kde kdo křičel při té hrůze, Inter Arma Silent Muse, krále z toho strachu trefil šlak.

když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu.

partu, když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý.

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne

Nepoznaj, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud je jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik Rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčiním, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty a ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhle tom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti, mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a tak je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím kam, všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat, dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Přidáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do 3, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte za začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
1: Ten čas tedy jak?
2: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse, co teď?
2: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nijak míchat, naopak byste se tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšláháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec si tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, že by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept 10letí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
4: Jsou, že jo. Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho.
1: Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
5: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
5: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.

0: Taky já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo, nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je inspiruješ moje, si to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a...
0: Jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, já inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazů, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je něco...
0: Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je tak, já jsem teďko, že jo, teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patřím mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybavnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělsku, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No tak...
0: To bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na

0: na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu. A to probíhá ráno od 5:30 do obrovské haly, navezou tu nějaké mečouny.
1: To si vstával takhle brzo?
0: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku. No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
1: Ano, riskantní ryba.
0: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let, myslím, že 5 let se to učí, než je vůbec, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat, jo. A takže my jsme...
1: To jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
0: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ty... Ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je nové placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na rybí a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se nahoru netrefíte a bude tam kapka, tak on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to znamená syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut, no tak...
1: Odešli jste všichni?
0: Ne, odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. A že pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jako by si jet syrovýho sumce s toho stolobikem, taková jako nezábavná
1: tak
0: ryba.
1: Tak je to
0: no.
1: Jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
0: To už jsme skončili.
1: No je to, mám Herko, to našlapaný.
0: Děkuji pěkně.
1: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

blízku. Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinu s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju. A zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté? Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení. To nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý. Ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť. Jsme

0: Trotilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Jinak voní seno koním, jinak zamilovaným, pravil polský básník a satirik Stanislav Jiří Lec. A jinak voní těm, kdož mají koně rádi a pečují o ně, a také těm, kdož o koních zpívají. Dnes se proto spolu vydáme do světa našich nejvzácnějších koní, starokladrubských. Díky nimž jsme od roku 2019 získali další zápis na seznamu UNESCO. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: kuličky.
1: Koně slaví svůj světový den 11. července. Ovšem měsícem našich starokladrubských koní je září. Konají se výkonnostní zkoušky, závody ve všestrannosti a důležité závody koňských střežení. Dnes se za nimi vydáme do východočeského malebného Heřmanova městce, kde jsou výcvikové stáje pro starokladrubské vraníky.

jak sami slyšíte, o koních a lidech si dnes také hrajeme. A ještě uslyšíte ty nejkrásnější lidové písně v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, Českobudějovického souboru Úsvit, žen z Mrákova, Plzeňského lidového souboru, muziky Bohemiky a Vysočanu. A také excelentní zpěváky, například Jaromíra Horáka nebo Věru Příkazkou. A tady už je další krásná koňská píseň.

0: Tak milí posluchači, my se nacházíme v jednom ze srdcí Heřmanova městce a naším hlavním průvodcem bude ředitel Národního hřebčína v Kladrubech Jiří Machek. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Proč jsme v Heřmanově městci, pane řediteli? To bychom měli asi posluchačům vysvětlit.
1: Jsme tady proto, že v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem se nechovají starokrepští koně pouze v Kladrubech nad Labem, ale chovají se i v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech. No a pod tento hřebčín ještě patří výcvikové středisko pro starokrepské vraníky, a to právě tady v bývalých knížecích stájích v Heřmanově městci.
0: Musíme otevřít zajímavou historii jednoho z významných knížecích rodů, že ano?
1: Ano, jedná se o knížecí rod Kinských, o chocenskou větev, a historie jejich působení tady v Heřmanově městci se začala psát v roce 1828. A kinští chovali koně především pro parforzní hony, koňské polo, chovali kočárový koně anebo dostihový koně, a ty právě chovali i ve zdejších stájích, které postavil Ferdinand Bonaventura Kinský v roce 1875. Kinští tyto stáje vlastně spravovali 70 let do roku 1945. No a právě od roku 1945 se vlastně píše historie starokrepských vraníků až do dnešních dnů, a to znamená, že ty stáje jsou staré 151 let.

0: My když jsme natáčeli u vás v Kladrubech v Národním hřebčíně, tak jsme si říkali, co vedlo Habsburky k tomu, že tam hřebčín národní speciální založili, protože k tomu vedla řada okolností, ale především tvar té krajiny. Bylo to to, co rozhodovalo i tady, nebo je to náhoda, že prostě Choceň leží relativně blízko? Tušíme, proč právě tady?
1: Je to vlastně podobné, jak jste uvedla, protože kinští měli samozřejmě více sídel, více zámků, ale tento byl jeden z nejoblíbenějších a ty stáje tady právě postavili z toho důvodu, že to je vlastně Pardubický kraj, je to Polabí, je to kraj koním zastýbený, je tady rovina, i ten půdní podklad je velmi příznivý pro přípravu koní a nedaleké Pardubice, tam se především v 19. století a ještě na začátku 20. století konaly jak parforzní hony, z nich se pak rekrutovali překážkové dosti a známá Velká Pardubická. No a to je bylo všechno poblízku, takže naprosto ideální umístění jak pro stáje, tak pro zámek.

0: My tady máme ještě jednu průvodkyni, Marie Ellen Jirotková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy uspokojíte všechny milovníky historie, protože víte úplně všechno o všech majitelích tady tohoto panství i toho hřebčína.
1: Vždycky začínáme prvním majitelem Rudolfem Kinským, který toto heřmanoměstecké panství zakoupil roku 1828 za 720 tisíc zlatých. Mladý kníže si svého panství moc neužil, bohužel umírá v nedožitých 34 letech na tyfus a majetek přechází poté na jeho manželku. A to do té doby, než dospívá jeho nejstarší syn Ferdinand Bonaventura. A právě Ferdinand Bonaventura nechává roku 1855 vystavět zdejší stáje, do kterých se půjdeme podívat. Ferdinand Bonaventura umírá na jaře roku 1904 na následek pádu z koně a majetek přechází na jeho nejstaršího syna Karla Rudolfa, vítěze Velké národní. Karla Rudolfa ráda zmiňuji, protože on byl prvním cizincem, který vyhrál Velkou národní a zároveň prvním a jediným Čechem.
0: My se tady shodou okolností díváme na pamětní desku jednoho docela významného muže, který hodně ovlivňoval naše dějiny na začátku a v první polovině 20. století.
2: Ano, my stojíme před budovou Medov, což bylo takové správní nebo hospodářská budova právě pro heřmanoměstecké panství. No a v této budově se narodil Jiří Stanislav Gut Jarkovský v polovině 19. století a ten je známý jako spisovatel, jako pedagog nebo jako sportovní funkcionář, ale pro nás to, co je důležité, tak je to, že byl prezidentským ceremoniářem. No a on se zasloužil o to, že součástí prezidentského protokolu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bylo i koňské spřežení se starogardskými koňmi. A tímto nepřímo se Československá republika přihlásila k bývalému habsburskému plemeni a to vlastně přispělo k záchraně jak starogardského koně, tak kladruského hřebčína.

0: Tak milí posluchači, když vstoupíte z Masarykova náměstí tady v Heřmanově městci dovnitř, tak se stane zázrak, protože se před vámi otevře naprosto nečekaný a neuvěřitelný pohled. Tak jak to je, pane řediteli, a co vlastně vidíme teď?
1: Tak my stojíme před průčelím heřmanoměstských stájí. Vidíme ten anglický vliv, protože ta stavba byla postavena teda v novorománském stylu. Jedná se o dva odstíny cihel. A ty cihly mají i atypickou velikost. Před 3 lety ta stavba prošla totální rekonstrukcí, vlastně ve své historii úplně poprvé. No a my jsme měli vlastně problém ten, že ty cihly vlastně nebyly k sehnání, takže aby jsme mohli vůbec ty stáje zrekonstruovat, tak jsme museli nechat vyrobit nějakých 8000 atypických cihel s těmi specifickými odstíny.
0: Teď jsme vstoupili dovnitř a je to atypicky členěná budova.
1: Hlavní budova se skládá ze 3 traktů a ten prostřední trakt je zasklený. A tak to bylo postaveno a tak to bylo zaskleno v tom roce 1875 za pana knížete.
0: Kolik je tady koní?
1: V současné době tady máme 24 starohorubských vraníků, o kterých se stará 7 zaměstnanců.
0: My jsme vstoupili do stáji a tady jsou ti nejkrásnější, nejušlechtilejší. Jsme tady se samými dívkami v tomto traktu, že ano, pane řediteli?
1: Ano, jsou to klisny, starohorubské vranky.
0: Vraníci a vranky jsou používáni hlavně na smuteční ceremonie, církevní ceremonie, nebo neplatí to takto jednoznačně? Jak...
1: Vraníci takhle k tomuto účelu, který jste zmínila, tak k tomu účelu byli vyšlechtěni, především pro funerální slavnosti. Chovali je samozřejmě i církevní hodnostáři a využívali, a tak tomu je i dodnes, ale starokrobští vraníci se v současné době využívají i pro moderní soutěže spřežení a využívají je velmi často i jízdní oddíly policie. No a nám se právě v loňském roce podařilo prodat 7 vraníků americké armádě. V rámci americké armády je taková kavalerie, takový speciální oddíl, který vlastně zajišťuje státní pohřby, včetně pohřbu amerických prezidentů. A teď tam mají od nás 7 starokladovských vraníků.

0: Mimochodem, jak ten výcvik probíhá?
1: Sem přijde mladý kůň, takzvaná remonta ve 3 letech z Říbárny ze Slavic a koně tady pak absolvují teda přibližně roční výcvik a v případě starokorupských koní, tak ten výcvik je jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku pak většina z nich absolvuje výkonnostní zkoušky, no a ty nejlepší jsou zařazeni do chovu a ty ostatní jsou určeni na prodej. No a ten výcvik probíhá tak, že prvně se ty koně učí navíkat na úzdečku, prvně se takzvaně lonžují, pak se učí navíkat na sedlo, na váhu jezdce, no a pak se učí navíkat na postroje, pak se takzvaně otahují, no a pak se začíná zapřahat, no a prvně se zapřahají s takzvaným učitelem, se zkušenějším koněm a úplně nakonec se zapřahají vlastně 2 mladý koně do páru.
0: Předtím jsme nahlédli k dámám, teď jsme u mladých mužů. Je to neuvěřitelné, jak jsou ti koně nejenom tady krásní, ale i hodní. Mají starokladu do pští koně nějaký specifický povahový rys?
1: Tak oni jsou klidní a mají optimální temperament. A to je vlastně ten důvod, proč se právě využívají k ceremoniím, protože tam je naprosto důležitá spolehlivost těch koní. A to je jedno, jestli to je v kočáře, a nebo třeba v sedle, když třeba na nich jedou trumpetisté v rámci švédské královské jízdní gardy.

0: Tak, milí posluchači, udělali jsme opravdu kus velkého kroku zpět do historie. Takže, paní Marie Ellen, kde pak se to nacházíme?
1: Vstoupili jsme do původní sedlovny Kinských a tak, jak ji vidíme, tak opravdu za Kinských bývala. My teda rádi upozorňujeme naše návštěvníky hlavně na sedla dámská, která jsou výjimečná právě těmi rohy, protože dámy za monarchie nemohly jezdit na koních ob kročmo, platil pro naše země takzvaný španělský ceremoniál a podle něho se všechno řídilo, oblékání, stolování a jízda na koni. A dámy tedy musely jezdit v dámském sedle.
0: Z boku a tudíž se drželi těch dvou rohů, aby nespadly?
1: Ne, nedrželi se. Dáma sedí na koni bokem v tom dámském sedle, jednu nohu má vyvěšenou a druhou se ze spodu dotýká té skokové hlavy a nohu má v jednom třmeni.
0: Tak my tady vidíme nástroje na hraní koňského póla, vidíme tady ale i furu zajímavostí další.
2: Ano, vy jste zmínila takzvané malety, to jsou vlastně ty, když to řeknu laicky, takové pálky právě na koňské pólo a ten jezdec mýval vždycky na to utkání k dispozici 4 koně dokonce.
0: No, já jsem tady objevila i krásně vyhlížející popelníky, je to možná trošku morbidní, ale je to zajímavý artefakt, tak co to je?
2: Je to kopyto, ze kterého je vlastně udělaný popelník, je to taková relikvie a tehdy to byla vlastně taková vzpomínka na koně, kterého znali, možná ho měli i rádi, byť teda v současné době nám to už nepřijde moc vhodné, ale pro ně to bylo v tehdejší době prostě naprosto běžné.

0: Já jsem se tady pídila po nějakých zajímavostech a tady je jedna z největších, která je nejenom okrasná vizuálně, ale jak záhy uslyšíme, tak zvukově, takže audiovizuální zážitek nám poskytne. Tady ten předmět, co to je?
1: Je to rolničková dečka, která se používala na koně, když jeli v zimě kočárové saně.
0: A vy jste říkala, že každá ta rolnička zní jinak?
1: Každá má jiný zvuk a dohromady to potom vytváří ten hezký zvuk, který známe z pohádek třeba.
0: My jsme vstoupili do dalšího sálu.
2: My jsme v postrojovně. Na stěně vidíte hlavu laně, která se nazývala Bába. A to byla taková legendární laň. Účastnice několika parforzních honů, protože ten anglický způsob parforzního honu, který byl praktikován tady na Pardubicku, tak ten se od toho francouzského způsobu lovu lišil v tom, že ta zvěř se nezabíjela, ale vlastně pouze štvala. A ta laň už vlastně tím, že absolvovala několik honů za sebou, tak už viděla, o co jde. Tak se někdy stalo, že běžela do Pardubic, do města, anebo se jim údajně někde schovala v lese a nemohli jí dokonce i několik dní najít. Tak pak z úcty k ní je nechali vlastně v oboře dožít a nikdy nebyla vlastně zabita.

0: Máte tady také nějaké koňské slavnosti, pane řediteli?
1: Tady je tradicí, že v Heřmanově městě pořádáme na podzim v září jezdecké závody a v letošním roce třetí zářijový víkend tady budeme pořádat soutěže ve všestrannosti a poslední víkend září budeme pořádat národní závody spřežení, což je memoriál Jiřího Škodného.
0: Mimochodem, úspěchy v tom závodění tady mají tradici, že ano?
1: Ano, mají, protože už je trošku zapomenut úspěch jednoho ze zdejších knížat, a to Karla Kinského, který vlastně převzal zdejší panství na začátku 20. století a zemřel po konci první světové války. No a on v roce 1883 vyhrál nejtěžší překážkový dostih světa, to velkou liverpoolskou, a vyhrál tento dostih jako první cizinec a jako první a zatím poslední Čech.
0: To byl velmi stručný exkurs do další součásti národního hřebčína v Kladrubech. Děkuji paní Marii Ellen Jirotkové.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A také našemu hlavnímu průvodci všemi dvory, které národní hřebčín v Kladrubech spravuje, panu Jiřímu Machkovi. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji.

A tím se naše dnešní putování za našimi starokladrubskými vraníky v Heřmanově městci pomalu uzavírá. Připomínám, že už příští víkend, tedy 18. a 19. září, se právě v tomto krásném městečku konají závody ve všestrannosti a o týden později, tedy 26. a 27. září, memoriál Jiřího Škodného, což jsou závody koňských spřežení. Starokladrubské koně pak samozřejmě uvidíte i na slavnostní prezentaci v rámci Velké pardubické v říjnu. Ale nejkrásnější je zajet se za nimi podívat do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do jeho pobočky ve Slatiňanech. Citátem o koních jsme začali, tak jim také skončíme. Jedno gruzínské přísloví říká: jezdec, který není koněm milován, daleko nedojede. Což se dá aplikovat i do jiných oblastí našeho života. Tak na to myslete, příští sobotu se na setkání s vámi i historií a lidovou kulturou těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu o moderní medicíně. Dnes otevřeme téma, které často zůstává skryté za zavřenými dveřmi, doprovázené pocity viny a studu. Budeme mluvit o nemoci, která neútočí jen na tělo, ale především na lidskou mysl. Naší dnešní diagnózou je mentální anorexie. Nejhorší na tom je, že si to člověk v tu chvíli ani nedokáže uvědomit a ještě si připadá pyšný. To jsou slova Violy, která prošla peklem dlouhodobého hladovění, ztráty menstruace a syndromu relativní energetické nedostatečnosti. Pozvání přijala také žena, která Violu na její cestě zpátky k životu doprovázela.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zpátky k životu a ke zdravému vztahu k vlastnímu tělu, ale nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. O tom, jaká léčba Viole zachránila život a jak tento proces krok za krokem postupoval, budeme mluvit v následujících minutách. A já zde vítám Markétu Gajdošovou.
2: Dobrý den.
1: A také slečnu Violu.
2: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Violy? S čím za vámi přišla a v jakém stádiu?
2: Já bych ráda mluvila v minulém čase, protože když použijeme slovo zněla, tak původní diagnóza samozřejmě ještě dávno před naší spoluprací zněla mentální anorexie.
1: My jsme tady mentální anorexii v cestě k uzdravení už řešili z pohledu klinické psycholožky. Vy jste nutriční terapeutka se specializací na poruchy příjmu potravy, navíc ze zkušeností ze světa. Tím bych chtěla začít. Jak se ve světě, protože vy jste třeba pracovala a studovala v Miami, přistupuje k poruchám příjmu potravy a jak je to u nás? Je tam nějaký rozdíl?
2: Troufám si říct, že ten rozdíl je obrovský. Na druhou stranu to vždycky nerada generalizuju na tak veliký území, protože jsem zastáncem toho, že na konci dne je to vždycky o lidech a že i v tom nejlepším systému, ať už v rámci edukace, zdravotnictví nebo i konkrétní jednotky instituce, čehokoliv, to není ani tak tolik o tom, co je někde ve vzduchu v metodikách, jako spíš o přístupu daného člověka, daného terapeuta, zdravotníka, poradce, kohokoliv, kdo je toho přítomný. Nicméně vnímám, že to téma u nás, obecně v Evropě, možná by se dalo říct, mnohdy není tak oslovený a že vlastně kolem něj panuje spousta stereotypů, mýtů, polopravd a věcí, které tu cestu k léčbě a vůbec nějaký povědomí o tom, co to znamená, hodně komplikují. Takže co vnímám v kontrastu se zahraničím, tak je to, že možná na druhé straně světa mnohem víc zaznívá důležitost multidisciplinárního přístupu a taky multidisciplinárního řešení. Čímž narážím právě na to, že ta situace není tak jednoduchá, jako že by stačila jedna rada nebo jeden nějaký krok, ale že dneska ve světě hledáme mnohem víc hlubší příčiny, vlastně ty spojitosti, které do toho zasahují a že to opravdu žádá intenzivnější pohled a intenzivnější postup, než jenom nějaký zkratkovitý řešení.
1: Než předáme slovo Viole, aby nám odvyprávila svůj příběh, který je za mě velice silný a začíná od útlého dětství, kdy bylo Violce 8 nebo 9 let, ale to nám vysvětlíte vy. V čem byla její diagnóza mentální

0: anorexie ještě jiná?
1: To je krásná otázka. Mě vlastně vede k tomu, že když zpětně reflektuju celé to období, co se známe, tak si troufám říct, že v našem dialogu slovo diagnóza nikdy ani nezaznělo. Nejsem si toho vědoma. A nezaznělo na schvál, protože já zatím nejen v tomhle případě, ale vždycky vidím mnohem víc než nějakou jednu škatulku, která by vlastně tady pod pouhý dvě slova schovala tak velkou komplexnost, o který se tady momentálně bavíme. A zároveň si dovolím říct, že ta situace je složitá, specifická vždycky pro každýho, že tam najdeme tolik rozcestí, které by se vlastně dalo říct, že možná na první pohled v uvozovkách nejsou součástí toho onemocnění, ale oni vlastně jsou, protože souvisí s nějakým větším přesahem.
2: Já rozumím vašemu přístupu, ale přece jenom je potřeba vysvětlit posluchačům, s čím vším se Viola potýkala a co všechno vlastně zvládla, protože dnes je v remisi.
1: Je to tak. Bavíme se o ztrátě menstruace, nejenom o tom samotném problému, ale vlastně o tom hormonálním rozvratu, který zatím stojí. Ta standardně pramení i z problematiky nedostupnosti energie, což už zase úzce souvisí s REDES. To je syndrom relativní energetické nedostupnosti. To slovo znamená, že tomu tělu zkrátka nezbývá energie na to, aby se mohlo popasovat s těmi procesy, jako je zdravý menstruační cyklus, ale nejenom ten. Vlastně to vstupuje nějakým způsobem do všech tělesných systémů, do všech sfér toho zdraví, který ve výsledku souvisí i s psychickým rozpoložením a se vším, co můžeme dál jmenovat. A pak anosognosie. To je lidsky řečeno taková absence náhledu na ten aktuální zdravotní stav nebo na nějakou závažnost. A velmi často je to právě jedna z komplikací, která vstupuje do toho procesu. Obecně poruch příjmu potravy do konkrétních fází o to víc. Když se na to podíváte možná racionálně s nadhledem, tak si řeknete, tady je nějaký problém, tady si něco zaslouží řešení. Tohle daný člověk nevnímá možná úplně jako racionálně v tu chvíli, ale když jste uprostřed toho problému, tak chybí ten náhled. A to není tím, že by to někdo nechtěl vidět, nebo že by se rozhodl, že prostě se postaví do nějakého postoje odporu nebo čehokoliv podobného. To je jenom to, že vlastně ten zdravotní stav to nedovoluje a že tak jako chrání tu nemoc, která je ve svém aktivním stádiu.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já vám velice děkuji za to vysvětlení, které nás krásně posunulo k tomu samotnému příběhu Violy. Kolik vám je dnes, Violo?
2: 17 let.
1: Já jsem říkala, že to celé možná začalo, když vám bylo zhruba 8 let a vidím tam klíčové, alespoň z toho příběhu, který jste poslala, přístup vašich rodičů nebo možná tatínka, který vám občas řekl, podívej se na svý špičky a vy jste je možná ani neměla a vy jste se věnovala vrcholově volejbalu. I dnes tady přede mnou sedí velice vysportovaná, nádherná slečna. Myslíte si, že tam to celé začalo?
2: Já bych to asi popsala tak, že tam se začaly skládat první nějaké střípky nebo kousky pucle, které pak dohromady pomohly tomu, aby se poskládala celá nějaká mozaika problémů, které vedou právě k vývinu například mentální anorexie nebo nějakých jiných podobných poruch příjmu potravy. Ať už to byly poznámky od rodičů, ale i třeba od okolí, od v té době dospělých lidí, kteří pro mě byli v podstatě třeba i cizí, byli to přátelé mých rodičů, rodiče mých kamarádů, tak tohle všechno, když to posloucháte neustále dokola, i když to jsou třeba nevinné poznámky, nejsou míněny nějak zle, tak se to ve vás začne tak nějak střádat a začnete tomu věnovat větší pozornost. Co když náhodou mají pravdu, co když třeba opravdu se mi zvětšila ta stehna, ona se zvětšila, když jsem rostla, bylo mi 8 let a šla jsem taky do puberty, takže logicky rostla. Ale asi by tomu nikdo nevěnoval takovou pozornost, kdyby na to nebyl neustále upozorňovaný. Naopak i třeba poznámky na, dejme tomu nějakou tu vysportovanost nebo tu hubenost, když to tak řeknu, tak i ty mohou být škodlivé pro toho člověka, jelikož zase je to něco, na co on se začne více upínat, začne se na to více soustředit a tam asi v tomhle období začaly vznikat nějaké větší myšlenky na to moje tělo, které se pak pojily i na to, jak třeba ovlivňuje to moje tělo to, co já sním. A co když tady toho sním víc, tak se mi třeba může stát tohle. A okolo tohohle z toho věku před tou pubertou začínají vznikat první asociace toho vztahu jídla a těla a té mysli.
1: Vyznívá to jako doporučení pro rodiče, aby si skutečně dávali pozor, jak hodnotí postavu a příjem jídla svých dětí, že jo, Markéto?
3: Já bych řekla nejenom pro rodiče, ale úplně pro všechny, protože ono málo kdy jsou komentáře na hmotnost, let, vůbec nějaký jako talíř, co máte před sebou, jako žádoucí a pozitivní, protože můžou zakořenit přesně to, co tady zaznělo. Já bych i rovnou doplnila, že ono to nikdy není o té jedné poznámce nebo nějakým směru od jednoho člověka. Často v tom zaznívají rodiče jako nějaký faktor, který se do toho připustil, ale to je možná jedna z milionů kapek, které jsou toho součástí. A přesně je to zase ta multifaktorialita toho všeho, kde to může být něco, co my si třeba v pozdějším věku jako neseme pořád sebou a vzpomínáme na tady tu jednu poznámku, co jsme někde slyšeli, co někdo řekl, na co rodiče upozornili, kamarádi upozornili. A ono to bylo možná jenom spíš taková ta zbraň, která někde pak prostě vystřela a nastřádala se na tisíce dalších, kteří už tam někde čekali.
1: Některých dětí se ale tyhle poznámky vůbec nedotknou. Ty to přejdou a baštěj vesele dál. Violy se dotkly. Dotkli se jí až tak, že vlastně byla hospitalizovaná s mentální anorexií. Jaké vlastnosti nás předurčují k tomu, že budeme mít poruchy příjmu potravy?
3: Je to hluboce individuální, ale najdeme určitý charakterový osobnostní rysy, črty, který obecně definují jako tu osobnost daného člověka. Ano, paradoxně jsou to vlastnosti, které zároveň použijeme na popis velmi úspěšných lidí. Je to disciplinovanost, snaha kolikrát o to, že umíme věci držet v nadprůměru, v kontrole, slovo kontrola, tady si jistotou zazní taky hodně často. To, že si tak jako přivlastňujeme takový ty faktory, jako je zodpovědnost podobně, který vždycky do určitý úrovně popíšeme, že jsou vlastně fajn, hodnotný a společensky glorifikovaný. I proto je tady jistá souvislost třeba se světem sportu, kde se krásně dají využít, protože tady pojďme jako glorifikovat tu disciplinovanost. Ale kdy pak vlastně přejdou do toho, že tu stejnou věc přesuneme do toho jídla a tam najednou začnou plnit tu patologickou funkci nebo se otočí v úplný opak. Ale byla by to určitě ta kontrolovanost nebo kontrolovatelnost a disciplinovanost, který bych určitě jmenovala na prvních místech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Markéta Gajdošová, nutriční specialistka a příběh Violy. Vy jste tady zmínila jídlo, Markéto. U něho chvíli zůstaneme. V první řadě mě překvapil fakt, že Viola si kontrolovala i co jí a kolik toho jí. Je to tak, Violo?
2: Ano.
1: Potřebovala jste mít přímou kontrolu i nad jídlem. Byť už jste byla ve fázi mentální anorexie.
2: Ano, rozhodně. A je to velká součást a já bych možná jenom doplnila, že ze začátku, když jsem byla mladší, dejme tomu nějaký 11. 12. rok života, tak opět začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst tak nějak strašně jako zdravě, nebo hlídala jsem si kvalitu těch potravin, nebylo to úplně tolik o tom množství a to přišlo až později, když jsem si jednou ze zvídavosti řekla, že si spočítám ten svůj denní příjem. Tak jsem si spočítala, to jsem pak nějak vyhodnotila podle toho, co jsem si přečetla na internetu, kolik toho tak třeba jí nějaké modelky nebo moje idoly. A další den jsem si to spočítala znova a už se to tak nějak vezlo samo, až jsem si to počítala v podstatě každý den, když jsem neměla úplnou možnost přímé kontroly nad tím jídlem, nad přímým množstvím, tak jsem to odhadovala, počítala jsem si to v hlavě a neustále mi běžela kalkulačka. I když třeba přišel čas na nějakou večeři, tak já jsem se vždycky musela spočítat, tak snědla jsem toho určité množství, teď už mi zbývá jenom tolik a teď jsem si snažila za každou cenu postavit nějaké jídlo, které by mě aspoň trošku uspokojilo, aby se to ale hlavně vešlo do těch mých čísel, které já jsem si stanovila v hlavě na základě nějakých příjmů cizích osob, které jsem si načetla na tom internetu.
1: Vy jste tady mluvila o multidisciplinárním přístupu. Violo, chodila jste na terapie?
2: Já jsem měla původně pouze psychoterapie. K tomu se při dalším zhoršení mého stavu přidali návštěvy psychiatra, potom i nutričního terapeuta, který byl v rámci stejné nemocnice, kam jsem chodila na psychiatrii. A potom to vedlo až k tomu, že jsem byla hospitalizovaná. I když to bylo furt stále ta stejná nemocnice, tak jsem dostala jiného psychiatra na tu dobu té hospitalizace. Dostala jsem i jiného nutričního terapeuta, nebo oni se tak u mě střídali každý den. Do toho se tam vlastně přidali sestry, které mě měly tak nějak kontrolovat, donášely mi to jídlo.
1: Ztrácela jste stabilitu? Tím, že vám měnili lékaře a odborný
2: přístup. Já jsem vlastně nikdy nevěděla, kdo tam přijde. S nikým jsem neměla možnost si úplně vybudovat vztah a důvěru. A zároveň to, že jste si tam třeba s někým nesedli, na to vůbec nebyl brán ohled.
3: Ta hmotnost sama o sobě není to, co určuje urgenci toho onemocnění.
1: A co to je?
3: Já bych se nebála postavit na piedestál na první místo vůbec to celkový pojetí, vnímání toho jídla, vnímání sebe samotného v tu danou chvíli a vlastně ten příjem potravy jako takový, protože si můžeme jako všimnout, že v tom celém názvu to není porucha hmotnosti, to je porucha příjmu potravy a to je strašně důležitá informace. I když se na to podíváme statisticky, tak méně než 6% lidí s diagnózou poruchy příjmu potravy je něčem, co bychom klinicky označili jako podváha nebo nebezpečně nízká váha, hmotnost. Takže pak to pramení v takovou tu miskoncepci lidí, kteří vnímají jenom to, že tady máme nějaký stereotypní obrázek, že rovná se to nízká hmotnost. Tak to není. A zároveň věřím, že to by Violka tady mohla potvrdit mnohem líp sama za sebe. Ne, raritně se stává to, že ve chvíli, kdy je ta hmotnost v pořádku nebo tak vypadá navenek, takže ten stav je možná ještě náročnější pro toho daného člověka, pro toho jednotlivce. Akorát má okolní svět pocit, že vlastně už to jako není vůbec problém, že už to tam netvoří nějakou překážku, protože v úvozovkách vypadá zdravě.
1: Vy s těmi klienty pracujete evidentně jinak, než běžně tady očekáváme od nutričních specialistů.
3: Já s velkým respektem k psychologii vždycky hodně artikuluju to, že je důležitý rozlišovat ty profese a že přesně byl by to ideální svět, kdyby v tom multidisciplinárním týmu přístupu figurovali všichni tak, jak mají. A zároveň ale považuji za důležitý zmínit to, že součástí nutriční terapie psychologie opravdu je a za mě nedílnou součástí, protože pokud bychom zůstali jenom u té nutrice jako takový, tak to absolutně neplní svoji podstatu a je to o technických informacích a přesně zákazech, příkazech, které se nemají šanci propsat někam do toho individuálního příběhu. A já jsem ani tak nechtěla konkretizovat ten konkrétní postup, protože ono to vždycky vypadá jinak a vlastně to, že tady bylo něco funkční a něco tak mělo vypadat a bylo to tak správně v tomto případě, znamená, že nebude vyhovovat vyhovující pro obdobnou situaci a já kladu velký respekt na to, aby ta cesta vždycky odpovídala tomu konkrétnímu člověku.
1: S čím zásadně vám vlastně Markéta pomohla?
2: Přes nějakou tu důvěru. Já jsem se začala víc do hloubky zajímat o to, jaký ten stav skutečně je. A začala jsem si možná taky uvědomovat to, že ono to furt není vyřešený. Já jsem tam původně šla s tím, že si jdu vyřešit své hormonální zdraví a tam to pro mě prostě skončí. Já jsem si myslela, že už jsem v pohodě, že s ničím jinak problém nemám a nebudu mít. Ale když jsme se dostali i k nějakým jako postupným krokům, tak stále tam byly přítomné nějaké ty mentální bloky, které jsme museli pomalým postupem odstraňovat a překonávat je spolu. A díky tomu jsem se možná přestala bát jíst ráno, s čím jsem dlouho bojovala. Otázka snídaně a to, jak dlouho vydržím, než si tu snídaní dám, to bylo hodně velký téma.
3: To, co je na tom důležitý, je ta předpona ve slově spolupráce. Protože by to nikdy nefungovalo jenom z jedné strany. Právě proto, a já pevně doufám, že to vyznělo od nás obou, je to mnohem víc o tom vztahu a o té důvěře, jakou si ten odborník, klient mezi sebou vytvoří, než o tom, jestli jsme měli perfektně nastavený jídelníčky a úplně úžasnou, nejlíp zvolenou metodiku, která ano, je důležitá, bez ní bych tady nemohla mluvit, jak mluvím, ale pokud bychom v to obě neměli důvěru a i já na téhle straně neměla důvěru v to, že je možný to vlastně posunout, je možný tohle změnit, je možný to vyřešit, tak si dovolím říct, že by se nic z toho nestalo, ale nestalo by se to hlavně bez té důvěry.
1: Krásný závěr. Já vám moc děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Markéto, vám samozřejmě přeji hodně spokojených a uzdravených klientů. A Violko, vám přeju radost ze života a mějte se ráda.
2: Moc děkuju.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně,

zkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já.
1: Je 5 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Na osobní asistenci podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. 11 zemí vyzvalo na summitu v Indii k zastavení bojů na Blízkém východě. Rekonstrukce silnice ve Stráškovicích na Písecku zvýší bezpečnost chodců v obci. Během dneška počítejte postupně s přeháňkami, teploty budou do 21 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, příjemné ráno. Lidi s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití, kterého se v Praze zúčastnili desítky lidí. Požadují mimo jiné zvýšení příspěvku na péči, aby si mohli zajistit víc než 6 hodin asistence denně. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO připouští, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu. Ta má líp zohlednit, kolik času člověk skutečně potřebuje pomoc nebo dohled a zároveň zlepšit dostupnost a financování sociálních služeb. 11 členských zemí uskupení BRICS na summitu v Dillí vyzvalo k míru na Blízkém východě. Na dvoudenní akci dorazili mimo jiné prezidenti Ruska a Číny Vladimír Putin a Xi Jinping. Společné prohlášení vzniklo po intenzivních diplomatických snahách Indie, která summit hostí. Odsuzují se v něm útoky na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení. Podle Xi Jinpinga válka na Blízkém východě neslouží společným zájmům mezinárodního společenství. Skupina BRICS vznikla v roce 2009 s cílem postavit se světovému uspořádání, ve kterém hrají hlavní roli Spojené státy, kromě Indie, Číny a Ruska, do ní patří například Írán, Brazílie nebo Saúdská Arábie. Vedení Jihočeského kraje plánuje opravu hlavního průtahu ve Stráškovicích na Písecku. Rekonstrukce silnice a souběžné kanalizace schválil stavební úřad. Vedení Mirotic, pod které Stráškovice spadají, počítá zároveň s výstavbou nového chodníku. Práce by podle plánu měly začít na začátku příštího roku. Nezávislá starostka Mirotic Martina Mikšíčková, která kandiduje v nadcházejících komunálních volbách, informovala, že v místě by se nově mělo projíždět pouze 30 kilometrovou rychlostí místo dosavadní 50. Zemědělci na Vysočině sklízí krmnou kukuřici. Začali dřív, než je běžné. Porosty jsou nízké, ale kvůli suchému a horkému létu jsou dozrálé. To může vést k nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata, říká Jindřich Styx z agropodniku Košetice na Pelhřimovsku.
3: Kukuřice dneska se dostává do stavu, kdy sušina odpovídá sušině, která by měla být ke sklizni, ale ta kukuřice není narostla a navíc nejsou úplně dotažený palice, nejsou dopelený, no zase je to důvod sucha. No. A bude pravděpodobně propad kukuřici o nějakých 30 až 40%. Sport.
1: Čeští volejbalisti uspěli na mistrovství Evropy i po druhé. Po výhře nad Řeckem porazili taky Švédsko. Zvítězili 3-2 na sety. Dalším soupeřem českého národního týmu bude v italském Modeně v pondělí výběr Slovenska. Jihlava prohrála v první hokejové lize na ledě Tábora 2-4. Jihočechům výhru nad favoritem zajistil hetrikem Pavel Novák, který v minulou sezonu odehrál v extralize za České Budějovice. Pardubice zvítězili 4-1 v Sokolově.
2: Počasí.
1: Dnes očekávejte oblačno až zataženo, během dne postupně občasný déšť nebo přehánky, naměříme 18 až 21 stupňů, na horách kolem 15. Slabý západní až severozápadní vítr zesílí na mírný, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Českých Budějovicích pokračuje uzavírka ulice U dráhy u nádraží. Pracují tady na inženýrských sítích. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Buďte vítáni při nedělním poslechu Českého rozhlasu České Budějovice. Ano, i dnes jsem si sebou do studia přinesla lehkou rýmičku, tak věřím, že vám to nebude skřípat v uších. S vámi Adéla Jirkalová. Začíná jeho české ráno krátce po 5. hodině a v kalendáři dnes nádherné datum 13. září. Tak ať nám všem ta 13. přinese mnoho štěstí a úsměvů a písničky, které nestárnou, ty přineseme v nejbližší době zajisté i po celé dnešní ráno i po celý dnešní den, tak jak jste zvyklí. V nejbližších chvílích zazní Nedvědi Michal Tučný a právě teď je připravena Leona Machálková. Bude následovaná dnešním kalendáriem s datem 13. září.

0: Je tady neděle s datem 13. září roku 2026. V pražském Klementinu si počasí tohoto dne pamatuje lecos. V roce 1947 tam naměřili 31 stupňů, zatímco v letech 1856 a 1860 teplota klesla na pouhých 5,8 stupně. Září zkrátka umí být ještě letní, ale také už trošku podzimní. Svátek má Lubor. Je to staročeské jméno, znamená libý či líbezný. A také se podíváme do několika nebo na několik dat z kalendáře. Roku 1310 dostal Jan Lucemburský od svého otce Lénem lucemburské hrabství. O několik staletí později, v roce 1775, vydala Marie Terezie pro Čechy robotní patent. Historie někdy připomíná dlouhý seznam rozhodnutí, která se nakonec dotknou úplně obyčejných lidí. V tento den roku 1932 se narodil český herec Radoslav Brzobohatý, zemřel 12. září před 14 lety. V roce 1968 Národní shromáždění schválilo zákony, které omezily výdobytky Pražského jara. Svoboda veřejného shromažďování dostala nové hranice a politický život se začal vracet do starých kolejí. A pak něco docela jiného. 13. září roku 2008 vytvořila Barbora Špotáková světový rekord v hodu oštěpem. Ten tehdy doletl do vzdálenosti 72 metrů a 28 centimetrů. A ještě jedno datum, tentokrát docela nedávné, v září 2024 zasáhly Česko rozsáhlé povodně, nejhůře na tom byla Severní Morava a Slezsko. A kdo se dnes narodil? Třeba novinářka Nora Fridrichová nebo herec Marek Daniel. Takové je tedy 13. září v datech, trošku léto, trošku podzim, troška historie a vy si neděli, užijte v radosti. Za chvíli a uvidíme, jestli z něj budeme mít radost, počasí a proto se vás táži, jak je právě tam, kde se probouzíte. Napište nám cb.mezera.pocesi.mezera.text, zprávu odešlete na číslo 90 01 03. Předem díky.
1: Český rozhlas České

0: 6:15, k tomu 1 minuta, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde nás takto brzy po ránu potěšila Donna Lewis. Za chvíli Nedvídi a teď počasí.
1: Počasí.
0: A rovnou několik SMSek od vás, díky za ně, že takto brzy vstáváte, za to vám příliš neděkuji, ale obdivuji. Krásné ráno, Adélko, ve Strakonicích je 10 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu Jindra. Krásné nedělní ranko od Vimperka, 11 stupňů, zataženo, příjemný a pohodový den, snad se sluníčkem, hlavně hodně zdravíčka všem, přejí Fandové a Ferdoušek. Tak jak to s tím sluníčkem dnes při neděli s datem 13. září bude? Čekáme oblačno až zataženo, takže sluníčko si s námi dnes zřejmě bude hrát na schovávanou. Během dne se od severozápadu přidá občasný déšť anebo přehánky. Dnešní nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, nejvyšší teploty na horách 14 až 17. Vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, předpokládané úhrny srážek 3 až 10 mm a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Za chvíli se podíváme na praktické využití umělé inteligence ve firmách. AI už dnes našlo své uplatnění například v sektoru pojišťovnictví. Výrazně teď likvidátorům pomáhá třeba s vyhodnocováním škod u aut, hlavně na čelních sklech. Více za chvíli. Více za chvíli.
2: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

0: V Česku už dnes nenajdete pojišťovnu, která by nevyužívala nástroje umělé inteligence, ať už v podobě chatbotů, při komunikaci se zákazníky, při výběru vhodného produktu na míru nebo dokonce při vyhodnocování škod. Například Direct pojišťovna do AI investuje desítky milionů korun ročně a už několik měsíců na ní spoléhá při likvidaci škod aut.
1: Ať si to umíte líp představit. Tak teďka tady konkrétně máme případ klienta, který má škodu na svém skle a jde vlastně o to, že má poškozené zorní pole.
2: Říká za Direct pojišťovnu Hana Finsterlová a rovnou ukazuje i dokumenty, které musel klient doložit. Ať už jde o fakturu nebo fotografie, nic už dnes nemusí kontrolovat samotný likvidátor. Práci za něj udělá právě AI agent.
1: Konkrétně ten agent čte tu registrační značku, takže kontroluje i to, zdali ty fotky náhodou nejsou k jinému vozidlu, než k kterému ho máme tady nahlášené. Dívá se na to poškození, kde je, jestli to souhlasí s tím, co nám klient hlásil, jestli to poškození není ještě třeba jinde.
2: Co dřív likvidátorovi trvalo 20 minut, zvládne AI za 3 minuty. Výhodné je to i pro samotné klienty, protože po odevzdání všeho potřebného dostanou teď mnohem dříve zpětnou vazbu. Někdy ale i umělá inteligence narazí na problém.
3: U každého z toho procesu je spoustu okamžiků, kdy se AI rozhodne, že na to nestačí.
2: Potvrzuje Pavel Lukeš, který má v Direct pojišťovně na starost právě IT a rozvoj umělé inteligence. Ověřit takové postupy právě na čelních sklech podle něj dává smysl i proto, že se většinou jedná jen o menší částky do 10 000 korun. Podobně uvažovala i konkurence. Na skla používají AI taky u České podnikatelské pojišťovny, říká mluvčí Adéla Janů.
4: Právě na oblasti likvidace pojistných událostí je možné ukázat efektivitu AI či automatizace. Letošní zima se promítla do historicky nejvyššího počtu škodních událostí na autosklech. Delší zima totiž znamená častější údržbu silnic a větší množství posypu a štěrku, který může poškodit sklo.
2: Šlo téměř o 8 000 škod, z toho přes 6 000 bylo zcela bez zásahu likvidátora. Přesto ale v ČPP podle Janů zůstává kontakt s člověkem prioritou. Automatizace je spíš výpomoc. Počet zaměstnanců proto nesnižují. Propouštět kvůli AI se nechystá ani Generali Česká pojišťovna, Allianz nebo Kooperativa.
5: Umělou inteligenci v současné době nevnímáme jako proces, který by měl nahradit samotného člověka. Vnímáme ji spíš jako podporu pro naše odborníky a jako přínos pro zrychlení třeba likvidace pojistných událostí pro naše klienty.
2: Říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Letošní report společnosti Softec, která vyvíjí pro pojišťovny software, ale stále ukazuje mezery. Nejtěžšími oblastmi automatizace podle něj zůstávají komplexní produkty pojištění majetku a životního pojištění. Dominik Hron, Český rozhlas.

0: Je tady neděle brzy ráno. Do studia Českého rozhlasu České Budějovice už dorazila také Gabriela Bláhová, která přináší čerstvé zprávy. Pojďme si je poslechnout.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Studenti ze spolku Nezájem se snaží přilákat ke komunálním volbám mladé voliče. Institut politické participace mladých totiž odhaduje, že posledních místních voleb se zúčastnilo jenom 20 až 30% voličů do 30 let. Spolek taky propaguje mladé kandidáty napříč politickým spektrem. Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní garance úvěrů. Mezi klíčové sektory, do kterých se má v rámci evropského programu investovat, patří energetika, doprava nebo zemědělství. Národní rozvojová banka se zaručí až za 80% úvěrů, který si podnikatelé vezmou u ukrajinské banky, a to až do výše 950 milionů korun. Většinu peněz na garance poskytla Evropská unie, část Ministerstvo průmyslu a obchodu. Parlamentní volby se dnes konají ve Švédsku. Předvolební průzkumy donedávna ukazovaly náskok opoziční středolevicové sociální demokracie. Podle posledních dat má ale dál větší šanci na vítězství současnosti vládnoucí středopravicový blok premiéra Ulfa Kirstensa.

0: Chajré. S hostem bude sbor Codex Temporis pod vedením Lukáše Marka. Slovem provede program herec Justin Svoboda. Koncert připomene 80. narozeniny lídra souboru Josefa Krčka. Strakonické házenkáře čeká dnes druhé kolo extraligy mužů, ve kterém se utkají s pražskou Duklou. Začátek zápasu je v 17 hodin a ještě počasí. Oblačno až zataženo, postupně s přehánkami, teploty maximálně 21 stupňů, na horách naměří 17. Slabý vítr západních směrů zesílí na mírný a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Tři osobní auta se srazila kvůli divokým prasatům na dálnici D3 u Sedlečka u Soběslavy mezi Veselým a Planou nad Lužnicí. Počítejte s komplikacemi. A pozor taky u Stoklasové Lhoty u Tábora. I tady se bouralo. Dojeďte dobře, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Místo náročné chirurgické operace použili jen dva magnety a zprůchodnili tak pacientovi uzavřené žlučové cesty. Mluvíme o lékařích z pražského IKEMu, kteří poprvé v Česku vyzkoušeli novou metodu. Více o tom v Jihočeském ránu už za chvíli. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Vrať mi zpět můj smích, teď bude zpívat Petra Černocká. Příjemný poslech a krásnou neděli s datem 13. září.

0: Lékaři z pražského IKEMu zprůchodnili u pacienta po transplantaci jater těsně uzavřené žlučové cesty pomocí dvou magnetů. Nemusel díky tomu jít na náročnou chirurgickou operaci. Šlo o první takový výkon v Česku a jeden z mála úspěšných na světě. Magnety do těla dostali jen za pomoci katetrů a endoskopu.
1: Položte se, prosím. Je všechno v pořádku?
2: Ano, všechno.
1: Teplota, zimnice, třesavka, nějaká žlutá barva očí nebo kůže?
2: Vůbec ne.
3: Říká na kontrole 68-letý pacient Václav Lajn přednostovi kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMu Tomáši Huclovi, který výkon pomocí magnetů inicioval a spolu s radiology také udělal.
1: Tady vlastně vidíme, co jediného zbylo po tom výkonu. Je to tady ta droboučká tečka, pozůstatek toho vstupu kolegů radiologů do těch jater, pak jsme ty katetry všechny vytáhli. Byla tady ta vlastně několika milimetrová jizvička.
3: Václav prodělal transplantaci jater před 4 lety. Dlouho se mu dařilo dobře. Krevní testy ale nedávno prokázaly, že má uzavřené žlučové cesty. Nejprve se je lékaři snažili zprůchodnit obvyklým způsobem za pomoci endoskopu a vložením stentu, tedy jakési trubičky, která by místo zúžení roztáhla.
2: To nešlo, tak oni řekli, že zkusí metodu, kterou vlastně nemají úplně vyzkoušenou, ale udělalo se to, no.
3: I když šlo o vůbec první takový zákrok u nás, strach z něj neměl.
2: Pocity byly takový asi, že někdo to udělal první musí a vyšlo to. No.
3: Protože Václavovi neodtékala žluč do střeva, museli lékaři jednat rychle. Rozhodli se pro zákrok, který v Česku ještě nikdo neudělal. Žlučové cesty, kterými už takřka neprotékala žluč, zprůchodnili pomocí dvou magnetů. Jeden zavedli pomocí katetru játry, druhý endoskopem z tenkého střeva. Po 14 dnech se díky přitažlivosti vytvořil nový průchod. Pak magnet.
1: My jsme vám je nechali na památku, tak já vám je potom můžu dát.
3: Říká gastroenterolog Tomáš Hucl pacientovi a ukazuje nám, s jakou silou se oba magnety přitahují.
1: Možná to i klikne.
4: Trošičku je to slyšet. Každý z nich je teda necelý centimetr dlouhý. Ten průměr jejich je 3 mm odhadem.
1: 8x 3 mm.
4: Přitahují se teda tou kratší stranou, řekněme.
1: Tak a jenom pro zajímavost, ano, jsou to takové trubičky. Samozřejmě musí být správně orientované. Kdybychom jeden z nich otočili, tak dojde k tomu odpuzování, které teď vidíme. To znamená, to je samozřejmě důležité při tom výkonu. My si musíme tu jejich stranovou orientaci označit. Vlastně musíme dát velký pozor, že kdyby se to otočilo obráceně, tak se to nebude přitahovat.
3: Metodu i samotné magnety vyvinul indický lékař Sanjay Rajput. Při samotném zákroku byl s lékaři z IKEMu v online spojení.
1: On se s námi díval na naše monitory, to navedení těch magnetů. Těmi katetry není úplně jednoduché a myslím, že nám jako hodně pomohl.
4: Tady máme vlastně obrázky rentgenu.
1: Tady už vidíme, jak my zavádíme ten jeden magnet endoskopicky do toho místa zúžení. Kolegové z radiologie zavádí postupně druhý magnet.
4: Tam jsou vidět přímo i ty magnety.
1: Tady vidíme, jak se postupně přibližujeme. Oni najednou ty magnety se začnou přitahovat a zaujmou tu pozici, kdy jsou jakoby k sobě přitažené. A ta magnetická síla vede k tomu, že dojde ke kompresi té tkání mezi tím, ke stlačení. Ta tkáň pomaličku odumírá, až se ty magnety spojí, no a vytvořil se nový žlučovod kolem toho zúžení.
4: Co uděláte s těmi magnety? Pan profesor vám je věnoval.
2: To se nedá někam vyhodit, že jo?
1: Takže pane Lajne, všechno je v pořádku, laboratorní výsledky jsou taky dobré, vám je dobře, takže jsem moc rád, že to všechno dopadlo dobře a hlavně, že vám dobře fungují játra.
2: To je důležitý a že fungujou.
3: Usmívá se spokojený pacient. V budoucnu chtějí lékaři z IKEMu využívat tuto metodu u pacientů, u kterých se nepodaří zprůchodnit žlučové cesty standardním způsobem. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: A pár vteřin před 6:45 jdeme za počasím. Dnes čekáme velkou oblačnost postupně s deštěm. Konkrétně bude oblačno až zataženo. Během dne od severozápadu se přidá občasný dešť anebo přehánky. Teploty kolem 19 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách okolo 16. Vítr povane slabý, během dne mírný, západní až severozápadní, bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu. Předpokládané úhrny srážek 3 až 10 mm, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Do kostela na orientační cyklistickou akci anebo na pouť vás vezmeme už za chvíli v tipech pro volný čas. Tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Dobré ráno.

0: Kapela Ace of Base za chvíli bude vystřídána Petrem Spáleným a Zdeňkem Rytířem, tak si počkejte, posloucháte Jihočeské ráno.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Chýnově na Táborsku zazní dnes v 5 hodin v kostele Nejsvětější Trojice závěrečný sborový koncert Chýnovského hudebního festivalu. Zpívat bude sbor Vox Nuvus pod vedením Petrinové. V besednici u Trhových svinů můžete celý den poznávat historii obce a její současný život. Od 9 hodin otevřou dveře škola, radnice, muzeum, knihovna, kostel i další místa. Ve 14 hodin začne v sále hostince u Martinka setkání besedňáků, křest knihy Besednice v 15 příbězích a beseda se spisovatelem Janem Štiftrem. Odpoledne zahraje také Kašovanka. Pokud máte chuť na trochu pohybu, vyražte do Cerhonic na 12. ročník dobrodružné orientační cyklistické akce Dobrodružný písek. Start je v 9:30 na místním hřišti. Na kole, koloběžce anebo pěšky budete hledat cestu mezi rybníky, lesy, studánkami, vyhlídkami a památkami. Časový limit je 6 hodin. V Česticích na Strakonicku dnes slaví pouť. Od 9 do 15 hodin najdete v parku u zámku výstavu drobného domácího zvířectva na zámku Bonsaje a také obrazy Valentína Horby a Josefa Duspivy. V 16 hodin pak na zámeckém nádvoří zahraje Karel Kahovec se skupinou George and Beethovens. Hudba dnes zazní také v Jindřichově Hradci. V 17 hodin a 17 minut začne v novém kulturním sále pivovaru třetí koncert hradeckých nokturen s podtitulem Kouzlo tradic a ne folklor zblízka. Zahraje mladá dudácká kapela ze Strakonic. Na Dobré vodě u Českých Budějovic pokračuje festival Tóny dobré vody. V kostele Panny Marie Bolestné začne v 19 hodin program Shakespeareovské variace s Bárou Munzarovou. A v Táboře se v 17 hodin v restauraci Univerzity Tábor otevře výstava Tábor v 30. letech. Dobové fotografie Josefa Jindřicha Šechtla zachycují každodenní život, společenské události i proměny města. Vernisáž doprovodí na piano Jára Bárta. V Přední Výtoni začne v 15 hodin v kostele svatého Filipa a Jakuba benefiční koncert hornoplánského pěveckého sboru Muzika Viva. Výtěžek pomůže s opravou místních varhan a vstupné je dobrovolné.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. Opozice to kritizuje. Počet obyvatel na jihu Čech se za letošní první pololetí snížil o několik stovek. Zemřelo víc lidí, než se narodilo. 17-letý Čech byl v Německu zadržen v kradeném autě. Dnes očekávejte oblačno až zataženo, během dne postupně občasný déšť nebo přehánky. Naměříme 18 až 21 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová. Dobré nedělní ráno. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily stanici Radio Farda provozované v Praze na seznam svých vojenských cílů.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů řekl, že o schůzce věděl. Šlo podle něj o obvyklé protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise íránského velvyslance v Česku.
3: To bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá, a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
2: Schůzku kritizuje opozice, pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
4: Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomaci.
2: Havel bude podle svých slov žádat, aby to Okamura vysvětlil na plénu sněmovny. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Počet obyvatel na jihu Čech se za letošní první pololetí snížil o víc než 500 na zhruba 652 tisíc. Hlavním důvodem bylo, že zemřelo o 1200 lidí víc, než se narodilo. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Do Jihočeského kraje se přistěhovalo o 700 lidí víc, než z regionu odešlo. Úbytek obyvatel zaznamenaly všechny jihočeské okresy, kromě Českobudějovická a Táborska. Zájemci se můžou v Jindřichově Hradci podívat na průřez nejlepšími díly fotografické soutěže. V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií začala výstava 64. ročníku Českobudějovického mapového okruhu. K vidění jsou různé fotografické žánry a autorské přístupy, říká zástupce ředitele Muzea fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec Petr Soukup.
5: Do letošního ročníku se zapojilo celkem 12 fotoklubů z Česka a Slovenska, které návštěvníkům představí to nejlepší ze své současné tvorby. Každý se zastoupený fotoklubů zde prezentuje 6 svých nejlepších fotografií, čili je výstava tvořena celkovým počtem 72 kusů fotografických děl.
1: 17-letý český občan byl po policejní honičce v kradeném autě zadržen v Německu. Policie registrovala z garáže ukradený automobil v německém Pasově. Následně spatřila vůz na dálnici. Řidič ale na výzvy k zastavení podle policie nereagoval. Během následné honičky se stalo několik dopravních nehod, než nezletilý řidič havaroval. S lehkými zraněními skončil v nemocnici.
0: Sport.
1: Českobudějovičtí hokejisti mají za sebou 6-bodový víkend. Po vítězství nad Pardubicemi porazili svěřenci trenéra Děryho i královéhradecký Mountfield, a to 4-3. O osudu utkání rozhodl nástup do třetí třetiny, ve které se Motor ujal vedení 4-2. Vítěznou branku si připsal Štěpán Hoch.
0: Počasí.
1: Dnes očekávejte oblačno až zataženo, během dne postupně občasný déšť nebo přehánky, naměříme 18 až 21 stupňů, na horách kolem 15. Slabý západní až severozápadní vítr zesílí na mírný. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda se stala u Novosedal na Strakonicku ve směru na Štěchovice. Převrátilo se tady auto na střechu. Projíždějte opatrně, na místě zasahují hasiči i záchranka. A stále pozor na dálnici D3 u Sedlečka u Soběslavy. I tady je dopravní nehoda. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A tak nám i to nedělní jihočeské ráno příjemně utíká. Co říkáte? Máme 6 hodin, k tomu 5 minut. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Ráda připomenu, že v kalendáři se dnes dívám na datum 13. září 2026. Je to nedělní den, svátek slaví Lubor, přejeme jen to nejlepší. A za chvíli už místa v srdci, tak si na ně počkejte. Také písničky, které nestárnou, pro vás samozřejmě chystáme. A namíchány jsou Lenka Filipová, Věra Špinarová, přidáme kapelu Činasky anebo Kylie Minogue. Máte se na co těšit, je z čeho vybírat. Dobré jitro!

0: O tom, že Šumava přitahuje velké množství návštěvníků, se dobře ví. Jsou ale takoví, kteří se do této oblasti natolik zamilují, že si tam pořídí chalupu. Jak Mirce Nezvalové pro náš pravidelný seriál Místa v srdci prozradila ředitelka projektového řízení Potravinářské komory Helena Kavanová, právě ona Šumavě zcela propadla.
1: Místa v srdci.
2: My v poslední době jsme si pořídili nemovitost ve Stožci, což je jakoby na Šumavě, v blízkosti vlastně hranic s Rakouskem a s Německem, a to je vlastně místo, které je teďko mému srdci vlastně nejbližší a kam jezdím, kdy to aspoň trošku jde.
3: Vy jste mi předtím prozradila, že jste původem z Bratislavy. Jak se stane, že si Bratislavanka, Slovenka zamiluje Šumavu?
2: Tak já jsem se narodila ještě v době Československa, takže moji rodiče jsou Češi, ale osud a práce je zavály na Slovensko, takže já jsem se vlastně narodila na Slovensku v Bratislavě. A ve chvíli, kdy se republika rozdělila, tak jsme se přestěhovali do Čech, kde jsme zůstali. Takže já už jsem většinu svého života Pražák.
3: Z Prahy na Šumavu, tak to je oblíbená trasa množství a množství Pražáků. Máte také nějakou oblíbenou trasu ve Stožci, třeba ke Stožecké kapli nebo někam jinam?
2: Tak Šumava je krásná a vůbec se nedivím, že spousta Pražáků a nejen Pražáků i Českobudějovičáků míří na Šumavu. Já mám oblíbenou trasu z Volár přes Soumarský most do Dobré, do Stožce, do Českých Žlebů na Krásnou horu, to je překrásné místo s úžasnou atmosférou a potom zpátky.
3: Já předpokládám, že tohle všechno nechodíte určitě pěšky, nebo ano?
2: Snažím se, mám foxteriéra, tak aby jsme se trošku hnuli, protože mám sedavé zaměstnání poměrně, takže se snažím chodit hodně pěšky. Celou tu trasu, co jsem vyjmenovala, většinou ne, ale tak na poloviny.
3: Každopádně sedavé zaměstnání to doslova provokuje k tomu, abyste se cestou domů třeba prošla. Tak máte po Praze nějakou oblíbenou trasu?
2: Chodili jsme do Grébovky, když byly děti menší, Konratický les, Bráník, to je tak všechno asi.
3: Když se zeptám, jak relaxujete, tak určitě odpovíte, že maximálně pracovně v chalupě na Stožci.
2: Tak snažím se moc nepracovat, asi ty procházky se psem nebo výlety s dětmi, hodně jsme jezdívali na kole, lyžovali jsme zhruba. Tak.
3: Máte ještě nějaký cestovatelský sen, nebo je to jenom trasa Praha-Stožec každý víkend?
2: Tak já bych se ještě chtěla jednou podívat na Island. Já jsem byla na pracovní cestě zhruba před 15 lety na Islandu a ta země mě okouzlila, ten ostrov mě okouzlil tím, jak jsou tam lidé, jaké je tam podnebí, co všechno je možné tam vidět. Takže já bych se určitě ještě jednou chtěla podívat na Island.
3: Říká Helena Kavanová z vedení Potravinářské komory České republiky. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: Příští týden vás na svá oblíbená místa pozve malířka Emma Srncová, která má až do konce září výstavu v kulturním centru Mars v Českobudějovické Hroznové ulici. Tak si to nenechte ujít.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, nedělní ráno s datem 13. září. Pojďme si povědět aktuality k počasí.
1: Počasí.
0: SMSka od vás, která dorazila: oblačno plus 11 stupňů, trhové sviny, pěkný den všem, ve studiu přeje a zdraví Boža. Tak samozřejmě děkujeme za vaše SMSky, které chodí stále na naši SMS bránu s číslem 90 011 03 ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera. Text, vážíme si toho, že vysíláte s námi. Co říká aktualizovaná předpověď počasí pro neděli? Čekáme zataženo, zpočátku až oblačno, od severozápadu se přidá občasný déšť. Dnešní nejvyšší maxima 17 až 20, na horách 14 až 17 stupňů. Povane slabý západní, zpočátku jihozápadní vítr o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Předpokládané úhrny srážek 2 až 10 mm. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré a pro dnešek na jedničce.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Teď máme 6 hodin, k tomu 18 minut, pokračuje nedělní jihočeské ráno a už za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak si to nenechte ujít, každá rada dobrá. Dobré ráno.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalou.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak bezpečně na silnicích objíždět cyklisty. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximálně rychlost do 30 km/h, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
3: Věnovat se řízení, dbát na to, že jsem já ten zranitelný a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jaká platí pravidla na kruhovém objezdu. I proto poslouchejte Český rozhlas České Budějovice, teď už Norský dřevo a Lenka Filipová. Hezké ráno.
4: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

písničku už stokrát přes.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Skoro polovina lidí v Česku neví o možnosti dobročinného daru ze závěti. Vyplývá to z červnového průzkumu Koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo víc než 1000 dospělých. V poslední vůli podpoří dobrou věc podle Kateřiny Ptáčkové z výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové hlavně ti, kteří pravidelně darují už za života a jsou i dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní. Česko si dnes připomíná 2 roky od ničivých povodní. Velká voda zasáhla hlavně Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobila škody za 70 miliard. 7 lidí přišlo o život. Někteří se dodnes vyrovnávají s následky, například v Ostravské Nové Vsi. Do dnešních 14 hodin můžou zájemci navštívit poslední den znojemského historického vinobraní. Vstup do centra je na rozdíl od předchozích 2 dní zdarma. Ve Finsku začíná 2denní evropský arktický summit. Představitelé Evropské unie i některých členských států se na něm budou snažit sjednotit přístup k otázkám bezpečnosti, obrany a odolnosti Arktidy. Debata o této polární oblasti zesílila po opakovaných prohlášeních amerického prezidenta Donalda Trumpa o obsazení Grónska. V rytířském sále Jindřichohradeckého hradu a zámku dnes zazní benefiční koncert na pomoc onkologickým pacientům. Mezinárodní orchestr Jindřichův Hradec Gmint uvede skladby Handla, Haydna a dalších autorů. Vstupné je dobrovolné, začátek bude v 17 hodin. Čestice na Strakonicku dnes slaví pouť. V parku u zámku pořádá Český svaz chovatelů od 9 do 15 hodin výstavu drobného domácího zvířectva. Na zámku si návštěvníci prohlédnou taky bonsaje a obrazy Valentína Horby a Josefa Duspivy.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Existuje překvapivé množství rostlin, kterým vyhovuje polostín nebo stín. A tak i pod stromy, u severní zdi nebo v tmavším koutě zahrady můžeme vytvořit krásné a pestré záhony. Jen je potřeba vědět, které rostliny si s nedostatkem slunce poradí. V Zahrádkáři vám o nich za chvíli prozradíme víc. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jeho české ráno, které má datum 13. září. Je to nedělní ráno, tak ať stojí za to.

0: Když se řekne krásný záhon, většinou si představíme místo zalité sluncem, plné barevných květů. Jenže co když máme zahradu, kde slunce většinu dne nevidíme? Ani stín totiž nemusí znamenat zahrádkářskou beznaděj. Přesvědčila se o tom kolegyně Hanka Šoberová v Modlešovicích u zahradní architektky Kateřiny Čatkové.
1: Je to záhon vlastně pod stromem, pod třešní jedoskou, kterou jsme vysadili před lety, a je vlastně ještě u kamenné zdi ten záhon. Zároveň jsme vlastně dlažbu směřovali tak, aby voda stékala do toho záhonu a držela se v něm. Částečně je to vlastně i dešťový záhon. Vlastně chceme ukázat, že i místo ve stínu, kde pod stromem není příliš světlo, není tam příliš voda, tak lze vytvořit záhon, který je zajímavý, který je pěkný a je lepší než třeba trávník, protože trávník musíte často sekat a ještě v takovýchto podmínkách na takovém stanovišti je spíše mechovitý, jsou s ním spíš problémy.
2: Pojďme našim posluchačům popsat, jaké rostliny na tomhle stinném záhoně najdeme a kterým vlastně tohle stanoviště prospívá.
1: Tak jsou to hlavně poměnkovce, čemeřice, různé kultivary plicníků, kakostů, máme tu i ostřice, škorní

0: sušce. Jsou to vlastně rostliny, které kvetou brzy z jara, než se strom olistí, takže využijí vlastně ty sluneční paprsky k tomu, aby zakvetly, a potom jsou zajímavý spíše texturou listů a výškou. Ten záhon vlastně už teďka vidíte, jak je plný včel a čmeláků, takže je to zase prostor, který neděláme jenom pro nás, pro lidi, ale i pro ty zvířata, pro ten hmyz, který je důležitý do zahrady dostat, aby ta zahrada byla stabilní a zdravá. Když byste měli tuhle plochu jenom v trávníku, tak vlastně z toho není tolik, jako právě z takovéhleho záhonu. Ten záhon se vám mění během roku, jak odkvetou poměnkovce a plicníky, tak začnou kvést pivoňky a růže sadové, které tu máme, takže opravdu z té plochy můžeme získat mnohem víc. Takovýhle typ záhonu, který je v polostínu nebo ve stínu, tak je potřeba zamulčovat spíše organickým mulčem. My tady máme použitou kůru, která by měla být ve vrstvě aspoň 5 cm, aby byla funkční, aby držela vláhu a nerostl ten plevel. Zároveň, aby nerostl plevel, tak je důležité vlastně ty rostliny vysazovat v určitém sponu, aby do budoucna vlastně prorostly do sebe a půdu zakryly. Já vždycky říkám, příroda nemá ráda volné plochy, vždycky se je snaží zaplnit, tak je musíme zaplnit tím, co se líbí nám, a příroda bude spokojená a vy nebudete muset tolik plít.
1: Zmínila jste hned v úvodu, že tady stojí ta třešeň. Potom vlastně začnou opadávat listy na podzim. Každý by si řekl, no vida, ale jak budu teď ty listy dostávat z toho záhonu? Co s tím?
0: To je skvělá otázka. Samozřejmě záleží na typu stromu. My tím, že máme tady třešeň, tak ta nemá tak velké listy, takže se dobře rozkládají. Takže na podzim, když vlastně začnou opadávat ty listy, oni se teda hrozně hezky barví do oranžovo-žluta, takže vlastně ten záhon i ozdobí, jak spadnou na zem, a dobře se rozkládají. Takže díky tomu my vlastně máme zachovaný takový ten koloběh dusíku, kdy dostaneme vlastně do záhonu i potřebné živiny. Takže určitě nechávat listy, neměly by být silné vrstvě. Pokud by toho bylo moc, tak samozřejmě stačí jenom tak lehce vyhrábnout, ale většinu listů necháváme v tom záhoně, aby právě se rozložily a dostaly vlastně rostliny potřebné živiny.
1: Tomu vašemu záhonu vévodí, jak jsme říkali, čemeřice, jsou tady plicníky, poměnkovce, kakosty. Kakost, já se přiznám, že mám ho doma vysazený na poměrně slunném stanovišti a daří se mu. My ho máme tady v nějakém polostínu, je to v pořádku?
0: Určitě, těch kakostů je spousta kultivarů. Vy možná máte rozán, který právě je na slunce i polostín. My tady hodně používáme kakost odenkatý, který právě zvládá i to suché stanoviště a stinné stanoviště, což jsou vlastně jedno z extrémních míst pro rostliny vůbec. Určitě do podrostu výborný jsou právě ty poměnkovci, kteří zase nám nádherně kvetou teďka brzy z jara, a pak se to prostřídá právě s těma kakostama. Pak je vhodné určitě takový záhon doplnit i o okrasné traviny, různé kultivary ostřic a třeba metlice trsnatá, výborná taky do stínu. Je to hezký strukturovat ten záhon, aby prostě to nebylo jenom o jedné rostlině, ale aby to mělo i nějakou výškovou diverzitu, aby se to vlastně v průběhu roku stále měnilo, předávalo si to tu štafetu v květení a podobně.
1: Hodí se i třeba takové cibuloviny do tohoto záhonu? Bude se jim tady dařit, přestože sem nesvítí celý den sluníčko?
0: Určitě, cibuloviny jsou výborné v tom smyslu, že vlastně začínají tu sezónu. Někdy od března můžeme tady mít už krokusy, potom to přejde v narcisy, tulipány. My rádi používáme botanické druhy tulipánů, které dlouho kvetou. Potom vlastně to může přejít i v okrasné česneky, kterým se v tomhle polostinném až stinném stanovišti velmi dobře daří.
2: Český rozhlas České Budějovice,

0: počasí.
1: 6:45 máme právě teď a proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Zdravím Tadeáše Gregora, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Prozraďte, jak máme právě teď.
2: Aktuálně máme zataženou až oblačnou oblohu. Ojediněle se již vyskytuje občasný déšť, ale srážky většinou nedopadají na zem, jenom skutečně ojedinělých případech. A teploty jsou mezi 10 a 14 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro zataženou oblohu 13,5 stupně a slabý jižní vítr 2 metry za sekundu. Tlak je 1022 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáně vlásí 11 stupňů a mírný jihozápadní vítr 5 metrů za sekundu.
1: Jaký máme očekávat ten 13. zářijový den?
2: Dnes nás bude ovlivňovat okludující frontální systém od západu. Bude zataženo zpočátku až oblačno a od severozápadu se dočkáme občasného deště. Dnešní maximální teploty mezi 17 a 20 stupni, na horách 14 až 17 a bude vát slabý západní zpočátku až jihozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Biozátěž bude dnes na jedničce.
1: V kolik vyšlo a v kolik zapadne sluníčko schované za mraky?
2: Slunce vyšlo v 6 hodin a 36 minut a zapadne pak 19 minut po 19. hodině večerní. Dnešní teplotní rekordy v Českých Budějovicích, ta maximální hodnota je z roku 1947 32 stupňů a minimální minus 0,7 stupně z roku 1936. Průměrná teplota v Českých Budějovicích pro dnešní den 14,2 stupně.
1: A jaká bude dnešní noc a co přinese start do nového pracovního týdne?
2: Noc bude převážně zatažená a s trvalejším deštěm. Teploty klesnou na 15 až 12 stupňů a na horách na 13 až 10 a bude vát slabý západní, postupně severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra přes den pak ráno zataženo s deštěm, dopoledne se začne částečně protrhávat oblačnost a dešť bude přecházet v přehánky, které se pak budou vyskytovat již jen místy a na horách jich bude o něco více. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude dále ubývat. Zítřejší maximální teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 a bude vát slabý severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
1: Tolik Tadeáš Gregor, já prozatím děkuji a spojím se s vámi opět za hodinu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Jeho fotky možná znáte, ale ani si to neuvědomujete. Fotí reklamní kampaně pro tuzemské i nadnárodní značky, módu, portréty, ale především divadlo. Pokud navštěvujete Národní divadlo v Praze, letní Shakespeareovské slavnosti anebo naše jihočeské divadlo, s fotografiemi Pavla Hejného jste se potkali už mnohokrát. Za svou práci dostal několik prestižních ocenění. Pavel Hejný bude mým hostem v kavárně v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.

0: Co je ukryté uvnitř Závišova kříže? Kousek dřeva z kříže, na kterém byl podle tradice ukřižován Ježíš Kristus, nebo ostatky svědců? Ve Vyšebrodském klenotu je ukryto celkem 27 relikví a také něco, u čeho dodnes nikdo přesně neví, co to je. Co všechno odhalil nový průzkum Závišova kříže a co se kolem něj v posledních letech odehrálo? To zjistil redaktor Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu si o tom bude povídat s geoinformatikem Jiřím Šindelářem, vedoucím výzkumného týmu. Teď už ukázka obrázků svědců na Závišově kříži.
1: Když se na ty obrázky jednotlivých svědců, na ty kruhové medailony podíváte v detailu, tak vy zjistíte, že to není malba, ale že tam je vyobrazení bysty daného svědce, například svatého Jiří, který je úplně ve vrcholu. A aby to opravdu působilo věrně, tak to musí vypadat jako malba. To znamená, že on má tmavé vlasy, růžovou pleť, zabarvené oči modrou nebo zelenou svatozář. No a to bylo vlastně děláno tak, že si představte, že byl relativně silný, tlustý, zlatý plech. Do něj si ten zlatník musel vyříznout nejdřív obrys, jako kdyby bystu toho daného svědce, podložil tuhle ten vyřízlý plech tenkou zlatou fólií, rozklepal si zlaté drátky, vytvořil z nich takové drobné plíšky o výšce nebo chcete-li tloušťce té vyřízlé bysty v tom tlustém plechu a z těchto těch plíšků si vlastně vyskládal jednotlivé přihrádky uvnitř, proto se tomu říká přihrádkový. On si vytvořil vlastně jakoby jednotlivý přihrádky pro jednotlivé barvy té skloviny toho emailu. No a potom tam brkem, pravděpodobně husím, nasypal takovou kašovitou směs, to byla ta drcená sklovina, tím vytvořil vlastně barvy v tom budoucím obraze, dal vypálit do pece, zabrousil potom už stejně jako trhokami a tak vznikl tenhle ten byzantský email.
0: Slyšeli jste ukázku z nedělního Vltavínu o průzkumech Vyšebrodského Závišova kříže. Celý pořad si poslechněte po zprávách v 9 hodin.

0: Modrý nebe nad hlavou sice dnes úplně nečekáme, ale čekáme zprávy s Gabrielou Bláhovou. Pojďme si je poslechnout.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní záruku na úvěry, poskytne je Národní rozvojová banka. Nový kulturní sál v zámeckém pivovaru v Jindřichově Hradci začíná dnes sloužit veřejnosti. Debaty o volbách, sociálních nerovnostech nebo lidských právech vynesly táborské knihovně celostátní ocenění. Neděle bude oblačná až zatažená s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty 18 až 21 stupňů. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou, pohodové nedělní ráno. České firmy, které chtějí podnikat na Ukrajině, můžou žádat o státní garance na své úvěry. Příjem žádostí do programu spustila Národní rozvojová banka. O podporu můžou žádat třeba firmy z odvětví energetiky, zemědělství, potravinářství nebo dopravy. Pětinu projektu zafinancoval sami a zbytek jim úvěrem poskytne partnerská ukrajinská banka. Popisuje předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidecký.
3: Ta ukrajinská banka ale musí mít 20% podíl z tohohle úvěru jako vlastní riziko a těch 80% z toho úvěru je zajištěno právě zárukou od Národní rozvojové banky a zdroje na tyto záruky získala Národní rozvojová banka od Ministerstva průmyslu a obchodu, ale zároveň od Evropské komise.
1: Národní rozvojová banka poskytne až 3 miliardy korun. Maximální výše podporovaného úvěru je 39 milionů eur, což je v přepočtu skoro 950 milionů korun. Firma může o záruku žádat poté, co si s bankou dojedná úvěr. Lidem v Jindřichově Hradci ode dneška slouží nový kulturní sál. Vznikl v areálu zámeckého pivovaru. Po dvouleté rekonstrukci se historický objekt proměnil v kulturní, společenské a gastronomické centrum. Nový sál má netradičně řešený krov. Jeho konstrukci popisuje stavbyvedoucí Tomáš Malecha.
4: To není tradiční krov, jsou tady jako masivní konstrukce. Sám o sobě žádný prvek jakoby nestojí, musí fungovat všechny dohromady a pak, když nespojíte ve vrcholu ty obloukové vazníky, tak celá ta konstrukce staticky nefunguje. Používají se tady tradiční materiály všude, tak aby se jako ten prostor, řeknu, nepřekombinoval, tady použití oceli a dřeva.
1: Debaty a setkání zaměřená na demokracii a společenská témata pořádá Městská knihovna Tábor. Za projekty Dílny demokracie a není nám to jedno získala letos ocenění Biblioteka Inspirans. Letos knihovna podle ředitelky Zuzany Sedlákové pokračuje v cyklech Není nám to jedno, kdy knihovna zve novináře a odborníky. Otevírají témata například o férovosti voleb, sociální nerovnosti až politická práva. Na podzim chce knihovna připomenout taky nedožité 90. narozeniny Václava Havla a témata svobody, odpovědnosti a demokracie. Sport. Fotbalisti Sparty v osmém kole nejvyšší domácí soutěže zvítězili nad Jabloncem 2-0. Góly dali Alcocer a Mercador. Pražani předchozí dva ligové duely prohráli a záložník Roman Macek přiznává, že byl tým z Letné pod velkým tlakem. I z toho pohledu si výsledku i výkonu hodně cení.
5: Určitě je důležité, nebudeme se za nic schovávat. Nebyl to jednoduchý moment a jsme si řekli, že do té reprepauzy musíme být v každém zápase úspěšní a tohle je ta nejlepší odpověď a i jakým způsobem jsme to zvládli za ty 3 body. Za ty roky jsem poznal hodně zahraničních kabin a všechno a to, co mě zaujalo tady od samého začátku, že jsem viděl i po těch porážkách, jak všem na tom záleží.
1: Taky v dalších zápasech se dařilo domácím celkům. Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0, Bohemian Slovácko 2-0 a Zbrojovka v brněnském derby přehrála Artis 2-1.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1023 hektopaskalů. Dnes očekávejte oblačno až zataženo. Během dne postupně občasný déšť nebo přehánky. Naměříme 18 až 21 stupňů, na horách kolem 15. Slabý západní až severozápadní vítr zesílí na mírný a biozátěž je na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Osobní auto narazilo do svodidel a komplikuje provoz na dálnici D3 u Řípce u Veselí nad Lužnicí ve směru na Tábor. Buďte opatrní, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Sedm hodin k tomu pět minut i dnešní nedělní jihočeské ráno s datem 13. září se dostalo do své poloviny. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová a hudební štafetu hned v zápětí převezme Lucie Vondráčková s písničkou Láska umí víc. Svátek má dnes Lubor, tak mu v tento 13. zářijový den přejeme samozřejmě jen to nejlepší. Ať ta 13. stojí za to. Za chvíli archivní perly. Dobré ráno.

0: Když se řekne Marie Kokešová a přidá se k tomu informace, že se narodila 25. března roku 1928 v Chomutově v rodině úředníka Jana Kokeše a Františky Kokešové, tak to možná nikomu nic neřekne. Když jí bylo 10 let, přestěhovala se celá rodina do Tábora. Tady malá Maruška vyrostla, vystudovala gymnázium a pak se vdala za Josefa Šechtla. A to už přinejmenším táborští z Bystří. V roce 1950 se vyučila v oboru fotografie a pracovala v ateliéru Šechtl a Voseček v Táboře. Pak byl jejich ateliér združstevněn. Koncem 50. let se stala, respektive začala více věnovat umělecké fotografii a stala se velice úspěšnou a žádanou fotografkou. S jejími fotografiemi vyšly desítky knížek, na podstatné části z nich pracovala se svým mužem. A já tady mám pro vás vzpomínku, kterou natočila na přelomu 60. a 70. let pro Český rozhlas České Budějovice o tom, jak fotila Jiřího Voskovce.
1: Prostě než jsem jela, tak jsem zašla za Verichem a přinesla jsem mu takovou knížečku, která mi teď vyšla o Praze, jmenuje se to Praha básníků, básníková Praha. A Veri říkal, no Ježíš, když pojedete za Voskovcem, vemte mu toto, se mu bude líbit a pozdravujte ho a vyfoťte ho. Já jsem totiž, kromě jiného takého, potřebovala jsem vyfotit pro klub Přátel poezie. Oni teďka budou vydávat něco s Voskovcem a mají taky dělat nějakou mikrodesku, na kterou chtějí tu fotografii. No tak hned první den, když jsme se odstli v New Yorku, tak jsem si řekla, zavolám mu, aby mi někam nezmizel, nebo aby si pro mě ten čas udělala. No, než člověk jako vůbec to tam vytočí a zjistí, co a jak se tam dělá, to je věda, protože v New Yorku je asi 9 nebo kolik tlustých telefonních seznamů. Já jsem sice měla číslo, no, ale stejně to bylo dost složitý, než se mi to podařilo. No a pak se mi ozval hlas paní Voskovcová, když slyšela česky, tak hned mi říkala, že může zavolat. Načež přišel Voskovec, byl rozespalý, to bylo vidno, a já mu povídám, že jsem fotografka z Československa, že mu nesu pozdravy od Vericha a že by ho ráda vyfotila. Tak napřed jako první na to řekl, to jsem si mohl myslet Čech, takovej pitomej zvyk, takhle brzo člověka budit, to může být jedině Čech. To mají jedině v Československu. Protože tam pak jsem opravdu zjistila, že tam se stává strašně pozdě, že to byla opravdu opovážlivost 9 hodin někoho budit. Tak jsme se domluvili, že se za ním přijdu večer podívat do divadla. No a po divadle jsem k němu šla do šatny, tak tam se hned sešlo několik lidí a když viděli, že jsem z Československa, tak jeden hned mě začal říkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 a do 10 to uměl. Tak přišel druhý člověk, který mě taky něco, co uměl česky, prostě každý uměl česky a teď to uplatňoval, co umí. No a Voskovec byl opravdu rád, že jsem tam přišla, hned se ptal, kdo tam ještě znáte z naší skupiny, je pochopitelně nejvíc ho zajímá Šlitr, protože říkal, no tak ten se jistě ozve, tak Šlitr se opravdu ozval, s Voskovcem se sešli několikrát, že ty mají nakonec ty zájmy nejvíc společné. Uctil mě tam nějakým báječným pitím, nevím, co to bylo, něco namíchaný. Když jsem si to pochválil, tak mi to napsal hned na lístek, abych si to jinde v New Yorku mohla objednat. Mám to na památku od něj napsaný na tom lístečku. No a domluvili jsme se, že zavolám, tohle bylo nějak hned po příjezdu v pátek, nebo kdy, až zavolám v pondělí, a že mi řekne, kdy si pro mě udělá čas na to fotografování. Já jsem měla veliké plány s Voskovcem. Já jsem si totiž myslela, že bych udělala takový cyklus celý, protože jsem si nedovedla představit, co prostě s tím materiálem z toho New Yorku, co s tím budu dělat. Řekla jsem si, za 14 dní ani ne, v tom New Yorku jsme byli asi 8 dní čistého, tak to nebude žádný materiál, jak nějaké samostatné reportáže, protože to člověk tak nakonec uvidí všechno a nic a co s tím. Měla jsem ten úmysl z toho Voskovce jako udělat nějakou takovou hlavní osobou. A počítala jsem a těšila jsem se, že si udělá nějak trochu čas a že já ho nafotografuju třeba, jak chodí ulicema, zase nějaké snímky doma, jak žije doma, zase třeba v šatně, jak se líčí, upravuje. Potom má tam po různu všelijaký ty plakáty, ohromné takové ty plakáty právě na tom Times Square a tak dál. Už udělám takový cyklus toho, jak žije člověk, náš člověk prakticky, protože my ho pořád máme do našeho, jak žije náš člověk tam a potom, že bych udělala zase Vericha v Praze. A nakonec to jsou lidi, kteří patřili k sobě a pořád mám ten pocit, že i dnes ještě by nějak k sobě dobře šli. A musím říct, že i Voskovec tak nějak řekl, škoda, byli bychom mohli udělat velké věci spolu s Verichem. No. A skoro tak jako s lítostí to řekl, protože přece jenom to je málo platný. Ten Verich pro nás je rozhodně víc než ten Voskovec pro ty Američany.
0: Slyšeli jste další díl z cyklu Archivní perly Českého rozhlasu České Budějovice, a to záznam hlasu fotografky Marie Šechtlové.
2: Český rozhlas České

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo, ho, ho.

na Bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na Huconský šípy najmout dá. Jo. Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Huconský šípy najmout.

0: počasí.
1: Já jsem si opět otevřela a aktualizovala naši SMS bránu, kam posíláte po celé dnešní Jihočeské ráno zprávy o tom, jak je právě u vás, tak jdeme na to. Pozdrav z Prachatic, pod mrakem 15+, fouká, klidný den přeje Helča. Ve Velešině zataženo 10 stupňů, pohodovou neděli vám všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno až zataženo, klidno, 10 stupňů. Sváteční neděli přeje Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je oblačno až zataženo, větrno a teplota je plus 14 stupňů. Pohodovou neděli přeje a zdraví Marie. Písek 15 stupňů Celsia, podepsán je Folta. A co říká aktualizovaná předpověď od Českého hydrometeorologického ústavu? Dnes čekáme zataženo, zpočátku až oblačno, od severozápadu se přidá občasný déšť. Teploty kolem 18-19 stupňů, nejvyšší teploty na horách 14 až 17. Vítr povane slabý, západní, zpočátku jihozápadní, o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Předpokládané úhrny srážek dnes 2 až 10 mm. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio při neděli na stupni číslo 1.
2: V zelených světech vás tentokrát zavedeme do jedné holandské zahrady, která hraje doslova všemi barvami. Stejně tak může vypadat i ta vaše. Poradíme, co pro to udělat, a taky si povíme o důležitosti kompostérů. Kdy? V neděli po 11. dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Ponor na dno Lipenské přehrady nabízí román Jana Štiftra Vltavice. Věnovat se mu ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budeme už za pár chvil. Do té doby Kin Cairns a já vám všem přeju hezkou neděli s datem 13. září.

0: Vltavice je název zaniklé obce a také to je název nového románu od budějovického spisovatele Jana Štiftra. O čem přesně je? Na to se Martina Toušková zeptala přímo autora.
1: Vltavice je román z Dolní Vltavice, což je obec zatopená Lipnem. A mě hrozně bavilo se vlastně vnořit do té vody, kdy jsem vlastně pomocí textu dokázal vplout pod hladinu. Já jsem se vypravil s hrdinou, kterýmu je 9-10 let, jmenuje se Dor, do té staré, dneska už neexistující obce. Procházel jsem si náměstí, nahlížel jsem do kostela a pak jsem se tam vrátil se svou hrdinkou z roku 2025, což je 60-letá Emma. A ta Emma se tam vrací, protože tam zůstal kus její minulosti a zůstalo tam tajemství. A ona žije s nějakým Robinem a ten Robin se noří také do té vody, aby objevil sochu Jana Nepomuckého, která tam skutečně někde pod vodou je a potápěči ji hledají. A on pro ní pátrá, aby ona se něco dozvěděla o Vltavici a taky sama o sobě.
2: Takže dva propletené příběhy, jeden ze začátku 20. století a jeden současný?
1: Je to tak. Je to tak, že mě osobně hrozně baví propojovat ty dvě časové roviny. Je to možná i jako součást mýho rukopisu. Psal jsem takhle i svoje předchozí romány a mám taky za to, že to drží tempo. A že člověk vlastně nestrácí pozornost a že vás neutahám tou jednou dějovou linií, ale když už mám pocit, že teďka stačilo být v roce 1900, tak skočíme do toho roku 2025.
0: To bylo opovídání o novém románu Vltavice Jana Štiftra. Nejen ten, ale i další knižní novinky vám představíme v dnešní knižní hlídce, kterou si poslechněte přibližně ve 3:15 odpoledne.
3: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: I pro vás. Český rozhlas České Budějovice.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Studenti ze spolku Nezájem se snaží přilákat ke komunálním volbám mladé voliče. Institut politické participace mladých totiž odhaduje, že v posledních místních voleb se zúčastnilo jenom 20 až 30% voličů do 30 let. Spolek taky propaguje mladé kandidáty napříč politickým spektrem. Rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří můžou provádět očkování lidí starších 18 let, projedná na pondělním zasedání vláda. Týkat by se mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Ministři se budou zabývat i novelou o návykových látkách, podle které by mimo jiné bylo možné koupit od příštího roku v Česku kratom od 21 let a ne od 18 jako dosud. Předpis má taky zakázat jeho prodej v e-shopech. Parlamentní volby se dnes konají ve Švédsku. Předvolební průzkumy donedávna ukazovaly náskok opoziční středolevicové sociální demokracie. Podle posledních dat má ale dál větší šanci na vítězství v současnosti vládnoucí středopravicový blok premiéra Ulfa Kirstersona. Vůbec poprvé se součástí vládní koalice může stát taky krajně pravicová strana Švédští demokrati. Sportovci budou moct od příštího týdne využívat obnovené hřiště v ulici Jaroslava Bendy na českobudějovickém sídlišti Máj, informovala o tom mluvčí magistrátu Jitka Brůhavel-Slová. Součástí oprav bylo rozšíření sportoviště a položení nového povrchu. Přibyly taky mantinely a branky pro hokejbal. Hřiště dál poslouží i fotbalistům a basketbalistům. Areál bude otevřený každý den. V Klení na Českokrumlovsku dnes od 15 hodin začne setkání přátel kostela. Vystoupí soubor Cantus Firmus a Rožnovské hudební sdružení. Vstupné je dobrovolné a pořadatelé ho využijí na opravy kostela. Strakonické házenkáře čeká dnes druhé kolo Extraligy mužů, ve kterém se utkají s pražskou Duklou. Začátek zápasu je v 17 hodin. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami, teploty maximálně 21 stupňů, na horách naměří 17. Slabý vítr západních směrů zesílí na mírný a biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dvě dopravní nehody se staly na jihu Čech. Pozor, dejte u Novosedal na Strakonicku ve

0: Bouchání kladiv, třeskot mečů a tajemná hudba. To vše dokresluje atmosféru středověkého tržiště v Táboře na Tržním náměstí. Po jeho obvodu jsou rozestavěné stánky a obchodníci v dobových kostýmech nabízí vše od občerstvení přes keramiku až po květiny a šperky. Přesně takhle to včera vypadalo v Táboře.
1: No, teď zrovna připravuju zapínání na notisky a až se dodělá práce tahleta, tak se potom konečně dostanu k předvádění řemesla a budu tady ukazovat zdobení do kůže.
2: Sedlářství má na starosti jeden z dobových řemeslníků Jiří Domčík. Vedle svého stánku má venkovní dílnu, kde připravuje kožené výrobky k prodeji. Kousek od něj sedí Tamara Jandourková, která před návštěvníky vyrábí panenky z kukuřičného šustí.
3: Vlastně se ty listy namočí, buď se dají namočit ve vodě v misce vodou, nebo já používám rozprašovač a přivazuju vlastně k sobě ty listy nití v určitém pořadí, aby mi vznikla prostě ta figurka.
2: Trochu jiným směrem se ubírá stánek společnosti kovářů z Českého Krumlova. Jeden z mistrů řemesla Pavel Trestr na chvíli poodešel od zákaznic, aby prozradil, co nového si připravil.
4: Tak jako od všeho trochu, spíš jakoby takový ty ozdoby maličkosti, draky, cínový vojáčky, kovaný výrobky, takový spíš, co si člověk jako odnese v kapse.
2: I když by si lidi s pojmem kroužkování spojili spíš středověkou zbroj, Lenka Barčiová pomocí této techniky na trzích vyrábí šperky.
5: Teď zrovna mám v ruce náramek s tygřím okem, který je právě dělaný tím, že jsou tam takové jako filigrány z kroužků a válečky tygřího oka.
2: Nejen mezi těmito řemeslníky se prochází skupiny přátel, pejskaři s jejich čtyřnohými parťáky a rodiny s dětmi. S manželem a malým synkem přijel

0: Na táborská setkání už po 15. Radka Rypl Dušková.
1: Hlavně na ty trhy jsme přijeli kouknout na průvod a vzít sem malýho, aby taky viděl nějak zvířátka. Tak. On už tady byl loni, ale tomu bylo 14 dnů, takže to bylo ještě malinký.
0: Kolem středověkého tržiště prošel v sobotu taky slavnostní průvod provlávající slávu Janu Žižkovi. Všude po trase zdravili konvoj nadšení návštěvníci a kdo měl štěstí jako Václav Šilhavý, mohl se podívat i na samotného hejtmana na koni.
2: No, Jan Žižka byl pořádný.
0: Spolu s hejtmanem se ale v průvodu objevili i obyvatelé Tábora a delegace z partnerského města Škov Jaloka ve Slovinsku. Jak řekla vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Radka Šimková.
3: A letos musím říct, že bylo opravdu neobvykle a hrozně dlouhý a velký, protože například naše partnerské slovinské město Škov Jaloka přivezlo téměř 3 autobusy svých obyvatel a vlastně většina z nich šla v průvodu.
0: Táborská setkání končí už dnes ekumenickou bohoslužbou táborských křesťanských církví v pravé poledne a následuje koncert kapely Buty. Z Tábora Barbora Klempířová, Český rozhlas.

0: 7:45, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pokud jste se právě probudili, tak připomínám, že je tady neděle s datem 13. září.
1: Počasí.
0: A na telefonu už čeká Tadeáš Gregor, meteorolog, který nám prozradí aktuální informace o počasí. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
0: Jak máme právě teď na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme zataženo až oblačno, ojediněle se vyskytuje slabý déšť nebo přehánky a teploty jsou mezi 10 a 16 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro zataženou oblohu 14 stupňů, vane slabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlaky 1022 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 11,5 stupně a mírný jihozápadní vítr 5 metrů za sekundu.
0: Co nám přinese ta dnešní třináctka v kalendáři?
2: Dnes nás bude přecházet okludující frontální systém, bude zataženo zpočátku až oblačno a od severozápadu se k nám rozšíří občasný déšť. Dnešní maximální teploty 17 až 20 stupňů, na horách 14 až 17 a bude vát slabý západní, zpočátku jihozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu a biozátěž dnes na jedničce slabá zátěž.
0: Jaký je stav vody v jihočeských řekách?
2: Vody je stále málo. Na Vltavě na Soumarském mostě 39 cm je zakázáno splouvání, vyšší Brod 61 cm, což je tak na limitu, aby se Vltava dala sjíždět. Lužnice nesízná na Pilaři 105 cm, v Bechyni 78 cm a nesízná je i Otava v Katovicích, kde je 35 cm. Teplota vody včera na Lipně 20,5 stupně Celsia.
0: Jak bude dnes v noci a jakou nohou, suchou či mokrou, vkročíme do nového týdne?
2: V noci bude zataženo s trvalejším deštěm. Teploty klesnou na 15 až 12 stupňů, na horách na 13 až 10 a bude vát slabý západní, postupně severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Takže do zítřejšího dne vkročíme s mokrou nohou, ráno bude zataženo s deštěm. Dopoledne se začne částečně protrhávat oblačnost a dešť bude přecházet v přehánky, které se odpoledne vyskytnou již jen místy, na horách jich bude více. Večer srážky ustanou a oblačnosti dále ubude. Zítřejší maximální teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 a bude vát slabý severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
0: Projeví se to ubývání oblačnosti i v úterý?
2: V úterý skutečně bude více slunce, bude převládat jasná až polojasná obloha, ale ráno budou četné mlhy nebo nízká oblačnost a to oblačnost se bude dopoledne rozpouštět. Úterní minimální teploty 11 až 7 stupňů, maximální 19 až 23 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno.
0: S námi byl meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji za čas, který jste si udělal a uslyšíme se opět za hodinu naslyšenou.
2: Hezký den naslyšenou.
0: A hezký den.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
0: Zdali pak víte, jaké rostliny mají největší květy? Zajímavosti z rostlinné říše nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Počkejte si na to. Hezké ráno.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Je 8 hodin.
6: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Počet obyvatel na jihu Čech se za letošní první pololetí snížil. Soudy v Česku letos od ledna do konce srpna vyhlásily přes 9800 osobních bankrotů. Záchranáři z lodi v Indonésii evakuovali 103 lidí, 140 se pohřešuje. Dnešní den bude oblačný až zatažený s teplotami do 21 stupňů. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Dobré nedělní ráno. Počet obyvatel na jihu Čech se za letošní první pololetí snížil o víc než 500 na zhruba 652 tisíc. Hlavním důvodem bylo, že zemřelo o 1200 lidí víc, než se narodilo. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Do Jihočeského kraje se přistěhovalo o 700 lidí víc, než z regionu odešlo. Úbytek obyvatel zaznamenaly všechny jihočeské okresy, kromě Českobudějovicka a Táborska. Zemědělci na Vysočině sklízí krmnou kukuřici. Začali dřív, než je běžné. Porosty jsou nízké, ale kvůli suchému a horkému létu jsou dozrálé. To může vést k nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata, říká Jindřich Štix z agropodniku Košetice na Pelhřimovsku.
7: Kukuřice dneska se dostává do stavu, kdy sušina odpovídá sušině, která měla být ke sklizni, ale ta kukuřice není narostlá a navíc nejsou úplně dotažený palice, nejsou dopelený. No zase je to důvod sucha. No. A bude pravděpodobně propad kukuřici o nějakých 30-40%.
5: Soudy v Česku letos od ledna do konce srpna vyhlásily přes 9800 osobních bankrotů. Meziročně je to pokles o 8%. Soudy zároveň přijaly přes 10 000 návrhů na osobní bankrot. Tak je o 8% míň než za prvních 8 měsíců roku 2025. Vyplývá to z analýzy, kterou ČTK poskytla společnost Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz. Nejmíň osobních bankrotů připadalo na Vysočinu. Záchranáři v Indonésii z lodi, kterou v Jávském moři zastihlo nepříznivé počasí, zachránili 103 lidí. Jeden z nich ale zemřel, uvedl místní šéf záchranných složek podle agentury AFP. Podle úřadu bylo na palubě lodi 243 lidí, 140 osob se tedy pohřešuje.
8: Sport.
5: Čeští volejbalisti uspěli na mistrovství Evropy i podruhé. Po výhře nad Řeckem porazili taky Švédsko, zvítězili 3-2 na sety. Dalším soupeřem českého národního týmu bude v italské Modeně v pondělí výběr Slovenska. Jihlava prohrála v první hokejové lize na ledě Tábora 2-4. Jihočechům výhru nad favoritem zajistil hetrikem Pavel Novák, který minulou sezonu odehrál v extralize za České Budějovice. Pardubice zvítězili 4-1 v Sokolově.
8: Počasí.
5: Dnes očekávejte oblačno až zataženo, během dne postupně občasný déšť nebo přehánky, naměříme 18 až 21 stupňů, na horách kolem 15. Slabý západní až severozápadní vítr zesílí na mírný a biozátěž je na nejnižším stupni 1.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Kruhový objezd vzniká na dosavadní nebezpečné křižovatce u Sudoměřic u Bechyně. Řidiči proto musí až do října počítat s uzavírkami. Objízdné trasy jsou značené. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: stále krásné 13. zářijové ráno, jihočeské ráno tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. 8 hodin k tomu 4 a čtvrt minuty a hned v zápětí jsou připravené písničky z cizí kapsy. A v nich Věra Špinarová, tak se máte na co těšit. Jinak pro zajímavost, včera to bylo 14 let, co nás opustil jeden z nejcharizmatičtějších českých herců, Radoslav Brzobohatý, který by dnes oslavil 94. narozeniny. Tam nahoru vzkazuji, že vzpomínáme. Dobré ráno.

s Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8. hodině ranní. Neboli buďte pozdraveni, začínáme. Dnešní písničkové zastavení otevře Věra Špinarová.

Suprafonský singl Kosmická láska jste si v roce 1979 mohli koupit za 12 korun československých. Co si za stejný obnos v české měně koupíte dneska, je jiný příběh, rozhodně méně kosmický. Beze všech hořkých šprýmů ale musíme konstatovat, že to, co k dnešnímu datu určitě nezdevalvovalo, je vokál Věry Špinarové, zpěvačky, které pán Bůh sice nenadělil v centimetrech, ale o to víc jí přidal na síle hlasivek. V jádru asi nejvíc rockerka si tak mohla troufnout na širokou škálu žánrů a stylů, či lépe řečeno písniček, u nich se nemusela obávat, že by je nějak limitovaly interpretační možnosti. A pestrost nahrávek, které lemovaly její kariéru, to jen potvrzuje. Konkrétně Kosmickou lásku si půjčila od americké kapely Blondie, v jejímž středu stála také zpěvačka. Na pohled křehká a velmi fotogenická blondýnka Debbie Harry. Konečně, než vyměnila kasírtašku barové servírky za mikrofon, stihla zapózovat v roli populárního zajíčka pro pánský časopis Playboy a tam se na hezké tvářičky, mimo jiné, dbalo vždycky. Vrátíme-li se ale k ryze hudebním souvislostem, skupina Blondie se dala dohromady v roce 1974, kdy u toho, byť ne na dlouho, byl i původem český baskytarista, kytarista, zpěvák a producent Ivan Král. Brzy se s původně punkem a alternativou ovlivněné kapely začal rodit i jeden z nejzajímavějších souborů takzvané New Wave, tedy nové vlny, jež nejprve oslovila hlavně britské a australské publikum. Doma v Americe Blondie zazářili až ke konci 70. let taky přispěním písně Heart of Glass a vůbec pestrého repertoáru, v němž byly slyšet i ozvuky reggae, popu či diska, ovšem v chytrém muzikantském balení. Když Srdce ze skla v roce 1979 vtrhlo do hitparád a v Americe, Velké Británii i dalších zemích vystoupalo až na číslo jedna, bylo jasné, že Blondie už nejsou žádný underground, ale kapela s velkým komerčním potenciálem. Nápadité písničky, aranže, hráčská jistota a u mikrofonu zpěvačka s půvabně dívčím hlasem i výzorem, to nešlo přeslechnout ani přehlédnout. A tak si Blondie získali davy i zasloužené místo pro poměrně tučnou kapitolu v knize Historie rocku a popu. Třeba i pro svůj muzikantský a životní nadhled. Ostatně s ním svou skupinu pojmenovali. Název si nadělili podle pokřikování řidičů velkých traků, kteří se hráli na chlapáky, když jejich zpěvačku míjeli na silnicích. S výrazem mlsných kocourů na něj hulákali Hey Blondie, nazdar Blondino, aspoň tak praví legenda, ale i kdybyste byli spíš na brunetky a za volantem ani nemukli, teď vám bude zpívat Debbie Harry. A k tomu vás zdraví Martin Šostr.

0: Za námi jsou dnešní písničky z cizí kapsy s datem 13. září. Je tady neděle. Pojďme si ve 8:45 prozradit něco k dnešnímu dni.
1: Počasí.
0: A začneme tam u vás, kde nás posloucháte. Větrní 12 stupňů, poloskoro, polozataženo. Pěkné, zdraví, Zuzka s Honzou a dva pejsci. Dobré ráno z Jindřichova Hradce u nádraží, kde je skoro zataženo, klidno a teplota 10 stupňů. Klidnou neděli všem přeje Milan. Děkuju za vaše SMSky, za všechny, které během dnešního jihočeského rána dorazily. Vážím si toho, že jste s námi. Dnes čekáme zataženo, zpočátku až oblačno. Od severozápadu se přidá občas déšť. Odpolední maxima mezi 17 a 20, na horách naměříte 14 až 17 stupňů, vítr povane o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, předpokládané úhrny srážek dnes 2 až 10 mm, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio při neděli na stupni číslo 1, který značí mírnou zátěž.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Vážná hudba, hraběcí osudy či chovatelská výstava. Tak to jsou například témata typu pro volný čas, které zazní tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut. Hezké nedělní ráno.

0: Leden se promění v máj, nyní je tu září, konkrétně 13. a máme pro vás několik tipů, jak dnešek strávit.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Jindřichově Hradci nabídne v 17 hodin rytířský sál státního hradu a zámku další benefiční koncert. Mezinárodní orchestr Jindřichův Hradec Gmind zahraje Händla, Haydna i hudbu dalších skladatelů. Výtěžek podpoří onkologické pacienty prostřednictvím nadačního fondu Úsměv nejen pro Krištofa. V Nových Hradech můžete od 10 do 17 hodin zavítat na dvorek Novohradského muzea na výstavu Proč jsou hrabata z rodu Kapy v Bukvojské hrobce. Příběh tří sourozenců ukazuje tři velmi odlišné životní osudy. V Třešťovicích začne v 16 hodin v kostele svatého Jana Křtitele koncert souboru Čejrý. Hostem bude sbor Codex Temporis a program zároveň připomene 80. narozeniny lídra souboru Josefa Krčka. V Klení na Českokrumlovsku se od 15 hodin můžete přidat k setkání přátel tamního kostela. Zahrají soubory Cantus Firmus a Rožnovské hudební sdružení. Dobrovolné vstupné pomůže s opravami kostela. V Sepekově na Písecku na vás čeká od 8 do 16 hodin pouťová chovatelská výstava. Na farské zahradě uvidíte králíky, drůbež, holuby, papoušky a další chovná zvířata. A nakonec ještě jedna hudební pozvánka. V Boleticích na Lipensku začne v 15 hodin v kostele svatého Mikuláše koncert krumlovské dudácké muziky. Ještě přidám jednu přeci jen, protože pokud máte rádi dobrodružství, opravdu pod širým nebem, večer přijde na řadu Kleť, ve 20 hodin se na parkovišti u dolní stanice Lanovky sejdou účastníci nočního výstupu, který pořádá podcast Spod Kletí. Čelovka, reflexní prvky a pevné boty budou tentokrát stejně důležité jako dobrá nálada. Tak si to užijte, ať si vyberete cokoliv.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT 2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Je 8:30.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Vláda nejspíš podpoří poslaneckou předlohu, která by měla přispět ke zlepšení postavení českých autorů vědeckých publikací vůči vydavatelům vědeckých periodik. K novele, kterou připravili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a Roman Kubíček, oba z ANO, by měl kabinet podle podkladů pro pondělní schůzi zaujmout kladné stanovisko, mohlo by ale vznést připomínky. Skoro polovina lidí v Česku neví o možnosti dobročinného daru ze závěti. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo víc než 1000 dospělých. V poslední vůli podpoří dobrou věc podle Kateřiny Ptáčkové z výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové hlavně ti, kteří pravidelně darují už za života a jsou dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní. V indickém Dillí dnes končí dvoudenní summit uskupení zemí BRICS. Po prvním dni vyzvalo 11 členských zemí k zastavení bojů na Blízkém východě. Ve společném prohlášení odsoudili útoky na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení. Besednice u Trhových svinů dnes otevře své školy, radnici, muzeum i další památky a veřejná místa. Den otevřených dveří začne v 9 hodin a potrvá do 18. Ve 14 hodin začne v sále hostince u Martinka setkání besedňáků se křtem knihy Besednice v 15 příbězích. Součástí programu bude beseda se spisovatelem Janem Štiftrem a hudební vystoupení pro děti. Odpoledne zahraje dechová kapela Kašovanka. V rytířském sále Jindřichohradeckého hradu a zámku dnes zazní benefiční koncert na pomoc onkologickým pacientům. Mezinárodní orchestr Jindřichův Hradec Gmint uvede skladby Handla, Haydna a dalších autorů. Vstupné je dobrovolné, začátek bude v 17 hodin. A počasí? Oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami, teploty dnes maximálně 21 stupňů, na horách naměří 17. Slabý vítr západních směrů zesílí na mírný a biozátěž je na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Ve Vimperku na Prachaticku počítejte s uzavírkami u zimního stadionu, ulice Sadová a v části náměstí Svobody. Objížďky jsou značeny. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Výstavní prostory kláštera Borovany na Českobudějovicku dnes zaplní modelky. Fotografka Jana Školková spolu s nimi představí svou výstavu Krása ženy, která se zaměřuje na ženy s vrozeným či získaným znevýhodněním. Více podrobností se rozvíme z rozhovoru už za malou chvíli. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Děkujeme za to, pokračuje jeho české ráno. Aktuální čas 8 hodin, k tomu 33 minut. To ráno je nedělní, tak ať je pěkně pozvolné a s úsměvem.

0: Každá žena je krásná. Takovou zprávu se lidem snaží předat fotografka Jana Školková, autorka projektu Krása ženy. Na dnešním gala večeru v klášteře Borovany představí 630 fotografických obrazů žen s vrozeným či získaným znevýhodněním. Součástí večera bude setkání s modelkami a ukázka charitativního kalendáře pro rok 2027. Co vedlo ke vzniku takového projektu, nám už teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prozradí sama autorka Jana Školková, kterou vítám a přeji dobré jitro.
1: Dobré ráno všem.
0: Paní Školková, focení se věnujete už 11 let. Jak jste se dostala k projektu Krása ženy?
1: Já vlastně fotím především rodiny a také určitým způsobem budoár ženy. Jo? A jak ke mně vlastně chodily, kolikrát jako takové krásné ženy, ale byly prostě nespokojené s tím, jak vypadají, tak jsem měla myšlenku, že vlastně nafotím ženy s nějakým reálně fyziologickým znevýhodněním, vrozeným anebo získaným zdravotním znevýhodněním, abych poukázala na to, že i žena, která by si o sobě mohla myslet, že není krásná, tak vlastně krásná může být, abychom dokázali na té fotografii podtrhnout to, co na ní je krásné. Takže takto vlastně vznikla původně ta myšlenka. A jak jste ji zmínila, ten kalendář vlastně je pro rok 2027, má charitativní rozměr a bude se od nynějška vlastně prodávat.
0: Když modelky fotíte a následně pořádáte výstavy, co byste chtěla, aby si z nich návštěvníci odnesli?
1: Tak určitě je to nějaký vizuální zážitek toho návštěvníka, kdy po té výstavě se prochází, všímá si těch jednotlivých vrozených znevýhodněních, vidí ale zároveň ty ženy, jak vypadají, a myslím si, že je na každém, aby se třeba nějak jakoby zamyslel nad tím, jestli v té ženě vidí krásu, jestli ta krása znamená opravdu jenom tu dokonalost, anebo jestli je možný ji najít i tam, kde by ji mnozí jako nehledali. Takže spíš je to takový zamyšlení toho návštěvníka nad tím pojmem krása, jestli to bude brát stereotypně, anebo jestli i v těch duších žen třeba bude schopnej najít něco krásného, což vyzařuje ženám z těch očí, když se na ty obrazy podíváte.
0: Na dnešním gala večeru, který se koná ve výstavních prostorách kláštera Borovany od 17 hodin, představíte také charitativní kalendář pro rok 2027. Byla tvorba kalendáře jiná než příprava fotografické výstavy?
1: Bylo to vlastně všechno součástí a původně teda myšlenka byla taková, že vytvoříme pouze kalendář, který bychom prodávali, ale pak právě jsme zjistili, že by byla škoda k tomu neuspořádat výstavy,

0: Takže to začalo výstavou v Borovanech, a to v srpnu, a následují putovní výstavy po Jihočeském kraji, které budou probíhat víceméně celý letošní rok a ještě i příští rok. Takže návštěvníci se mohou na kalendáře, ale i na obrazy podívat v následujících měsících, jak v Trhových Svinech, tak na Nových Hradech, v Třeboni, ale i v Českých Budějovicích, anebo příští rok i v Kaplici. Takže výstava je teda putovní a v letošním roce bude součástí každé výstavy také možnost prodeje toho kalendáře, takže si návštěvníci budou moct zakoupit kalendář a tím tak podpořit ty doprovodné charitativní aktivity, které jsou s tím spojené.
1: Naším hostem byla fotografka Jana Školková, autorka projektu Krása ženy. Děkuji za váš čas, ať se výstava vydaří, mějte se hezky a naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas ČR.

0: A zatímco Bonnie Tyler se ztratila ve Francii, tak vy se prosím dnes například nestraťte při chození na houby. V případě, že vyrazíte za nějakými těmi hříbky, tak ať máte plný košík, to vám přejeme. Počasí k tomu budete mít tuze příjemné, řekla bych, takové zářijové nebo respektive podzimní.
1: Počasí.
0: Na telefonu minutku po 8:45 už čeká meteorolog Tadeáš Gregor. Ještě jednou dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, jak máme právě teď na jihu Čech.
2: Aktuálně máme zataženo nebo skoro zataženo a v severozápadní polovině kraje nám prší. Teploty jsou mezi 12 a 18 stupni Celsia. V Českých Budějovicích zatažená obloha 15 stupňů, vane slabý. Jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1022 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 11 stupňů, zataženou oblohu a slabý déšť.
0: Jaké počasí nám přinese ta dnešní 13 v kalendáři?
2: Dnes nás bude přecházet okludující frontální systém, bude převládat zatažená obloha a od severozápadu se dočkáme občasného deště. Dnešní maximální teploty mezi 17 a 20 stupni, na horách 14 až 17 a bude vát slabý západní. Zpočátku jeho západní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Biozátěž dnes na jedničce, slabá zátěž.
0: Jak bude dnes v noci a jak vstoupíme do nového týdne?
2: Noc bude zatažená a s trvalejším deštěm. Teploty nám klesnou na 15 až 12 stupňů, na horách na 13 až 10 a bude vát slabý západní, postupně severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra ráno bude zataženo s deštěm. Dopoledne se začne částečně protrhávat oblačnost a dešť bude přecházet v přehánky, které se odpoledne vyskytnou již jen místy a na horách budou četnější. Večer strážky ustanou a oblačnosti dále ubude. Zítřejší maximální teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 a bude vát slabý severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Je zítra biozátěž na jedničce.
0: Co úterý bude mít nadvládu sluníčko anebo mraky?
2: Úterý bude mít nadvládu sluníčko, bude jasná až polojasná obloha, ale ráno se četně budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost a ty mlhy nebo nízká oblačnost se budou dopoledne rozpouštět. Úterní ranní minima 11 až 7 stupňů, odpolední maxima 19 až 23 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno.
0: A já vás ještě poprosím o předpověď na středu.
2: Středa bude zpočátku většinou polojasná, k ránu se ojediněle vyskytnou mlhy, ale během dne se bude od západu oblačnosti přibývat a později odpoledne dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Středeční ranní minima 13 až 9 stupňů, odpolední maxima 22 až 26 stupňů a bude vát slabý vítr z jižních směrů, který se bude měnit na mírný západní nebo severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A přesně takovouto předpověď počasí pro nás uvařil v neděli po ránu Tadeáš Gregor. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: V zelených světech vás tentokrát zavedeme do jedné holandské zahrady, která hraje doslova všemi barvami. Stejně tak může vypadat i ta vaše. Poradíme, co pro to udělat a taky si povíme o důležitosti kompostérů. Kdy? V neděli po 11. dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.

0: Chcete zůstat ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice i odpoledne? Pokud ano, a věřím, že ano, můžeme vás už teď pozvat ku poslechu Čtení na neděli, tedy pravidelné nedělní povídky. Přímo pro naše rozhlasové studio ji napsal oblíbený českobudějovický spisovatel Jan Štifter. A cože je to za příběh? Je to příběh o lásce mladého Matouše ke krásné Maďaronce, která nějaký čas pracovala v proslulém českobudějovickém nevěstinci Café Grol. A ten příběh začíná takto.
1: Jsi tak krásná, řekne Matouš té dívce, která pro něj nikdy nemá mít jméno, protože už další den zmizí. Bordelář Grol je nasmlouval na 2 týdny, ale chlapi za ní nechodí, tak co by tu živil? Týden na zkoušku musí stačit, už zítra půjde pryč. A ta dívka položí Matoušovi hlavu na rameno, jako by čekala, co všechno jí odvypráví, než jí sáhne pod sukně a blůzu. A Matouš jen znovu řekne, tak krásná.
0: Dívka je velmi mladičká, pochází od někud z Uher a Matouš se do ní okamžitě zamiluje. Je tak krásná. Jak to s touhle láskou nakonec dopadne? Poslechněte si povídku Jana Štiftra, Jsi tak krásná dnes, krátce po 14. hodině. A to už je ode mne úplně vše pro dnešek. Mějte se krásně, Adéla Jirkalová se loučí a teď už je tu pro vás Valdemar Matuška.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Debaty o volbách, sociálních nerovnostech nebo lidských právech vynesly Táborské knihovně celostátní ocenění. Česká národní banka úrokové sazby nezmění, odhadují to analytici. V Německu protestovali 10 000 lidí proti krajně pravicové straně AfD. Dnešní den bude oblačný až zatažený, postupně s přeháňkami naměříme maximálně 21 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové ráno. Debaty a setkání zaměřená na demokracii a společenská témata pořádá Městská knihovna Tábor. Za projekty dílny demokracie a není nám to jedno získala letos ocenění Bibliotéka Inspirans. O programech mluví ředitelka knihovny Zuzana Sedláková.
2: Letos pokračujeme cyklem Není nám to jedno. Jedná se o širší cyklus, kdy zveme novináře, odborníky a další zajímavé hosty, kdy se snažíme otevírat témata od férovosti voleb přes sociální nerovnosti až po lidská práva.
0: Na podzim chce knihovna připomenout taky nedožité 90. narozeniny Václava Havla a témata svobody, odpovědnosti a demokracie. Limity pro čištění lokalit s ekologickou zátěží se připravují na míru konkrétnímu místu. Pevné limity pro sanaci chemických látek, které znečišťují životní prostředí, odborníci nevyužívají. Tvoří je pomocí takzvané analýzy rizika specificky pro každou lokalitu. Ty, které se nad stanovené limity dostanou, by se pak měly vyčistit. ČTK to řekl Tomáš Zeithaml z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Podle systému evidence kontaminovaných míst, kterou spravuje Ministerstvo životního prostředí, bylo v Česku k 30. červnu evidováno 7071 kontaminovaných míst, u kterých je nutné provést průzkum. Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek ponechá základní úrokovou sazbu bez změny na 3,75%. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK a naznačila to tento týden i viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová v rozhovoru s agenturou Reuters. Centrální banka naposledy upravila základní úrokovou sazbu v červnu, kdy ji zvýšila o 0,25% na současnou úroveň. Bylo to první zvýšení sazeb po 4 letech. Experti nevylučují, že by se sazba mohla zvýšit v závěru roku. Přes 100 000 lidí protestovalo včera ve 20 německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku a Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa Proof, dlouhodobě usilující o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. Na jejím programu je výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří zemi opustili. Na průřez s nejlepšími díly fotografické soutěže se lidi můžou podívat v Jindřichově Hradci. V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií začala výstava 64. ročníku Českobudějovického mapového okruhu. K vidění jsou různé fotografické žánry a autorské přístupy, říká zástupce ředitele Muzea fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec Petr Soukup.
3: Do letošního ročníku se zapojilo celkem 12 fotoklubů z Česka a Slovenska, které návštěvníkům představí to nejlepší ze své současné tvorby. Každý se zastoupený fotoklubů zde prezentuje 6 svých nejlepších fotografií, čili je výstava tvořena celkovým počtem 72 kusů fotografických děl. Sport.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehoda stále komplikuje provoz na dálnici D3 u Řípce u Veselí nad Lužnicí ve směru na Tábor. Buďte za volantem opatrní, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Když jsem o prázdninách natáčel ve Vyšším Brodě přímo u Závišova kříže do Vltavínu, který jste mohli slyšet relativně nedávno, tak mi v jednu chvíli převor Justin řekl, že 10. září pořádají v prostorách kláštera představení nové knihy o Závišově kříži, ať přijedu. A mně bylo v tu chvíli jasné, že se jedná o finále projektu, o kterém jsem věděl od Jiřího Šindeláře ze spolku Naše historie. A protože jsem od Jiřího Šindeláře také věděl, že v roce 2026 uplynulo 80 let od návratu Závišova kříže do Československa po dramatických událostech druhé světové války, 40 let od rozsáhlého restaurování Závišova kříže na Pražském hradě a 10 let od zahájení současné etapy digitalizace a nového nedestruktivního výzkumu této mimořádné památky, tak mi bylo jasné, že se musím sejít právě s Jiřím Šindelářem, vedoucím výzkumného týmu, který má toto všechno na svědomí. Závišův kříž byl při této příležitosti po dlouhých 40 letech znovu otevřen a jeho nitro nově podrobně zdokumentováno. Průzkum přinesl zásadní nové poznatky o podobě a způsobu uložení relikví uvnitř kříže a významně se podařilo zpřesnit také dosavadní informace o jeho hlavní relikvii, dřevu svatého kříže. Co všechno jsme s Jiřím Šindelářem na téma Závišova kříže natočili, to si poslechněte v dnešním Vltavínu.

0: S Jiřím Šindelářem, kterého si asi pravděpodobně nejčastěji spojíte s průzkumem nějaké hrobky. Asi nejznámější, co se týče jižních Čech, jsou průzkumy jeho a jeho týmu v klášteře v Milevsku nebo ve Vyšebrodském klášteře. Sedíme nad rešerší, kterou jsem si nechal částečně díky AI shrnout a vytvořit jako soupis veřejně dostupných zdrojů i s odkazy na internetové stránky, ze kterých čerpala a uvádí v nich informace o Závišově kříži. U něj jsem byl před několika dny, zblízka jsem si jej prohlédl ze předu, ze zadu. Vím, že je složený z nějakého základního těla, z přední části, zadní části, podstavce. Vy jste na rozdíl ode mě měl tu možnost si ten Závišův kříž rozebrat a prohlédnout uvnitř a celý ho prozkoumat. A na toto téma teď vychází kniha. Když vám takhle předložím informace, které jsem si sehnal na internetu na téma Závišova kříže a které jsou de facto dnes prezentovány jako pravdivé, mám pravdivé informace?
1: Otázka je, co si budeme představovat pod slovem pravda. Ona to svým způsobem asi pravda bude, protože, jak jste sám naznačil, jsou to informace, které jsou ozdrojované, vychází z nějakých veřejně dostupných zdrojů a jsou to zdroje vážené. Jsou to zdroje jako například informace, které jsou stažené ze stránek Národního památkového ústavu. Závišův kříž je minimálně 100 let zkoumaným objektem. Je to jeden ze tří nejvzácnějších artefaktů, nebo lépe řečeno klenotnických památek v české země. Vedle korunovačních klenotů českých králů a relikviáře svatého Maura opravdu patří do takové neoficiální trojice nejvzácnějších památek. No a tak mu poslední století opravdu byla věnovaná poměrně veliká pozornost. Už v roce 1930 byla vydaná veliká publikace Kříž Závišův, ve které byly shrnuty všechny tehdy dostupné informace o téhle té památce. Je to, bych řekl, dodnes nepřekonaná publikace, z níž mnoho autorů v následujícím století čerpalo. A mezi tím vznikla celá řada odborných studií, mezi tím vznikly i nějaké populárně naučné texty. Ty texty potom byly přebírané i do těch internetových zdrojů, které tady v té rešerši před sebou máme. No a tím, že se za to století tou památkou zabývalo relativně velké množství lidí, ty mnohdy nekriticky přejímaly informace jeden od druhého. Někde se stávalo i to, že jeden autor úplně nedobře porozuměl psanému slovu svých předchůdců. A tak došlo k několika odchylkám od reality, od toho, co skutečně v kříži máme, od toho, co na kříži máme, abych byl i přesný. No a zároveň také docházelo k tomu, že vzhledem k tomu, jak je to významná památka, no tak například mineralogové v minulosti neměli možnosti udělat komplexní průzkum drahokamu. Takže když je třeba dneska v těch veřejných zdrojích napsáno, že na Závišově kříži máme 4 krásné rubíny, no tak my díky novému modernímu výzkumu dneska, který sice byl nedestruktivní, ale za využití těch nejmodernějších technologií 21. století víme, že na Závišově kříži není rubín ani jeden.
0: Takže moment, tady to mám někde sepsané. Někde jsme to tu viděli.
1: No, těch materiálů z veřejně dostupných zdrojů fakt dost.
0: No já jsem se snažil poctivě přistupovat k přípravě.
1: A my jsme vlastně úplně stejně ten náš výzkum začali taky. Celý výzkum začal před 10 lety, si představte. Před 10 lety začal digitalizací té památky. A protože jsme přišli na spoustu zajímavých věcí, tak jsme mezi tím udělali ještě jednu věc. Stejnou rešerši jako vy, akorát, že vy jste si našel tu rešerši z internetových zdrojů a my jsme poctivě šli a udělali jsme to samý, jako když jsme třeba hledali Rožmberskou hrobku. Víte, nemůžete dát na to, co jeden autor napsal, protože vy nikdy nemůžete obsáhnout to, jestli se autor mýlil, jestli si náhodou něco nevysvětlil ne úplně správně. A tak je třeba nashromáždit vždy vše, co se k té dané věci vztahuje. To znamená dohledat si opravdu vše, co bylo napsáno. Nejít do toho, že najdu tady diplomovou práci na téma Závišův kříž, ve které autor nebo autorka píší a použila jsem tady interní materiály z restaurování kříže v 80. letech, které jsou dneska součástí archivu Pražského hradu. Vy musíte jít a musíte si ty interní materiály z toho Pražského hradu najít také, protože ta autorka vám do té práce diplomové napíše, že je divné, proč restaurátoři v 80. letech neskoumali složení kovů na Závišově kříži. Proč nevíme, jestli je, jak tady píše i vaše rešerše, soška Krista, která je novodobá dneska na Závišově kříži, jestli je pozlacené stříbro nebo ne. Když si totiž půjdete do toho zdroje, tak zjistíte, že ta zkouška Státním ústavem pro drahé kovy byla udělaná a že je to 14-karátové zlato.
0: To znamená, když tady vidím soupis, že třeba na čelní straně mimo jiné 11 safíru, 4 rubíny, 3 spinely, 7 smaragdů, 7 ametistů, 5 chalcedonů a na rubu je dalších 10 safírů, co z toho je pravda?
1: Pravda je tedy to, že nám sedí počet kamenů, že na přední straně je 51 kamenů. To dokázali naši předci spočítat také dobře a dobře se to pamatuje. Už nesouhlasím s počtem perel, protože těch je tam opravdu velké množství.
0: A tady je psáno 208.
1: A já vám přesný počet teď neřeknu, protože ho nevím. Vím, že je to v těchto stovkách, ale také vím, že když jsme nově perličky počítali a počítali jsme je právě díky tomu, že mám dneska digitální kopii kříže ve svém počítači, takže já si s ním můžu hrát a můžu ho zkoumat tak, jak to nedokázali ty předchůdci naši. A tak jsme zjistili, že na některou z malých sladkovodních perliček kolem safírů neviděli dobře, protože je skovaná za prostorovým filigránem, takže ten počet v jednotlivých kusech, v jednotkách kusů úplně neodpovídá. No a samozřejmě ten největší rozdíl je potom v určení nějakých kamenů. Naprostá většina z těch 52 na přední straně, nebo 51, je správně. Ale víte, dneska máme možnosti a nedestruktivní přístroje, které dokáží změřit různé fyzikální vlastnosti těch drahokamů, takže se třeba ukázalo, že jak je tady napsáno, že máme 4 rubíny krásné na Závišově kříži, tak tam opravdu není ani jediný. Je to veliké překvapení, protože ty kameny opravdu na první pohled jsou krvavě červené nebo jsou zabarvené do těch červených odstínů a tvrdost odpovídá. My víme, že jsou to korundy, tedy předpoklad našich předků o tom, že se jedná o rubiny, vůbec nebyl špatný. Ale když si dneska změříte jejich složení, když zjistíte, že tam nejsou ty prvky, které by rubín měl obsahovat, tak jsme například zjistili, že ty nejkrásnější a nejzajímavější kameny, konkrétně ten jeden, který je centrálně v Závišově kříži uložen a byl považován dlouhá staletí za rubín, tak je safír. A ještě ke všemu ne safír úplně obyčejný. To nové určení pro nás dělal náš kolega a kamarád Jarda Hiršl, jeden z nejlepších gemologů na světě, který se zabývá těmi nejvzácnějšími památkami. No a ten sám řekl tedy, že je to úžasný, do růžova zabarvený safír a že takovouhle barvu safíru si osobně ještě neuvědomuje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém si dnes s Jiřím Šindelářem povídáme o posledních průzkumech Závěšova kříže. Velice mě překvapilo teď po té dlouhé době, co jsem Závěšův kříž viděl. Ta zadní strana, té jsem si nikdy příliš nevšímal. To znamená těch emailových maleb světců, té konstrukce jako takové. A hlavně tam je ozdoba, o které mi převor Justin Berka říkal, že to je snad od někud z Indie. A já nevím, co to je.
1: Pokud se budeme bavit o zadní straně Závěšova kříže, která je, jak sám správně říkáte, naprosto odlišná od té strany čelní, tam těch drahokamů zářivých už není tolik. Je tam pouze 10 modrých kamenů, výlučně safírů, tady se naši předci nespletli a určili naprosto správně. Ale ty kameny nevyčnívají. Oni nejsou tak výrazné jako na té čelní straně. Oni pouze doplňují rytmus té zadní strany a jak jste sám řekl, tak zadní stranu tvoří obrazy světců. Ty obrazy světců nejsou jen tak nějaké obrázky namalované, jsou to přihrádkové byzantské emaily. Je to něco, co je výrazně starší, o několik staletí starší, než je konstrukce Závěšova kříže. A jsou to věci, které pochází z té Byzance, je to chápáno jako nějaké byzantské starší umění a nějaká byzantská paměť, která byla druhotně tím zlatníkem do tohohle z toho relikviářového kříže vložena. A ne náhodně. Tyhle ty věci se z Byzance do Evropy dostaly a pro ty lidi ve 13. století, protože někdy v první polovině 13. století byl kříž Závěšův sestaven, nebo ten kříž, který my nazýváme Závěšovým křížem sestaven, no tak v té době už nikdo nic takového, jako jsou tyhle ty barevné přihrádkové emaily, v Evropě neuměl vyrobit. To znamená, že pro tehdejšího zlatníka, pro tehdejší společnost, to byla stejně cenná věc jako ty nejvzácnější drahokamy, které na tom kříži můžeme vidět.
0: To znamená, jako dnes jsou pro nás, dejme tomu, nějaké barokní miniatury a podobně, tak je to úplně ten samý princip.
1: Mohli bychom na tom takhle pohlížet, akorát s tím rozdílem, že my když dneska získáme nějaké renesanční nebo barokní umění, tak žijeme v době, kdy jsme schopni nějakým reverzním inženýrstvím nějak přijít na to, jak ta věc vznikla a vytvořit kopii, relativně věrnou kopii. To je ten rozdíl proti chápání toho středověkého zlatníka, který dostal do ruky ten byzantský přihrádkový email, protože on to vyrobit nedovedl.
0: Počkejte, přihrádkový email, co to znamená přihrádkový?
1: Když se na ty obrázky jednotlivých světců, na ty kruhové medailony podíváte v detailu, tak vy zjistíte, že to není malba, ale že tam je vyobrazení bysty daného světce, například svatého Jiří, který je úplně ve vrcholu. A aby to opravdu působilo věrně, tak to musí vypadat jako malba. To znamená, že on má tmavé vlasy, růžovou pleť, zabarvené oči modrou nebo zelenou svatozář. No a to bylo vlastně děláno, takže si představte, že byl relativně silný, tlustý, zlatý plech. Do něj si ten zlatník musel vyříznout nejdřív obrys, jako kdyby bystu toho daného světce, podložil tuhle ten vyřízlý plech tenkou zlatou fólií, rozklepal si zlaté drátky, vytvořil z nich takové drobné plíšky o výšce nebo chcete-li tloušťce toho, té vyřízlé bysty v tom tlustém plechu a z těchto plíšků si vlastně vyskládal jednotlivé přihrádky uvnitř, proto se tomu říká přihrádkový. On si vytvořil vlastně jakoby jednotlivý přihrádky pro jednotlivé barvy té skloviny toho emailu. No a potom tam brkem, pravděpodobně husím, nasypal takovou kašovitou směs, to byla ta drcená sklovina, tím vytvořil vlastně barvy v tom budoucím obraze, dal vypálit do pece, zabrousil potom už stejně jako drahokamy a tak vznikl tenhle ten byzantský email.
0: A teď co mě zaujalo jako pozorovatele, který se snaží skutečně jít do detailů, ale nemá ty vaše možnosti, to znamená, nemůže ten kříž rozebrat a nemůže se kouknout dovnitř. Mě velice překvapil pohled z boku, na který se snad asi nikdo nesoustředí. Kdy si vlastně uvědomíte, že to jsou vlastně tři kusy plechu, nebo něčeho takového, kdy si uvědomíte, že to vlastně, ta přední aura, ta ozdoba, ta nádhera těch kamenů, v tu chvíli naprosto zmizí. Najednou to vidíte skutečně jako normální kus železa. Když to řeknu úplně zjednodušeně, obroušené od jakýchkoliv emocí. A pak jsem si říkal, no dobře, ale co je tedy uvnitř?
1: Já bych to ještě trošičku upřesnil. Ten pohled z boku je strašně zajímavý, je svým způsobem zavádějící, protože vy tam vidíte opravdu, že to je několik částí složených do sebe, jak říkáte. Ono to je mnohem složitější v tom, že ono nám to ukazuje na to, jak je Závišův kříž mnohavrstevnatý. Ono to totiž ukazuje na to, jak je technologicky postaven, aby fungoval, aby statika fungovala, aby vše bylo zabezpečeno, aby se to nerozpadlo, když bude používán liturgicky. Nezapomínejme na to, že původně ve středověku byl Závišův kříž křížem procesním, to znamená, že nasazen na vysokou žerď, býval nosen v čele procesí. Máme o tom písemné zprávy. A až mnohem později byl osazen na nějakou nohu, na nějaký podstavec a stal se součástí oltářního příslušenství. Dokonce ten podstavec, který můžete na Závišově kříži vidět dnes, to ani není ten původní, do kterého byl kříž zasazen. Ten je až dílem 19. století, 1840 je na něm rytina, kdy nahradil původní ztracený barokní nohu nebo barokní podstavec, který musel být v roce 1811 odevzdán klášterem úřadům, protože byly takhle zhraňovány drahé kovy z nejrůznějších institucí a klášterů proto, aby byl umořen ten velký habsburský dluh a zabránilo se bankrotu. Takže tehdy přišel Závišův kříž o svoji původní nohu, o svůj původní podstavec a také o svoji původní středověkou sošku ukřižovaného Krista, která byla ze zlata. Tedy dnešní soška Krista, kterou vidíme uprostřed toho kříže a ta noha jsou tedy nové z 19. století a nahradili ty původní ztracené. Jinak je kříž středověký. A i ten středověký kříž, jak sám podotýkáte při pohledu z boku, není z jednoho kusu. Máme nějaké nosné jádro.
0: A to je z čeho?
1: To jádro, které dneska vidíme, je až z 18. století, konkrétně rytina dokládá, že z roku 1775, kdy vzniklo nové nosné stříbrné jádro a dokonce o tom máme písemné záznamy, že proto, že to původní jádro bylo už ve špatném stavu. Veškeré analogie a znalosti zlatnictví, restaurátorů a zlatníků nám říkají, že původní středověký kříž musel být osazen na jádro dřevěné. To se do dnešních dnů nedochovalo a víme tedy, že 1775 je nahrazeno masivním stříbrným a zvenku pozlaceným jádrem. Na tohle to stříbrné jádro potom jsou zepředu i zezadu takovými nítky nebo drátky místama přichyceny speciální zlaté destičky, proto také můžeme říkat, že Závišův kříž je zlatý, protože opravdu celá ta vnější stěna, kterou můžete obdivovat jak na čelní, tak zadní straně, je opravdu z ryzího zlata, z vysoce ryzostního zlata. A jsou to zlaté destičky, které jsou ozdobeny ještě takzvaným filigránem. To jsou takový, si představte, drobné zavinuté drátky, které vytváří velmi mocný prostorový efekt. Nejsou to už jenom vyleštěné zlaté desky, ale opravdu jsou tam ještě jako drátky, které na zadní straně jsou takové poklidné, jsou to takové vlnky, které jsou ukončeny kuličkou zlatou. Vepředu je ten filigrán mnohem zdobnější, prostorovější. Když se podíváte velmi zblízka, ono to nebude vidět, ani když se dostanete k originálu a úplně k vitríně, proto vznikla ta nová kniha, která ukazuje Závišův kříž z detailů, které byste viděli pouze pod lupou nebo pod mikroskopem. Tak vlastně ten přední filigrán je takový jako bohatý, rozvinutý, jsou tam nejrůznější rostlinné motivy, jsou tam takový šištice, květinky, lístečky. A v podstatě to odkazuje zase symbolicky na logiku celé relikviářové schrány, celého toho kříže, jakožto na dřevo Krista, na Kristův kříž, který je vlastně liturgicky chápán jako nástupce, jako náhrada za ztracený strom života z ráje.

0: Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
1: S Jiřím Šindelářem v uvozovkách rozebíráme Závišův kříž. Vy jste si ho teda s kolegy rozebrali zvlášť, teď už jsme v našem nahrávacím studiu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a sedíme nad jednak mojí rešerši, ale také nad vašimi znalostmi a nad knihou, kterou jste právě teď pro tuto příležitost vydali. Zatím jsme probrali přední část a zadní část Závišova kříže a dostali jsme se k té vnitřní konstrukci. Ta mě překvapila svojí, jak bych to řekl, technickou strohostí. Na první pohled nad tím člověk takhle totiž neuvažuje. Když se dívá na Závišův kříž, tak na vás pochopitelně padne množství těch drahokamů, toho zlata a těch perel a tak dál. A vlastně vás vůbec nenapadne v první chvíli, že je něco ještě uvnitř. A když se mluví o tom, že uvnitř je vzácná křesťanská relikvie, část dřeva z kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus, dá se zaprvé dokázat, že to je skutečně tato relikvie, o jaké se mluví, a za druhé, je tam?
2: No, tak já začnu od úplného začátku, tak jak jste pokládal ty otázky. Ano, my jsme měli tu možnost Závišův kříž po dlouhé době rozebrat a nahlédnout dovnitř. To ale není úplně normální situace. My jsme to udělali v rámci nějaké takzvané restaurátorské kontroly a i tomu předcházela celá řada analýz ve virtuálním světě, na základě kterých my jsme vyslovili nějaké domněnky a nějaké teorie, no a pak jsme je šli ověřovat. Když se budeme bavit o tom, co je uvnitř, tak my vnímáme ten kříž jako masivní kus zářícího zlata ozdobeného drahokamy, jak říkáte. Musíme brát v potaz, že uvnitř toho Závišova kříže je celá řada dutin. Když se podíváte na čelní stranu Závišova kříže, tak první, co vás zaujme, jsou ty velikánské safíry, modré kameny, které jsou na konci každého břevna. Představte si, že tyhle ty veliké modré kameny, které jsou

A tam se opravdu nachází ta relikvie nejsvětější, tedy dřevo z Kristova kříže. A to dřevo z Kristova kříže, když si tady vezmeme vaši rešerši, je tady napsáno poměrně velký kus cedrového dřeva sestavený ze dvou dílů do tvaru latinského kříže. To je informace, která je opravdu celou řadou nejrůznějších studií a publikací takto přebíraná a není správná. A my jsme na to přišli čistě náhodou, protože tato informace, tahle věta, kterou jsem teď z té rešerše přečetl, je navíc ještě mnohdy doplněná o velikosti těch jednotlivých dvou částí dřev. No a my, když jsme šli do staré restaurátorské dokumentace na Pražském hradě, kdy v roce 1985-86 probíhala velká restaurace nebo velké restaurování Závišova kříže, tak jsme procházeli tu kompletní, zatím nepublikovanou dokumentaci a našli jsme tam starou černobílou fotografii, kde byl nějaký dřevěný kříž a u toho byl popisek, toto je fotografie hlavní relikvie ze Závišova kříže, svaté dřevo. A o dvě stránky dál byla druhá černobílá fotografie, tam bylo tvarově podobou úplně jiné dřevo, kříž sestavený ze dvou částí a u toho byl úplně shodný popisek. Toto je hlavní relikvie ze Závišova kříže svaté dřevo. A teď si dáte tyhle ty dvě fotografie vedle sebe a vidíte, že to není otázka nějakého objektivu nebo nasvícení scény. Jsou to prostě regulérně dvě úplně jiné věci, dva úplně rozdílné kříže z jiných kusů dřev. A to nás tedy zarazilo. Musím říct, že za sebe já jsem se v první chvíli polekal, protože jsem říkal, tak to restaurování probíhalo v divokých 80. letech, kdy si tady nikdo těchto věcí nevážil, tak jestli oni soudruzi náhodou svaté dřevo nevzali, za valuty neprodali na západ a nevložili tam něco nového. A tak jsem říkal, že budu mít pro pana Převora velmi smutnou zprávu, ale pak mi to nedalo. Celou tu dokumentaci z 80. let jsme dokázali zdigitalizovat. Vytvořili jsme si vlastně digitální modely i toho, co je uvnitř kříže a začali jsme to ve virtuální realitě zkoumat. Začali jsme to skládat dohromady, začali jsme dělat něco, čemu se říká reverzní inženýrství. A dostali jsme se postupně do okamžiku, kdy jsme říkali, ono to vypadá, že všechny ty dřeva jsou uvnitř toho stříbrného jádra Závišova kříže. To je strašně zajímavé. A ukázalo se, že ono to do sebe vlastně nádherně zapadá. A ukázalo se, že ta svatá relikvie je kříž, který je taky z poměrně velkého kusu dřeva, je ale vyřezán z jednoho kusu, je to skutečně dřevo cedrové a je to ta hlavní relikvie. A tahle ta druhá, ta sestavená z těch dvou kusů, tak to je dřevo jiné, nějaké tvrdé, pravděpodobně dub. Ta je různě provrtaná několikrát na různých místech, odlabávaná, ořezávaná. Zkrátka dobře, už na povrchu toho dřeva vidíte, že se k tomu choval někdo tak, jak by se ve středověku ke svaté relikvii tohoto charakteru nechoval. To prostě je nemožné. Co to znamená? Najednou tam máte dvě dřeva, jedno z toho teda musí být tou relikví, a co je to druhé dřevo? No a tak jsme říkali, tak máme nějakou teorii, že tam jsou dvě dřeva. Přemýšleli jsme nad tím, proč tam jsou dvě dřeva a jak to tedy vlastně celé může být. Tu teorii jsme vyslovili, ale aby jsme měli jistotu, tak jsme říkali, tak uděláme restaurátorskou kontrolu po 40 letech, která bude znamenat to nejdůležitější, totiž zjistit, v jakém stavu ten kříž je, jestli tam náhodou není nějaký problém ve statice, jestli praskliny, které vidíme na povrchu, nejsou nějakým zásadním narušením celé té konstrukce a neohrožují památku. A zároveň po 40 letech je nejvyšší čas zkontrolovat organické věci a objekty, které jsou uvnitř. Takže jsme dostali povolení, opravdu jsme mohli otevřít Závišův kříž. Potvrdili jsme, že opravdu ta práce ve virtuální realitě a to, co děláme třeba i na těch hrobkách, jak jste zmiňoval na začátku našeho rozhovoru, je vlastně dneska už opravdu čistou vědeckou disciplínou. Že to už není jenom pro nějakou propagaci, představení nějaké památky veřejnosti, ale že opravdu to můžete použít jako vědecký nástroj, protože všechno to, co jsme na základě těch digitálních testů predikovali, se ukázalo být pravdivé a přesně tak je i vnitřní složení všeho, co uvnitř Závišova kříže vidíme. A já to shrnu. Máme tam ne jednu hlavní pašijovou relikvii. My tam máme hned dvě. S tím, že jedna je relikví primární. Je to opravdu tedy to dřevo cedrové, které nás samozřejmě navádí už k tomu Blízkému východu a které by mělo být

tou hlavní relikví, tedy částí samotného Kristova kříže. A pak je tam to druhé dřevo. A to druhé dřevo, to je takové spojení příjemného s užitečným. Vrátím se zpátky k tomu, když jsme si povídali o složení Závěšova kříže. O tom, že původní středověký kříž byl osazený na dřevo, které tvořilo původní jádro. Víte, to dřevěné jádro muselo fungovat až do nějakého 18. století, tedy dobře 500 let. 500 let byla do tohoto dřevěného jádra vložena svatá relikvie. Ta někde v tom dřevěném jádře byla uložena a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví. A když bylo to dřevo v 18. století toho původního jádra ve špatném stavu a muselo být nahrazeno novým, tak oni mohli to staré jádro zlikvidovat, ale nemohli vyhodit tu část, která byla po 500 let v přímém dotyku se svátostí. To znamená, že oni tu část, kde bylo původně relikvie vložená do dřevěného středověkého jádra, uchovali a udělali z toho ten dvoudílný latinský kříž, který na jednu stranu je druhotnou sekundární relikví Kristova kříže a na druhou stranu ale plní i praktickou funkci, protože ta dutina uvnitř toho stříbrného jádra je poměrně veliká. A aby nedošlo náhodou k nějakému uvolnění té relikvie hlavní a tudíž k nějakému jejímu ohrožení a poškození, tak ona, tahle sekundární relikvie, to druhé dřevo, plní funkci jakéhosi vyplnění prostoru, adjustuje uvnitř relikvie hlavní, ochraňuje ji a jistí.

0: Já bych se ještě vrátil k otázce o původnosti těch relikví. Vy jste říkal, že jich asi 620 tuším, plus ty dvě, o kterých jsme mluvili. To znamená, když se podívám do té své rešerše, tak to jsou části ostatků svatého Ondřeje, svatého Vavřince, svatého Osvalda a tak dále. Dohledávali jste to?
1: Jsou to drobné kůstky, které jsou zabaleny v historických textiliích. Jsou mladšího data, než je samotný Závišův kříž. To znamená, že tam byly vloženy ve 14. možná některé z nich až v 15. století. Jsou tedy pod těmi velkými safíry na koncích břeven. A není to tak, že by byl jeden ostatek pod každým kamenem, ale když otevřete tu jednu relikviovou schránku pod velkým safírem, tak tam třeba jsou tři, někde třeba i pět drobných ostatků zabalených v balíčcích a ty byly označeny těmi autentikami. To znamená, byly tam popisy gotickým písmem, některé z nich se nepodařilo přečíst, takže my třeba víme, že pod jedním břevnem jsou ostatky svatého Štěpána a svatého Osvalda plus další tři, které se nepodařilo už ve 20. století přečíst. I tak si ale Závišův kříž uchovává jedno velké tajemství, protože, jak jsem řekl, tak tyhle ty relikviové schránky jsou pod koncem každého břevna. Ty byly tedy v 80. letech otevřeny až na jednu jedinou. Na spodní části kříže toho středověkého, tedy pod tím spodním vertikálním břevnem, tam, kde nasedá původní středověký kříž na tu dnešní novodobou nohu nebo podstavec, tak tam se nachází stříbrná schránka, která je ale celá zaletovaná, no a ta nebyla v 80. letech ani v pozdějších dobách otevřená a nevíme, co přesně obsahuje.
0: Co se týče těch dřev, tak potvrzeno je tedy cedrové a novodobější, které se stalo sekundární relikví, jak jste o tom mluvil. A co se týče nějakého konkrétního datového průzkumu, byl provedený?
1: V mnoha publikacích se objevuje informace, že hlavní relikví ze Závišova kříže je cedrové dřevo 2000 let staré. Hledali jsme ve všech informacích, které kdy byly o Závišově kříži napsány a nikde jsme nenašli zdroj této informace. Ten se někde v průběhu 20. možná až 21. století objevil, ale nevíme, odkud pochází. Zkrátka dobře, informaci o tom, že je to 2000 let staré dřevo, v tuhle chvíli nepovažujeme za prokazatelnou. Existuje ta informace, ale nevíme, z čeho vychází a nemáme žádnou informaci o tom, že by byla udělaná jakákoliv datovací analýza.
0: Když jsem se bavil s převorem Justinem Berkou na téma Závišova kříže, řekl mi, že klášteru daroval Závišův kříž sám Záviš z Falkenštejna, který kříž pravděpodobně vyženil nebo získal věnem při sňatku s královnou nebo vdovou královnou Kunhutou. Je to možné?
1: Je možné, že prostřednictvím Kunhuty se Záviš z Falkenštejna ke kříži dostal. My víme, už jenom kvůli té relikvii, o které si tady povídáme, že Záviš z Falkenštejna nebyl takovou osobností, aby si mohl něco takového dovolit. On by si pravděpodobně nemohl dovolit takové drahokamy, on by si nemohl dovolit nechat se stavit takhle vzácný kříž z takhle vzácných materiálů. V každém případě by nikdy nedosáhl na ostatek ze svatého kříže. To byla záležitost opravdu panovníků, která jim propůjčovala Kristovu moc na zemi. To znamená, že Záviš z Falkenštejna nemohl být objednatelem tohoto díla, ale mohl se k němu dostat prostřednictvím Kunhuty. Nikdy ne tak, že by ho vyženil a že by to získal jako věno. Prostě a jednoduše jenom díky vztahu s královnou Kunhutou, vdovou po Přemyslu Otakarovi, se mohl dostat ke kříži, který tehdy mohl být součástí královského pokladu v Praze. To, jak se to konkrétně stalo, jak se dostal kříž do moci Záviše, to prostě nevíme. Nicméně máme tradici, že tento velmož daroval Vyšebrodskému klášteru Závišův kříž, nebo kříž, který mu dneska říkáme Závišův, právě podle téhle z té tradice, protože písemné prameny o vzniku zakázce vytvoření Závišova kříže nemáme a opravdu to nejstarší, co k tomuto kříži je, tak je svázáno se Závišem z Falkenštejna. Tuto tradici o tom, že Záviš v nějaké chvíli měl v moci tento kříž a daroval ho Vyšebrodskému klášteru, tak proti téhle informaci nemáme žádnou indicii, nemůžeme ji rozporovat. Všechno tedy ukazuje na to, že k tomuhle tomu aktu takto došlo. Navíc ve Vyšebrodském klášteře není a nikdy nebyl druhý velký zlatý kříž se svatou relikví, aby mohlo dojít k záměně. Tedy opravdu můžeme věřit, že to je ten kříž, který daroval klášteru sám Záviš z Falkensteina. Přes tu Kunhutu, když se k ní ještě vrátíme, my jsme se zabývali otázkou provenience kříže, tedy toho, kdo mohl být objednatelem takové práce a kdo mohl být původním majitelem toho kříže. A za náš tým mohu říct, že na základě studia všech historických pramenů a především díky tomu, že jsme měli možnost se podívat na kříž čistě z řemeslného hlediska, tedy z hlediska zlatníka a restaurátora, tak se přikláníme k tomu názoru, že Závišův kříž je původním korunovačním křížem uherských králů.
0: Říká Jiří Šindelář. Mimochodem, vy jste říkal, nebo bavili jsme se tady z velké části o tom, že všechny ty průzkumy jste shrnuli do knihy. Kdo ji vydává a co to je za knihu?
1: Jak už jsem uvedl na začátku našeho rozhovoru, celý tenhle ten projekt digitalizace a nového výzkumu Závišova kříže začal už před 10 lety v roce 2016. Protahoval až do roku 2026, což je zajímavé, protože k roku 26 se nám váže hned několik kulatých výročí. Je to přesně 100 let od okamžiku, kdy bylo tehdejším vedením Akademie věd rozhodnuto o tom, že budou vydávány speciální knihy, monografie o těch nejvzácnějších pokladech tehdejšího Československa a Závišův kříž byl první takovou knihou, který tu řadu otevřel. Je to přesně 80 let od okamžiku, kdy se Závišův kříž po peripetiích druhé světové války vrací zpátky do Československa. Je to přesně 40 let od okamžiku, kdy skončilo velké restaurování Závišova kříže v roce 1986 a je to 10 let od toho, kdy byl zahájen ten nový moderní výzkum. Protože těch informací máme hodně o novém určení některých drahokamů, o výjimečnosti perel ze Závišova kříže. Dokonce se nám podařilo určit i provenienci těch kamenů, odkud ty kameny pochází, s tím, že je tam jedna veliká zajímavost a jeden drahokam by mohl být dokonce i český, což by byla veliká výjimečnost. Tak vedle toho máme teda i informace o těch relikvích, o tom vnitřku a o historii, tak jsme to vše zhrnuli do nové monografie, která je stejně výpravná po 100 letech jako ta původní. No a vyšla nebo bude vydaná nová knížka, která se jmenuje Závišův kříž, mystická záře z Vyššího Brodu, kde jsou všechny tyhle informace zhrnuté, jsou tam výsledky celého toho moderního výzkumu. No a protože navazujeme na tu řadu o relikviáři svatého Maura a o Rožmberské hrobce, tak jsme šli stejnou cestou, je to tedy luxusní publikace s velkoformátovými fotografiemi od Martina Frouze, kde ukazujeme Závišův kříž v detailech, které návštěvník nikdy před tou vitrínou nemůže vidět a zhlédnout. Malinko odstraňujeme tu mystickou záři drahokamů a zlata proto, aby jsme se podívali na to, jak je kříž sestaven a jak přesně vypadají třeba ty filigránové stonky a jak je to vynutí nádherné a bohaté. No a tak, jak už jsou naši čtenáři zvyklí, tak to bohatě doplňujeme o QR kódy a přesah do virtuální reality. No a těma QR kódama ze stránek knihy se lidé dostanou do toho digitálního světa, kde můžou navštívit, prohlédnout si digitální kopii Závišova kříže, ale i digitální kopii jednotlivých částí ze samotného nitra. Knihy tohodle z toho charakteru, tedy i Závišův kříž, vydáváme v rámci naší nestátní neziskové výzkumné organizace Naše historie.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

odkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říct,

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

A to je z dnešního Vltavínu s Jiřím Šindelářem o Závišově kříži všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

Jeho fotky možná znáte, ale ani si to neuvědomujete. Fotí reklamní kampaně pro tuzemské i nadnárodní značky, módu, portréty, ale především divadlo. Pokud navštěvujete Národní divadlo v Praze, letní Shakespeareovské slavnosti anebo naše Jihočeské divadlo, s fotografiemi Pavla Hejného jste se potkali už mnohokrát. Za svou práci dostal několik prestižních ocenění. Pavel Hejný bude mým hostem v kavárně v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Studentská kampaň Nezájem láká mladé lidi ke komunálním volbám. Nový kulturní sál v zámeckém pivovaru v Jindřichově Hradci začíná dnes sloužit veřejnosti. Českobudějovická charita upozorní na týdny pro duševní zdraví výstavou a sérií terapií. Dnešní den bude oblačný až zatažený s teplotami u 21 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré dopoledne. Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali je Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky a je možné je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek, podle kterého kandidující subjekty na mladé voliče zapomínají.
3: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Že to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
1: Lidem v Jindřichově Hradci ode dneška slouží nový kulturní sál. Vznikl v areálu zámeckého pivovaru. Po dvouleté rekonstrukci se historický objekt proměnil v kulturní, společenské a gastronomické centrum. Nový sál má netradičně řešený krov. Jeho konstrukci popisuje stavbyvedoucí Tomáš Malecha.
4: To není tradiční krov, jsou tady jako masivní konstrukce. Sám o sobě žádný prvek jakoby nestojí, musí fungovat všechny dohromady a pak, když nespojíte ve vrcholu ty obloukové vazníky, tak celá ta konstrukce staticky nefunguje. Používají se tady tradiční materiály všude, tak aby se jako ten prostor, řeknu, nepřekombinoval, tady použití oceli a dřeva.
1: Celosvětová kampaň Týdny pro duševní zdraví bude až do 10. října upozorňovat na život lidí s duševním onemocněním. V Českých Budějovicích je připomíná například služba následné péče Domino výstavou Z duše v Jihočeském muzeu. Další program připravila organizace v sídle Českobudějovické charity, potvrzuje její vedoucí Denisa Kroupová.
5: Pořádáme pro naše uživatele muzikoterapeutické setkání úterý 15. září od 9 hodin. Pak pořádáme zooterapeutické setkání s lamou ve čtvrtek 24. září od 9:30. To je akce jak pro uživatele naší služby, tak i pro veřejnost.
1: Švédové jdou dnes k volbám, vybírat budou nové poslance, ale taky krajské a místní zastupitele. Svůj mandát obhajuje premiér Ulf Kristersson. Podle průzkumu sice pravicové strany pravděpodobně oslabí, výsledek ale může být velmi těsný. Poslední den kampaně zkomplikovalo napadení sociálně demokratického politika v Göteborgu. Švédské volby letos doprovází vysoká volební účast v takzvaném předběžném hlasování, které bylo otevřené od konce srpna. Sport. 21-letý český jachtař Vojtěch Koška obsadil 5. místo na mistrovství Evropy v Turecku v olympijské třídě Formula Kite. Do finálového dne šel ze 4. pozice, ale ze semifinále už se vstup do bojů o medaile nevybojoval. Titul získal Švýcar Jan Stardoji. Mezi ženami dominovala francouzská Lauriane Nolová. Česká reprezentantka Dominika Braunová obsadila 28. příčku. Počasí. Jih Čech dnes zůstane oblačný až zatažený, postupně s přeháňkami, teploty maximální 21 stupňů, na horách naměří 17. Slabý vítr západních směrů zesílí na mírný a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dopravní nehoda se stala na Táborsku u Starého sedla ve směru na Senožaty. Jezdí se kyvadlově, na místě probíhá odklízení nehody. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty a ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhletom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím, kam všude v rámci studia ty nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat, dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
1: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
0: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
1: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
2: Pochoutkový rok.
0: Máme vysokou nádobu.
1: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
0: Teď přidáme sůl.
1: Přidáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
0: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
1: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
0: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
1: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte za začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
0: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
1: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
0: Ten čas tedy jak dlouho?
1: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
0: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
1: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
0: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
1: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
0: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse, co teď?
1: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu, nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nijak míchat, naopak byste se tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
0: jenom čekat.
1: Ano.
0: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
1: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
0: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
1: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
0: A ten citron, co nám zbyl?
1: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
0: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
1: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
0: Prošlehneme už jenom v ruce.
1: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
0: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
1: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
0: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
1: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
0: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
1: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec se tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
0: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, kdyby to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
1: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
0: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
1: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
0: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept desetiletí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
1: Jsou, že jo. Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Taky já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo, nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dobré dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: Inspiruješ se i zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a...
0: Jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, ale inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazu, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je
0: něco... Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je, tak já jsem teďko, že jo, teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu další vždycky vybavnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí, a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělsku, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku, a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu, a to probíhá ráno od 17:30, do obrovské haly navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo.
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat. Jo? A takže my
0: a
2: jsme...
0: to jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá, celá nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na ryby a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme,

0: Ne, za jak dlouho to účinkuje, když se nahoru netrefíte a bude tam kapka, tak on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to zná syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut. No, tak
1: odešli jste všichni?
0: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. A že pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo? Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jakoby si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
1: tak
0: ryba.
1: Tak je to
0: no.
1: Jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochutkového roku.
0: To už jsme skončili.
1: No je to, mám Harko, to tam našlapaný.
0: Děkuji pěkně.
1: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Kostelci na Blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ní soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju a zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté? Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení, to nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Stát loni získal po lidech bez příbuzných a závěti dědictví za víc než 560 milionů korun. Měsíc dobročinné závěti začíná dnes. Piráti v novele navrhují dávat obcím a krajům peníze za plochu dokončených bytů. Sportovci budou moct od příštího týdne využívat obnovené hřiště na českobudějovickém sídlišti Máj. Neděle je oblačná, teploměry ukážou maximálně 21 stupňů. Jsou to zprávy s Gabrielou Bláhovou. Dobré nedělní dopoledne. Stát loni získal po lidech bez příbuzných a závěti dědictví za víc než 560 milionů korun. Jde o takzvané od úmrtí. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jich podle výroční zprávy loni řešil přes 1600. Je to druhý nejvyšší počet od roku 2015. Lidi mají taky možnost závěti odkázat svůj majetek neziskovým organizacím. Upozorňuje na to měsíc dobročinné závěti, který začíná právě dnes. Mluvčí kampaně Jan Staněk připomněl, že člověk může kromě peněz darovat i majetek.
4: V rámci dobročinné závěti je možné pamatovat na organizaci, kterou jsem třeba podporoval už za života, a je to vlastně způsob, jak to téma, které mě za života zajímalo, mohu podporovat i nadále.
3: Skoro polovina lidí v Česku ale neví, že taková možnost existuje. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos a koalice za snadné dárcovství sdružující přibližně 50 neziskových organizací. V červnu se ho zúčastnilo přes 1000 dospělých. Obce a kraje by měly dostávat peníze za dokončené a užívané byty na svém území, a to podle jejich obytné plochy. Peníze by jim měl dát stát prostřednictvím rozpočtového určení daní z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty. V novele zákona o rozpočtovém určení daní to navrhli Piráti. Současný systém rozdělování výnosů daní mezi státní rozpočet a samosprávy podle Pirátů postrádá motivaci pro bytovou výstavbu. Předlohu teď dostane k projednání vláda. Sportovci budou moct od příštího týdne využívat obnovené hřiště v ulici Jaroslava Bendy na českobudějovickém sídlišti Máj. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jitka Brůha-Velclová. Součástí oprav bylo rozšíření sportoviště a položení nového povrchu. Přibyly taky mantinely a branky pro hokejbal. Hřiště dál poslouží i fotbalistům a basketbalistům. Areál bude otevřený každý den. Debaty a setkání zaměřená na demokracii a společenská témata pořádá Městská knihovna Tábor. Za projekty dílny demokracie a není nám to jedno získala letos ocenění Bibliotéka Inspirans. O programech mluví ředitelka knihovny Zuzana Sedláková.
5: Letos pokračujeme cyklem Není nám to jedno. Jedná se o širší cyklus, kdy zveme novináře, odborníky a další zajímavé hosty, kdy se snažíme otevírat témata od férovosti voleb přes sociální nerovnosti až po lidská práva.
3: Na podzim chce knihovna připomenout taky nedožité 90. narozeniny Václava Havla a témata svobody, odpovědnosti a demokracie. Americká společnost OpenAI letos nezačne obchodovat na burze se svými akciemi. Důvodem je podle jejího ředitele Sama Altmana nejistota ohledně bezpečnosti umělé inteligence. V minulém týdnu například zveřejnil dva zaměstnance firmy Anthropic své obavy o budoucnosti lidstva, pokud se vývoj umělé inteligence vymkne lidské kontrole.
0: Počasí.
3: Jih Čech dnes zůstane oblačný až zatažený, postupně s přeháňkami, teploty maximálně 21 stupňů, na horách naměří 17. Fouká slabý vítr západních směrů a zesílí na mírný. Biozátěž je na jedničce.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dvě osobní auta se srazila v Táboře na kruhovém objezdu na Soběslavské. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zelené světy. Aneb exkurze do říše rostlin.

0: Krásné nedělní dopoledne. Jedna z lidových pranostik říká, že pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu. Ti z vás, milí posluchači, co růže pěstujete, můžete se podívat do zahrady a hned uvidíte, jaký podzim můžeme čekat. Teď s návštěvou zahrádky, ale ještě chvilku počkejte, právě totiž začíná zahradnický magazín Zelené světy. K jeho poslechu vás zvou a dobré nedělní dopoledne přejí Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: Hlásíme se z Holandska. Pavle, dokonce pro nás takové velké déjà vu. Před 10 lety jsme pobývali v této zahradě, natáčeli jsme odsud a vrátili jsme se. Doznalo tohle místo z vašeho pohledu nějaké změny?
1: Ano, Hanko, doznalo. Samozřejmě za 10 let se každá zahrada musí vyvinout a změnit někam. Já jenom v toho rámci déjà vu bych rád dodal, že tenkrát jsme zmokli a teď se vaříme, protože jsme tady na konci května, kdy teploty jsou netradičně vysoké, jak vlastně na naše podmínky, tak na místní holandské. A to, co se změnilo v tom mém vnímání, tak je třeba to, že některé ty rostliny jsou uvadlé. Ale nejde to jinak, chápeme to, prostě příroda si vybírá tuto daň, ale změnily se samozřejmě i jiné věci. Myslím, že část těch věcí, které se změnily, tak souvisí s klimatem, s tím počasím, protože některé z těchto rostlin velmi rychle narostly za tu dobu, že evidentně ta vegetační doba byla delší. A některé, které jsme tenkrát obdivovali, jako třeba bohyšky, tak jsou teď v takovém horším stavu, jako byly tenkrát. Je znát, že teplé počasí na ty rostliny působí dlouhodobě, roky, pár let zpátky se prostě to horké počasí projevuje i na tu místní přírodu a toto se změnilo. Ale myslím si, že základ, to jádro, to zůstalo tak, jak si ho pamatujeme z toho roku 2016.
0: Na druhou stranu i nám za těch 10 let přibyla nějaká ta vrázka na čele, nějaký ten šedivý vlas, a tak nám to nemusí být líto.
1: Hanko, já na to musím zareagovat, protože pro mě to je z výukového hlediska vlastně to nejlepší možné, co se mohlo stát, i když já už tuto věc vnímám, ale rád bych tu informaci posouval i dál našim posluchačům nebo všem vlastně lidem, kteří zahradničí, že ty zahrady nejsou trvalými objekty. I když zahradu udělá největší machr na světě, a jedno jestli to profík nebo amatér, tak prostě ve chvíli, kdy ukládá rýč jakoby do kolny, že má hotovo, tak v podstatě má za sebou jenom jednu část vývoje té zahrady, jenom jednu etapu života, protože na rozdíl od pyramid nebo od technických památek jsou zahrady živými skvosty a vyvíjejí se. Když to jde dobře, vyvíje se optimálně, když to jde hůř, tak můžou zase chradnout trošku, proto si myslím, že to, co my teď provádíme vlastně v rámci zelených světů už dlouhou dobu, že si vždycky najdeme trochu času na odvahy a prostředku na to, abychom někam vyjeli, tak je nesmírně důležité to, abychom archivovali anebo zapisovali do našich pamětí to, co jsme v tu chvíli viděli a třeba dalším pokolením předávali to, jak to bylo nebo jak by to zase někdy mohlo být, protože návštěva po pár letech vždycky znamená na té zahradě velkou změnu.
0: Ano, věc k zamyšlení. No, pojďme zpátky k té zahradě. Jeden z majitelů je zahradní architekt a já musím se přiznat, že tato zahrada mi trošičku připomíná ten anglický styl, byť jsme v Holandsku.
1: Nepochybně jsou tady prvky anglického zahradničení a to místo, na kterém teď zrovna stojíme, tak to je jakoby vystřižené z jedné konkrétní anglické zahrady. I tam jsme shodou okolností spolu byli, to je zahrada Sissinghurst Garden, která byla vytvořena už, myslím, že v 19. století. A je tam takový jeden charakteristický prvek, nebo je jich víc, ale jeden nebo dva z nich jsou velmi v podobném smyslu přenesený do tohoto prostředí. Je tam bílá zahrada, která byla tenkrát vymyšlena jako prototyp vlastně práce s barvami. Takže i tady máme bílou zahradu. Nemůžeme ji moc optimisticky popsat, protože ty rostliny, které v ní jsou vysazené, tak teď jsou v takové přechodové fázi, že některé už odkvetly a některé se do toho květu teprve chystají. Je tady vidět velké množství hortenzí, nepochybně budou bílé barvy, ale teď v tuto chvíli to není k ocení. A je tady potom ještě další prvek. Já bych ho srovnal možná trošku s kruhovým objezdem, protože se jedná o kružnici, obvod tvoří trávníková plocha a ta trávníková plocha je rozdělena na 4 části, takže kdybychom se dívali z výšky, tak bychom viděli kružnici s křížem. Kolem té vnitřní části kružnice, kterou tvoří trávník, jsou tisové ploty a ty tisové ploty jsou vlastně z vnitřní strany té kružnice obehnány cihlovým chodníkem kruhového tvaru. Je to úplně přesně jako vystřižené z knihy o zahradě Sissinghurst v Anglii, akorát to uskupení rostlin z té vnější strany už je trošku jiné.
0: Ano, vnitřek té zahrady je čistě travnatý, což působí hezky vzdušně a když se projde na tu vnější kružnici, tak ta je po obou dvou stranách lemována rostlinami. Mám jenom pocit, Pavle, že se jedná zase o vždycky skupinu rostlin v jiné barvě?
1: No, není to pocit určitě, je to realita. Vidíme krásně rozložené rostliny v nějakých barevných odstínech. Jedna čtvrtina toho celkového prostoru je vytvořena tak, aby převažovaly barvy purpurové a růžové. Druhá čtvrtina v sobě nese rostliny, které jsou převážně v modrých odstínech. Třetí čtvrtina je vytvořena v odstínech oranžově žlutých a poslední čtvrtá část je v odstínech barvy bílé. Takže kdyby bylo optimální počasí a ty rostliny byly v optimální kondici a my s nima taky v optimální kondici a prošli bychom si kol dokola tento kruhový zahradnický objezd, tak bychom mohli vnímat rostliny jakoby z různých barevných spekter. A mně to připadá velmi, velmi zajímavé.
0: Já mám nápad, my si dáme písničku, Pavle, a vrátíme se sem, abychom si ty jednotlivé záhony popsali, i jejich skladbu. Možná naši posluchači touží po nějakém takovém zákoutí, které bude laděné do jedné či druhé barvy, a tak poradíme, co vy na to?
1: Já souhlasím, nejsem si jistý, jestli zvládneme všechny čtyři barvy, ale měli bychom alespoň něco popsat, abychom dali našim posluchačům tip, jak třeba zahradničit, kdyby to chtěli mít všechno v odstínech červené, růžové, nebo v modré, nebo v nějaké jiné barvě.

0: My se vracíme do jedné z holandských zahrad, kde se s Pavlem Chloubou v tuto chvíli v Zelených světech nacházíme a slíbili jsme, že si popíšeme alespoň několik těch záhonů, které se tu nacházejí na tom jakémsi pomyslném kruhovém objezdu. Půjde o rostliny různých barevných spekter. Pavle, když bychom chtěli rostliny do odstínu modré, to je taková ta barva, která je oblíbená na zahradě, není úplně typická, ale doslova rozsvítí naše záhony. Jaké květiny by tam neměly chybět?
1: Ano, modrá barva je žádanou barvou. Také nenadarmo se říká, že modrá barva je dobrou barvou. Vidíme tady rostliny, které vlastně lemují obě strany toho kruhového chodníku. A když to vezmu tak hezky po pořádku, tak úplně na začátku celé té partie jsou už sice trošku usychající listy plícníku. Je to nepochybně plícník, který má tmavě modré květy. Těch plícníků je celá řada, liší se zejména barevnosti listu a ty květy jsou buď růžové, modré nebo bílé. V modrém segmentu bych určitě viděl barvu modrou. A když se posuneme zrakem kousiček doprava, tak tam vidíme ještě nekvetoucí, ale brzy kvetoucí rostlinu zvonku, který má typické modré kvítečky. Potom dál vpravo dole, to je jako křižovka, těsně na zemi se rozprostírají barevné lístečky poměnkovce. To je velmi hezká odrůda s barevnými listy, která skoro určitě bude vykvětat modrými květy. Většina poměnkovců má kvítky modré barvy, ale existují odrůdy s barvou bílou a tady budou určitě modré. A hned nad tím samostojné vysoké trvalky. Tato rostlinka se jmenuje Veronika Strum. Ta barva těch květů bývá modrá nebo fialkově modrá. To nedokážeme odhadnout z toho, jak vypadají v tuto chvíli, ale i ta fialkově modrá by vlastně do toho spektra zapadala celkem logicky. Blíže k nám jsou stále nekvetoucí, ale na podzim určitě budou nádherné nízké astry. Také bych odhadoval, že budou modré barvy a možná, že toto kolečko bychom si mohli ukončit trvalkou, o kterou jsme už mluvili v Zelených světech a není tomu tak dávno. To je rostlina, která pochází ze Severní Ameriky a má kvítečky světle modré barvy jako hvězdičky a tato rostlinka se jmenuje Amsonia. Takže museli jsme malinko zapojit i fantazii do toho, abychom si popsali všechno, co tady vidíme. Aha, ještě tady na mě mrká verbena z Poríž argentinský, která bude taky modrá, ale také to ještě potrvá asi pár týdnů, než se tak stane.
0: A jsou tu i hosty a rozchodníky, které nádherně dokreslují tady ten záhon. Tak Pavle, k té modré, myslím, by to bylo fajn. Co záhon barvy purpurové?
1: No barvu purpurovou tady v největším měřitku reprezentuje javor s červenými listy, ale pozor, není to japonský javor, je to náš javor mléč, který se také vyznačuje velkou variabilitou barevnosti listu. Tento má purpurově červené listy, nevíme přesně, která je to odrůda, může to být třeba Crimson King, která je nejběžnější, ale těch purpurově vybarvených odrůd je větší množství. Takže to je taková dominanta toho červeného. Za ním v pozadí teď kvete Tavola Physocarpus opulifolius. Těch červených odstínů v barvě listu je hodně, tak já si netroufám prostě z tohoto pohledu říct, který by to mohl být, ale mezi červenými tavolami najdeme možná 7, možná 10 dostupných odrůd, které se liší hlavně velikosti z toho keře, ale listy bývají vždycky červené a květy růžové. O kousiček dál máme červené listy dřišťálu, pod tím jsou listy denivek, listy jsou zelené barvy, ale řekl bych, že květy červené budou. A na druhou stranu od toho dřišťálu do květa pivoňka. No jaké jiné barvy než červené samozřejmě. No a o kousíček dál, tak tam nám krásně kvete odrůda bezu, našeho černého. Je to velmi půvabná odrůda s fialovými listy. Ty listy jsou takové stříhané, odrůda se jmenuje Black Lace, to znamená černá krajka, ale ona není černá, ona je opravdu purpurová, květy jsou růžové barvy. A nad ní se tyčí velký keš, který se připravuje ke kvetení a je to ruj vlasatá, opět některá z těch červených odrůd, kterou si netroufám definovat blíže. No a pod tou ruji je velká plocha trvalkového porostu, které mají teď v tu chvíli zelené listy, ale my víme, že to je rdesno původem z Himalají, Persicaria amplexicaulis, která může mít různé barvy květu, ale nejčastější je červená. Takže řekl bych, že to bude buď červená, anebo nějaká tmavě růžová odrůda.
0: Já navrhuji, Pavle, že všechno střebáme, těch rostlin bylo poměrně hodně a pokud by vás zajímal kout této zahrady, který jde do barvy bílé a nebo do narůžovělé barvy, tak si dejte kávičku, chvilku posejte u pěkné písničky a my se k vám zase vrátíme.

0: Dneska to nejsou jenom zelené světy, ale jsou tu i barevné světy, Pavle, protože se nacházíme v Holandsku a probíráme si jednotlivé záhony, konkrétní zahrady, které jsou vždycky laděné do nějaké konkrétní barvy. Probrali jsme si už záhon purpurový, taky do modra a slibovali jsme i další odstíny. Myslím, že bílá v kombinaci se žlutou vypadá úchvatně a i takový kout tady je.
1: Je tady takový kout, nebo zákruta, by se dalo říct možná. Těch rostlin tady vysazeno opravdu dostatečně. Zase musíme do toho trošku zapojit malinko fantazii a malinko znalosti těch rostlin, které tady vidíme, protože je to evidentně poskladané tak, aby se tyto barvy projevovaly v rámci celého vegetačního období. Takže já navrhuji, abychom začali pěkně z kraje. Úplně na začátku u chodníku poměrně nízká rostlina, která už hezky kvete, a ještě nějakou dobu to kvetení potrvá. To je žebříček Achillea, trvalečka, která dorůstá do výšky kolem 50-60 cm. Má velké spektrum odrůd, od barvy bílé až po karmínově růžovou. A tady ta je taková svítivě kanárkově žlutá. No a hned nad ní se tyčí velmi jemňoučké lístečky, které nedávají téměř žádný stín. Je to myřikovitá rostlina fenikl. Fenikl je báječná kytka, která kvete žlutě. Tady vidíme ještě červenolistou odrůdu a vedle ní je zelenolistý klasický fenikl. Já mám tuto bylinu moc rád, protože to je taková bylina, která vnáší jemnost do záhonu, takovou něžnou eleganci, a do hlav zahradníků samé otazníky, protože nikdy ji neumíme definovat, jaká vlastně je z hlediska vytrvalosti. Když je v dobrých podmínkách, což je pro ně hlavně sucho, kamenitá půda, chudá půda, tak fenikl se může dobře chovat jako vytrvalá rostlina. Když jsou ty podmínky ale opačné, ale z pohledu takového běžného zahradníka dobré, že ta půda je živná, vlhká, plná humusu, tak fenikl rychle vyroste do výšky 1,80 m a třeba v příštím roce už ta rostlina nevyroste. Ale když se vysadí na zahradu, tak obvykle má charakter vytrvalé rostliny, protože i když ty jednotlivé kusy nezůstanou, tak se vysemeňuje a vlastně tím záhonem se pohybuje trošku podle svého.
0: No, postoupíme trošičku dál po řebříčku a feniklu.
1: Jdeme výš, hodně výš, co se týká výšky. Takovou dominantou tohoto prostoru je magnolie, která má v tuto chvíli zelené listy, ale nám nezbývá než věřit, že barva květu bude určitě žlutá, protože těch žlutých odrůd magnolie se teď několik objevilo v posledním desetiletí na trhu a řekl bych, že tato magnolie dá ten žlutý akcent tomuto záhonu někdy v březnu nebo začátkem dubna.
0: Tak a teď se jdeme malinko níž, přece jenom magnolie je skutečně obrovskou dominantou tohoto záhonu, ale začneme těmi zadními patry.
1: No, v zadních patrech úplně ta největší, která teď začíná kvést, je od nás nejvzdálenější, ale nejmohutnější. Je to bylina, jedna z největších trvalek, která je vlastně k dispozici u nás. Je to velké bílé rdesno, které každou chvíli nějaký botanik přejmenuje do nějaké jiné skupiny. Takže když se řekne rdesno, nebude to špatně, ale v latině se jí teď říká, myslím, že Reinoutria nebo Persika polymorfa, těch názvů je hodně, ale pořád se jedná o jednu velkou bylinu, která má schopnost velmi dynamicky růst, narůst do velkých rozměrů za krátkou dobu. Dle jazyky říkají, že když ta rostlina rozkvete, tak že smrdí jako prasečí chlívek. Dokonce to mají v nějakém německém názvu. Mně to nedalo a když se mi potkal minulý rok v létě, tak jsem si k ní přistoupil, abych si to vlastně ověřil, jak to doopravdy je. Je pravda, že nějaký ten zápach jsem tam z blízkosti cítil, ale nebylo to nic takového, aby to bylo cítit na větší vzdálenost, třeba než na metr, takže kvůli zápachu bych se dnes určitě nevzdal.
0: Dominantou v tuto chvíli jsou náprstníky.
1: Ano, jsou to náprstníky, ale jsou vyselektované jenom ty bílé. Ty nám dělají radost v tuto chvíli. Jsou velmi působivé, zvláště když se na tom záhonu mohou opakovat. Od nich na jednu stranu, hned blízko vedle, tak tam je nějaký žlutý pryskyřník, který bych skoro považoval za plevel, ale nepochybně tady bude záměrně. Kousek dál ještě je žlutě kvetoucí baptizia, to je rostlina, která je velmi podobná vlčímu bobu, lupinusu. A ještě za ní z druhé strany, jenom takové zelené listy, zatím velmi nenápadné, tak v tom poznám vytrvalou slunečnici. Je to slunečnice, která se jmenuje Lemon Queen. Má květky o průměru kolem 4 cm, ale mnoho. Kvete od konce srpna celé září, říjen a podle počasí až do začátku listopadu. Je to velmi půvabná rostlina.
0: Slibovala jsem růžovou, Pavle, neochudíme o ní naše posluchače. Něžná to barva, ženy milují růžovou, tak pojďme doporučit nějaké rostlinky, které vytvoří tento barevný efekt.
1: Růžovou barvou tedy ukončíme naše barevné putování v kruhu v zelených světech. Růžová barva je velmi půvabná, dobře se kombinuje s barvou modrou. Tady nás tuto chvíli zrovna těší kvetoucí dřín, nebo po novém dřínovka japonská, rostlina, která se vyznačuje velkými listeny svítivě růžových barev, které obklopují nenápadné kvítečky v barvy zeleno-žluté. Toto je odrůda, která se jmenuje Satomi Compact. Velmi hodnotná díky tomu, že není tak bujná jako ostatní odrůdy nebo většina odrůd tohoto druhu. Potom, co tady ještě máme růžové, tak to jsou velmi krásné kakosty. Jejich druhé jméno neznám, je to pravděpodobně něco od Geranium endlessi, ale opravdu si nejsem schopen vzít odpovědnost, abych to poradil s jistotou. O kousíček vedle máme motylíkeře, které ještě nekvetou, určení tak někdy v červenci, určitě budou barvy růžové. No a potom ještě tady vidím nějaké kuklíky, rozchodníky, další druhý kakostu, montbrecie. Takže myslím si, že každá barva světa tady má zastoupení na této zahradě.

0: Ludmila Georgiová je hostem dnešních Zelených světů. Ludmilo, vítejte, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Jak bychom charakterizovali vaši profesi?
1: Projektant zeleně zahrád krajiny.
0: A já jsem vás totiž zaslechla, jak velmi zajímavě mluvíte o půdě a dokonce jste vzpomněla na Karla Čapka. Co on říkal o půdě?
1: Správný zahradník nebo dobrý zahradník je člověk, který pěstuje především půdu.
0: A ztotožňujete se s tím?
1: Určitě jednoznačně, protože v půdě jsou organické prvky, které prostě bez toho nemůže zeleň fungovat. A my jsme povinni tomu pomáhat, tomu procesu, kdy to, co z té zahrady vyhodíme, zlikvidujeme, tak abychom to nevyhazovali někam mimo, ale abychom to zase do té půdy vrátili. To je prostě povinnost. Ze zahrady se nemá nic odvážet, vždycky se to tam musí vrátit.
0: Máte pocit, že si to dostatečně uvědomujeme, tenhle fakt, protože vy tvoříte zahrady, setkáváte se s těmi zadavateli, jsou ztotožnění s tím, že si budou tu půdu na své zahradě vyrábět?
1: Kompost by měl být na každé zahradě, bez kompostu podle mě není zahrada zahradou, je to jenom, jako bych řekla, sterilní umělé prostředí, kde ten člověk teda se kochá, ale prostě s tou přírodou nežije. Do toho kompostu se vrátí všechny prvky odpadové ze zahrady i z kuchyně a když se to správně nakombinuje na vrství, tak ty žížaly a všelijaký organismy v půdě jsou schopny to přetvořit na tu úrodnou půdu, která nemá chemii, která je pro tu zahradu přínosem.
0: Vy jste zároveň profistavař. Z takového toho praktického hlediska, dá se třeba dobře zakomponovat kompostér do zahrady a třeba mu dát takovou tvář, že je i součástí a vlastně třeba i v uvozovkách ozdobu, anebo naopak ho dát někam, že vlastně na té zahradě není ani vidět? Nemají se toho lidé bát?
1: Určitě se to takhle dá jako zakomponovat, ať už do oddělených prostor, jinak si musí člověk uvědomit, že kompost by měl být ve stínu, aby tam byly dešťové srážky a aby teda byl ještě provzdušněn, takže ne uzavřená třeba zděná ohrada, ale musí to mít průduchy, aby tam proudil vzduch ve stínu a přísun vody. A dá se to zakomponovat i do odděleného prostoru, takže potom oddělit buď nějakým keřovým dělením nebo i treláží, která se nechá popnout třeba i okrasnými dřevinami, třeba i stále zelenými, takže vůbec ten kompost nemusí být vidět.
0: My u jednoho takového stojíme a ten je vyroben z takových planěk z tvrdého dřeva, nicméně dá se použít třeba i nějaký jiný materiál?
1: Dá se to udělat úplně jednoduše z prken, třeba z palet, takže rozebrat palety. Každý šikovný truhlář je schopen tohle to udělat. Mělo by to mít asi dvě nebo lépe tři komory, aby se to mohlo přehazovat z jedné do druhé. A možná, nevím, jestli i z jiného materiálu, někdo to dělá i třeba z překládaných cihel, kde se nechají jako otvory, aby tam proudil ten vzduch. A ještě teda k tomu chci říct, že argumenty lidí, kteří nechtí mít ten kompost, je, že to třeba bude zapáchat nebo že to nebude příjemný. Tak chci říct, že když se to správně navrství, když se tam dá zelená vrstva, takzvaná zelená

0: Na vrstva, čili menší vrstva posečené trávy nebo nějakých zelených odpadů a prokládá se to takzvanou hnědou vrstvou, to jsou větvičky, drny, to je správné řešení těch vrstev toho kompostu a uvádím jako příklad, že nejlepší tvůrce kompostu je les. A když přijdete do lesa, kde tam jsou navrstveny jehličí, listy, větvičky, uhnilé rostliny, tak potom ten les voní. Takže ta půda voní a takhle vám bude vonit kompost, když ho uděláte správně.
1: Říká paní Ludmila, náš dnešní host. Děkujeme vám a mějte se hezky, ať se vám daří. Naschledanou.
0: Naschledanou, taky děkuju.

0: No a pomaličku se budeme loučit taky s našimi posluchači, Pavle, ale předtím ještě připomenu telefonní záznamník, na který nám můžete volat své dotazy. Číslo je 22 155 44 33 anebo napište mail na zelenesvety@cb.rozhlas.cz.
1: Popřejeme posluchačům opět příjemnější a veselější život s rostlinami.
0: Přeji Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: Pravé jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Tento týden jsme se v rozhlasovém putování za hlasy jihočeských zvonů zastavili ve vesnici Šejby v Novohradských horách. Ve věži obecní kaple se nachází jeden zvon na tradiční ruční pohon. Má hlavní nárazový tón G3, spodní průměr 36 cm a váží přibližně 35 kg. Podle kampanologa Radka Lungy ho někdy mezi lety 1942 až 1944 ulila neznámá slévárna. Její jméno bohužel neznáme, ale jedná se o zvon stejného typu, se kterým jsme se už setkali třeba ve Lhotce u Olešnice, Stožicích nebo Přídolí. Kromě jižních Čech se tyto zvony objevují i na Vysočině nebo Žďársku. Za pomoc při dokumentaci zvonů nejen v Šejbech, ale i na dalších místech na Novohradsku děkujeme farmáři Robertovi Blížencovi. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Sněmovní volby by v září vyhrálo ANO, s odstupem druhý je STAN před ODS, SPD a Piráty. Motoristi jsou těsně pod 5%, zjistila to agentura STEM. Záchranáři z chorvatského ostrova Brač v noci na dnešek evakuovali přes 200 lidí kvůli požáru. Nový kulturní sál ode dneška slouží lidem v Jindřichově Hradci, vznikl v areálu zámeckého pivovaru. Neděle je zamračená s teplotami do 21 stupňů, v noci čekáme převážně zataženo a trvalejší déšť. Nejnižší teploty 15 až 12 stupňů. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm, dopoledne se začne částečně oblačnost protrhávat. Naměříme 18 až 21 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré poledne. Motoristi by se na začátku září nedostali do poslanecké sněmovny. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizi Prima. Podle něj by nejmenší koaliční strana získala 4,9%. Menší podporu oproti loňským volbám mají i další koaliční subjekty. Hnutí ANO by volilo 31,1% lidí. SPD by podpořilo 7,6% dotázaných. Největším opozičním hnutím je podle agentury STEM hnutí STAN se 14,8%. Do dolní komory by prošla i ODS a Piráti. TOP 09 a Lidovci zůstali pod 5% hranicí. V průzkumu na začátku měsíce odpovídalo 1539 lidí. Chorvačtí záchranáři v noci na dnešek evakuovali z ostrova Brač přes 230 lidí kvůli požáru. Informuje o tom agentura AFP. Oheň zasáhl borový les a křoviny na ploše o rozloze asi 3,5 tisíce hektarů. Ohrožoval domy a rozmíchával ho silný vítr. Úřady v sobotu krátce před půlnocí vyhlásily poplach týkající se obyvatel a návštěvníků městečka Milna na západě ostrova a okolních vesnic. Lidi do bezpečí odvážili lodě patřící správě přístavu i soukromá plavidla. Hasiči zachránili velký počet obytných domů a pomohli zajistit bezpečnost turistů i místních. Nový kulturní sál ode dneška slouží lidem v Jindřichově Hradci. Vznikl v areálu zámeckého pivovaru. Nový sál má podle stavby vedoucího Tomáše Malechy netradičně řešený krov a nebylo snadné masivní konstrukci spojit v obloukových vaznících spojením oceli a dřeva, tak aby konstrukce statisticky fungovala. Po dvouleté rekonstrukci se historický objekt proměnil v kulturní, společenské a gastronomické centrum. Celosvětová kampaň Týdny pro duševní zdraví bude až do 10. října upozorňovat na život lidí s duševním onemocněním. V Českých Budějovicích ji připomíná například služba následné péče Domino výstavou Z duše v Jihočeském muzeu. Další program připravila organizace v sídle Českobudějovické Charity, potvrzuje její vedoucí Denisa Kroupová.
2: Pořádáme pro naše uživatele muzikoterapeutické setkání úterý 15. září od 9 hodin. Pak pořádáme zooterapeutické setkání s lamou ve čtvrtek 24. září od 9:30. To je akce jak pro uživatele naší služby, tak i pro veřejnost.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1021 hektopaskalů. Na jihu Čech je převážně zataženo s občasným deštěm, nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, v Pošumaví až 20, na horách do 17. Vítr fouká slabý západní. V noci čekáme převážně zataženo a trvalejší déšť, nejnižší teploty 15 až 12 stupňů. Pondělní ráno bude zatažené s deštěm, dopoledne se začne částečně protrhávat oblačnost a déšť bude přecházet v místní přehánky, na horách četnější. Večer srážky ustanou a oblačnosti dál ubyde. Denní maxima 18 až 21 stupňů, na horách naměří 15 až 18. Foukat bude slabý severozápadní vítr a biohlásí opět nejnižší zátěž.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Kyvadlově se kvůli dopravní nehodě projíždí u obce Stádlec na Táborsku. V místě probíhá vyšetřování. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: Příjemné nedělní poledne. Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Na rádiu vašeho kraje právě začíná naše pravidelné pásmo oblíbených dechových melodií Písničky pro radost, které je jako vždy věnováno přáním k narozeninám, svátkům a všem příjemným životním událostem. A samozřejmě k tomu přidáme i písničky, které potěší a třeba si je společně s námi i zaspíváte. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Radek Diviš. Udělejte si pohodu, dobře se nalaďte a pojďme na první písničku. Tu dnes obstará kapela Krajanka a jmenuje se velmi inspirativně, totiž Hospodská. Úvodním adresátem bude paní Marie Dvořáková z Borkovic. Vzácní rozhlasáci, prosím zahrajte jedné výjimečné dámě Marušce Dvořákové z Borkovic ku příležitosti jejího včerejšího svátku. Maruško, pozvedáme číši na tvé zdraví a na lásku zásluhou manžela Josefa a na život v poctivosti, radosti a s úsměvem a optimismem, jak tě známe. Tak na dno či do dna, Robert Stáňou z Čeraze.

Další dnešní skladbu, Když slza se mi v okoloudí, zahrají a zaspívají Jižani. A bude pro paní Vlastu Rolníkovou z Nové Vsi u Brloha. K vašim narozeninám přeje hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let starosta a zastupitelstvo obce Nová Ves. A rádio vašeho kraje Český rozhlas České Budějovice se k přání samozřejmě připojuje a posílá avizovanou písničku kapely Jižany.

Posloucháte písničky pro radost a my pokračujeme dalším přáním, které se tentokrát váže opět k příjemné dechovce. Hrát a zpívat už za chvíli bude jihočeská vlachovka, píseň Když jsem byla svobodná. A jihočeská vlachovka bude pro paní Marii Boušovou z Kasejovic. Písnička pro radost zazní jako přání k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let přeje další Marie Weissová.

0: Dechovky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Je velmi nepravděpodobné, že by se některé vydání písniček pro radost mohlo obejít bez kapely Babouci, která má u nás na jihu obrovskou fanouškovskou základnu. A Babouci nebudou chybět ani dnes. Písnička Široký jsou jihočeský pole bude hrát k narozeninám pro pana Vladimíra Handla z Ratiboře. Milý Láďo, k tvým krásným 70. narozeninám přejeme především pevné zdraví. Ať tě neopouští síla, dobrá nálada a život. Pohoda. Měj kolem sebe stále lidi, kteří tě mají rádi a každý den, ať ti přinese důvod k úsměvu. Všechno nejlepší přeje rodina Švecová.

Posloucháte písničky pro radost na rádiu vašeho kraje, nyní zahraje a zaspívá Šumovanka píseň Pošumovská polka. A to v první řadě pro paní Alenu Valentovou z Rožmitálu pod Třemšínem. Vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a zdraví za fanklub Rožmitalské venkovanky přeje místopředseda Pavel Sousa. Dalším narozeninovým oslavencem je pan Dušan Petrovič z Jarošova nad Nežárkou. Zastupitelstvo obce Jarošov nad Nežárkou vám k vašemu významnému půlkulatému životnímu jubileu přeje klid, pohodu a pevné zdraví. Tady je slibovaná Šumavanka.

Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, kde právě běží vaše oblíbené nedělní písničky pro radost. Za malý okamžik se můžete těšit na kapelu Budvarka a její rodnou vísku. Ta bude hrát pro paní Anu Maškovou z Hornosína u Blatné. Vážená redakce, jménem všech zastupitelů a spoluobčanů obce Hornosín bych vás chtěla požádat o písničku pro paní Anu Maškovou, která dnes oslaví 76. narozeniny. Přejeme jí pevné zdraví, mnoho životního elánu a pohody do dalších let. A Budvarku si také určitě rád vyslechne i další dnešní narozeninový oslavenec, pan František Kudrna ze Zachotína na Pelkřimovsku. Milý Františku, při příležitosti tvého význačného životního jubilea ti přeji hodně zdraví, spokojenosti v životě a těším se na případné setkání v Pelkřimově. Zdraví, tvůj bývalý spolužák Jirka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Další písní, která dnes rozhodně nemůže chybět, protože ji prostě máte rádi, bude 6. července neboli Sokolíci od kapely Babouci. Speciálně pro paní Anu Kálalovou ze Šerkova u letů. Vážená hudební redakce, prosíme o zahrání písně od Babouků, pokud by to šlo, pak Sokolíky. Pro paní Aničku Kálalovou ze Šerkova u letů, která 13. září oslaví krásné 80. narozeniny. Anička je naší věrnou dlouholetou posluchačkou, která si váš pořad nenechá nikdy ujít. Milá Aničko, do dalších let ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tě nedávno operovaná nožička dobře poslouchala a zase si běhala jako srnka. Také pořádnou dávku štěstí, životního elánu a spoustu krásných chvil při poslechu tvého oblíbeného rádia. To ti přejí kamarádi Vašek a Stáňa Bláhovi z Malčic. A k naší gratulaci se připojuje také syn Pepa a malý vnouček Pepíček. Aničko, jen to nejlepší i z Českého rozhlasu České Budějovice. A dalším oslavencem speciálně, kterému budeme dnes hrát Babouky, je pan František Majer z Pořešína. Krásné narozeniny slaví dnes 13. září pan František Majer, který se dožívá významného životního jubilea. Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, životní pohody, spokojenosti a radosti v kruhu rodiny a přátel. Jako hudební přání prosíme zahrát něco od Babouků s přáním všeho nejlepšího přítelkyně Anna.

Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Další písnička pro radost bude od kapely Jihočeská Podhoranka a pro to máme také jednoho speciálního adresáta a tím je pan Jan Toman z Lipovic. Vše nejlepší, především hodně štěstí a zdraví do dalších let přeje za obecní úřad Lipovice starostka obce.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Na rádiu vašeho kraje posloucháte písničky pro radost. Ta další opět narozeninová od kapely Jihočeští rodáci má dva různé zdroje, ale jednoho adresáta. Paní Miroslavu Počkářovou z Bavorských Svobodných hor. Naše milovaná Maruško, jsi ten nejcennější poklad na světě. Není hodnějšího a lepšího člověka na této planetě. Silu už trochu ubývá, ale na svůj věk si neskutečná čipera. To, co ty zvládneš za den, my nedali bychom ani za týden. S nemocí si zatočila, zbyla už jen nepěkná vzpomínka. Nebýt tebe, nikdo z nás by nebyl tam, kde nyní je. Málo vděku od nás máš, ale věř mi, že tě milujeme na 100 000krát. Byla jsi mi mámou, kamarádkou, strážným andělem a já jsem díky tobě dobrým člověkem. Tak opatruj se nám, ať přání k 90. narozeninám tady jednou poskládám. Vše nejlepší, s láskou, přejí Andulka, synové Vlasta a Mirek. A k tomu se váže ještě jedno přání, vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, přeje brácha z Dubu u Prachatic s rodinou.

Dobrý den, vážená redakce, už několikátý rok s vámi společně trávíme příjemné poledne u hezkých dechových písniček a proto vás nyní opět žádáme o zahrání písničky pro radost, a to pro naši maminku, babičku a prababičku, paní Ludmilu Králíkovou z Číměře u Nové Bystřice k jejímu významnému životnímu jubileu. Dne 13. září slaví své krásné 101. narozeniny. A současně jí chceme popřát i k svátku, který má 16. září. Hodně zdraví, štěstí. Dneska naše maminka, babička a prababička své 101. narozeniny slaví a za 3 dny i jmeniny. Posíláme ti písničku a všechna vnoučata a pravnoučata i Hubičku. Přeje syn Honza s rodinou a pravnučky Aneška, Elenka a Adélka. K přání se připojí Králíkovi mladší z Číměře a Králíkovi mladší z Dačic. Prosíme o nějakou písničku od pana Slabáka z Moravanky, neboť maminka pochází z Raclavic u Vyškova. Ještě jednou děkujeme a celé redakci přejeme krásný den. No a my přejeme krásné 101. narozeniny paní Ludmile Králíkové z Číměře u Nové Bystřice.

vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Sčítání švédských voleb se možná letos protáhne, může za to velký zájem o předběžné hlasování. Statistici čekají horší sklizeň u všech pěstovaných plodin na Vysočině. Muzeum fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec vystavuje 72 fotografických děl z Česka a Slovenska. V noci bude převážně pršet, zítra naměříme do 21 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Švédové dnes vybírají nový parlament i zastupitele. Svůj premiérský post obhajuje Ulf Kristersson, který chce po volbách sestavit koalici s krajně pravicovými švédskými demokraty. Podle průzkumů ale velmi těsně ztrácí na levicový blok stran v čele se sociálními demokraty.
3: Zatímco asi 40% Švédů odevzdalo své hlasy v takzvaném předběžném hlasování, šéfka sociální demokracie Magdalena Anderssonová vyrazila až v samotný volební den. Její strana podle průzkumu vyhraje volby podobně jako v posledních více než 100 letech, tentokrát by ale mohla spadnout na rekordní minimum. Vysoký zájem o takzvané předběžné hlasování, které běželo od posledního týdne v srpnu do soboty, může podle volebního úřadu způsobit komplikace při sčítání. Volební lístky se totiž musí rozvést do příslušných komisí, kvůli velkému množství obálek to ale pošta nestíhá. Pokud by byl výsledek mimořádně těsný, mohou o volbách rozhodnout ještě korespondenční hlasy. Jejich poslední část se ale sčítá až ve středu. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Letošní sklizeň na Vysočině podle dat Českého statistického úřadu poznamenají nízké hektarové výnosy. Podle odhadů k polovině srpna sklidili zemědělci o zhruba 100 000 tun méně obilovin. To je meziroční pokles o 14%.
4: Nižší výnos očekávají statistici u všech obilovin, kromě pšenice jarní a křížence žita a pšenice. Řepky bude podle dat méně o pětinu a sklizeň brambor, kromě těch raných a sadbových, klesne o třetinu. Statistici produkci odhadují podle osevních ploch a také podle vývoje počasí ve vegetačním období i v průběhu sklizně. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Fotografie z tvorby českých a slovenských fotoklubů si můžou návštěvníci prohlédnout v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. A to až do konce roku. Výstava představuje 64. ročník fotografické soutěže Českobudějovický mapový okruh. Vznikla ve spolupráci s fotoklubem Fokus Jindřichův Hradec, který se spolu s muzejními fotografy a lektory podílel taky na doprovodném programu. Podrobnosti k němu doplnil zástupce ředitele muzea Petr Soukup.
5: Pro nadcházející podzimní a zimní období se mohou všichni zájemci těšit na například večerní školu digitální fotografie, která je primárně určena dospělým, a pro děti a mládež máme v nabídce velmi oblíbený a hojně navštěvovaný fotografický kroužek.
2: Počasí.
1: Ráno bude zatažené s deštěm, dopoledne se začne částečně protrhávat oblačnost a déšť bude přecházet v místní přehánky, na horách četnější. Večer srážky ustanou a ubude i oblačnosti. Naměříme nejvýše 21 stupňů, na horách do 18. Vítr bude slabý, severozápadní a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Auto se střetlo s motorkou na silnici 159 u Tálína na Písecku a k nehodě došlo taky na silnici 22 u Skočic na Strakonicku. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
6: Nový školní rok se už naplno rozběhl a děti tak musí přes týden opět sedět v lavicích. Ale o víkendu je klidně můžete vzít na výlet a trochu jim tak pomyslně prodloužit prázdniny. A pokud byste potřebovali nějakou inspiraci, tak jsme tady. Tady je naše nabídka. Dobrý den. Vezmeme vás na novou vyhlídku ve Frenštátu pod Radhoštěm na severní Moravě. Vznikla u pomníku malíře Břetislava Bartoše v lokalitě Horečky. Má krásný moderní design a samozřejmě skvělé výhledy. Potom zamíříme do pražských Malešic, kde navštívíme botanickou zahradu. Je sice především pracovištěm střední odborné školy, ale zároveň je přístupná i pro veřejnost, a to zcela zdarma. Čeká nás také procházka po Pojmanově stezce v Polné na Vysočině, která nás zavede ke starému mlýnu i k hrobu spojenému s jednou neuvěřitelnou novinářskou kachnou. A nakonec vám představíme jeden úžasný unikát. Muzeum nazvané Křišťálový dotek v Litoměřicích na severu Čech, kde uvidíme na 40 otisků dlaní známých osobností vyvedené ve skle. Tak co, berete naši nabídku? Pokud ano, jste srdečně vítáni.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.
7: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát.

0: Naše první dnešní zastavení bude ve Frenštátě pod Radoštěm na severní Moravě a podíváme se na něj pěkně z nadhledu. Z nově vybudované originální vyhlídky v lokalitě zvané Horečky. Nejenom, že má krásný dřevěný altánek a stylový mobiliář, ale také půvabné poetické jméno Milá domovina. Nachází se v lesíku u zrestaurovaného pomníku malíře Břetislava Bartoše a je součástí naučné stezky Beskydské nebe. A my se na ní teď vydáme s naší ostravskou redaktorkou Petrou Štrimplovou.
1: Po takovém vlastně zpevněném dlaždicovém chodníčku my jdeme s Patricí Pustějovskou z turistického informačního centra Frenštátského. Z kopečka.
2: Z kopečka, ano. Teďka je to naštěstí jako po loňské rekonstrukci zpevněné, takže je možnost tady i s kočárkem přístup. A v minulosti tady byly takové přírodní stupně, takže to nebylo úplně sízné pro kočárek přístupné. A po rekonstrukci tady toho památníku Břetislava Bartoše vznikl i vyhlídkový altán tady a vyhlídka Milá domovina. Je to nádherný výhled na město a na okolní hory. Moc pěkná vyhlídka.
1: My než tam sestoupíme, protože na vyhlídce je teďka plno, tak já jenom popíšu vlastně tady to prostředí kolem nás. My jsme tak jakoby v takovém průseku ukrytí pod korunami vysokých vzrostlých stromů. Ta Bartošova vyhlídka, to je vlastně kamenný monument.
2: Je to vlastně památník Břetislava Bartoše, což byl frenštátský rodák a malíř, legionář. Umřel velmi mlad. A v letošním roce, v červnu, jsme si připomínali vlastně 100 let od jeho úmrtí.
1: Tak, my se teda pár metrů ještě po chodníčku dostaneme na samotnou vyhlídku. Já se jí zeptám, tady příchozí. Dobrý den, došli jste na vyhlídku, na jaké pouti jste?
3: Jsme učitelky, takže dobíjíme baterky, máme to tu rády.
1: Takže výlet jakoby cílí přímo na Frenštátsko, nějak si to tady obšlápnete.
3: Určitě, a je nám celkem jedno, kudy jdeme. Cesta je cíl.
1: Cesta je cíl. Já poprosím křestní jména jenom.
3: Markéta.
1: Markéta.
3: Monika.
1: Monika, odkud jste přijeli sem?
3: Příbor a Libošť.
1: Já vás nechám kochat. My si povíme, co tady vlastně jde, paní Pustějovská, všechno vidět z vyhlídky.
2: Tak my vidíme před náma vlastně Ondřejník a Skalku, jako z těch hor. Dneska je to trošku v oparu, myslím si, že by bez problému byla vidět i jako Vysílač Lysé hory. A hlavně město jako na dlaní, takže Dolní kostel svatého Martina, Horní kostel svatého Jana Křtitele a jde vidět i věž radniční přímo na náměstí. Jinak potom tady vidíme trať, která vede z Ostravy na Valašské Meziříčí.
1: Je ten průsek tak krásně prostě vymodelovaný, že opravdu ten hřbet horský, to je takový jako fotopoint, přesně ano. To tam tak jako zapadá ano, nad tím tak. Městečkem.
2: Když se díváme třeba z radniční věže, tak jsem si všimla, že je to opravdu nádherně vidět tady ten altán, který opravdu jakoby symbolizuje rám obrazu malíře Břetislava Bartoše, že si připadáte přímo jakoby na plátně. No.
1: Povězme, kdy teda ten altán vyrostl?
2: Altán teda je tady z minulého roku. Proběhla ta rekonstrukce celého toho okolí, byl restaurován celý ten památník Břetislava Bartoše a vznikl tady nový altán s lavičkami, s mobiliářem. I design jakoby toho zábradlí je v designu vlastně města. Tady ty nové jakoby prvky, které máme v novém vizuálu, takže se to všechno k tomu přizpůsobilo.
1: Design těch hlaviček vyzkoušíme. No hezky se tu sedí, když Pádně. Se ta páteř nakroutí na to dřevo.
2: Přesně tak, je to tu úplně nádherný výhled a dneska nám přeje i počasí, není úplně vedro. Tady to je fakt nádhera, jako já si myslím, že se to podařilo.
0: Konstatuje spokojeně Patricie Pustějovská z Frenštátského turistického informačního centra, která na vyhlídku jménem Milá domovina zavedla naši ostravskou kolegyni redaktorku Petru Štrimplovou. Na Horečkách se přitom můžete zatoulat i na další zajímavá místa, třeba k Mařenčině, Studánce anebo k Atlasu Valašských mraků. A pokud si Horečkami šlápnete ještě víc, můžete prozkoumat atraktivní naučnou stezku Stupně ke Zlaté přímo ve skokanském areálu. Provede vás po schodech kopcem vzhůru a na několika zastaveních přiblíží historii skokanského sportu, frenštátských můstků a také odkaz olympionika Jiřího Rašky.

Společnost vám dělají nedělní výlety. My jsme minulý víkend zadali vlastně novou soutěžní otázku, protože o prázdninách výlety, ty klasické výlety v té klasické podobě měly přestávku. To jsme vám nabídli zámecké léto, včetně všednodenní soutěže. Takže opět jsme oprášili, jak se říká, tu klasiku, vymysleli jsme soutěžní otázku a vy jste odpovídali. Inspirací nám byla reportáž z Karlových Varů, kdy jsme vám nabídli nebo představili jeden unikát podzemní lanovku, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. To je taková ta impozantní stavba nahoře na obzoru. Je to dominanta mimo jiné, nebo mimo jiných také dominanta Varů. Ale v tomto lázeňském městě najdete ještě jednu lanovku. Její spodní stanice je v uličce Mariánská a my jsme se ptali, zdali byste věděli, kam vás tato kolejová lanovka vyveze. Dvě možnosti byly za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, anebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. No já myslím, že tam nebyla špatná odpověď, když jsem se díval, byla tam samá Ačka. Ano, je to opravdu na výšinu přátelství k rozhledně Diana. Ale jenom zajímavost k tomu Bčku, tedy ten hotel Thermal a venkovní bazény nad ním. Tak když půjdete z hotelu Thermal, nevím z kterého podlaží, tuším z jedničky, tak tam nastoupíte do výtahu a teď si říkáte, jak to, když ty bazény jsou o hodně dál, tak ten výtah, to je takový další unikát, jede šikmo. Takže on vás šikmo zavede až skutečně k těm bazénům. No a vy se pak můžete vykoupat v pravé minerální vodě mimo jiné. Ale Ačko bylo správně, kdo napsal Ačko do textové zprávy, měl šanci vyhrát rychle schnoucí ručník, ideální na cesty. Vozím ho také v autě a skutečně hodí se při různých příležitostech. Kdo ho dostane? Paní Miroslava Žižková z Jeseníku, paní Ludmila Hlebová z Mostu, pan Jan Štefan z Deštné, paní Markéta Tobiášová nebo Tobiasová z Borovnice a paní Lidia Vítková z Domažlic. Všem upřímně gratulujeme. Pokud chcete vyhrát novou cenu, tentokrát budeme nebo hrajeme o powerbanku, tak pošlete textovou zprávu. Soutěžní otázka je jednoduchá. Inspirovali nás v zahradě Čech, respektive na zahradě Čech s jejich výročím. Ano, my jsme se vydali do Litoměřic a pokud vy se tam vypravíte, tak rozhodně patříte-li mezi zahrádkáře Kutily, tak si tam přijdete na své. Ale soutěžní otázka bude teprve následovat.

0: pražských Malešicích se rozkládá tak trochu jiná botanická zahrada. Náleží ke střední odborné škole, která kromě mnoha jiných oborů nabízí i ty zahradnické. Zahrada tak slouží nejenom k procházkám pro veřejnost, ale především jako unikátní pracoviště pro studenty. Do Malešické botanické zahrady nás vezme kolegyně Jolana Nováková.
1: Přes 100 let historie, 11 hektarů a 5 000 druhů a kultivarů rostlin. To je botanická zahrada v Malešicích, která je otevřená návštěvníkům. Je to přírodně krajinářský park, ale především je to unikátní pracoviště střední odborné školy Jarov a já jsem si pozvala k mikrofonu nebo poprosila jsem o to, aby mě zahradou provedl. Poprosila jsem zástupce ředitele pro odborný výcvik Eduarda Chvostu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy už jste mi tady ukázal spoustu věcí. Viděli jsme několik stoletých velikánů, myslím tím stromů, které jsou tady tak dlouho jako zahrada. Taky tady stojí vila, taková krásná bílá Jiráskova vila. Kdo to byl, pan Jirásek?
2: Pan Jirásek byl obchodník s uhlím a taky radní města Prahy, takže velice bohatý, zámožný člověk a vlivný si tady tu novorenesanční vilu nechal přizpůsobit pro svoje bydlení v Praze.
1: Teď tam sídlí vedení vaší školy, myslím si, na takovém krásném místě. Máte tady ale několik dalších staveb. My jsme před chviličkou procházeli okolo bývalých lázní a budoucí cukrárny, kde vždycky stávaly a určitě stát zase budou takové ty krásné vaše palmy. Máte tady kromě mnoha rostlin vodní plochy, mostky a lavičky, altánek a velký most s balustrádou a květinami, ke kterému návštěvníky dovede nová cesta.
2: Ano, ano. Ten park je protknutý mnoha drobnými zahradními stavbami. No a tato doba první republiky byla zajímavá tím, že šel do módy nový materiál, a to byl železobeton. No a tady právě ty stavby, jako ten altánek, jak jste říkala, i ten most, jsou udělané z tohoto materiálu, jsou zrekonstruovaný. Poprvé po 100 letech můžete se podívat na tento most přes novou cestu.
1: Máte tady taky palmu na kolečkách.
2: Máme tady jednu z nejstarších palem, palmu Washingtonia robusta. Ona byla už tak veliká po těch svých 100 letech, že už se nám nevešla stěhovat naspátek do skleníku. Nasadili jsme ji teda do zahrady, ale tím pádem jsme ji museli na zimu nějakým způsobem ochránit. To znamená, že na zimu na ní najíždíme po kolejích na kolečkách se skleníkem. Český unikát.
1: My jsme se teď zastavili v takovém klidném bambusovém koutku, ale vedle bambusového koutku je taky skleník a tam bychom si mohli ukázat nějaké pravěké rostliny, které tam rostou. Mě třeba překvapil tady ten cykas a já myslela, že to jsou šišky, to obrovské, takové zahnuté. Jste říkal, že to je samčí květenství. Mm-hmm. No a co tyhle kapradiny? Která z nich je nejzajímavější?
2: Možná zmíním za všechny rostlinu, která bývá málo často pěstovaná, protože patří mezi největší na planetě. Její listy dosahují velikosti 6-7 metrů na délku, jmenuje se Angiopteris. A to je opravdu rostlina, kterou možná znáte z muzeí, kde jsou vidět fosílie skamenělé a to je jejich nejbližší příbuzná. Takže je to opravdu taková pravěká vobluda, veliký kusan. Přijďte se na ní podívat.
0: Zve do botanické zahrady v pražských Malešicích Eduard Chvosta ze střední odborné školy na Jarově. Otevřeno mají od dubna do října, denně od 9. do 18. hodiny. Od listopadu do března pak pouze ve dnech školního vyučování od 9. do 16. hodiny. A procházet se zahradou můžete zcela zdarma. V říjnu se tu navíc bude konat Malešický podzim, výstava zeleniny, dýní a také čili papriček.

0: pojmanovi stezky kolem rybníku Bor a Kukle. V roce 1912 byla slavnostně otevřena, zpřístupněna.
1: Takže ta stezka, na kterou my se vypravíme, je stará přes 100 let.
0: Je to pravda, ano.
1: Jdeme po žluté turistické značce. Míjeli jsme i známý polenský židovský hřbitov a já se musím zeptat, opravdu to byla novinářská kachna, že tam údajně měla být pohřbená Hitlerova babička, jak je to?
0: Je tam pohřbená Rosalie Millerová Geborg rozená Hitlerová. Totiž v židovském městě Pole žili tři rodiny Hitlerů, ti se shodou okolností v polovině 19. století vystěhovali do Horního Rakouska, takže jeden novinář, jmenoval se Reisman, v roce 1934 vydal novinový článek o tom, že má Hitler židovské předky z Polné, což je nesmysl. Teď dojdeme pomalu borskému rybníku.
1: To jsou ty dva rybníky za sebou, jak jste říkal, Bor a Kukle.
0: Ano, dojdeme k takzvanému Štohanzlovu blídu.
1: Vy sám jste tu stezku chodil často?
0: Chodili jsme ji jako členové klubu za historickou Polnou často s křovinořezem, když tráva hodně vzrostla. Ovšem největší zásluhu na obnovení pojmenové stezky má rodina Bednářova. Ty již před rokem 2000 si dali za cíl, že prostě obnoví ty altány.
1: Po celé trase je několik altánů, my všechny neobejdeme, nepůjdeme celých těch více než 6 kilometrů.
0: Dva takové altány byly mezi rybníky takzvaná Ježibaba a pak byl takzvaný Doubravník už za rybníkem Kukle. Ta Ježibaba ta zanikla.
1: Už se blížíme k takzvanému borskému mlýnu, ale vy jste říkal, že to je mlýn Jana Štohanzla.
0: Ano.
1: Zbyly už jen rozvaleny. Tady dole, předpokládám, to je náhon.
0: Ten mlýn fungoval v podstatě od začátku 17. století a jezdili sem sedláci nejen z Polné, ale z Věžnic a případně i z dalších okolních obcí se blít svoje obilí.
1: Já nahlédnu do toho náhonu. Cáká tam pěkně ta voda. Tamhle v té zdi naproti je takový otvor a tam v podstatě mohlo být ukotvené to mlýnské kolo. Dokdy ten mlýn sloužil?
0: Do 20. let minulého století.
1: Pojmanova stezka dál pokračuje nahoru do kopce a to bychom zřejmě došli k tomu altánu Doubravník.
0: Když dojdeme k altánu Doubravník, tak stezka pokračuje dál, ovšem potom tam jsou bokřady, ale místní firma se přičinila o to, že zbudovali pěkný dřevěný přechod přes ty bokřady.
1: Narazili jsme tady na dva mladíky, kteří čistí Pojmanovu stezku. Vy jste z té firmy, která nad tím převzala patronát?
2: Od města jsme. Poslali nás senka to tady vyčistit a prostekat.
0: To je velmi dobře. Děkuju.
3: Říká místní badatel Jan Prchal, který Pojmanovou stezkou v Polné na Vysočině provedl naši kolegyni Irenu Šarůnovou. Stezka je turisticky žlutě značená a mezi rybníky se kříží se zelenou trasou, která vede po druhé straně rybníka Kukle. A vyplatí se zajít i tam, narazíte na pozůstatky historické valchy. A ještě nás Irena upozornila na vyhlídkové místo v Mokřadu, které má podobu ptačího hnízda a prý i svejci. Výlety. Tak jsem udělal trochu tajemno kolem nové soutěžní otázky. Říkal jsem, že nás inspiroval veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích, který probíhá. No, vyplatí se tam zajet. Ty výpěstky jsou nádherné, také ty ceny jsou mnohem mírnější než třeba, řekněme, v těch velkoobchodech. Tak se tam třeba vydejte, je tam i bohatý kulturní program. Ostatně já myslím, že jsme včera nabídli docela slušný důkaz v přímém přenosu. My jsme se ptali, nebo ptáme se stále ještě, kolikáté výročí slaví Zahrada Čech, tedy tento veletrh. Je to kulaté výročí za A 50, za B 60. Co si vyberete, co je správně? Příště budeme losovat ze správných odpovědí 5 výherců, kteří dostanou powerbanku. Tak si poznamenejte, pokud si snad ještě nepamatujete textovou zprávu, jak se píše, jak se odpovídá. Výlety, krátce vylety, pak následuje mezera, pak napíšete Ačko nebo Bčko, podle toho, jakou odpověď vyberete a napíšete, ne napíšete, uděláte druhou mezeru. Pak teprve napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo, je to jasné, řada obcí má stejný název, tak aby nám ta výhra nebloudila. Tuhle zprávu odešlete do dnešní půlnoci do 23. hodiny a 59. minuty, ale... Ano, jednou jsem tam, tuším, našel odpověď, která byla přijata těsně před touhletou hranicí. Tak nečekejte, posílejte raději hned. Takže ještě jednou výlety mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa, telefon 90 011 04. 4 koruny. kterým powerbanku pošleme, a na začátku října pak budeme znát výherce hlavnic

Eny. Hlavní cenou je v září výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak je to velmi oblíbená, praktická cena, hodí se na ty vaše výlety a můžete vyhrát samozřejmě při troše toho pověstného štěstí. Držíme palce.

0: Litoměřice na severu Čech nabízejí kromě řady památek a výletů jeden opravdu světový unikát. Muzeum nazvané Křišťálový dotek. Nikde jinde se totiž nemůžete dotknout ruky 40 významných českých i světových osobností z různých oborů. A právě tam nás teď vezme naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová. Expozicí plnou skleněných dlaní nás provede Alexandr Huňát, otec tvůrce křišťálových otisků Jana Huňáta. A tak se nechme vést.
1: U nás je to de facto obrovská síň slávy, kde si návštěvníci můžou připomenout, co tyhle ty vynikající osobnosti pro nás v životě dělali, jak budili naše pozitivní emoce tím, že si nafotí ruku svého favorita, pohladí si ji a má důkaz, že si podá ruku třeba s Karlem Gottem, což se vám nikde jinde ve světě nepodaří.
2: Zdaleka se tady muzeum Křišťálový dotek neomezuje jenom na ty české osobnosti, je tady spousta naprosto významných světových jmen. A všechno to tvoří váš syn Jan. Já tedy o technologii skla mnoho nevím, ale tolik vím, že sahat na rozstavené sklo se opravdu nevyplatí.
1: Návštěvníci uvidí i technologii, máme tady video, jakým způsobem tenhle křišťálový dotek vzniká, čili nejdříve se musí získat otisk této slavné osobnosti, tam se do toho po vychlazení naléje speciální tekutina, která po stuhnutí vytvoří de facto umělou ruku dané osobnosti se všemi detaily. A s touhle umělou rukou se dělá otisk do sádry, sádra vydrží teplotu rozžaveného skla. Pak se naléje rozžavené sklo, zarovná se to a výsledek je takový, že máte světový unikát, je to vlastně daktyloskopická stopa dané osobnosti, tak na to si získá mezinárodní ochranu známku.
2: Některé ty exponáty jsou ještě umělecky dotvořené.
1: To jsou umělecká díla, která si vytváří, jako by vzal hold těm osobnostem. Třeba Madeleine Albright chtěla něco českého, něco amerického, tak je tam český lev a americká orlice. Pan Maso pustil míč, takže je tam skleněný míč a před ním je jeho ruka. Třeba Karel Gott je tam s vybroušeným slavíkem.
2: U které z těch rukou vy se nejraději zastavíte nebo pro vás osobně hodně znamená?
1: Nezodpověditelná otázka pro mě, protože každá z těch osobností zanechala v historii tak významnou stopu a hlubokou, že si nedovolím říct, která je pro mě význačnější. Samozřejmě v oblasti, já nevím, lidství je to Nicholas Winton. Z oblasti sportu je to Lukáš Krpálek s Jardou, hokejistou. To je těžký říct, protože každá ta osobnost nechala tak hlubokou stopu v mé mysli a v mých pocitech, protože oni vlastně ovlivňovali naše životy, oni budili ty pozitivní emoce a každý svým dílem v oblasti svého Ennio Morricone, prostě když slyším jeho hudbu, tak se mi doslova zježí chlupy na kůži. Takže každá z těch osobností ve mně nechala hlubokou stopu a z toho důvodu nedokážu říct, která je hlubší.
2: Zkrátka nezbývá, než poradit návštěvníkům, aby se do muzea Křišťálový dotek v Litoměřicích přijeli podívat a sami si vybrali ten otisk ruky osobnosti, která je nejvíc zaujme.
0: Dodává naše ústecká kolegyně Slávka Brádlová, která nás spolu s průvodcem Alexandrem Huňátem provedla úžasnou galerii plnou slavných osobností. Našli byste v ní otisk ruky prezidenta Václava Havla, režiséra Jiřího Mencla, herce Bolka Polívky, tenisty Ivana Lendla a spousty dalších. A sama Slávka přiznala, že jí oslovila dlaň jednoho z členů skupiny Beatles Ringo Starra a taky místo pro otisk ruky Járy Cimrmana. A pokud je chcete vidět také vy a to hned teď, tak se podívejte do fotogalerie na našem webu výlety.rozhlas.cz.

I po prázdninách tradice velí připomenout závěrem soutěžní otázku, ale ještě než ji řeknu, tak také připomenu adresu našeho webu výlety.rozhlas.cz, kde to znění otázky najdete. Najdete tam všechny reportáže, které jsme odvysílali, můžete si je poslechnout. K ním jsme přiřadili fotografie, takže se můžete také podívat na místa, o kterých je řeč, a pak se tam třeba osobně vydat. Tak ta soutěžní otázka inspiroval nás podzimní veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích. Patří mezi největší výstavy svého druhu nejenom na severu Čech a vstoupil do svého jubilejního ročníku. My se ptáme, kolikáté výročí slaví, za A 50. nebo za B 60. Hrajeme o powerbanky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s reflexními prvky. V něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Výherce tedy budeme znát až na začátku dalšího měsíce. Máte dost času, abyste odpověděli alespoň jednou v průběhu září správně. Pak jste ve slosování. No, kdybych na něco zapomněl, opět odkážu na náš web výlety.rozhlas.cz, kde se dovíte všechno potřebné, anebo mi napište pavel.kudrna@rozhlas.cz a já vám, co budu vědět, řeknu. Tedy kromě správné odpovědi, pochopitelně. Mějte se moc pěkně, tým výletu vám přeje hezký zbytek neděle, užívejte si stále ještě, řekněme, přiměřeného počasí, než začnou ty podzimní plískanice. To přeci jenom s těmi výlety bude poněkud horší, ale je řada míst, kde se i při těch výletech můžeme schovat do tepla a pěkně pod střechu. Ale to už hodně předbíhám. Pavel Kudrna přeje dobrý den.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Kvůli požáru museli v noci chorvačtí hasiči evakuovat z městečka na ostrově Brač více než 200 lidí. Českobudějovická charita upozorní na týdny pro duševní zdraví výstavou a sérií terapií. Festival barevných pokrývek ve Strakonicích otevře výstavu fezů, baretů a zmijovek. Ráno bude pršet, dopoledne začne ubývat oblačnosti i srážek. Teploty do 21 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Hasiči na chorvatském ostrově Brač se už třetím dnem potýkají s rozsáhlým požárem. V noci na dnešek museli evakuovat přes 230 lidí z městečka Milna, jak uvádí agentura AFP. Z plameny bojuje přes 220 hasičů a 4 letadla. Ráno začal požár zeslabovat.
2: Obyvatele i návštěvníky z města evakuovali lodě. Velitel hasičů Slavko Tučakovič řekl agentuře Hina, že se i přes silný vítr podařilo zachránit hodně obytných domů. Hlášeny jsou škody na fasádách a markízách. Oznámil, že dva lidé utrpěli lehká zranění. Zpravodajský server Dnevnik HR píše, že dvacátníka, který se nadýchal kouře, už lékaři propustili z nemocnice. Žena v důchodovém věku má ale být v ohrožení života. Podle nepotvrzených informací spadla při evakuaci z lodi. Velmi horké a suché léto způsobilo, že podobně rozsáhlých požárů jsou napříč Balkánem desítky, především v Srbsku, Bosně a Černé hoře. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Celosvětová kampaň Týdny pro duševní zdraví bude až do 10. října upozorňovat na život lidí s duševním onemocněním. V Českých Budějovicích ji připomíná například služba následné péče Domino výstavou Z duše v Jihočeském muzeu. Vedoucí Českobudějovické charity Denisa Kroupová informuje o muzikoterapiích v sídle organizace v úterý 15. září od 9 hodin. Dál je podle ní na programu zooterapeutické setkání s lamou ve čtvrtek 24. září od 9:30. Tato akce je jak pro uživatele služeb organizace, tak pro veřejnost. Výstava v Muzeu středního Poltaví Strakonice odhalí historii pokrývek hlavy. Festival barevných pokrývek návštěvníkům přiblíží výrobu a distribuci fezů, baretů a zmijovek právě v někdejším podniku Fesko Strakonice. Podle kurátorky výstavy Blanky Madové se strakonické pokrývky hlavy proslavily doma i v zahraničí.
3: Dozví se, proč fez ovládl muslimský svět, jak se třeba baret stal módním i praktickým hitem. A kde se vzala zmijovka, v jakém filmu se poprvé objevila a v jaké zemi se stala symbolem revoluce.
0: Výstava v Muzeu středního Poltaví ve Strakonicích potrvá až do 25. října. Ruský dron zasáhl 2 kilometry od hranic s Polskem lokomotivu osobního vlaku. Informovala o tom ukrajinská železniční společnost. Vlak jel z Kyjeva do Varšavy. Nikdo nebyl zraněn ani nezemřel. Kvůli ruským dronům útočícím na západě Ukrajiny dnes v Polsku preventivně vzlétly stíhačky a rozezněly se sirény. Velitelství polských ozbrojených sil nezaznamenalo narušení vzdušného prostoru země.
1: Počasí.
0: Noc bude převážně zatažená s trvalejším deštěm, ochladí se až na 12 stupňů. Ráno bude zatažené s deštěm, dopoledne se začne částečně protrhávat oblačnost a déšť bude přecházet v místní přehánky. Na horách četnější. Večer srážky ustanou a i oblačnosti ubyde. Naměříme nejvýše 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr bude slabý, severozápadní a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Auto se střetlo s motorkou na silnici 159 u Tálína na Písecku. K nehodě došlo taky na silnici 22 u Skočic na Strakonicku. A na silnici 122 u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se po nehodě tvoří kolony. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pohodovou a místy i deštivou neděli. Tady je Český rozhlas České Budějovice, kde nás v této hodině čeká pravidelné čtení na neděli, to znamená hezky se zachlumat a poslouchat, soutěž a také knižní hlídka. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Čtení na neděli.
1: Je nedělní odpoledne a nás čeká jako obvykle povídka. A bude to příběh o lásce, o kráse z proslulého českobudějovického nevěstince Café Grol a také o starých Budějovicích. Přímo pro naše rozhlasové studio povídku s názvem Si tak krásná v letošním roce napsal českobudějovický spisovatel a novinář Jan Štifter. Tak příjemný poslech.
2: Jsi tak krásná, řekne Matouš té dívce, která pro něj nikdy nemá mít jméno, protože už další den zmizí. Bordelář Grol je nasmlouval na 2 týdny, ale chlapi za ní nechodí, tak co by tu živil? Týden na zkoušku musí stačit, už zítra půjde pryč. A ta dívka položí Matoušovi hlavu na rameno, jako by čekala, co všechno jí odvypráví, než jí sáhne pod sukni a blůzu. A Matouš jen znovu řekne, tak krásná. Děvče, kučeravá černovláska, snědá jistě od někud z Uher a sotva plnoletá, právě tohle potřebuje slyšet, protože na ně chlapi v lokále koukají, ale chodí s jinými. A tak si ráno do kufru naskládá pár koušků oblečení a půjde z Budějovic směr Klatovy a Plzeň. A Matouš jí líbá na krku, sahá ji na prsa, dívka se nechá, může si s ní dělat, co se mu zlíbí, bude pro něj vzhůru klidně do rána, jak poručil Grol. Matouš si dámu zaslouží, ale protože neplatí, dostal takovou, která by tu stejně jenom seděla a pila na dluh. Krásná, šeptá jí Matouš do ucha a holka tomu konečně věří. Třeba se to o ní ještě rozkřikne a Matouš by to vůbec mohl zařídit, aby si chlapi chodili pro ni, pro tmavou lásku od někud z Uher. Matouš se s ní té noci miluje 3krát. Hezčí holku nikdy neměl. Další si rychle vyslouží, když teď Grol podniká i v jeho rajónu. Bude ještě všímavější, ještě více na ulici než dosud, v horku i v zimě. Bude si zase svoji práci poctivě zapisovat do notesu, aby čísly pak zamával Grolovi před nosem. Aby rukou vjel holce do vlasů a vypověděl, že jediné, co se mu teď honí hlavou, je ona. Jak neuvěřitelně je krásná, když je jenom jeho. Dostal ji za odměnu. Matouš je naháněčem všech obchodníků v Rybní ulici. Proplétá se mezi lidmi a poslouchá, o čem mluví, co kdo potřebuje. Všímá si i toho, o čem lidé nemluví, co hledají jenom očima. A jako umí vychválit zdejšího pekaře, jako umí chytit zákazníka a dovést ho do dílny krejčího a rovnou nabírat míry, vodí chlapy do Café Grol, do té dvojky, filiálky pobočného podniku, který si Adolf Oswald Grol teprve nedávno otevřel v Rybní ulici. Aby i v té nejmokřejší budějovické ulici, v té změti chalup, které vypadají jako zapomenutá vesnice, přestože je odtud vidět naciferník černé věže, prodával cizí polibky a obětí. Matouš to počítal. 20 chlapů odevzdal Grolovi, aby si na prst namotal kudrliny té zvláštní krásky z Uher, aby se jí při milování mohl dívat do očí, aby měl pocit, že se na ten večer zamiloval. Počíhá si pak v poledne na holku s kufříkem na kraji lanovky a dojde s ní až na nádraží. Nese jí kufr jako její galán a pořád se na ně dívá, protože on byl její poslední. Tak je věru ještě pořád jeho. Nenašla si od půlnoci nového milého. Matouš hrdě doprovází své děvče. Koupí jí pytlík sladkých mandlí, ujídají spolu a když se jí konečně chce vyptat na jméno, zaskočí ho holka otázkou. A kolik tě vlastně je? A to je pro Matouše vždycky problém. Ne proto, že by si připadal příliš mladý, ale protože se na tom matka s otcem nedokážou shodnout. Táta se letos dopočítá 17 a matka 16 a každý má horu důvodů, proč tomu tak je. Takže je Matoušovi 16 i 17 zároveň. a jistě existuje nějaký úřední zápis, který by dal vyhrát otci nebo matce, ale Matoušovi je to vlastně jedno. Vojna ho čeká tak jako tak. Napíšou si o něj přesně ve 20 a tak ta tajenka bude mít řešení. Zatím má ještě 3 nebo 4 roky, aby běhal po budějovických ulicích a naháněl obchodníkům zákazníky. A holkám, jako je tahle kudrnatá půlnoční milenka, šamstry. Sedí spolu v nové nádražní hale, kterou tady teprve loni otevřeli při příležitosti 60. výročí nástupu Františka Josefa I. na trůn a dojídají poslední mandle. Sedí spolu jako dva hříšníci po probdělé noci uprostřed chrámu. Matouši chytne za ruku a ona se nechá. Pohladí ji po vlasech a políbí na krk. Taky by se nechala na nádraží stejně jako v kostele. A Matouš peláší za grolem do nedaleké kasárenské, aby ho ještě umluvil. Grol je chlap jako hora, stiskne klukovi ruku hned ve dveřích, až mu ji skoro rozmačká. Matouše je potřeba si předcházet. Tak jaká byla, snad mi neudělala vostudu. A Matouš nechce stát ve dveřích, žádá o krátký vizitýrung a grol ho pozve ke kulatému stolu, kde holky teď krátce předpolednem snídají. V županech a krátkých nočních košilkách, dlouhé natažené nohy a šíje k zulíbání, u stolu to voní kafem a krupe rohlíky od pekařů, kteří stejně jako tyhle holky sloužili až do rána. A některé u snídaní ještě podřimují, chroupají pečivo se zavřenýma očima. Grol jako správný obchodník vyslechne Matoušův návrh bez mrknutí oka. Každý den přivede aspoň 2 chlapy, kteří si to černé děvče koupí. Každý den za něj 2 chlapy zaplatí. Bude tu týden a bude tu klidně měsíc. Bude tu napořád. Jednou za týden bude pro mě, navrhne Matouš. Grol chvíli přemýšlí a pak řekne. Týden na zkoušku, pak se uvidí. A Matouš běží na nádraží, až se za nima práší, aby přivedl dívku zpátky, aby si vybalila kufřík, aby už odpoledne mohl běhat po rybní a povídat všem o dívce, kterou měl a kterou si nechce nechat jenom pro sebe. Budeš zase moje holka, špitne jí do ucha. Budeš moje, protože jsi krásná. Jednou týdně. Groše na stůl. Ať vidím, jak jste dneska ohýbali svoje hřbety. Řekne otec jako každý večer, když se rodina setká u večeře. Otec vyrábí košťata a matka s nimi jezdí do trhů. Jezdíval i Matouš, dokud neběhal po rybní a neprodával práci jiných. A matka se teď kodrcá po trzích sama, protože umí to, co Matouš. Připoutat si k sobě zákazníka, vyptávat se ho, mluvit s ním a naslouchat. Protože tahle košťata metou skoro sama. S těmihle košťaty je zametání dvora doslova radost. Nezametáš, koncertuješ, neuklízíš a nobrž tančíš. Pročež nakupujte, rozeberte to všechno, můj starý zase nadělá nových. A všude vyprávějte, že tohle jsou košťata z rybní. A tak matka zase sype drobáky na stůl a Matouš k ním přidává své. Že mu grol zaplatil holkou, si samozřejmě nechá pro sebe. Že ty se zase motal kolem pekaře, řekne matka, když přepočítává Matoušovi haléře. Pár šestáků dostává za každý pecen chleba. Ale co má kluk dělat, když chytí zákazníka před výlohou pekarství? Přece ho nenechá běžet. Povypráví o tom, jaké jsou zdejší koláče, jak exkluzivní bývají vánočky a už spěchá k pekaři, aby odkrojil něco dobrého a přinesl k ochutnání. No považte, bez toho jít dál? Taky mydláře a svíčkaře by měl obcházet obloukem podle doporučení rodičů. To je všechno jenom žebrota. A pak šizuňky, kteří sice chtějí zákazníky, ale Matoušovi nic platit nebudou, jako rakvář nebo hodinář.
3: No, však by zákazník přišel stejně, bránili se.
2: Ale Matouš ví, že třeba nepřišel, když se o to Matouš postará. V celých Budějovicích je konkurence veliká. Ale tohle kluk dělat nebude. Raději si všímá všech, kteří se nebojí sáhnout do kapsy, protože kšeft je kšeft, jak s oblibou vysvětluje otec, když se u stolu ujme kázání. Kšeft stojí nade vším. Matka sklízí ze stolu a otec shrnuje drobáky do plechovky od kafe. A Matouš je poučen. Obchod musí být poctivý, výhodný pro obě strany a on se musí víc snažit. Aspoň 2 koruny denně, však někdy sní i 3 talíře polévky. To se musí z něčeho zaplatit. A košťata sice pěkně metou, ale pořád je to nádeničina. Naštěstí na to nejsou sami. Naštěstí je tu Matouš a jeho prořízlá huba, jeho známosti, jeho vztahy se ševcem, krejčím, prýmkařem nebo modistkou. Ach, samozřejmě, ale jenom šeptem, samo sebou taky s Grolem.

Ještě ten večer panáčkuje Matouš před bordelem, aby ji zahlédl aspoň na chvíli. Městem táhnou studenti a vojáci, chtějí se bavit. Holky jsou k mání na každém rohu, ve vinárnách, kavárnách i v hampejzech, je z čeho vybírat. Chlapi rozrážejí dveře a ženské vykřikují. Tahle hra začíná s každým podvečerem. Popít s kamarády a pomačkat sklepnici na pivních sudech. Lampář pluje městem jako přízrak, aby na ty námluvy posvítil, četník odvrací tvář a hodinář zatahuje roletu, ušetřil na Matoušovi, tak těch pár korun může investovat do holky. Do rybní večer klušou hlavně tovaryši, učedníci a mládenci ze Syročince. Holky tu jsou levnější než ve vyhlášených podnicích poblíž kasáren a Nobl hotelů. Však taky Grol má svou jedničku blízko vlakovému nádraží hned vedle vojenských ubikací, aby to důstojníci neměli daleko. A dvojku tady, zablácené rybní, kterou se při každém větším dešti valí voda. Holka pro ředitele fabriky i jeho posledního dělníka. Za hotové a někdy i na dluh. Pro radost, pro pobavení, pro pocit, že ten život vůbec za něco stál. Když se od muzea vynoří parta mládenců, jdou nejspíš z Linecké, počíhá si na ně Matouš před zavřeným hodinářským krámkem a řekne, jestli hráčí pátrat po nějakém tom roztomilém rozptýlení v sukních, pak bych měl cosi v skutku znamenitého. Pět kluků zpozorní a Matouš popravdě vylíčí, co všechno dnes v noci zažil a když kluci dovolí, s chutí se o to podělí, protože v téhle ulici bydlí tajemství, které voní dálkami, tabákem i kořením. V žilách mu hoří neuhasitelný uherský oheň. Vlasy má kadeřavé jako noční bouře nad Balatonem a ty lokny, které se omotají kolem prstů, pálí jako horké železo. A přece by mohli mezi těmi kráskami přehlédnout, zdůrazní Matouš. Takže s dovolením tudy. Doprovází mládence přímo do Grolova podniku. A sotva otevře dveře, spatří. Sedí sama u stolu v sukince, kterou měla na sobě i včera. Upíjí červeného vína, usměje se na něj. Snad čekala, že k ní i dnes zabrousí a je překvapená, však jí vede rovnou celý regiment. Působí obyčejně. Matouš najednou chápe, že chlapi sáhnou po jiné, ale je v ní něco, co on sám objevil a do čeho se zamiloval, co by znovu nejradši pomiloval. Za pár dní přijde a přijde sám. Teď ale prodává, inzeruje. Pohleďte na celý koncert maďarských houslí, až se vám kolena rozklepou, doporučuje. Cítí, že mu vysychá hrdlo, ale pokračuje, jak káže jeho řemeslo a nemůže z ní přitom spustit oči, ten naháněč, kterému přicházejí slova jako jinému hříšné myšlenky. Kluci se rozhlížejí. Ano, tady dnes zůstanou, určitě ji zkusí. A Matouš, přikovaný k zemi, mluví dál. I když ho už nikdo neposlouchá, mluví sám k sobě. Kousek živého čardáše, dodá ještě a v těch slovech je rázem smutek celého světa. Tak tě vedu, abych si pro tebe brzy taky přišel. Je krásná, víte? Ona je tak krásná. Celou noc se mu o ní zdá. Sedí spolu nejdřív na nádraží, ale teď už je to vážně kostel a pan farář říká, že v dobrém i zlém, v nemoci i ve zdraví a Matouš doplňuje, že ve dne i v noci. A v mžiku spolu leží v jejich společném kvartíru, který Matouš pronajal a vůbec to není v rybní, protože sem okny prostupuje nízké ranní sluníčko a zdi jsou suché. Bude to jeden z těch drahých bytů, které se teď staví o kus dál v ulici u Tří lvů, v některém z paláců se čtyřmetrovými stropy a dveřmi až do nebe, s naleštěnými parketami.
a holka mu říká svoje jméno, ale než se probudí, stihne ho zapomenout. Dopoledne se vleče. Matouš sahá po naučených frázích, pracuje bez fantazie a den nechce utéct. Rybní se hemží klienty a on si světácky vykračuje mezi nimi, ale očima stejně rejdí hlavně kolem Grolova podniku, kde za zataženými závěsy budou holky spát až dopoledne. Ve dveřích krámků cinkají zvonky, bláto ze zdejší ulice chodci roznosí do celého města a stejně tady neubude. Poklon a maucta, co pro vás můžu udělat, jak posloužím? Na talířky skáčou drobáky a Matoušovi stačí aspoň 2 koruny, aby byl doma klid, aby večer u polévky maminka nehubovala. Ach, slečně by slušel nový klobouček. Slečna by si ale opravdu zasloužila něco nového, krásného, lepšího, protože člověk se musí umět ocenit. Teprve dobrými věcmi ukazujeme ostatním, jak si vážíme sami sebe. A vím o jednom docela nenápadném obchodu, kde vzácnou návštěvu potěší cenou, za kterou v celých Budějovicích nepořídí. A pán, ten jistě nebude zdejší, takový švihák, kavalír, elegán, doslova dandy, tak dokonale uvázaná vázanka a vyleštěné boty neutají, že se pán nestratí ani v pasážích Prahy a Vídně. A odpustí mi tu smělost, ale takový lev salonu musí poznat dílnu jednoho krejčího, o kterém tu radši šeptáme, aby před jeho domem nestál špalír. Práci naháněče občas zkusí každý kluk, ale Matouš má dobrou školu a taky talent od pána Boha. Dva dny na to kráčí za rakvářem, když zamkne krám, ulice stichne, je slyšet šumění mlýnské stoky. Rybní je rajón pro doktory a rakváře. Ve vlhku, tmě a zimě, v těch domech, které není možné vytopit ani vyvětrat, se rovnou rodí souchotináři. A stejně je v rybní prostor i pro radost a veselí a juchání a muziku. A rakvář to dobře slyší. Pomalým šoupavým krokem si to štráduje ke Grolovi, odkud se přes zavřená okna nese do celé rybní zvuk klavíru. Svižný vojenský pochod. Vojáci se dnes nejspíš rozběhli do všech stran. Rakvář půjde jen na skleničku vína a na čumendu. Holku si nekoupí, na to je moc velký škrt. Ukradne si pohledy, obrázky, zvuky a vůně. A Matouš má dnes víc vyděláno. Šourá se za rakvářem a peníze ho pálí v kapse. Rovných 5 korun. 2 koruny pro maminku a 3 koruny, za které bude chvíli pánem. Na lásku to nebude, ale poručí si černou kávu s rumem nebo snad dokonce 2. Pro sebe i pro dámu. Podají si s rakvářem dveře. Když se uvnitř sálu k zemi nesou lesklé papírové třásně, konfety z barevných odstřižků a za klavírem sedí sám Hromotluk Grol. Vypisuje do kláves vídeňský marš, takže ti 3 kluci na polstrovaných židlích budou rekruti, které už ráno čeká uniforma. Loučí se se Svobodou na dlouhé 3 roky. Ve vzduchu je cítit vylité pivo a víno, 2 holky obcházejí kluky ve vysokých šněrovacích botách, potrhané boa ledabile zakrývá obnažená ňadra, v uších se jim lesknou náušnice z kočičího zlata. Pochodují v kloboucích s federpušem a přes rameno mají flintičky. Další 2 sypou na mládence ústřižky lesklého papíru a Grol hraje jen 1 rukou a 2. diriguje. Klukům se lepí papír na spocená čela, zubí se na tu společnost dedam. Každý už si myslí na tu svoji. Stejně jako Matouš, kterého ten rituál za 3, možná za 4 roky taky čeká. Ale pro holku si přijde už brzy. A hledají tu svoji panu z Podunají, maďaronku, dámu z Budína. A není tady.
Na chvíli se zalekne, že ji Grol přece poslal pryč, že proběhla lanovkou, nasedla na dráhu a zmizela někde v ulicích Klatov. Když v tom se vyloupne z rohu, v sevření muže s dlouhým bílým plnovousem. Nejspíš spolu byli na pokoji, ale třeba se teprve chystají. Zamíří ještě ke stolu, aby něco vypili a zatleskali těm třem nešťastníkům, kteří se rozhodli, že do rána neusnou. A Matouš si prohlíží, jak se nechá oplácávat a směje se řečem, které ten cizí chlap pouští z pusy, dovolí mu, aby ji líbal na tvář a nechá se zahrnout lichotkami, v záhybech jejího těla bude hledat vůni tokajského, bude všech a vůbec ne jeho. Vymotá se z podniku, nenápadně a nespozorován, aby si objednal kafe jinde, jen jedno, jen pro sebe. Aby cítil, jak je mu najednou z toho všeho teskno. Ta holka, vyreklamovaná u Grola, je najednou příliš vzdálená. Sahá na ní dědek a sahne si každý, kterému v kapse chrastí chechtáky. A otec by ho pochválil. Taky holku by pochválil a pochválil by každého, kdo ví, že peníze se musí točit. Ve jménu otce a celé té svaté trojice, otce, matky a Grola u klavíru, miluje a zrazuje zároveň. Pan farář uprostřed nádražní haly čte dlouhý seznam těch, kteří se žení s uherskou čarodějnicí a v dobrém i zlém, v nemoci i ve zdraví a tak dále. Ach. Ale holka na něj pak druhý den mávne, když se potkají na ulici. Mrkne a usměje se. Kousne se dortu a protočí na chodníku. Takže Matouš ví, že dnes zase bude běhat jenom pro ni. Bude básnit a vymýšlet, aby si pro ni přišel. A nejlépe hned zítra. No tes nelže. Nelenil. I matka večer do kmínovky přidala vejce. Však se daří. Na trhu i na ulici. Matouš pokládá drobné na stůl, cinkají v plechovce. Bez nich by byla chlebovka, staré okoralé kůrky rozvařené ve vodě, osolená řídká kaše. Ale kmínovka s vejcem, to už je šmak. A všichni mlaskají a Matouš přitom kouká z okna.

Tak zítra stejně, aby šla. Řekne Grol, když pouští Matouše do pokoje. I ten nejlepší čardáš se po týdnu ohraje. Je to tak. Přikivuje a otírá si ruce do zástěry. A Matouš si listuje notesem. Však to vůbec není špatné. A Grol říká, že je to ještě lepší, než vůbec čekal. Matouš je králem rybní ulice, ať si vybere, jakou holku chce. A dá mu dneska klidně dvě, když Matouš slíbí, že po večerech bude přeskakovat kaluže a ukazovat cestu k jeho podniku. A Matouš si najednou připadá jako to koště, které umetá cestu a vymetá chlapům peníze z kapes a přece si na něj časem nikdo nevzpomene. No to víš, pětkrát se chlapi podívají na medvěda v kleci, ale po šesté už jdou radši na opice. Směje se Grol. Matouš jde chodbou, kde to voní levným mýdlem a tabákem a v uších mu zní otcovo kázání o poctivém kšeftu. Jaká je tohle poctivost? Radši věčnost nebo kyselé jablko? A pak otevře dveře k ní. Sedí na posteli. Kufřík už má na klíně a v ruce drží prázdný sáček od mandlí. Je krásná. Je tak neuvěřitelně krásná. A bude zase jenom jeho. Zůstane tu s ní až do rána. Ponese jí kufr, projdou lanovkou, objedná jí lístek do Klatov. A ta holka od někud z Uher se na něj podívá, ne jako na naháněče, ne jako na milence za odměnu, ale jako na kluka, co má v očích stejné bahno jako ta ulice venku. Chce se jí zeptat na jméno, ale radši se s ní pomiluje. Dvakrát před půlnocí a dvakrát nad ránem. Do Foroty.

Tak to byla romance o lásce mladého Matouše ke krásné Maďaronce, odehrávající se ve starých českých Budějovicích. Povídku přímo pro naše rozhlasové studio napsal českobudějovický spisovatel Jan Štifter. V režii Martiny Šlégelové ji za asistence mistra zvuku Michala Koláře načetl herec Pavel Oubram. A máte rádi příběhy Jana Štiftera? Pokud ano, tak poslouchejte nás i nadále, protože už po písničce budeme soutěžit o čerstvou novinku tohoto oblíbeného spisovatele. Román se jmenuje Vltavice a jsou v něm propojeny hned dva příběhy. Jeden ze současných Budějovic a druhý odehrávající se v roce 1900 na Lipně. Román vydalo nakladatelství Vyšehrad a knížku budete mít i s podpisem autora. Připravte si telefon a už za chvíli vytáčejte 221 55 44 11.

0: A je tu avizovaná soutěž. V příběhu, který jste před chvíli soutěž slyšeli, se vícekrát objevuje jméno jedné českobudějovické ulice, která z města definitivně zmizela v 50. letech minulého století, kdy musela ustoupit nové zástavby a komunikaci. Zachytili jste jméno téhle ulice, kterou už v dnešních Budějovicích nenajdeme? Nabízím dneska čtyři možnosti. Za A je to Rybní ulice, za B Rybářská ulice, za C Domkářská ulice, anebo za D Pekařská ulice. Připomínám, že výhrou je knížka i s podpisem autora Jana Štiftra a má název Vltavice, vydalo nakladatelství Vyšehrad. A knížka může být vaše, volejte právě teď 221 55 44 11 a uvidíme, kdo pak se k nám dovolal. Zkusíme třeba toto telefonní číslo. Krásné odpoledne vám přeji.
1: Také tak.
0: Já vás jenom poprosím, kdybyste mohla si vypnout rádio, protože tam máme takový halo efekt.
1: Dobře, tak už jsem pryč.
0: Tak kdo pak se k nám dovolal? Ano, ano, je to lepší, kdo pak se k nám dovolal?
1: Tak já jsem posluchačka z Třeboňska.
0: Ano. A vaše křesní jméno nám, prozradíte?
1: Jaroslava.
0: Jaroslava. Tak paní Jaroslava, jaká je ta správná odpověď?
1: Já si myslím, že je to Čečko.
0: Domkářská ulice.
1: Já myslím, že to... Jo,
0: byla to za A Rybní, za A to byla Rybní, za B Rybářská, za C Domkářská, za D Pekařská.
1: Tak ta Pekařská.
0: Pekařská. Ne. Bohužel, je mi líto. Tak snad někdy příště. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Vy také a hezkou službu.
0: Děkuji moc. Tak velmi milá posluchačka, to mě moc mrzí, že nevyhrála, tak zkusíme někoho dalšího. Třeba, kdo pak se k nám dovolal teď. Krásné odpoledne tady
2: Dobrý
0: Český
2: den,
0: rozhlas.
2: Dobrý den, Marie.
0: Já vás zdravím, Marie.
2: Dobrý den také a myslím si, že to je za A Rybní.
0: A to je správná odpověď. Ostatně potvrdila to infanfára, takže moc gratuluju, jaká je radost.
2: No, velká radost, protože je to s podpisem, tak to budu mít ano. Velkou radost.
0: Ano, je to přímo s podpisem Jana Štiftra, takže krásný originální kousek jenom pro vás. Moc gratuluju, zůstaňte mi prosím na telefonu, mějte se hezky naslyšenou.
3: Jeho fotky možná znáte, ale ani si to neuvědomujete. Fotí reklamní kampaně pro tuzemské i nadnárodní značky, módu, portréty, ale především divadlo. Pokud navštěvujete Národní divadlo v Praze, letní Shakespeareovské slavnosti anebo naše jihočeské divadlo, s fotografiemi Pavla Hejného jste se potkali už mnohokrát. Za svou práci dostal několik prestižních ocenění. Pavel Hejný bude mým hostem v kavárně v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den, je tu další knižní hlídka, na kterou určitě netrpělivě čekáte. Nevím jak u vás, ale v Budějovicích, kde mimo jiné náš pořad vzniká, jsem natrefil na knižní billboard. Propagoval novinku z pera Jana Štiftera, nazvanou Vltavice. A tak jsem poprosil předsunutou knižní hlídku, totiž kolegyni Martinu Touškovou, aby nenápadně u Jana Štiftera zjistila, o čem román Vltavice je.
2: Vltavice je román z Dolní Vltavice, což je obec zatopená Lipnem, a mě hrozně bavilo se vlastně vnořit do té vody, kdy jsem vlastně pomocí textu dokázal vplout pod hladinu. Já jsem se vypravil s hrdinou, kterýmu je 9-10 let, jmenuje se Dor, do té staré, dneska už neexistující obce. Procházel jsem si náměstí, nahlížel jsem do kostela a pak jsem se tam vrátil se svou hrdinkou z roku 2025, což je 60-letá Emma. A ta Emma se tam vrací, protože tam zůstal kus její minulosti a zůstalo tam tajemství. A ona žije s nějakým Robinem a ten Robin se noří také do té vody, aby objevil sochu Jana Nepomuckého, která tam skutečně někde pod vodou je a potápěči ji hledají a on pro ní pátrá, aby ona se něco dozvěděla o Vltavici a taky sama o sobě.
3: Takže dva propletené příběhy, jeden ze začátku 20. století a jeden současný?
2: Je to tak. Je to tak, že mě osobně hrozně baví propojovat ty dvě časové roviny. Je to možná i jako součást mýho rukopisu. Psal jsem takhle i svoje předchozí romány a mám taky za to, že to drží tempo. A že člověk vlastně nestrácí pozornost a že vás neutahám tou jednou dějovou linií, ale když už mám pocit, že teďka stačilo být v roce 19, tak skočíme do toho roku 2025.
1: Tolik Jan Štifter o knize Vltavice a já rovnou skáču do roku 2026. Čest za knižními novinkami. Jejich přehled začneme jednou zajímavou novelou. Napsal ji německý spisovatel narozený v roce 1960 v Praze Maxim Biller. Jmenuje se Nesmrtelný Weil a beletristicky zpracovává život novináře a literárního kritika Jiřího Weila, který zemřel v Praze rok před narozením Maxima Billera. Nesmrtelného Weila vydala Akropolis. Kdo preferuje knihy zvukové, tak by neměl minout ryze současnou audioknihu Na háčci od Doroty Ambrožové. Vydává ji Radioservis, text původně vyšel pro audioknihy Rádia Wave a nakladatel ho uvádí jako palčivý i něžný příběh o mateřství.
4: Je poslední předvánoční sobota ráno. Snídáme za obvyklého povyku čtyřčlenné rodiny. Jsem blahoskloně schovývavá ke všem výstřednostem jednoho batolete a jednoho předškoláka, protože mě čeká ten vzácný den, kdy jejich požadavky budu řešit jen asi 2 hodiny ráno a 2 hodiny večer. Můj muž je doma. Má každotýdenní víkendové volno, aby si odpočinul a zapečoval o své 2 potomky.
1: Tolik k audioknize Na háčci, která nabízí pohled do světa současných matek, potažmo otců, v duchu té nejlepší realistické tradice české literatury. A ještě potěšíme děti, mládež a dospělé, kteří si pamatují, jací byli, když byli malí. Na zahradě stojí starý dub a v jeho koruně se možná objeví dračí vejce. Ten drak, který se z něho vyklube, bude můj přítel a oslovovat mě bude má paní. Dopisování s králíkem chce trpělivost, protože je zaneprázdněný prací v lese. Tak pozor, to není anotace na Alenku v říši divů, ale na nový komiks, či spíš grafickou novelku Terezy Šiklové, nazvanou Léto na chalupě. Není to tak dávno, co 30-letá výtvarnice na sympóziu v Broumovských klášterech odpověděla na otázku, co chce, aby její knížky dali dětem.
5: Asi nějakou pohodu, pocit, aby si to třeba otevřeli ještě jednou a třeba se do toho podívali ještě jednou a třeba tam zase našli něco jiného.
1: Ano, Létem na chalupě Terezy Šiklové se dá listovat mnohonásobně sem a tam a užívat si pohody a šustění papíru. I knižní hlídku si můžete na webu či v podcastové aplikaci poslouchat dopředu, dozadu a vždycky nebo skoro vždycky v ní najdete něco nového. Takže mějte se krásně, za týden, papa.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda hlídá zdražování paliv spolu s dalšími zeměmi V4. Cenové stropy podle ministra Havlíčka zavedou společně. Vysočina letos přišla o více než 1000 lidí. Zlatého lva na benátském filmovém festivalu získalo dánské drama Neznámá žena. Ráno bude pršet, dopoledne začne ubývat oblačnosti i srážek. Teploty do 21 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Vyšegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
4: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
2: Na Vysočině ubylo lidí. V prvním pololetí letošního roku kraj přišel o víc než 1000 lidí. Může za to nižší porodnost. Zatímco během prvních 6 měsíců letošního roku se na Vysočině narodilo 1756 dětí, počet zemřelých byl právě o víc než 1000 vyšší.
5: Nejvíc se přirozený úbytek podepsal na Třebíčsku, kde zemřelo 628 lidí a narodilo se jich 361. Negativní bilanci ve většině okresů na Vysočině mírně vylepšují. Migrace. Jediný okres, ze kterého se víc lidí odstěhovalo, bylo Jihlavsko. To přišlo kvůli migraci o 171 lidí. Ke konci června měla Vysočina 515 tisíc obyvatel. František Jirků, Český rozhlas.
2: Hlavní cenu zlatého lva na filmovém festivalu v Benátkách získal dánský snímek Neznámá žena od režisérky Mai El-Tuki. Zvláštní cenu poroty obdržel izraelsko-palestinský dokument NASA o vojenských operacích v pásmu Gazy.
6: V investigativním snímku bývalí i současní členové izraelské armády vysvětlují, jak izraelští vojáci v masovém měřítku zabíjejí civilisty v pásmu Gazy a podílejí se tak na možných válečných zločinech. Dokument při své premiéře v Benátkách sklidil 25-minutový potlesk. Izraelská armáda poté snímek kritizovala. Podle ní se opírá o anonymní výpovědi osob, u kterých nelze ověřit totožnost a armáda postupuje v souladu s mezinárodním právem. V roce 2024 ale Mezinárodní trestní soud kvůli podezření spáchání válečných zločinů v pásmu Gazy vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Gabriela Muňozová, Český rozhlas. Sport.
2: Českobudějovičtí hokejisté vstoupí do extraligové sezony pod vedením nového trenéra Roberta Petrovického a s pozměněným kádrem. Novým kapitánem byl jmenován obránce Tomáš Kundrátek, který přišel z Třince. Motor v přípravě odehrál 10 zápasů a připsal si 6 výher. První extraligový zápas sezony odehrají České Budějovice ve středu doma proti Mladé Boleslavi.
3: Počasí.
2: Ráno bude zatažené s deštěm, dopoledne se začne částečně protrhávat oblačnost a déšť bude přecházet v místní přehánky. Na horách budou četnější. Večer srážky ustanou a i oblačnosti ubyde. Naměříme nejvýše 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr bude slabý, severozápadní a biozátěž zůstane na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Auto havarovalo na silnici 143 u obce Chroboly na Prachaticku. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. V této hodině nás čeká jihočeské nebe s Janou Tichou, také pravidelné nedělní kalendárium a z písniček, které nestárnou, tady bude Věra Špinarová. Hezký poslech vám od mikrofonu stále přeje Michal Hovorka.

0: 15 hodin a 11 minut je s vámi Český rozhlas České Budějovice. Dneska si v jihočeském nebi připomeneme kulaté výročí objevu planety Neptun.
1: Jihočeské nebe s Janou Tichou.
2: Hezké odpoledne pod jihočeským nebem spolu s astronomkou Janou Tichou přeje i redaktor Filip Černý. Za chvíli se vydáme k 8. planetě naší sluneční soustavy, k Neptunu. Ale než tedy začneme, tak si ještě naši sluneční soustavu trochu přepočítáme.
3: Prvních 5 planet viditelných na obloze pouhým okem znalo lidstvo vlastně od pradávna. Patří mezi ně Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. To je 5 za starých časů, teda bez nějakých představ, jak funguje sluneční soustava, se k něm připočítával měsíc a slunce a bylo to dohromady 7 světel, který odpovídaly 7 dnům v týdnu. Ale pokud jdeme po těch planetách, které dnes jich známe 8, tak Merkur, Venuše, Země naše, Mars, Jupiter, Saturn je 6, pak až vlastně v roce 1781 k ním přibyl Urán jako první planeta objevená už při astronomickém pozorování, ne něco, co jsme znali dávno, pradávno ze starých legend, ještě před vznikem starověkých říší, ale něco jako opravdu nového. Čili když to počítáme dnes, tak Urán byl a je 7. planeta. A dneska se dostáváme k 8. planetě, čili k Neptunu, a to proto, že 180. výročí jeho objevu připadá na 23. září a byl objeven v roce 1846, to je těch 180 let do letoška, doufám, že umím počítat. Někdy se říká, že astronomům, který se zabývají těmi astronomickými čísly jako milionů světelných let, takže jim jako vypadly z hlavy ty kupecký počty a pak si neumějí spočítat cesták, tak doufám, že já jsem to 180. výročí spočítala dobře.
2: No a jak byl Neptun objeven?
3: Neptun je tedy 8. planeta sluneční soustavy, je nejdále od slunce ve vzdálenosti asi 30 astronomických jednotek a teď už ke jejímu objevu. Už někdy na začátku 19. století se vícero astronomům jaksi přestávala pozdávat dráha Uranu, protože když si podle tehdy známé nebeské mechaniky spočetli vlastně dopředu efemeridy, kde by měl být Jupiter, Saturn a Uran, ty nejvzdálnější planety, tak zjistili, že zejména v těch výpočtech polohy Uranu, že jsou odchylky, a usoudili, že to může být způsobeno tím, že za Uranem je ještě další planeta, která vlastně ovlivňuje, tedy se ještě neříkalo gravitačně, ale která ovlivňuje nějak jako ten pohyb Uranu. Dva z autorů v tom byli takový velice důslední. Jeden z nich byl francouzský astronom a matematik Urbain Le Verrier a tím druhým byl britský astronom John Adams. Oba vlastně se snažili z těch odchylek dráhy Uranu od té vypočtené, bez vlivu žádné jiné planety, se snažili spočítat přibližnou polohu té hypotetické další 8. planety, která by tu dráhu Uranu vlastně ovlivňovala a vychylovala ho z toho teoretického výpočtu. Zatímco John Adams to šířil jako jenom mezi takým kroužkem britských astronomů, tak Le Verrier to publikoval veřejně, ale když dospěl k už podle něj velice dobrému výpočtu, tak se obrátil nikoliv na Francouze, protože ona spousta astronomů této úvaze nevěřila, jakože tam je ještě nějaká další planeta a nechtěli tím trávit ani svůj pozorovací čas. Tak Le Verrier se nakonec obrátil na německého astronoma Johanna Gottfrieda Galleho, který působil na berlínské observatoři a zaslal mu ty své nejpřesnější výpočty, které ovšem byly natolik dobré, dnes můžeme říci, že Galle a jeho asistent Darest nalezli tedy chybějící planetu, jako dá se říct v uvozovkách přebývající hvězdu, která nebyla v žádných hvězdných mapách tehdejších, a nalezli ji necelý stupeň od té vypočtené hypotetické polohy od Leverriera. Takže to byl jako velmi krásný a dobrý ten Leverrierův výpočet. A další noc vlastně ta pozorování zopakovali, čímž se potvrdilo, že tam je ta v uvozovkách hvězda navíc, a potvrdilo se, že to není hvězda, ale že to je těleso, které se oproti hvězdnému pozadí jiných už známých hvězd vlastně pohnulo, popolezlo o kousíček, takže že to je planeta. A že se na té hvězdné obloze chová jako planeta, nikoliv jako hvězda, které jsou od nás tak daleko, že na té hvězdné obloze zůstávají zobrazené v tom, zatáhle v tom stejném místě, tehdy se ještě nic nevědělo o vlastních pohybu hvězd a takových detailech.
2: Tak tolik k objevu Neptunu, i za týden bude povídání o něm pokračovat. Třeba si řekneme, jak přišel ke svému jménu.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť 106,4 a Slavonice 88,2 FM.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: lidí v zapomnění.
1: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dnešní kalendárium, které připravila Petra Matoušková, připomene 125. výročí narození básníka a fejetonisty Františka Heřmánka z Třeboně.
2: Kalendárium.
3: Pěkný den u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 14. září. Příjemný poslech. Z Lomu na Strakonicku pocházel Václav Urban, hudební skladatel a pedagog. 14. září je výročí 185 let od jeho narození. František Heřmánek byl známý jako novinář, prozaik, básník a fejetonista. Narodil se 15. září před 125 lety v Třeboni. Výročí 125 let od narození má 15. září básník Josef Tyk, který pocházel z Vimperka. Hermína Hanušová z Milevska byla známá jako operetní pěvkyně, zemřela 16. září před 70 lety. Z Javorníku na Prachaticku pocházel spisovatel a novinář Bohumil Mach. 17. září uplyne 110 let od jeho narození. září to bude 25 let ode dne, kdy se Tomáš Enge jako první český jezdec objevil na startu závodu Formule 1. Na okruhu v Monze dojel tehdy 12. a v rozhlasovém rozhovoru se svěřil se svými pocity.
4: Já sám jsem vlastně před závodem si přál dojet do cíle bez jakýhokoliv problému z mé strany. Doufal jsem vlastně, že i auto bude v pořádku, všechno se povedlo tak, jak se mělo povíst. Zastávka v boxech byla bezproblémová, takže já jsem se naučil hrozně moc. Hrozně moc jsem si vzal z toho závodu a doufám, že mě to pomůže, nebo myslím si, že by mě to mělo pomoct právě do další jízdy s monopostem Formule 1.
5: Tomáši, nemluvíme spolu poprvé o Formuli 1. Vždycky, když se spolu bavíme o Formuli 1, tak je znát, že to byl ten vrchol, který si chtěl dokázat. Teď se to stalo, máš první zkušenost se závodem. Předčilo to tvoje očekávání, nebo jsi se vším počítal, jak to zapůsobil?
4: Počítal jsem s tím, že to bude velice náročný, ale že s malým přítlakem na Monze, což je super rychlá trať vlastně na Formuli 1, to bylo obtížnější, než jsem předpokládal. Ale myslím si, že v závodě se mi podařilo zvyknout se na trať a zvyknout si i na samotný stav té situace, která byla v závodě, takže naučil jsem se hodně, vzal jsem si z toho hodně a já doufám, že právě mě to pomůže jak eventuálně v Indianapolis, tak v příští sezóně.
3: Tomáš Enge se zapsal do historie jako první a zatím jediný Čech, který nastoupil do závodu Formule 1. Teď pomáhá mladým závodníkům a předává jim své zkušenosti. Ladislav Arieto byl známý jako spisovatel a překladatel. Narodil se 18. září před 165 lety v Písku. 19. září to bude 145 let ode dne, kdy zemřel Karl Hartmut, podnikatel a syn zakladatele první moderní továrny na výrobu tužek v Českých Budějovicích. září uplyne 5 let od úmrtí rodáka z Třeboně a veslaře Jana Jindry, který na 15. olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952 získal jako člen čtyřky s kormidelníkem zlatou medaili. Vladimír Matějček byl známý jako středoškolský učitel, lingvista, překladatel a kulturní pracovník. Pocházel z Plané nad Lužnicí, 20. září to bude 30 let od jeho skonu. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden, ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové dny přeje Petra Matoušková.

0: odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
1: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximálně rychlost do 30 km v hodině, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
0: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
1: Věnovat se řízení, dbát na to, že jsem já ten zranitelný a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Dneska se nám sluníčko schovalo za mraky, ale jak to bude vypadat s počasím v příštím týdnu?
1: Počasí.
0: Tak to už nám řekne Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkný den.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude zataženo s deštěm. Teploty nám klesnou k ránu na 15 až 12 stupňů, na horách na 13 až 10. Bude vát slabý západní, postupně severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. No a zítra ráno ještě s deštěm, dopoledne se začne částečně protrhávat oblačnost a déšť bude přecházet v přehánky, které se vyskytnou již jen místy, na horách jich bude o něco více. Večer srážky ustanou a oblačnosti dále ubude. Zítřejší odpolední maxima 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 a bude vát slabý severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
0: Můžeme se v úterý těšit na sluníčko?
2: Ano, na sluníčko se těšit určitě můžeme, protože bude převládat polojasná až jasná obloha, ale ráno budou četné mlhy nebo nízká oblačnost, které vydrží až do dopoledne, kdy se budou postupně rozpouštět. Úterní ranní minima 11 až 7 stupňů, odpolední maxima 19 až 23 stupňů, bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno.
0: Jaká bude středa?
2: Ve středu nás ovlivní další studená fronta. Zpočátku bude většinou polojasno, k ránu ojediněle s mlhami. Během dne bude od západu oblačnosti přibývat a později odpoledne dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Středeční ranní minima 13 až 9 stupňů, odpolední maxima 22 až 26 stupňů a bude to nejteplejší den týdne a bude vát slabý vítr z jižních směrů, který se bude měnit na mírný západní nebo severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A nakonec přidáme čtvrtek.
2: Ve čtvrtek bude zpočátku zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ale ten déšť bude od severozápadu postupně ustávat. Během dne bude ubývat i oblačnosti, večer pak bude většinou polojasno. Čtvrteční ranní minima 13 až 9 stupňů, odpolední maxima 16 až 20 stupňů Celsia a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který večer zeslábne.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: čerstvý juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek. Tímto titulem se pyšní Michal Rada, odchovanec atletického oddílu Českobudějovického Sokola, který patří mezi aktuálně největší talenty české atletiky. Jak se na závody připravoval a kam teď jeho sportovní kariéra bude směřovat dál, zeptáme se ho na to osobně v pondělí 14. září, kdy bude naším dopoledním hostem. Tak si nás nalaďte, jako vždy po 11. hodině. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ruský dron zasáhl na západě Ukrajiny lokomotivu osobního vlaku. Statistici čekají horší sklizeň u všech pěstovaných plodin na Vysočině. Muzeum fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec vystavuje 72 fotografických děl z Česka a Slovenska. Ráno bude deštivé, během dne ubude oblačnosti i srážek. Teploty do 21 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ruské drony dnes útočily na západě Ukrajiny nedaleko polské hranice. Zasažená byla i lokomotiva osobního vlaku. Díky včasnému varování strojvůdců nebyl žádný cestující zraněný.
3: Vlak mířil z Kyjeva do Varšavy. Ruské drony ho dostihly před hraničním přechodem Jahodin do Rochusk. Cestující museli vlak na několik hodin opustit. Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy to bylo klepání putinského teroru přímo na dveře Evropské unie a Severoatlantické aliance. Kvůli ruským útokům měli podle ukrajinských železnic desítky vlaků zpoždění 2 až 6 hodin. Nejdelší zpoždění 18 hodin mělo spoj ze Sumské oblasti na severovýchodě země k hranicím s Moldavskem. Ruské útoky se zaměřily také na čerpací stanice na západě země. Při úderech dronů na 4 benzínové pumpy v Žitomirské oblasti 2 lidé zemřeli a další 2 jsou zranění. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Letošní sklizeň na Vysočině podle dat Českého statistického úřadu poznamenají nízké hektarové výnosy. Podle odhadů k polovině srpna sklidili zemědělci o zhruba 100 000 tun méně obilovin. To je meziroční pokles o 14%.
4: Nižší výnos očekávají statistici u všech obilovin, kromě pšenice jarní a křížence žita a pšenice. Řepky bude podle dat méně o pětinu a sklizeň brambor, kromě těch raných a sadbových, klesne o třetinu. Statistici produkci odhadují podle osevních ploch a také podle vývoje počasí ve vegetačním období i v průběhu sklizně. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Fotografie z tvorby českých a slovenských fotoklubů si můžou návštěvníci prohlédnout v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci, a to až do konce roku. Výstava představuje 64. ročník fotografické soutěže Českobudějovický mapový okruh. Vznikla ve spolupráci s fotoklubem Fokus Jindřichův Hradec, který se spolu s muzejními fotografy a lektory podílel taky na doprovodném programu. Podrobnosti k němu doplnil zástupce ředitele muzea Petr Soukup.
5: Pro nadcházející podzimní a zimní období se mohou všichni zájemci těšit na například večerní školu digitální fotografie, která je primárně určena dospělým, a pro děti a mládež máme v nabídce velmi oblíbený a hojně navštěvovaný fotografický kroužek.
2: Počasí.
1: Ráno bude zatažené s deštěm, dopoledne se začne částečně protrhávat oblačnost a déšť bude přecházet v místní přehánky, na horách četnější. Večer srážky ustanou a i oblačnosti ubyde. Naměříme až 21 stupňů, na horách do 18. Vítr bude slabý, severozápadní a biozátěž na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ke střetu auta a motorky došlo u Starého města pod Landštejnem na Jindřichohradecku. Zasahovali tam záchranáři a auto havarovalo na silnici 143 u obce Chroboly na Prachaticku. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně, oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
7: Už je to tady.
6: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
7: Já jsem bás. Bás.
6: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
7: No, mám jednu dceru.
6: To jsem ani nevěděl.
7: A ty máš nějaké děti?
6: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
7: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
6: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka, trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
3: No ne, no drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že? Je to všecko?
3: Všecko, poctivému nálezci přináleží. Poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil.
3: No, tak tedy aspoň stopečku gruzináč.
2: Ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment, usmějte se ještě jedno. Zuby! Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: Jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já...
3: Jistě, že ano.
2: Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a...
2: Aha.
3: Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel na tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat. Tak a... Hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak já se jenom... Chviličku zapsu, tak je...
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano?
2: Gangsta!
3: Ano, já neslyším, to mi řeknete až potom. No, je, no vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
0: Ještě jednou asi, že?
4: Ještě.
0: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle má vypadá Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby slidně. Aby si se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi si vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimo pražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Saidla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Borlíčka, což takhle dáci špenát.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté Přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: tom, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Co pak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Marca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o ničem nevím, pane Marca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
3: Tak to šou. A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Vy tu máte nějaký kadrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď... letě s časem. Šroubovák.
2: Už mu to slibujete rok?
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelec.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se to odločit na pondělí.
4: Ergo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani mouk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
6: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
7: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
7: No?
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: Proto já bych se neodvážil žádat soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
7: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
4: No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
7: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
7: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: To tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte. Běžte.
7: Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
8: Chcete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
8: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
8: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň, soudru řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
8: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost to od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
8: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu. A
5: my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
8: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
8: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
5: Zajste, soudru, že vidíte, zajste.
9: Někam vyrazíme, soudru, řediteli.
8: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až pondělí.
9: A do Prčic.
8: Ne, do Plzně.
9: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
8: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
10: To je snad sen.
11: Pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
12: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To mám...
3: Pardon.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pane šéf, prosím vás.
2: Prosím.
3: Já bych byl moc rád, kdyby vaše seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
2: No samozřejmě, jistě, naše seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
3: Děkuji.
2: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to náš ženich, náš host.
3: Ano.
2: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly. Optejte se, prosím, příští týden. Ano, naschledanou.
3: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
2: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
3: No.
2: Ano, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
3: No.
2: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi od pána pozornost.
3: Ano, ano.
2: Tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano,
3: ano.
2: Kvůli kybernetu. Ano,
3: aha.
2: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
3: Ano.
2: Kdybyste si trošičku stoupnul.
3: Ano, prosím.
2: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pan potom trošičku přikrčil. Ano, hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás...
3: No.
2: Tady, prosím, bohatá,
3: no.
2: Hezká,
3: no, no, no.
2: Moudrá,
3: jo, jo.
2: Jen trošičku starší.
3: A je, tedy, je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
2: Já...

0: Čeretka, já vím, kašlete na ní, kašlete na ní. A normálně nemáme na pultu vůbec nic a jak si to lidi chválit. No ale, že s váma cejtím, pane, tak tuhle to si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte? Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím, tak. Mladá, krásná, bohatá, moudrá, cizí státní příslušnost.
1: No, prosím, to je to, co já hledám.
0: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
1: Jakou?
0: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ive. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétyové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty ostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát? Jak je vám? Milostivá paní.
4: Evelino.
2: Jak je vám?
4: Mohl mě zabít.
2: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
5: Soudruhu vedoc.
6: Ano.
5: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
6: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províct to, jak vy jste řekl.
5: Identifikovat.
6: Ano.
5: Tak jdeme. Prosím.
6: Prosím, pozor.
5: S dovolením. Pojď.
7: Prosím. Gábel neboli vidlice péče 6653 /4. Ano, ano, ano, ano, 6653 /4. Prosím.
5: Děkuji. Patří vám to, ne?
6: Ne.
5: No, tak to musíme rozbalit.
6: Prosím.
5: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
8: Opatrně, nepoškodil.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici. Jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydá hnůj anebo přendává sláma.
5: Načte.

0: před tady k vyhnání. Jak jste mohla připustit, prosím, jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
1: Ale soudu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku dva významy.
0: Co to je dva významy? Neexistuje dva významy, prosím vám, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom jeden význam. To si pamatujte, dva významy.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné mít do.

v mísí do šarlát. Má v rukou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Kuchař je umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má soumes. Kdo zhojí naše duše, hle.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod Lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světlu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velký pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého. On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám. Prosím vás, já nejsem kněz. Já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno. Pan farář už na vás čeká v zákristii. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říká, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíte? A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se Píšala, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No, je a proč?
2: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: No, kam čumíš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám odřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez!
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
6: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
6: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli, no. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
6: Víte.
4: A ještě, proč jsem přišel?
6: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem. A
6: ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
6: No počkejte. To jako to... ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
6: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel... Nechává mě pozdravovat? No tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
6: to je bezvalí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy... Já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
6: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
6: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso, a to je pořádný balík. No to je nejmín půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum.
4: Kde pak, já ne bum bum, já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl, já jsem básník. Básník, sice mladej.
6: No jo, to... Jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře, no tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyženil jsem.
6: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodnej jako vaše dílo, takhle víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek... Hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
6: No, to je moc hezký titulek. To, když to takhle bude pokračovat, tak to je... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
6: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
6: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volný až příliš. Ne? A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
6: No, kdyby se tak chtěl ulítnout, ne? Hořím láskou k bětce Práškové bytem tamtéž.
4: To je švagrova.
6: Čověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
6: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrova. Tam si vyměňují manželky.
4: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy a ono je to světový.
6: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
4: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové bytem tamtéž.
6: To je rybářka určitě, že?
4: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. já pak hořím láskou.
6: Čeče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím láskou.
4: Já si, vidíte?
6: Ale já si snad kvůli vás, jsme mu tadyhle asbestový rukavice, nebo co já jsem...
4: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Plánovaný domov pro seniory v Českém Krumlově nabídne 150 míst. Na osobní asistenci podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Plzeň vyhlásí výtvarnou soutěž na sochu generála Petna a jeho psa. Socha bude součástí nového muzea na Klatovské třídě. Ráno bude deštivé, během dne ubude srážek i oblačnosti. Teploty do 21 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Jihočeský kraj postaví nový domov pro seniory v areálu Českokrumlovské nemocnice. Objekt za víc než miliardu korun nahradí stávající budovu pavilonu J. Zařízení pro 150 klientů nabídne také službu domova se zvláštním režimem. Budova bude plně bezbariérová s lůžkovými výtahy nebo kolejnicovým systémem přesunu klientů. Podrobnosti přidává krajský mluvčí David Hoke.
2: Součástí zařízení mají být prostory pro rehabilitaci a aktivizační činnosti, centrální společenství, místnost, kaple, knihovna, vlastní kuchyně a prádelna anebo terapeutická zahrada. Počítá se také s prostory pro kadeřnictví, pedikúru, masáže a také s dětskou skupinou.
1: Stavba domova pro seniory začne nejspíš až v roce 2029. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití, kterého se v Praze zúčastnili desítky lidí. Požadují mimo jiné zvýšení příspěvku na péči, aby si mohli zajistit více než 6 hodin asistence denně. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO připouští, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu. Ta má lépe zohlednit, kolik času člověk skutečně potřebuje pomoc nebo dohled a zároveň zlepšit dostupnost a financování sociálních služeb. Ještě během září Plzeň vyhlásí výtvarně sochařskou soutěž na sochu generála Petna. Bude součástí chystaného muzea na Klatovské třídě číslo 19, které připomene zejména osvobození města americkou armádou. Zastupitelé tento týden schválili podmínky soutěže. Jak potvrdila mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková, podmínky mimo jiné stanoví, že kromě generála musí socha zobrazit i jeho psa, bulteriéra Viliho.
3: Co se týká návrhu, tak tamto zadání není striktní, to znamená, že se může jednat jednak o realistické návrhy, ale v podstatě pak to pojetí může být také volnější. Důležitá v podstatě bude také schopnost toho díla komunikovat s různými skupinami veřejnosti. My věříme, že soutěžící dokážou propojit historickou rovinu, ale také tu sochařskou kvalitu.
1: Návrhy na novou sochu bude město přijímat do 20. ledna. Následně z nich odborná porota vybere vítěze. Na ocenění nejzajímavějších návrhů i na samotné zhotovení sochy má Plzeň připravené 3 miliony korun.
0: Sport.
1: Tereza Kneblová získala na závěr finále světového poháru ve vodním slalomu stříbrnou medaili v kajakkrosu. Ve španělském Seu nestačila jen na Britku Vůcovou. V celkovém pořadí skončila šestá.
0: Počasí.
1: Ráno bude zatažené s deštěm, dopoledne se začne částečně protrhávat oblačnost a déšť bude přecházet v místní přehánky. Na horách četnější. Večer srážky ustanou a i oblačnosti ubyde. Naměříme nejvýše 18 až 21 stupňů, na horách mezi 15 a 18. Vítr bude slabý, severozápadní a biozátěž na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Zpozorněte na silnici 122 u obce Ktiš na Prachaticku, pohybují se tam telata. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Magazín.
4: Jeho fotky možná znáte, ale ani si to neuvědomujete. Fotí reklamní kampaně pro tuzemské i nadnárodní značky, módu, portréty, ale především divadlo. Pokud navštěvujete Národní divadlo v Praze, letní shakespearovské slavnosti anebo naše jihočeské divadlo, s jeho fotografiemi jste se potkali už mnohokrát. A věřím, že vás nenechali chladnými. Pavel Hejný za svou práci získal několik prestižních ocenění a když už byl v Českých Budějovicích, zašel za mnou do kavárny. Inspirativní poslech přeje Pavla Kuchtová. Mým dnešním hostem v kavárně je Pavel Hejný, fotograf, držitel mnoha a mnoha ocenění. Vítejte v kavárně, dobrý den.
5: Dobrý den vám i posluchačům.
4: Já jsem moc ráda, že jste si našel cestu právě k nám do studia a do kavárny, protože je to kulturní magazín, který se hodně věnuje mimo jiné divadlu a vy jste s divadlem hodně spojený. Kdy jste začal divadlo fotografovat?
5: No, moje cesta k divadlu vlastně vedla od malička, protože já jsem v divadle vyrost. Moji rodiče pracovali u divadla, můj táta byl herec v Černém divadle a maminka byla ředitelka Loutkovýho divadla. Takže moje cesta k divadlu byla úplně jako přirozená. Jsem v divadle vlastně vyrost.
4: Takže pro vás divadlo je něco jako dýchat?
5: Ano, jo. Asi jo, asi je to pro mě jako závislost se čas od času objevit nějak v zákulisí nebo v backstage, cítit vůni líčidel a nervozitu před vystoupením cizích.
4: Ale vy jste vlastně původně vystudoval scénografii, nebyla to úplně přímá cesta k fotografii?
5: Je to tak, je to tak. Já jsem od malička hodně si kreslil, maloval, měl jsem hodně jako prýcit jako na ty výtvarné věci. Takže ta scénografie ke mně přišla vlastně tak nějak jako přirozeně, že se spojilo moje láska k divadlu vrozená vlastně v podstatě a touha něco jako tvořit, kreslit, malovat, vytvářet. Tak to se protlo vlastně tady v tom oboru.
4: A kdy to pak přeskočilo do té fotografie?
5: Ta fotografie přišla sama, protože my jsme v rámci studia scénografie, tak jsme měli volitelný obor fotografie. A tam jsem poprvé pracoval s foťákem, který měl jako průhledový hledáček, takže jsem přímo viděl, co fotím. Naučil jsem se pracovat v černé komoře, vyvolávat fotky. Taková ta jako magie, kdy člověk neví, co z toho vyjde, nevyjde. Zároveň jsem se naučil pracovat s fotkou, jakoby s hloubkou ostrosti. Začal jsem se zajímat o světlo, jaký to má jakoby vliv, takže to mě vlastně jako pohltilo.
4: A kdy jste odstartoval profesionální dráhu fotografa, dá-li se to tak říct? Kde nastal ten zlom?
5: Ten zlom? Když jsem potom později začal studovat přímo fotografii na vyšší odborné škole grafický, tak mě to automaticky zase samo od sebe mě to vedlo k tomu divadlu. Takže já jsem začal fotit alternativní scény, začal jsem fotit pro Národní divadlo, pro balet velice brzo a přes to focení baletu, tak jsem se dostal zase jakoby už k focení portrétů, dostal jsem se k focení pro časopisy, zároveň jsem začal studovat na UMPRUMu v Praze na vysoké škole, kde jsem zase byl v kontaktu s módníma návrhářema a se studentama, takže se to všechno tak nějak jako postupně propojilo.
4: Takže vám se v té vaší práci a už při studiu propojila ta práce, řekněme, pro komerční sektor, pro reklamu a právě pro to divadelní prostředí.
5: Ano, určitě. Vlastně pro mě to divadlo je pořád jako srdcovka a zároveň jsem rád, že můžu přivést do toho divadelního odvětví zase nějaký ten craft nebo řemeslo vlastně z té reklamní fotografie. Že si myslím, že zase ty zkušenosti, které naberu v té komerční tvorbě, tak můžu zase vrátit tomu divadlu, za kterým ho jsem vlastně jako vzešel.
4: Dá se nějak přiblížit, jak pracujete, když přicházíte na inscenaci nějakého divadla, ať už je to do Národního divadla nebo kamkoliv jinam. Jakým způsobem pracujete? Chodíte se třeba napřed dívat na zkoušky, než fotografujete a sledujete tu atmosféru, kterou se pak snažíte vystihnout, anebo jste takový ten lovec okamžiku, který čeká trochu, co se stane?
5: Já si myslím, že jsem někde mezi. Když fotím třeba činoherní představení pro Národní divadlo, tak já jsem nejdřív na první čtení zkoušce. To je vlastně zkouška, kde se ten text jenom přečte, ale předtím jsou úvody od dramaturga, od těch režisérů, jak si to jako představujou, jak to bude vypadat, je tam představení kostýmů, scény, aby si všichni ty herci vlastně představili, jak ta inscenace bude vypadat. Třeba když fotím pro Shakespeareovské slavnosti, tak tam má každý rok, tam má úvod pan Hilský. A to je jako krásný, protože všichni herci, i ty takový ty jako neposlušný, rozverný, tak ty najednou prostě jako stichnou a je úplně posvátný ticho, protože mluví pan Hilský. To je jako velká věc a to je jako velký zážitek. A potom oni připravují tu inscenaci, někdy se zastavím na zkouškách, kde fotím nějaký jako průběh. Potom už je první oblíkaná zkouška, kdy už jsou kostýmy, je hotová dekorace, někdy nejsou ještě úplně hotový světla, ale už se musí udělat nějaký fotky, které jdou do tištěného programu, který musí být na premiéře hotovej a potom je generálkový týden. A to se snažím být co nejvíc na jevišti, abych byl co nejbliž těm hercům, aby ty fotografie, které já dělám, tak aby toho diváka, ty fotky vlastně přitáhly co nejblíž, aby vytvořili prostě nějaký intimní jakoby vztah. A potom ke konci, když už se jde jako do finále, tak se snažím naopak na tom jevišti nebejt, aby ty herci už měli prostor se opravdu do toho jako ponořit a už je tam nic jakoby nerušilo. To jsem třeba jako v zákulisí, dělám si ještě nějaký třeba detaily nějakým dlouhým sklem, ale už se tam snažím jako nebejt.
4: Čili té vaší práci předchází docela dlouhá příprava, jak to tak říkáte, jste člověk, který to tedy musí velmi navnímat dopředu.
5: Asi jo. Já si myslím, že vůbec ta práce divadelního fotografa je o tom, že zapnete vlastně všechny smysly, zároveň se musíte jakoby vnitřně tak jako uklidnit, musíte se napojit na ty herce, musíte se napojit na tu atmosféru, na tu hru a vlastně se musíte tak jako zesenzitivnit, nebo jak to říct hezky, prostě úplně jakoby se ponořit do toho, co se děje jako okolo a snažit se zachytit co nejvěrněji tu svoji zkušenost.
4: Pavel Hejný, fotograf, je mým hostem v kavárně. Povídáme si o tom, jak se fotí divadlo, ale nejen to. A budeme si za chvíli povídat.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Fotograf Pavel Hejný je dnes hostem kavárny. Povídáme si o tom, jak se fotí divadlo. Vy jste tedy začínal přímo rovnou v Národním divadle v Praze, je to tak?
2: Ano, je to tak.
1: Na jaké inscenaci?
2: Moje úplně první inscenace, na který jsem spolupracoval s Národním divadlem, to bylo původně tak, že jsem si vymyslel příběh, že musím do školy dělat dokument a přišel jsem do Národního divadla, že ho chci dělat ze zákulisí baletu. Což teda jako nebyla pravda, ale dostal jsem se tak do baletu. A první inscenace, na který jsem spolupracoval, byl Romeo a Julie. Choreografii dělal Jurij Vámoš. A byla to krásná inscenace, kdy on ten příběh přesunul do, myslím si, že to bylo Chicago v době prohibice, takže to bylo jakoby takový gangsterský vlastně, ale bylo to velice citlivě jako udělaný. Tak to byla nádherná inscenace a zároveň ta Prokopijová hudba, to člověkem tak prochází. Takže no a tam mě to nějak jako, tahle inscenace mě tak nějak jako zaháčkovala a už jsem tam chodil, kdykoliv jsem mohl vlastně.
1: Tak to je krásné, vypadá to jednoduše, ukázal jste jim svoje fotky a oni řekli, my vás chceme.
2: Ne, tak přesně tak to jako nebylo. Bylo to tak, že kdykoliv jsem mohl, když jsem měl volný čas, tak jsem chodil jako do Národního divadla fotit. Byl jsem tam jako v zákulisí, nebo jsem byl zalezlý v portále, přesně mi řekli, kde mám být, abych nikoho jako neohrozil, nebo abych nikde jako nepřekážel. Dělal jsem fotky, ty jsem jim jako ukazoval, oni mi říkali, co je na nich jako špatně, a pak jsem dělal další fotky a takhle jsme to dělali furt dokola. Tam byly fotky, které byly jako, mně přišly super, ale vlastně z toho tanečního hlediska tam bylo něco jako špatně. A to já jsem nevěděl, protože já jsem nikdy tanečník nebyl a asi ani nikdy nebudu.
1: No ale přesto jste spolu založil taneční skupinu Decadancers.
2: Ano, ano, to je pravda. To bylo tak, že my jsme s Tomášem Rycheckým, který ho tady v Budějovicích znáte, tak s tím jsme udělali inscenaci, kdy on udělal choreografii pro dva tanečníky a fotografa. A bylo to tak, že tam byl pár, který tancoval v takovém pruhu světla a tancoval velice vlastně intimní duet, ale tím, že se to dělalo jakoby na velkých jevištích, tak spoustu lidí to vlastně jakoby spoustu detailů nevidělo. A na to jsem tam byl já a já jsem fotil přímo, jsem tam stál na jevišti s nima a fotil jsem takový velice jako intimní detaily z jejich choreografie, které se okamžitě promítaly na plátno. Takže to bylo jako napínavý v tom, že já, když jsem udělal jako špatnou fotku, tak se tam zobrazila taky. Zároveň potom už ke konci už jsem tu choreografii znal, takže jsem věděl, kde přijde nějaký zajímavý moment. A taky jsem si mohl diktovat vlastně sám nějaký rytmus těch fotografií a pracovat tady s tím. Takže to bylo jako hezký. A na základě tady té choreografie, která se jmenovala Nedokončený kus, tak jsme potom založili vlastně jakoby Decadancers, protože tím, že jsem byl jako vystudovaný scénograf, vždycky jsem se zajímal jakoby o světlo, měl jsem zkušenost s divadlem, tak jsem tam byl jakoby takovej ten napůl člověk zvenčí, napůl insider a vlastně nám to fungovalo. A zakládali jsme to já, Tomáš Rychecký a Viktor Konvalinka.
1: No a zůstala vám tahle práce, nebo jste se jí zcela vzdal a věnujete se čistě fotografii, nebo vrátíte se někdy k té scénografii?
2: Moc ne. Spíš jakoby v rámci třeba fotografování, když třeba vytvářím nějaký koncept nebo vymýšlím plakáty, tak do toho třeba nějaký svoje scénografické ambice trošku jako promítnu, ale teď jsem výhradně fotograf.
1: Dá se nějak jednoduše říct, co vás na tom focení divadla, baletu, pohybu baví nejvíc? Co vás na tom zajímá, co vás na tom zrušuje?
2: Já si myslím, že to je takový napínavý vlastně. Dá se říct, že to je jako když někdo vyrazí na lov, tak zároveň v tom focení pořád je takovej ten lovecký jako prehistorický instinkt, takový ten animální, co máme v sobě, prostě jako to chytit. Když se povede jako dobrá fotka, tak prostě to jako je to takový vítězoslavný pocit.
1: Zcela pohlcen fotografií je můj dnešní host Pavel Hejný. Budeme si povídat o jeho spolupráci nejen s Národním divadlem a s mnohými divadly po celé republice, ale hlavně o spolupráci s tím naším, jeho českým.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Dneska si povídáme hodně o fotografování divadla, o fotografování baletu. Mým hostem je totiž Pavel Hejný, který fotografuje divadlo rád a často. A jak už jsem naznačila, hodně fotografuje taky pro Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích. A to mě zajímá, jak jste se k sobě dostali?
2: Moje první zkušenost s fotografováním pro Jihočeské divadlo bylo, když mě režisérský duo Scooter přizvalo na focení inscenace Lišky bez troušky.
1: Na utáčivém hledišti.
2: Ano, ano, ano. A to byla jako nádherná vizuální jako inscenace. Tak to byla jako první zkušenost. Potom, když tady Tomáš Rychetský připravoval inscenaci Mechanický pomeranč, tak jsem k tomu dělal vlastně plakát. A potom už mě oslovilo Jihočeské divadlo, abych udělal vizuály na celou sezónu.
1: Ta spolupráce trvá vlastně dodnes.
2: Jo, jo, jo, s jednou přestávkou, tak vlastně už jsme spolu nafotili 4 sezóny takhle. A to fotíme vlastně takovou kampaň pro celou sezónu, včetně otáčivého hlediště, malého divadla, činohra, opera, balet, všecko.
1: My si teď povídáme před novou sezónou, stojíme na prahu nové sezóny Jihočeského divadla. Bude jí provázet určitě tedy nová kampaň, nová vizuální kampaň? Jak jste o ní přemýšlel?
2: Já jsem chtěl tenhle ten rok, jsem chtěl hodně pracovat se světlem. Nebo když začnu jakoby zpětně, tak my jsme teďka jsme měli 3 roky za sebou. Jeden rok jsme vytvořili takovej box na jevišti, který jsme natírali různýma barvama. A fotili jsme vlastně v rámci toho boxu. Další rok, minulou sezónu, tak jsme pracovali se zrcadlama. A ještě každý ten jednotlivý obor měl vlastní způsob, kterým se pracovalo se zrcadlama. A tenhle ten rok, tak se pracuje se světlem. Já jsem vymyslel takovou speciální techniku, kdy dělám část fotografie ostrou, část fotografie je jako rozmazaná a všechno se to dělá jakoby, jak se říká, in camera. Takže žádný postprodukční efekty. Vlastně ty fotografie, které vznikly pro tuto sezónu, vypadají hodně postprodukovaný, ale vlastně to jsou všechno fotky, které vznikly jakoby na jeden záběr. Až na jednu fotku, kde jsme doretušovávali králíky, tak vlastně všechny ty fotky vznikly tak, že se to jako vyfotilo, pak se přidal kontrast nebo ubral a trošku se to obarvilo, to bylo jako všechno, žádný velký postprodukční tekle mechtle.
1: Tak to musí být ale docela náročné.
2: Asi jo, asi je to náročný, ale já to mám rád. Myslím si, že i nějakým způsobem je to pro mě i vymezení vůči tomu, co se děje teďka s tou umělou inteligencí, že se snažím pracovat čistě jakoby s fotografií a snažím se těch postprodukčních manipulací tam dělat jako co nejmíň.
1: Máte rád překážky, které si sám dáváte? Stěžujete si svou práci rád?
2: Jo, stěžuju se to strašně rád, samozřejmě.
1: Když to řeknu hodně zjednodušeně, fotograf hodně slouží tomu divadlu, protože má za úkol tam nalákat, má za úkol vlastně prodat to, co se tam děje, ale zároveň nemůže opustit určitou uměleckou stránku.
2: Ano, ano, je to vždycky je to souhra toho inscenačního týmu a mě, aby byli všichni jako spokojení. Nejde to tak, že já bych si tady jako rozjížděl nějaký svoje umělecké ambice, aby to bylo jako na úkor té inscenace nebo té propagace.
1: A je to proto asi, aby člověk neuvízl možná v nějaké šabloně?
2: Asi jo, asi je to tak, protože jakoby opak těch překážek tak je nějaký jako rutinérství a to v té kreativní práci prostě nedělá dobrotu. No. Jakoby to hezký na té mojí práci jsou ty výzvy právě.
1: Já teď odskočím úplně jinam. Přečetla jsem si někde o vás, že máte rád Brdy a Šumavu. Tak to tady máte z Českých Budějovic kousek na obě strany.
2: Jo, jo, jo, je to tak. A já jsem dokonce původně jsem měl plán, že odjedu na Kvildu, na Šumavu budu tam jezdit na kole, přespím tam v dodávce, těšil jsem se. A i když třeba fotím ty vizuály tady v Budějovicích, tak rád si odjedu po tom focení, tak si rád zajedu třeba na Hlubokou a zpátky, to je taková moje oblíbená cesta, že to zabere tak jako hodinku na kole jezdím a pak jdeme třeba na kroužek.
1: Tak já vám přeju, ať těchto krásných okamžiků, kdy se vydýcháte v přírodě a pak se dojdete na dobrý pivo s přáteli, je pořád dost. A děkuju za tenhle pěkný rozhovor do kavárny. Děkuju vám.
2: Taky děkuju, mějte se krásně.
1: Od mikrofonu se loučí a hezký zbytek večera přeje Pavla Kuchtová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, hezký podvečer, z volna se rozsvěcují světla ramp a z Českého rozhlasu České Budějovice vás při poslechu víkendového písničkového pořadu srdečně zdraví Jiří Kasal. Ten dnešní charakterizuje hudba se specifickým rytmem, jejímž rodištěm byla Jamajka a která klade důraz na druhou a čtvrtou dobu v taktu, tedy reggae, což má svůj smutný aktuální důvod, neboť se v neděli 6. září ve věku 80 let uzavřel životní příběh zpěváka i herce výrazné tváře populární kapely Jojo Band Richarda Tesaříka. Jemuž budeme věnovat první část půl hodinky.

To mě láká. Dnešní antré půl hodinky hlavně v rytmu reggae obstarala úspěšná nahrávka kapely Jojo Band, skladby s hudbou Miroslava Linharta a s textem Richarda Tesaříka, který tvořil páteř i z historického pohledu Jojo Bandu spolu s mladším bratrem Vladimírem, kterému patřil často v písničkách této kapely vedoucí hlas a který zemřel na následky pádu z kola v červnu před 23 roky. Začátky Jojo Bandu spadají až do roku 1973, kdy se bratři Tesaříkové, synové válečného hrdiny generálmajora Tesaříka, spojili s Ondřejem Hejmou a zpívali americký soul a funky. Tím čtvrtým zpěvákem byl Julius Novotný Kuzma junior. Zaměření na reggae a příbuzné směry přišlo až později a jak vzpomínal Richard Tesařík, svůj vliv na Jojo Band měl také Desmond Dekker, který vystoupil kdysi na bratislavské Lyře. Postupně se rozšiřovala kapela a také formoval repertoár Jojo Bandu. Chytlavé rytmy, ale i texty této sestavy z kořeny na pražské Hanspaulce si v 80. letech získali stále větší počet fandů. Tehdy vydali bratři Tesaříci a spol. Několik singlů a také dvě pantonská LPčka. Velbloud ten se má a Dobačkor ne. A i když největší sláva této kapely nadešla až v dalším desetiletí, z hity jako Rybitví nebo Karvina, písničky z této doby mám nejraději. Například tu následující, kterou zařadil Jojo Band jako předkapela při pražském koncertu britské formace UB40 v září roku 1989. Come, come, Camilo.

Kamila, to byla písnička s hudbou Vladimíra Tesaříka s textem Jana Fischera, kterou bratři Tesaříkové a Jojo Band natočili v roce 1985. Již dva zaznělé songy naznačily, že styl této kapely tvořila směs různých vlivů, soulu, latinskoamerických rytmů, rock'n'rollu s převahou hudby ska a hlavně reggae. A každému i vzdálenějšímu příznivci tohoto žánru, tedy reggae, vytane na mysli Bob Marley, který formoval podobu tohoto stylu a stal se i jeho kultovní postavou. Jeho životní cesta začala 6. února roku 1945 v St. Anne Parish na Jamajce. Otec byl anglický voják, ale s rodinou dlouho nežil. Robert Nesta Marley, jak zní celé jméno tohoto charismatického zpěváka,

toho slavného Wailers, tedy Kvíleči. Tato kapela byla důležitá v 60. letech zejména pro lokální jamajskou scénu reggae a ska music, ale na začátku let 70. se stala slavnou i ve světovém měřítku. Jedna z nejznámějších písniček Boba Marleyho a Wailers je tato z roku 1978 se sugestivní otázkou v názvu Is this love? Je to láska?

Chci tě milovat každý den a každou noční hodinu. Budeme společně se střechou přímo nad hlavou. Budeme sdílet přístřeší, jo, právě teď. Tak to zpíval Bob Marley ve svém velkém hitu z roku 1978. Is this love? Je to láska? V témže roce lékaři po banálním zranění, které Bob Marley utrpěl při jeho milovaném fotbale, mu zjistili rakovinu kůže. Ten na základě své rastafariánské víry odmítl operaci a dále koncertoval i při postupující zákeřné nemoci. Poslední koncert absolvoval Bob Marley v září roku 1980. Nakonec souhlasil s chemoterapií, ale to už bylo příliš pozdě. Bob Marley zemřel 11. května v roce 1981 ve věku 36 let. Následující písnička bude náležet muži, jehož jméno jsem v souvislosti s Richardem Tesaříkem zmínil, který se také narodil na Jamajce, v hlavním městě Kingstonu, jako Desmond Adolphus Deckers. Ale svět zábavy jej pod mírně změněným názvem poznal jako

Desmonda Dekra. Vyučil se svářečem a v 19. zpíval v kostelním sboru. Docela mu to šlo a tak zásluhou známosti jeho přátel z tehdejšího zaměstnání natočil několik písniček, jež vysílalo místní rádio. Zanedlouho se stala z Desmonda Dekra jamajská hvězda, její zář dolehla v druhé půlce 60. let i na Evropu, potažmo Anglii, kde byl Dekr stále vítanějším hostem. Desmond Dekr s kapelou Aces kombinoval ska, rocksteady a reggae a měl na sklonku 60. let řadu hitů. Zde jeden z nich: You can get if you really want. Můžeš to dostat, když to bude.

Desmond Dekker, který kdysi působil také jako novinář a letos v květnu uplnul 20 let od jeho smrti, se dostal také do textu písničky Beatles Opla dee, opla da. Naopak jenom necelý rok nás dělí od odchodu další jamajské reggae legendy Jimmyho Cliffa. Jeho politicky zaměřený song z konce 60. let Vietnam Bob Dylan nazval nejlepší protestní písní, jaká kdy byla napsána. Text vypráví příběh mladého vojáka, který píše z války a slibuje své matce, že se brzy vrátí domů, jen aby ten následující den matka dostala telegram s informací o jeho smrti. Jimmy Cliff se stal na začátku let 70. mezinárodní hvězdou díky písničce a stejnojmenému filmu The Harder They Come. V němž hrál roli Ivana Martina, mladého muže, který se snaží proniknout do skorumpovaného prostředí jamajského hudebního průmyslu. Ovšem světově nejoblíbenějším hitem Jimmyho Cliffa je optimisticky působící song Wonderful World, Beautiful People, úžasný svět, krásní lidé.

Podívejte se na tento svět a na stav, v jakém je dnes. Jsem si jistý, že budete souhlasit, všichni bychom ho mohli zlepšit. Poselství slavné písničky hvězdného reggae zpěváka i autora Jimmyho Cliffa Wonderful World, Beautiful People je aktuální zvláště dnes. Finální písničku dnešních žánrově spojených světel Ramp jsem vybral s ohledem na informaci, již jsem tuto půlhodinku otevřel, že česká hudba přišla o Richarda Tesaříka. Bude to nahrávka jeho bandu z roku 1981 opět s hudbou bratra Vladimíra a textem Ivana Hlase. Já se s tebou loučím. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře jen to dobré. Já!

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Je 18 hodin.
6: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Skoro polovina lidí v Česku neví o možnosti dobročinných darů ze závěti, upozorňuje koalice za snadné dárcovství. Vysočina letos přišla o více než 1000 lidí. Festival barevných pokrývek ve Strakonicích otevřel výstavu fezů, baretů a zmijovek. Ráno bude pršet, během dne začne ubývat srážek i oblačnosti. Teploty do 21 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Skoro polovina lidí v Česku neví, že v závěti může odkázat prostředky na dobročinnost. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo víc než 1000 dospělých. Pro někoho je ale darování samozřejmostí.
7: Vyjadřuju tím svoji vděčnost. Pořád jako jsme něco dostali a můžeme jenom za to velmi nedostatečně zaplatit.
8: Říká Robert Pleskot. Desetinu majetku odkáže organizaci Cesta domů. Na dobročinnost pamatují v závěti hlavně pravidelní dárci, kteří jsou i jinak společensky aktivní, a to až z 80%, říká Kateřina Ptáčková z nadace Olgy Havlové.
9: U lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%.
8: V závěti je důležité jasně formulovat své přání, říká právník Ondřej Vokál.
10: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu.
8: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba 3000 korun. Sepsat se ale dá i bez něj. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Na Vysočině ubylo lidí. V prvním pololetí letošního roku kraj přišel o víc než 1000 lidí. Může za to nižší porodnost. Zatímco během prvních 6 měsíců letošního roku se na Vysočině narodilo 1756 dětí, počet zemřelých byl právě o víc než 1000 vyšší.
11: Nejvíc se přirozený úbytek podepsal na Třebíčsku, kde zemřelo 628 lidí a narodilo se jich 361. Negativní bilanci ve většině okresů na Vysočině mírně vylepšuje migrace. Jediný okres, ze kterého se víc lidí odstěhovalo, bylo Jihlavsko. To přišlo kvůli migraci o 171 lidí. Ke konci června měla Vysočina 515 tisíc obyvatel. František Jirků, Český rozhlas.
5: Výstava v Muzeu středního Poltavy Strakonice odhaluje historii pokrývek hlavy. Festival barevných pokrývek návštěvníkům přiblíží výrobu a distribuci fezů, baretů a zmijovek právě v někdejším podniku Fesko Strakonice. Podle kurátorky výstavy Blanky Madové se strakonické pokrývky hlavy proslavila doma i v zahraničí.
12: Dozví se, proč fez ovládl muslimský svět, jak se třeba baret stal módním i praktickým hitem, a kde se vzala zmijovka, v jakém filmu se poprvé objevila a v jaké zemi se stala symbolem revoluce.
5: Výstava v Muzeu středního Poltaví ve Strakonicích potrvá až do 25. října.
13: Sport.
5: Českobudějovičtí hokejisté vstoupí do extraligové sezony pod vedením nového trenéra Roberta Petrovického a s pozměněným kádrem. Novým kapitánem byl jmenován obránce Tomáš Kundrátek, který přišel z Třince. Motor v přípravě odehrál 10 zápasů a připsal si 6 výher. První extraligový zápas sezony odehrají České Budějovice ve středu doma proti Mladé Boleslavi.
13: Počasí.
5: Ráno bude zatažené s deštěm, dopoledne se začne částečně protrhávat oblačnost a dešť bude přecházet v místní přehánky na horách četnější. Večer srážky ustanou a i oblačnosti ubyde. Naměříme nejvýše 18 až 21 stupňů, na horách mezi 15 a 18. Vítr bude slabý, severozápadní a biozátěž na prvním stupni.
13: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
14: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Podle našich informací se aktuálně na jihu Čech jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
14: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
15: Krásný podvečer, posloucháte Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky. Je neděle, svátek má Lubor, tak přejeme za Český rozhlas České Budějovice všechno nejlepší a další přání a gratulace už budou za chvíli následovat. Pohodový poslech vám přeje Michal Hovorka.

Posloucháte Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a máme tu první dnešní písemné přání. Prosím o zahrání písničky pro mého tátu Františka Majera z Pořešína k 73. narozeninám. Tak všechno nejlepší přeje rodina. Hey!

0: Stále ladíte Český rozhlas, České Budějovice a Melodie Podvečera. A než se dostaneme k dalším písemným přáním, máme tu jedno telefonické. Krásný podvečer vám přeji.
1: Já vám taky přeju hezký podvečer a chtěla bych pozdravit paní Marušku Langovou do Prachatic, protože včera byly Marušky, tak já jí dodatečně přeju hodně zdravíčka, štěstíčka, elánu a sil, a protože je taková dobrá dušička, pomáhá druhým, tak si myslím, že si tu písničku zaslouží. Takže za celou rodinu, který se hodně věnuje a všem, co jí známe, tak jí přejeme to nejkrásnější. A protože není dneska sluníčko a momentálně tady prší, takže vy jste takový sluníčko, takže tím pádem s to i tou písničkou nám zase tak nějak prodloužíte léto. Takže je to takový krásný večer a já přeju všem hezký poslech a mějte se moc hezky. Nashledanou.
0: Moc krásné přání a vybrali jsme společně písničku od Michala Tučného. Posílám. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a posloucháte Melodie pro večera. Nyní je tu další písemné přání. Dobrý den k vám do studia a všem posluchačům. Prosím o písničku k narozeninám pro moji kamarádku Jarmilu Jasanovskou. Milá Jarmilko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou.

0: Čerstvý juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek. Tímto titulem se pyšní Michal Rada, odchovanec atletického oddílu Českobudějovického Sokola, který patří mezi aktuálně největší talenty české atletiky. Jak se na závody připravoval a kam teď jeho sportovní kariéra bude směřovat dál, zeptáme se ho na to osobně v pondělí 14. září, kdy bude naším dopoledním hostem. Tak si nás nalaďte, jako vždy, po 11. hodině. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.

Stále posloucháte Melodie pro večera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Prosím redakci o zahrání písničky pro paní Ludmilu Krejčovou z Brloha, která ve středu slaví své jmeniny. Všechno jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, lásku a boží požehnání přejí rodiny Nováků, Voltrů, Hrádků a Trajerů. K přání se připojují dcery Jana a Lidka s manželi, vnoučata Ondra, Jan a Pavel a zejména pravnouček Tadeáš, který prababičce posílá velkou pusu. Lidko, hezky oslav své jmeniny a poslechni si pěknou písničku.

divný ráno, na nádraží supěl první vlak. Vystoupil a jako v očích by měl psáno, že naším městem nebloudí jen tak.

by na okamžik sticho, když ulicí se blížil jeho stín. Očí pár v tuhle chvíli z jeho, když plavá Jane tu potkala se s ním. Z její ruky oheň dvakrát šlehnul a on skryl dlaní mokrý rudý kvit. Chvíli stála, než do prachu klesnul. Stačil mi říct tiše jen pár vět. Přijel jsem, abych srovnal se s tou vinou, co v sobě nosím víc jak 20 let. Jednou zradil jsem, já snad neměl šanci jinou, když proti dvěma jich tam

Stále posloucháte Melodie podvečera. Zítra 14. září oslaví své 87. narozeniny náš báječný manžel, tatínek a děda, pan Ludvík Vítů, rodák z jihočeské Nesměně. Milý Ludvo, přejeme ti hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné, hodně lásky, protože ta hře a srdce se směje. Velkou gratulaci posílají Vlasta, Luděk, Lenka, Martin, Tonda, Šárka, Štěpán a Lucka.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera. 16. září má svátek a potom oslaví jubileum paní Lída Jarošová, která 30 let pracovala v masných krámech. Přejeme jí zdraví, štěstí, lásku a pohodu, ať máš stále dobrou náladu. Slávka, Liba, Světla a Lada.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a v Melodích pro večera je tu další přání, které k nám dorazilo klasicky dopisem a poštou. Žádáme vás o zahrání písničky k svátku pro Majku Šoulovou z Vacova. Svátek měla sice včera, ale to se ještě vracela z dovolené, proto zahrajte dnes od Jaromíra Nohavici Těšínská. Vše nejlepší a zdraví přeje manžel Jarda, mamka a sestry Petra a Jana a dále se připojují Míra a Tonda.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera šef

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda zítra projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách a zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Plánovaný domov pro seniory v Českém Krumlově nabídne 150 míst. Plzeň vyhlásí výtvarnou soutěž na sochu generála Petna a jeho psa. Socha bude součástí nového muzea na Klatovské třídě. Ráno bude deštivé, během dne začne ubývat srážek i oblačnosti. Naměříme do 21 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Zavedení možnosti očkovat dospělé i v lékárnách zítra projedná vláda. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Podle ministerstva zdravotnictví by se tak mohla zvýšit hlavně pro očkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má na programu i zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mohl by být dražší a hůř dostupný. Od příštího roku by měli mít možnost koupit si ho lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Vláda chce taky na kratom zavést spotřební daň a zvýšit DPH. Jihočeský kraj postaví nový domov pro seniory v areálu Českokrumlovské nemocnice. Objekt za víc než miliardu korun nahradí stávající budovy pavilonu J. Zařízení pro 150 klientů nabídne taky službu domova se zvláštním režimem. Budova bude plně bezbariérová s lůžkovými výtahy nebo kolejnicovým systémem přesunu klientů. Podrobnosti přidává krajský mluvčí David Hoke.
2: Součástí zařízení mají být prostory pro rehabilitaci a aktivizační činnosti, centrální společenská místnost, kaple, knihovna, vlastní kuchyně a prádelna anebo terapeutická zahrada. Počítá se také s prostory pro kadeřnictví, pedikúru, masáže a také s dětskou skupinou.
0: Stavba domova pro seniory začne nejspíš až v roce 2029. Ještě během září Plzeň vyhlásí výtvarně sochařskou soutěž na sochu generála Petna. Bude součástí chystaného muzea na Klatovské třídě číslo 19, které připomene zejména osvobození města americkou armádou. Zastupitelé tento týden schválili podmínky soutěže. Jak potvrdila mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková, podmínky mimo jiné stanoví, že kromě generála musí socha zobrazit i jeho psa Bulta.
3: Co se týká návrhu, tak tamto zadání není striktní, to znamená, že se může jednat jednak o realistické návrhy, ale v podstatě pak to pojetí může být také volnější. Důležitá v podstatě bude také schopnost toho díla komunikovat s různými skupinami veřejnosti. My věříme, že soutěžící dokážou propojit historickou rovinu, ale také tu sochařskou kvalitu.
0: Návrhy na novou sochu bude město přijímat do 20. ledna. Následně z nich odborná porota vybere vítěze. Na ocenění nejzajímavějších návrhů i na samotné zhotovení sochy má Plzeň připravené 3 miliony korun.
1: Počasí.
0: Ráno bude zatažené s deštěm, dopoledne se začne částečně protrhávat oblačnost a dešť bude přecházet v místní přehánky, na horách četnější. Večer srážky ustanou a i oblačnosti ubyde. Naměříme do 21 stupňů, na horách do 18. Vítr bude slabý a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla u Lejčkova na Táborsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu o moderní medicíně. Dnes otevřeme téma, které často zůstává skryté za zavřenými dveřmi, doprovázené pocity viny a studu. Budeme mluvit o nemoci, která neútočí jen na tělo, ale především na lidskou mysl. Naší dnešní diagnózou je mentální anorexie. Nejhorší na tom je, že si to člověk v tu chvíli ani nedokáže uvědomit a ještě si připadá pyšný. To jsou slova Violy, která prošla peklem dlouhodobého hladovění, ztráty menstruace a syndromu relativní energetické nedostatečnosti. Pozvání přijala také žena, která Violu na její cestě zpátky k životu doprovázela. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka ze specializací na poruchy příjmu potravy, která vede svou privátní praxi v pražském Karlíně. Jak restartovat tělo, které hladoví, a vrátit mu ztracenou rovnováhu? A jak těžké je si přiznat, že potřebují pomoc? O tom všem je dnešní Cesta k uzdravení.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zpátky k životu a ke zdravému vztahu k vlastnímu tělu, ale nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. O tom, jaká léčba Viole zachránila život a jak tento proces krok za krokem postupoval, budeme mluvit v následujících minutách. A já zde vítám Markétu Gajdošovou.
2: Dobrý den.
1: A také slečnu Violu.
2: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Violy? S čím za vámi přišla a v jakém stádiu?
2: Já bych ráda mluvila v minulém čase, protože když použijeme slovo zněla, tak původní diagnóza samozřejmě ještě dávno před naší spoluprací zněla mentální anorexie.
1: My jsme tady mentální anorexii v cestě k uzdravení už řešili z pohledu klinické psycholožky. Vy jste nutriční terapeutka se specializací na poruchy příjmu potravy, navíc ze zkušeností ze světa. Tím bych chtěla začít. Jak se ve světě, protože vy jste třeba pracovala a studovala v Miami, přistupuje k poruchám příjmu potravy a jak je to u nás? Je tam nějaký rozdíl?
2: Troufám si říct, že ten rozdíl je obrovský. Na druhou stranu to vždycky nerada generalizuju na tak veliký území, protože jsem zastáncem toho, že na konci dne je to vždycky o lidech a že i v tom nejlepším systému, ať už v rámci edukace, zdravotnictví nebo i konkrétní jednotky instituce, čehokoliv, to není ani tak tolik o tom, co je někde ve vzduchu v metodikách, jako spíš o přístupu daného člověka, daného terapeuta, zdravotníka, poradce, kohokoliv, kdo je toho přítomný. Nicméně vnímám, že to téma u nás obecně v Evropě, možná by se dalo říct, mnohdy není tak oslovený a že vlastně kolem něj panuje spousta stereotypů, mýtů, polopravd a věcí, které tu cestu k léčbě a vůbec nějaký povědomí o tom, co to znamená, hodně komplikují. Takže co vnímám v kontrastu se zahraničím, tak je to, že možná na druhé straně světa mnohem víc zaznívá důležitost multidisciplinárního přístupu a taky multidisciplinárního řešení. Čímž narážím právě na to, že ta situace není tak jednoduchá, jako že by stačilo jedna rada nebo jeden nějaký krok, ale že dneska ve světě hledáme mnohem víc hlubší příčiny, vlastně ty spojitosti, které do toho zasahují a že to opravdu žádá intenzivnější pohled a intenzivnější postup, než jenom nějaký zkratkovitý řešení.
1: Než předáme slovo Viole, aby nám odvyprávěla svůj příběh, který je za mě velice silný a začíná od útlého dětství, kdy bylo Violce 8 nebo 9 let, ale to nám vysvětlíte vy. V čem byla její diagnóza mentální anorexie ještě jiná?
2: To je krásná otázka. Mě vlastně vede k tomu, že když zpětně reflektuju celé to období, co se známe, tak si troufám říct, že v našem dialogu slovo diagnóza nikdy ani nezaznělo. Nejsem si toho vědoma. A nezaznělo naschvál, protože já zatím nejen v tomhle případě, ale vždycky vidím mnohem víc než nějakou jednu škatulku, která by vlastně tady pod pouhý dvě slova schovala tak velkou komplexnost, o který se tady momentálně bavíme. A zároveň si dovolím říct, že ta situace je složitá, specifická vždycky pro každýho, že tam najdeme tolik rozcestí, které by se vlastně dalo říct, že možná na první pohled v uvozovkách nejsou součástí toho onemocnění, ale oni vlastně jsou, protože souvisí s nějakým větším přesahem.
1: Já rozumím vašemu přístupu, ale přece jenom je potřeba vysvětlit posluchačům, s čím vším se Viola potýkala a co všechno vlastně zvládla, protože dnes je v remisi.
2: Je to tak. Bavíme se o ztrátě menstruace, nejenom o tom samotném problému, ale vlastně o tom hormonálním rozvratu, který zatím stojí. Ta standardně pramení i z problematiky nedostupnosti energie, což už zase úzce souvisí s REDES. To je syndrom relativní energetické nedostupnosti. To slovo znamená, že tomu tělu zkrátka nezbývá energie na to, aby se mohlo popasovat s těmi procesy, jako je zdravý menstruační cyklus, ale nejenom ten. Vlastně to vstupuje nějakým způsobem do všech tělesných systémů, do všech sfér toho zdraví, který ve výsledku souvisí i s psychickým rozpoložením a se vším, co můžeme dál jmenovat. A pak anosognosie. To je lidsky řečeno taková absence náhledu na ten aktuální zdravotní stav nebo na nějakou závažnost. A velmi často je to právě jedna z komplikací, která vstupuje do toho procesu. Obecně poruch příjmu potravy do konkrétních fází o to víc. Když se na to podíváte možná racionálně s nadhledem, tak si řeknete, tady je nějaký problém, tady si něco zaslouží řešení. Tohle daný člověk nevnímá možná úplně jako racionálně v tu chvíli, ale když jste uprostřed toho problému, tak chybí ten náhled. A to není tím, že by to někdo nechtěl vidět nebo že by se rozhodl, že prostě se postaví do nějakého postoje odporu nebo čehokoliv podobného. To je jenom to, že vlastně ten zdravotní stav to nedovoluje a že tak jako chrání tu nemoc, která je ve svém aktivním stádiu.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já vám velice děkuji za to vysvětlení, které nás krásně posunulo k tomu samotnému příběhu Violy. Kolik vám je dnes, Violo?
2: 17 let.
1: Já jsem říkala, že to celé možná začalo, když vám bylo zhruba 8 let a vidím tam klíčové, alespoň z toho příběhu, který jste poslala, přístup vašich rodičů nebo možná tatínka, který vám občas řekl, podívej se na svý špičky a vy jste je možná ani neměla. A vy jste se věnovala vrcholově volejbalu. I dnes tady přede mnou sedí velice vysportovaná, nádherná slečna. Myslíte si, že tam to celé začalo?
2: Já bych to asi popsala tak, že tam se začaly skládat první nějaké střípky nebo kousky pucle, které pak dohromady pomohly tomu, aby se poskládala celá nějaká mozaika problémů, které vedou právě k vývinu například mentální anorexie nebo nějakých jiných podobných poruch příjmu potravy. Ať už to byly poznámky od rodičů, ale i třeba od okolí, od v té době dospělých lidí, kteří pro mě byli v podstatě třeba i cizí, byli to přátelé mých rodičů, rodiče mých kamarádů, tak tohle všechno, když to posloucháte neustále dokola, i když to jsou třeba nevinné poznámky, nejsou míněny nějak zle, tak se to ve vás začne tak nějak střádat a začnete tomu věnovat větší pozornost. Co když náhodou mají pravdu, co když třeba opravdu se mi zvětšila ta stehna, ona se zvětšila, když jsem rostla, bylo mi 8 let a šla jsem taky do puberty, takže logicky rostla. Ale asi by tomu nikdo nevěnoval takovou pozornost, kdyby na to nebyl neustále upozorňovaný. Naopak i třeba poznámky na, dejme tomu nějakou tu vysportovanost nebo tu hubenost, když to tak řeknu, tak i ty mohou být škodlivé pro toho člověka, jelikož zase je to něco, na co on se začne více upínat, začne se na to více soustředit a tam asi v tomhle období začaly vznikat nějaké větší myšlenky na to moje tělo, které se pak pojily i na to, jak třeba ovlivňuje to moje tělo to, co já sním. A co když tady toho sním víc, tak se mi třeba může stát tohle. A okolo tohohle z toho věku před tou pubertou začínají vznikat první asociace toho vztahu jídla a těla a té mysli.
1: Vyznívá to jako doporučení pro rodiče, aby si skutečně dávali pozor, jak hodnotí postavu a příjem jídla svých dětí, že jo, Markéto?
3: Já bych řekla nejenom pro rodiče, ale úplně pro všechny, protože ono málo kdy jsou komentáře na hmotnost, let, vůbec nějaký jako talíř, co máte před sebou, jako žádoucí a pozitivní, protože můžou zakořenit přesně to, co tady zaznělo. Já bych i rovnou doplnila, že ono to nikdy není o té jedné poznámce nebo nějakým směru od jednoho člověka. Často v tom zaznívají rodiče jako nějaký faktor, který se do toho připustil, ale to je možná jedna z milionů kapek, které jsou toho součástí. A přesně je to zase ta multifaktorialita toho všeho, kde to může být něco, co my si třeba v pozdějším věku jako neseme pořád sebou a vzpomínáme na tady tu jednu poznámku, co jsme někde slyšeli, co někdo řekl, na co rodiče upozornili, kamarádi upozornili. A ono to bylo možná jenom spíš taková ta zbraň, která někde pak prostě vystřela a nastřádala se na tisíce dalších, kteří už tam někde čekali.
1: Některých dětí se ale tyhle poznámky vůbec nedotknou. Ty to přejdou a baštěj vesele dál. Violy se dotkly. Dotkli se jí až tak, že vlastně byla hospitalizovaná s mentální anorexií. Jaké vlastnosti nás předurčují k tomu, že budeme mít poruchy příjmu potravy?
3: Je to hluboce individuální, ale najdeme určitý charakterový osobnostní rysy, črty, který obecně definují jako tu osobnost daného člověka. Ano, paradoxně jsou to vlastnosti, které zároveň použijeme na popis velmi úspěšných lidí. Je to disciplinovanost, snaha kolikrát o to, že umíme věci držet nad průměru, v kontrole, slovo kontrola, tady si s to zazní taky hodně často. To, že si tak jako přivlastňujeme takový ty faktory, jako je zodpovědnost podobně, který vždycky do určitý úrovně popíšeme, že jsou vlastně fajn, hodnotný a společensky glorifikovaný. I proto je tady jistá souvislost třeba se světem sportu, kde se krásně dají využít, protože tady pojďme jako glorifikovat tu disciplinovanost, ale kdy pak vlastně přejdou do toho, že tu stejnou věc přesuneme do toho jídla a tam najednou začnou plnit tu patologickou funkci nebo se otočí v úplný opak. Ale byla by to určitě ta kontrolovanost nebo kontrolovatelnost a disciplinovanost, který bych určitě jmenovala na prvních místech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Markéta Gajdošová, nutriční specialistka a příběh Violy. Vy jste tady zmínila jídlo, Markéto. U něho chvíli zůstaneme. V první řadě mě překvapil fakt, že Viola si kontrolovala i co jí a kolik toho jí. Je to tak, Violo?
2: Ano.
1: Potřebovala jste mít přímou kontrolu i nad jídlem. Byť už jste byla ve fázi mentální anorexie.
2: Ano, rozhodně. A je to velká součást a já bych možná jenom doplnila, že ze začátku, když jsem byla mladší, dejme tomu nějaký 11. 12. rok života, tak opět začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst tak nějak strašně jako zdravě, nebo hlídala jsem si kvalitu těch potravin, nebylo to úplně tolik o tom množství a to přišlo až později, když jsem si jednou ze zvídavosti řekla, že si spočítám ten svůj denní příjem. Tak jsem si ho spočítala, to jsem pak nějak vyhodnotila podle toho, co jsem si přečetla na internetu, kolik toho tak třeba jí nějaké modelky nebo moje idoly. A další den jsem si to spočítala znova a už se to tak nějak vezlo samo, až jsem si to počítala v podstatě každý den, když jsem neměla úplnou možnost přímé kontroly nad tím jídlem, nad přímým množstvím, tak jsem to odhadovala, počítala jsem si to v hlavě a neustále mi běžela kalkulačka. I když třeba přišel čas na nějakou večeři, tak já jsem se vždycky musela spočítat, tak snědla jsem toho určité množství, teď už mi zbývá jenom tolik a teď jsem si snažila za každou cenu postavit nějaké jídlo, které by mě aspoň trošku uspokojilo, aby se to ale hlavně vešlo do těch mých čísel, které já jsem si stanovila v hlavě na základě nějakých příjmů cizích osob, které jsem si načetla na tom internetu.
1: Vy jste tady mluvila o multidisciplinárním přístupu. Violo, chodila jste na terapie?
2: Já jsem měla původně pouze psychoterapie. K tomu se při dalším zhoršení mého stavu přidali návštěvy psychiatra, potom i nutričního terapeuta, který byl v rámci stejné nemocnice, kam jsem chodila na psychiatrii. A potom to vedlo až k tomu, že jsem byla hospitalizovaná. I když to bylo furt stále ta stejná nemocnice, tak jsem dostala jiného psychiatra na tu dobu té hospitalizace. Dostala jsem i jiného nutričního terapeuta, nebo oni se tak u mě střídali každý den. Do toho se tam vlastně přidali sestry, které mě měly tak nějak kontrolovat, donášely mi to jídlo.
1: Ztrácela jste stabilitu? Tím, že vám měnili lékaře a odborný
2: přístup. Já jsem vlastně nikdy nevěděla, kdo tam přijde. S nikým jsem neměla možnost si úplně vybudovat vztah a důvěru. A zároveň to, že jste si tam třeba s někým nesedli, na to vůbec nebyl brán ohled.
3: Ta hmotnost sama o sobě není to, co určuje urgenci toho onemocnění.
1: A co to je?
3: Já bych se nebála postavit na piedestál na první místo vůbec to celkový pojetí, vnímání toho jídla, vnímání sebe samotného v tu danou chvíli a vlastně ten příjem potravy jako takový, protože si můžeme jako všimnout, že v tom celém názvu to není porucha hmotnosti, to je porucha příjmu potravy a to je strašně důležitá informace. I když se na to podíváme statisticky, tak méně než 6% lidí s diagnózou poruchy příjmu potravy je něčem, co bychom klinicky označili jako podváha nebo nebezpečně nízká váha, hmotnost. Takže pak to pramení v takovou tu miskoncepci lidí, kteří vnímají jenom to, že tady máme nějaký stereotypní obrázek, že rovná se to nízká hmotnost. Tak to není. A zároveň věřím, že to by Violka tady mohla potvrdit mnohem líp sama za sebe. Ne, raritně se stává to, že ve chvíli, kdy je ta hmotnost v pořádku nebo tak vypadá navenek, takže ten stav je možná ještě náročnější pro toho daného člověka, pro toho jednotlivce. Akorát má okolní svět pocit, že vlastně už to jako není vůbec problém, že už to tam netvoří nějakou překážku, protože v úvozovkách vypadá zdravě.
1: Vy s těmi klienty pracujete evidentně jinak, než běžně tady očekáváme od nutričních specialistů.
3: Já s velkým respektem k psychologii vždycky hodně artikuluju to, že je důležitý rozlišovat ty profese a že přesně byl by to ideální svět, kdyby v tom multidisciplinárním týmu přístupu figurovali všichni tak, jak mají. A zároveň ale považuji za důležitý zmínit to, že součástí nutriční terapie psychologie opravdu je a za mě nedílnou součástí, protože pokud bychom zůstali jenom u té nutrice jako takový, tak to absolutně neplní svoji podstatu a je to o technických informacích a přesně zákazech, příkazech, které se nemají šanci propsat někam do toho individuálního příběhu. A já jsem ani tak nechtěla konkretizovat ten konkrétní postup, protože ono to vždycky vypadá jinak. A vlastně to, že tady bylo něco funkční a něco tak mělo vypadat a bylo to tak správně v tomto případě, znamená, že nebude vyhovující motivací pro obdobnou situaci a já kladu velký respekt na to, aby ta cesta vždycky odpovídala tomu konkrétnímu člověku.
1: S čím zásadně vám vlastně Markéta pomohla?
2: Přes nějakou tu důvěru. Já jsem se začala víc do hloubky zajímat o to, jaký ten stav skutečně je. A začala jsem si možná taky uvědomovat to, že ono to furt není vyřešený. Já jsem tam původně šla s tím, že si jdu vyřešit své hormonální zdraví a tam to pro mě prostě skončí. Já jsem si myslela, že už jsem v pohodě, že s ničím jinak problém nemám a nebudu mít. Ale když jsme se dostali i k nějakým jako postupným krokům, tak stále tam byly přítomné nějaké ty mentální bloky, které jsme museli pomalým postupem odstraňovat a překonávat je spolu. A díky tomu jsem se možná přestala bát jíst ráno, s čím jsem dlouho bojovala. Otázka snídaně a to, jak dlouho vydržím, než si tu snídaní dám, to bylo hodně velký téma.
3: To, co je na tom důležitý, je ta předpona ve slově spolupráce, protože by to nikdy nefungovalo jenom z jedné strany. Právě proto, a já pevně doufám, že to vyznělo od nás obou, je to mnohem víc o tom vztahu a o té důvěře, jakou si ten odborník, klient mezi sebou vytvoří, než o tom, jestli jsme měli perfektně nastavený jídelníčky a úplně úžasnou, nejlíp zvolenou metodiku, která ano, je důležitá, bez ní bych tady nemohla mluvit, jak mluvím, ale pokud bychom v to obě neměli důvěru a i já na téhle straně neměla důvěru v to, že je možný to vlastně posunout, je možný tohle změnit, je možný to vyřešit, tak si dovolím říct, že by se nic z toho nestalo, ale nestalo by se to hlavně bez té důvěry.
1: Krásný závěr. Já vám moc děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Markéto, vám samozřejmě přeji hodně spokojených a uzdravených klientů. A Violko, vám přeju radost ze života a mějte se ráda.
2: Moc děkuju.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

zákaz, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialek.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Svátkem Rosh Hašana začalo období 10 dnů pokání. Terezín připomíná cestu Arnošta Lustiga a Brno dodnes provází odkaz rodiny Plačkovy. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Doslova před několika minutami skončil druhý den Rosh Hašana, tedy druhý den nového židovského roku 5787. Zvuk šofaru během svátku zahájil období 10 dnů pokání, kterým se hebrejsky říká Yamim Noraim. Ty vyvrcholí dnem smíření, svátkem Jom Kippur. A my už jsme ve spojení s rabínem brněnské židovské obce Štěpánem Menaše Klimentem. Dobrý večer. Nový rok zahájil období 10 dnů pokání, také se jim říká dny bázně, dny hněvu. Co se během nich děje mezi nebem a zemí?

0: připravujeme na svátek Jom Kipur, který následuje po Rosh Hashanah. Rosh Hashanah je počátek roku a Jom Kipur je dnem smíření. A vlastně my Židé věříme, že je možné začít znovu a lépe. A k tomu, aby bylo možno napravit to, co se nám třeba nepodařilo, tak je potřeba dojít u smíření. A Hospodin nám říká, že se můžeme usmířit mezi lidmi a mezi Pánem Bohem, těch 10 dnů pokání a vlastně hledání, co jsme mohli udělat lépe a pokus o opravu, omluvení se, komu jsme ublížili, a bychom do toho dnu smíření mohli vstoupit s tím, že jsme udělali maximum pro smíření mezi námi lidmi.
1: Těch 10 dnů pokání provází také řada rituálů a tradic. Které z nich vám jsou nejbližší a proč?
0: Já skutečně považuji za velmi silné poselství těch 10 dnů, to, že člověk má přemýšlet nad tím, co se mu nepovedlo, a k tomu slouží vlastně modlitby slichot, doslova omluvy, kdy my připomínáme si navzájem to, že Bůh odpouští, tak jak odpustil synům Izraele, když zhřešili v poušti cestou z Egypta při hříchu zlatého telete. Vlastně to nejhorší provinění nevěrnosti, kterou mohli provést synové Izraeli vůči Pánu Bohu, a Hospodin ukázal svému proroku Mojžíšovi, jakým způsobem má žádat o to odpuštění. A my si to říkáme v těch speciálních modlitbách před ranní modlitbou, a myslím si, že to je takový velmi silný návod na to, že jednak máme najít sílu požádat o to, aby nám bylo odpuštěno, omluvit se, a zároveň taky odpouštět, vlastně, když na námi někdo přijde a chce se usmířit, tak nebýt příliš zatvrzený.
1: Závěrečný Jom Kipur potom provází ten nejpřísnější půst. Jak ho prožíváte vy osobně?
0: Já musím říct, že to je taková smíšená věc, kdy samozřejmě na jednu stranu 25 hodin nejíst a nepít a věnovat se jenom modlitbám je fyzicky náročné. Zvláště po, řekněme, 2/3 toho půstu přichází prostě fyzická únava, ale zvláště pak v závěru toho půstu člověk opravdu najednou nabíde takovou zvláštní duchovní sílu, a je to velmi silný duchovní zážitek, kdy člověk opravdu propadne do takového meditativního stavu a ta modlitba během toho půstu je pak velmi silná a je to silný zážitek.
1: Říká brněnský rabín Štěpán Menaše Kliment. Děkuju moc, hezký večer a Šana Tova a Gmar Chatima Tova, tedy dobrý rok a nechť jste dobře zapsán v knize života.
0: Děkuji Šana Tova i vám a celému světu.
1: Bohoslužba na Jom Kipur začíná modlitbou Kol Nidrej, všechny sliby. Na archivní nahrávce zpívá dlouholetý kantor Pražské jeruzalemské synagogy Moshe Blum.

0: Spisovatel, novinář, scénarista a svědek holokaustu Arnošt Lustyk by se letos v prosinci dožil 100 let. Toto významné jubileum do svého kalendáře zařadilo i UNESCO a připomíná ho po celý rok nadační fond Arnošta Lustyga. Nejnovější počin představuje výstava Arnoštova cesta, která se 10. září otevřela v památníku Terezín. Natáčela o tom Daniela Brůhová.
1: Výstava Arnoštova cesta představuje klíčové body života tohoto spisovatele. Scénáře k ní se ujala spisovatelka Markéta Pilátová. Z čeho vycházela? Ptám se zakladatelky nadačního fondu Arnošta Lustyga Evy Lustygové.
2: Podle mého vyprávění, které stělesnila v grafickém románu Arnoštova cesta. Fotokoláže k této knížce připravila Eliška Podzimková. Výstava je česky a anglicky v památníku Terezín a zůstane až do konce prosince. Je absolutně unikátní, hlavně kvůli tomu, jak umělecky zpracovala ty materiály grafička paní Kratochvil.
1: Výstava v památníku Terezín nese výmluvný název Arnoštova cesta. Jaké křižovatky se na ní objevily?
2: To začalo i jeho narozením, protože ho jeho maminka pojmenovala Arnošt. Po jeho tatínkovi se stal Lustigem, což znamená Ernst Lustig v němčině, pan vážně veselý.
1: Začínáte tedy rovnou od peřinky.
2: Další křižovatka bylo jeho vzdělávání na základní škole Palmovka v Libni, kde mu nadávali židů. A on se prál, protože se bránil. Tomu říkal jeho tatínek, že se musí bránit proti antisemitům. Třetí křižovatka byla vypuknutí druhé světové války. Čtvrtá křižovatka byl transport z Praha Bubny do Terezína v listopadu roku 1942. Následující křižovatka byl transport do Osvětimi v září roku 1944. Další křižovatka byl transport do Buchenwaldu v říjnu roku 1944. Následující křižovatka byl útěk z transportu smrti v dubnu roku 1945 a vítězství nad nacismem a spoluúčast na pražském povstání.
1: To je doba válečná. A co dále?
2: Další křižovatka byla svatba s mojí maminkou v Izraeli roku 1949, potom pražské jaro a potom exil v srpnu roku 1968 a další křižovatka návrat po sametové revoluci. Poslední křižovatka byl konec jeho života a další křižovatka je to, co děláme teď s nadačním fondem, protože se to týká jeho tvorby a jeho humanismu.
1: Je jasné, že Arnošt Lustyk měl dobrodružný život a tak se divím, kde bral čas na svou tvorbu.
2: Arnošt miloval život. Říkal, že jeho největší úspěch byl, že přežil, protože to z rozhodnutí nacistů neměl. Takže on si život dvakrát tak vychutnával, ale pozor, tvorba a psaní byl jeho život.
0: V další modlitbě dnes smíření se opakují slova a odpust. Zpívá opět kantor Moshe Blum, významná osobnost pražského židovského života poslední třetiny minulého století.

0: Do náboženského, vědeckého i společenského života střední Evropy i celého světa významně zasáhla jedna brněnská židovská rodina, totiž Plačkovi. Byli mezi nimi rabíni, vědci i průmyslníci. Jeden z nich, rabín Baruch Plaček, nechal pro svou dceru Irmu postavit dům, který dodnes stojí v dnešní Jiráskově ulici. Osud obyvatel, kteří v něm kdysi žili a dnes žijí, je do sebe nečekaně propletený a přináší nadějné rozuzlení. Celý příběh v Brně 15. září představí autorka knihy Plaček, rabíni, vědci a svědci dějin Barbora Dočkalová. Zajímala se o něj i Martina Pouchlá.
1: Stojíme před domem, který koupila moje babička a můj prastrýc od části původních majitelů, kteří přežili holokaust. A byla to Helena Seidlerová a její švagr Erich Seidler.
2: Milena Schubertová stojí u pětice kamenů zmizelých. Jsou mezi nimi také kameny se zmíněnými jmény.
1: A moji příbuzní kupní smlouvu na tento dům podepsali 28. února 1948. Takže 26 let jsme v tomhle domě nesměli bydlet. Ten dům byl pronajatý cizím lidem, Národním výborem a nám se teprve v roce 1974 podařilo výměnou, která připomínala film Kulový blesk, získat byt v našem vlastním domě.
2: Když rodina vyklízela sklepy a půdu, tak objevila truhlici, ve které byly staré dokumenty, fotografie a kresby.
1: Rodiče usoudili, že je to po původních majitelech, protože ten dům nechával postavit Baruch Plaček pro svoji dceru Irmu, že je to po té pravděpodobně původní židovské rodině, která zde po generace bydlela a zpěty ty materiály všechny uchovaly.
2: To se ukázalo jako prozíravý krok.
1: Přišel rok 1989 a v létě roku 1990 tady z ničeho nic zazvonili cizí lidé. Ukázalo se, že jde o Helenu Seidlerovou, která ten dům po válce prodávala mým příbuzným a přijela i spolu se svým synem Eduardem, který strávil zde prvních 7 let svého života. Moji rodiče byli tou návštěvou překvapeni, provedli je zahradou, pozvali je do bytu, bylo to velmi emotivní.
2: To byl ale jediný kontakt, který s Helenou a Eduardem měli. Poté nastalo ticho.
1: Pro nás bylo celé dětství takové trošku mysteriózní. Představovali jsme si, jak vypadali ti lidé, kteří tady žili před námi. Bylo toto vědomí, že trháme třešně ze stromu, který jsme my nezasadili.
2: A před 2 lety se ta situace téměř zopakovala.
1: V tom domě nyní žije moje sestra a z ničeho nic jí překvapil zvonek. Za dveřmi stála cizí dáma přibližně našeho věku, doprovázel jí tlumočník a ukázalo se, že jde o vnučku Heleny Seidlerové, která o své rodině píše příběh a měla přání podívat se dovnitř do domu a sestra ji pozvala nejenom do zahrady, ale i do svého bytu. Také jí předala všechny ty archivní materiály, které jsme tady po dlouhá desetiletí, jako kdyby čekali na tenhle okamžik.
2: S obou rodin se stali přátelé a letos během Štetlfestu mohla Marianne Seidler-Golding opět spát v domě svých předků a být přítomná také položení kamenů zmizelých, které je na stejném místě připomínají. Kontakt s někdejším domovem jejího otce je pro ní důležitý.
3: Tohle je jeho dům, tady se narodil. To je místo, odkud uprchl v roce 1939, protože moje babička si byla situace velmi dobře vědoma. Vnučka lidí, kteří jej později koupili, je tady s námi. Jano pozvala nás, abychom během festivalu přespali ve stejném domě. Takže moc děkuji, Jano. Děkuji.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Evropská komise vydala 2 příručky na podporu židovské kultury a života v Evropě. První nabízí veřejným institucím doporučení k bezpečného prostředí pro židovské komunity, druhá mapuje židovské památky ve 30 zemích. Při příležitosti židovského nového roku izraelský ústřední statistický úřad oznámil, že Izrael má 10 milionů 305 tisíc obyvatel, meziročně o 1,2% více. Téměř 80% tvoří Židé a občané označení jako ostatní o něco více než pětinu Arabové. V Izraeli též pobývá více než 300 tisíc zahraničních rezidentů. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Stát loni po lidech bez dědiců a závětí získal přes 560 milionů korun. V areálu bývalých závodů v Dobříši vznikne 300 bytů. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát loni získal po lidech bez příbuzných a závěti dědictví za víc než 560 milionů korun. Jde o takzvané od úmrti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jich podle výroční zprávy loni řešil přes 1600. Je to druhý nejvyšší počet od roku 2015. Lidé mají taky možnost v závěti odkázat svůj majetek neziskovým organizacím. Upozorňuje na to Měsíc dobročinné závěti, který začíná právě dnes. Mluvčí kampaně Jan Staněk připomíná, že člověk může kromě peněz darovat i majetek.
6: V rámci dobročinné závěti je možné pamatovat na organizaci, kterou jsem třeba podporoval už za života, a je to vlastně způsob, jak to téma, které mě za života zajímalo, mohu podporovat i nadále.
5: Dobříš uzavře memorandum o spolupráci při výstavbě bytů v areálu bývalých rukavičkářských závodů. Investor chce v nové čtvrti vybudovat přes 300 bytů. Návrh schválili zastupitelé, souhlasili i se zpracováním nové územní studie. Původní verze z roku 2019 už neodpovídá požadavkům majitele ani města, říká architekt Antonín Dolejš.
7: Je to zejména teda jiné požadavky na občanskou vybavenost, tý původní územní studie. Se počítalo s mateřskou školkou. Tato informací města již není potřebná v areálu řešit. Naopak vyvstal požadavek na řešení základní školy, případně a dalších sociálních služeb.
5: V pražských Kobylisích má nově pamětní desku plukovník letectva Leo Hřebačka. Za druhé světové války byl střelcem 311. československé bombardovací perutě RAF ve Velké Británii. Plukovník Hřebačka za svou odvahu získal 3 československé válečné kříže, polský válečný kříž a další vyznamenání. Pamětní deska je na domě v Chaberské ulici. Sport. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila na finále světového poháru druhá v kajak krosu. Ze Španělska si odveze celkem 3 medaile. Má i stříbro z časovky a bronz ze závodu kanoistek.
8: Je to fakt neskutečný. Myslím si, že tohle bude hodně těžký někdy zopakovat a jsem za to strašně ráda. To bylo fakt náročný, těch míst jsem měla strašně moc, že jsem hrozně ráda, že jsem mohla zvládat takticky a i že jsem si pohlídala pasáže, které jsem potřebovala, a pak mě to hrozně bavilo. Počasí.
5: V noci čekáme déšť nebo přeháňky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme 18 až 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na D6 z Chebu směrem do Karlových Varů u Sokolova na 138,5 kilometru dostalo auto smyk a po nehodě stojí napříč pravým pruhem. Na místě jsou záchranáři a vybočuje se. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Slaným se stala těžká nehoda u Velvar. U benzínky Orlen se srazila dvě auta. Na místě jsou záchranáři a provoz policisté zastavili. Osobní auta to můžou objet přes Hopšovice nebo delší cestou přes Šlapanice a Zlonice. Tak jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
9: Česká dvanáctka. Jako každý týden touto dobou vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Novinky v této hitparádě budou dnes mít Daša, skupina Cukr a Yellow Sisters a Andrew. Hosty zatím v tom roce 2026 byli Petr Kolář, Bohuš Matuš, Bigo, tedy zpěvačka Bigo, Jakub Kohák, zpěvačka Rozálie, Jiří Lang, bubeník skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Šimon Bylina, Ondřej Soukup, ten tady byl dokonce dvakrát, Josef Melen, Luděk Minka, Igor Tymko ze skupiny No Name, zpěvák Láska, Heidi Janku, Radek Tomášek, Jan Krůta, Nikol Votrubová, zpěvák skupiny Venuše tady také s námi byl, byl tady i člen skupiny Premiér Jaroslav Mikoška, byla tady zpěvačka Elin a dnes bude hostem člen skupiny Cukr Jiří Piskač. To myslím na úvod stačí a teď písnička, která dostala Zlatou českou dvanáctku v roce 2021. To znamená, že dnes nesoutěží, ale otevře dnešní hitparádu. Jmenuje se Moje milá, zpívá Marek Ztracený.

Marek Ztracený, moje milá, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka přesně před 5 lety. A teď už novinky. Zpěvačka Daša představuje nový singl, který se jmenuje Vyplouvám a znamená její návrat k původní česky zpívané tvorbě, a to po delší časové odmlce. Tuhle skladbu napsala společně s hudebním producentem nahrávky, a to je David Solař. Text napsala sama a tahle ta novinka funguje trošku jako takový symbolický signál nové etapy její kariéry. To znamená, že Daša aktuálně formuje novou koncertní sestavu a postupně připravuje další autorský repertoár. Takže ještě připomenu název. Vyplouvám.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Do očí a představí nám ji za malou chvilku Jirka Piskač. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Martine.
1: Jirka je zpěvák a hraje taky na kytaru, k tomu musím říct, skupiny, která se jmenuje Cukr. Je to skupina, která už dostala dvakrát ocenění Zlatá česká dvanáctka. Takže vy nejste v téhleté hitparádě žádní nováčci, ale už jste tady leta nebyli, že jo, vlastně.
2: No, nějaký pátek už to bude, no.
1: No, ale teď máte písničku, kterou napsal Vašo Patejdl. Jak jsi se seznámil s Vašo Patejdlem?
2: No, hele, Vašo, to je taková náhoda. Náš bývalý manažer, pan Řezníček, měl narozeniny a vždycky se konal takový tajný koncert a oslava na jeho zahradě. Vždycky to bylo moc hezký a tenhle ten koncert začalo hodně pršet, takže všichni se rozutekli někdo domů, někdo se schoval pod pódium. No já jsem skončil s takovým vlasatým pánem v garáži, úplně sám, tak jsme na sebe chvilku tak jako koukali, říkám, tady není nic k pití. A on otevřel ledničku a prej, hej ozaj, borovička, ne, tu mám rád. A říkám, no tak tyjo, to zase budu mít sevřený, tyjo, chodidla v pěst. No a seznámili jsme se tam, byl to Vašo Patejdl, borovička padla, hezky jsme si popovídali. Já jsem mu teda musel říct, že Po schodoch byla od dětství moje hrozně oblíbená skladba. A on, že něco jako vymyslíme, no a čas dal čas a věnoval nám skladbu Do očí. Protože on měl vlastně kmotrem i naší druhý desky a tam se mu hrozně líbilo, že máme takový ty party brýle a že nám není vidět do očí a toho evokovalo v tuhle tu píseň, že nám ji věnuje. Takže tak nějak to asi vzniklo, ta spolupráce. Jinak jsme byli kamarádi. A...
1: Takže dostali jste vlastně do vínku písničku, která za chvilku zazní. Možná bychom měli připomenout složení skupiny Cukr.
2: Jo, takže to je Jiří Kondelius, to je náš kytarista, druhý zpěvák a autor všech písní. Igor a Ivan Bartokovi, což je bubeník a kytarista, to jsou bráškové dvojčata. Geniální baskytarista Miroslav Komínek a já zpěvák Jiří Piskáč.
1: Vyjdete do hry tady té hitparády právě tady s tou písničkou Do očí. Ona byla původně slovensky, protože Vašo ji napsal ve slovenštině. To přesně řečeno, zpíval ve slovenštině. A jak se ti to zpívalo vlastně potom česky? Bo znal jsi tu verzi slovenskou?
2: Já jsem si pustil obojí, jako není úplně totožná, ten překlad do češtiny, vlastně z cizího jazyka, by se dneska už dalo říct. Zpívalo se mi to dobře. Ta slovenština je teda měkčí na zpívání, v té češtině to ale vyzní taky skvěle.
1: Já bych tě poděkoval a pustíme si tu písničku. Ahoj.
2: Skvěle, díky.
1: Pozdravuj.
2: Ahoj.
1: Když mluví...

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Autor hudby Vašo Patejdl, text Miro Jurika, Do očí a skupina Cukr, celkově 110. novinka letošního roku, roku 2026. A jsme u 111. Tady máme tři jedničky. 111. novinka, máme tu Víkend, Yellow Sisters a Andrew. V labirin-

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe dnešní tři novinky a můžeme odstartovat hlasování. Hlasy posíláme SMS-kami na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou, ale dneska budou nějaké výjimky, které vám zatím ještě nemohu prozradit, ale 100% je, že hlasujeme pro všechny tři novinky a hlasovat můžeme pro každou z nich, ale pro každou jen jednou. První dnešní novinka Vyplouvám, zpěvačka Daša a SMS Dneska je hit Mezera 12. Druhá novinka Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 11. A třetí novinka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Začínáme odpočítávat žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo a už teď vám mohu prozradit, že za chvíli udělíme zlatou Českou 12. Bude to teprve 9. zlatá Česká 12 letošního roku, roku 2026 a bude pro písničku, která bude na místě 4. Je to tedy poměrně zadlouho a teď začínáme 9. 4 tenoři, Massachusetts.

0: Čtyři tenoři, Massachusetts, po dvou šestých místech dnes pokles na místo deváté. Na osmém místě máme novinku z minulého týdne a tady musím říct, že jsem jel minulý týden autem a poslouchal jsem reprízu hitparády Česká 12 a zrovna jsem se následně dozvěděl, že Richard Tesařík už není mezi námi, že je v tom hudebním nebi i se svým bratrem. Richard Tesařík zemřel minulou neděli a právě minulou neděli byla novinka Doba je divná v této hitparádě premiérově. Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Tento týden osmé místo.
1: Doba je divná, nik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Zbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský. V Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky. Válka za rohem, konečně dáme té

Prodaj se, prachy a počet lajků. Nikdo nic neví.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká paráda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: První single z alba, které se chystá, které připravují Ondřej Soukup jako autor hudby a Marián Zima jako textař. Přesněji řečeno, Ondřej Soukup zhudebňuje texty Mariána Zimy, první single Richard Tesařík a Doba je divná. Na 7. místo se vrací Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika.

Pojďme se společně podívat na písničky, které letos zvítězily v hitparádě Česká 12. Rovnou vám prozradím, že jich je 10. Jak dvě řeky, České srdce, jedno vítězství, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, také jedno vítězství, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, dvě vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Mukna a Jiří Bláha, jedno vítězství, Příběh, Premiér a Bígo, jedno vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, dvě vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, třikrát výhra, Loďky Venuše, čtyřikrát výhra, Když léta běží, Josef Wolter, šest vítězství a rekordman letošního roku se jmenuje Ruda Sakala. Ten totiž natočil hit Jetplane a ten vyhrál 12krát. Která z písní vyhraje dnes? No bude to jedna z těch, které jsem teď jmenoval. My jsme ale u místa 6. a sem vystoupala Elin s hitem Hey Lala.

Předminule páté místo, minulý týden místo čtvrté, což bylo nejlepší umístění pro písničku Duše Lucie Vondráčkové, a dnes návrat na pětku. V hitparádě je už 9 týdnů. Teprve 4 týdny je tady písnička, která se jmenuje Chci ti říct, a napsal ji sám pro sebe Petr Kusko. Předminule druhé místo, minulý týden místo páté a dnes je to 4.

0: pojdu tě kousnout pěkně do zadečku.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. A teď pozor, už nebudeme hlasovat pro hit, který je momentálně na třetím místě, mimochodem byl tam i minulý týden a má na svém kontě také dvě vítězství a v hitparádě je celkem 15 týdnů a to je jeden ze zápisů do historie. Ten hit se jmenuje Děti jsou taky lidi, napsala ho Veronika Doudová a natočila skupina Holky Tonk. A teď proč se loučí? No protože už má zlatou českou dvanáctku a na tu platinovou už nemůže dosáhnout. Má na svém kontě 10x stupně vítězů. Já gratuluji a tu písničku si samozřejmě teď poslechneme.

Třetí místo, Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tong, to je písnička, pro kterou už nehlasujeme, ale má zlatou českou dvanáctku. A teď udělíme zlatou českou dvanáctku. Jsme u druhého místa a tady je stejně jako před týdnem písnička, která se jmenuje Léto pod peřinou. Napsali ji Tomáš Kolařík a Honza Nedbal a to je právě hit, který dostává ocenění zlatá česká dvanáctka a já se podívám tady na výsledky. Jedenkrát osmé místo, čtyřikrát místo šesté, dvakrát páté místo, dvakrát čtvrté, dvakrát druhé a jednou první. A to jedno vítězství stačí, protože podle pravidel dostává ocenění zlatá česká dvanáctka ta píseň, která vydrží v hitparádě celkem nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Tak tady je a hlasujeme pro ní dál.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Do dnešního žebříčku se nedostaly novinky z minulého týdne. Melodie, Vojtěch Dyk, Ignor, Pokáč a po 14 dnech jsme se rozloučili s písničkou Cesty, kterou natočili Tereza Holubová a Sound of Vitard. A teď rekapitulace, nejprve novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Pravidla a podrobnosti najdete na česká12.cz a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První novinka, Vyplouvám, Daša, hit Mezera 12. Druhá novinka, Do očí, skupina Cukr, tady je SMS-ka hit Mezera 11. A třetí novinka, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Massachusetts, 4 tenoři, hit Mezera 9. 8. novinka z minulého týdne, která prošla vaším hlasováním, Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima, hit Mezera 8. 7. místo, Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit Mezera 7. Zpěvačka Elin, Hej Lala, 6. místo, hit Mezera 6. 5. místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. 4. Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 4. 3. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, Zlatá česká dvanáctka, pro tento hit už nehlasujeme. 2. místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, čerstvá Zlatá česká dvanáctka, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít stejně jako minulý týden a stejně jako každý týden SMS-ku hit Mezera 1. A vítězí stejný hit jako před týdnem, je to hit, který napsal Michal Schönbauer a jmenuje se Jak dvě řeky. Skupina České srdce tedy obhajuje vítězství z minulého týdne, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: K vývozu nebo investicím na Ukrajině můžou nově firmy žádat o státní záruky. Hladina upouštěné Slapské přehrady dnes večer klesla pod hranici 267,5 metru. Zítra bude zataženo až oblačno s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Firmy investující na Ukrajině můžou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Národní rozvojová banka na to vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu a Evropské komise. Jedna firma může v přepočtu čerpat až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%. Zároveň si ale musí firma pětinu projektu zafinancovat sama. A zbytek dostane z úvěru od partnerské ukrajinské banky. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara je už teď o podporu mezi firmami zájem.
2: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
0: Hladina upouštěné Slapské přehrady dnes večer klesla pod hranici 267,5 metru. Dosáhla tak hodnoty pro zimní období a dále klesá. Vyplývá to z informací na webu Povodí Vltavy. Důvodem upouštění je extrémní hydrologické sucho. Orlická přehrada začala 4. září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok a poprvé v historii využívá Povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Základy pro budoucí terasu na nástupišti na Masarykově nádraží v Praze začnou dělníci stavět v říjnu. Bude tím pokračovat kompletní rekonstrukce stanice. Celkově mají práce trvat do konce roku 2028. Stát budou zhruba 4 miliardy korun, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
3: Nad Masarykovým nádražím vznikne unikátní platforma, na které bude zeleň, budou tam komerční místa, ale vlastně to nabídne i velmi komfortní přestup pro cestující směrem na hlavní nádraží. Sport.
0: Fotbalisté Slávie v 8. kole první ligy zvítězili v Teplicích 2-0. Vracejí se tak do čela tabulky, kde vedou o bod před Libercem. Ve 20. minutě dal gól záložník Viktor Novak a v závěru si vstřelil vlastní branku Oskar Svientjes.
1: Počasí.
0: V noci čekáme déšť nebo přeháňky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů u Sokolova se objíždějí následky nehody. Na 130. kilometru je plynule průjezdný levý pruh. Na D1 směrem do Prahy zhruba od sjezdu na chodce Rady u 30. kilometru je stále silný provoz až k omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Zdržíte se asi 15 minut. A nehoda je i na silnici 26 z Plzně do Domažlic mezi Holíšovem a Staňkovem, zasahují záchranáři u převráceného auta. Od Plzně je 2-kilometrová kolona, objízdná trasa vede přes Kvíčovice. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty. A ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to? Nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhletom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti, mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji nebo nevím kam všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat, dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 36 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citrónu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte ze začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
1: Ten čas tedy jak?
2: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot, máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse, co teď?
2: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nijak míchat, naopak byste se tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšláháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec si tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, kdyby to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovirok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept 10letí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
1: Jsou, že jo. Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Taky já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo, nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je inspiruješ moje, si to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a
0: jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, já inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazů, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je
0: něco... Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je, tak já jsem teďko, že jo, teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybavnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělsku, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu a to probíhá ráno od 5:30, do obrovské haly navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo.
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat, jo. A takže my
0: a
2: jsme...
0: to jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no má akvárium, měl tam tady ty... Ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je jenom placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na ryby a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka trk. A on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to zná syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut, no tak...
0: Odešli jste všichni?
2: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. A že pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jakoby si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
2: ryba.
0: Tak je to
2: no.
0: jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzaci se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju a zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A. polívké nebo za B. kompoté. Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení, to nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: A 20 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Vláda chce případné cenové stropy na paliva zavést společně s dalšími zeměmi V4. Opravy kostela svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku skončí do poloviny příštího roku. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Visegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
3: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
1: Dělníci opravují farní kostel svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku. Rekonstrukci za asi 18 milionů korun by měli dokončit do poloviny příštího roku. Zatím je hotové odvodnění, izolace, elektroinstalace a fasáda. Nově začali uvnitř kostela pracovat kameníci. Bývalý starosta obce a spolupracovník radnice Rudolf Bahník říká, že na opravu čekají obyvatelé desítky let.
4: Velice jsem vděčný za to, že se opravuje. Už já jsem měl nějaký zájmy, když jsem starostoval, ale bohužel to byl problém církevní památky někde opravovat v tom minulým režimu, že jo, víte, že to podporovaný nebylo, dneska to podporovaný je.
1: Radnice Prahy 10 získala do správy hrobku na Vinohradském hřbitově. Sloužit bude k uložení uren z ostatky opuštěných zemřelých obyvatel, kterým radnice vypravila sociální pohřeb. Za obecní hrobku zaplatila skoro 1 milion korun, říká mluvčí radnice Jan Bruno Trop.
5: Dosud byly urny ukládány do úložišť provozovaných jinými subjekty. Vlastní hrobka nyní Praze 10 umožní zajistit těmto lidem stálé a důstojné místo posledního odpočinku přímo na území městské části. Sport.
1: Velkou cenu španělská Formule 1 na novém okruhu v Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. Italský pilot si díky 8. vítězství v sezóně upevnil vedení v mistrovství světa. 20-letý Antonelli zvítězil s náskokem 4 sekund před Maxem Verstappenem z Red Bullu. Třetí dnes na Madridringu dojel obhájce titulu Lando Norris z McLarenu.
2: Počasí.
1: V noci čekáme déšť nebo přehánky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačnou, většinou s deštěm či přehánkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D11. Mezi 3. a 0. kilometrem ve směru na Prahu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby po zpevněné krajnici. Probíhá tam čištění vozovky. A na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru na Plzeň pozor na porouchané osobní auto. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
2: Hvězdné návraty.
6: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
7: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
6: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
7: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
6: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
7: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
6: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
7: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
6: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
7: A jste si tím opravdu jistý?
6: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
7: Nechcete třeba pomoct diváku?
2: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem. No.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79. V Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Krumsej, Selement, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
3: Čest soudruhu řediteli Krnapu, tak co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
3: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám, takových stranických a vládních úloh, kterými musíme splnit.
4: No, to je...
3: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No, to já chápu, ale...
3: Co máš,
4: když,
3: co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
3: Krásný,
4: co?
3: Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
3: Další
4: jsem si dovolil.
3: Co?
4: Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
3: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoších zbyl potom jediný hektar lesa.
3: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
4: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
3: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladíme, rozumíš? To mi ani neříkej takovýhle věci.
4: Jo.
3: Co tam máš dál?
4: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
3: Soudruhu. Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
4: Teda.
3: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
4: Svatá prostata.
3: Himmelhergo. Tak ho naložili do volhy. Mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
4: No jistě, no Hajnej to...
3: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
4: A předsedu ZOSSM taky.
3: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
4: No jo.
3: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
4: Ze sluněte?
3: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhů z Afriky máme sluně.
4: Aha, no ale... To, když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
3: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
4: A proč by nemohl?
3: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Hergot, Donevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
4: Jasně, jasně, jasně.
3: No, tady ty tvoje stížnostičky. No, no.
4: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou, ale poslední už.
3: Ale co zas?
4: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černým dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
3: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazí, soudruho.
4: Jasně, no.
3: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruho, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může jet? Dělnická třída, lid. Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
4: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
3: Je to pod,
4: co?
3: Akorát ty vaše hory jsou soudruho dobrý pro ty podvratný živly.
4: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
3: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jakoby nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
4: No, dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
3: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
4: A to jako jaký teda?
3: Tak já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
4: To jako, že tak řve?
3: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... nikdo si nezávidí. Že?
4: No ale přece jenom soudru teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom paviány v Krkonoších.
3: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
4: Jo, jo, jo.
3: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšenej klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? No, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
4: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono... Co?
3: Co?
4: Nebudeš rodit, ne?
3: Ne, ne, ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
4: Jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
3: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
4: To já...
3: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat, no. Slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
4: No,
3: neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My jo. Už máme tak nějak socialisticky jasno.
4: Jasně.
3: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
4: Ale...
3: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
4: No, ale přece...
3: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý Krkonoše prostě, tak se zbavíme na krásně jednou provždy.
0: Tak ty takhle, Trautenbergu!
3: A, sousede! Ne, soudruhu, Gutwald, zachraň mě!
0: Ještě jednou, Trautenbergu!
3: Gutwald, ne.
0: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
3: Ne.
0: A vyženeme jednou provždy vás.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy, drahý můj. Tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky, drahý můj.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazy v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: O jo, docela to šlo, no.
5: Jo. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčasné.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu.
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takové hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No tak děti mi to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tahle je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak ti řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabyle pohozená hromada písku. A já jsem ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka.
4: Taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový, to je... To je
4: jaký... O jakém Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Aby si byl klidně třeba o Ferdovi, to je jedno. No tak
4: Ferda.
3: Leze, hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se ho ptá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej bacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No a nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachoj.
3: No a vím, takhle tam u toho smíchu.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo u prdele.
4: Jo, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani ne...
4: No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu. Hele,
3: ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro dnešek
4: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Hádanky, tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo. Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel. Teda.
4: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela odbourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
4: Úžasně. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšiml, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno, moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmel, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
2: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: No, ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzni ti?
2: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém.
1: Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý? Hezký štěprej verš. Seifert žije.
2: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
2: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
2: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
2: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu.
1: Jaký
2: tady
1: šek?
2: Někde, počkejte.
1: Co
2: tady
1: děláte,
2: někde. Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
2: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
3: Tohle je Faust v dobrotách.
4: No, to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
3: Straťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
4: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
4: Aha.
5: Jistě, přece ví každý malý dítě.
4: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracovalo více autorů.
4: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady
4: řekl. Já už jedu.
3: Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
4: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
4: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
4: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
4: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
4: Ano, prosím. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
4: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Nebo to vynejte mu. Vidíte, že to je počuk.
4: Jaké mám na mysli.
5: Normální počuk. Nechte toho, vám říkám.
4: Ne, kdyby, aby mi...
5: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
4: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou.

0: lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
1: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
2: Dobrý večer.
0: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech. Ty seš převlečený Slovák. To je hogo fogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
0: Sundej tu kozí bratku, tenore! Nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
2: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
0: A kdo je to?
2: No pan Čech, moderátor, že jo?
1: I ty, Markétko. Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec. Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání.
0: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C.
2: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
4: Ale to já jsem taky slyšel.
0: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
4: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
0: Jaký přání?
4: No jaký přání? Já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
2: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
1: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
4: A kam už dávno patří.
1: Do pekla!
2: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
4: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený.
5: Haničko.
2: Krásný.
5: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefon.
2: Myslíte?
5: No tak 50 na 50.
0: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
6: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem. Že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam tak kouk, říkal, krásný, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný, tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně, celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě o podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak říkal pan
4: Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějakého.
3: Ne, krásná dobře situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou. Koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. Já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011. Bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
5: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
6: vždycky,
5: celý život.
6: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
5: vždycky,
6: dobrý.
5: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
6: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
5: Já si myslím, že to tak jo, bude. No a ta hvězdina je hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
6: když takhle koukneš na oblohu, víš, kde je zhruba?
5: To nevím právě.
6: Já nevím.
5: Ty netušíš. Někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Přeju vám pěknou a klidnou poslední hodinu tohoto týdne. Je neděle 13. září 2026 a z brněnského rozhlasového studia se vám hlásí Borek Kapitánček na začátku noční linky Českého rozhlasu. Jako vždycky by vaše příběhy, které zavoláte na telefonní číslo, které za chvilku uslyšíte a nejen jednou, anebo napíšete na web rozhlas.cz/linka, tedy tyhle vaše příběhy by mělo spojovat jedno téma. Napadlo vás někdy, že vás přinejmenším v nějakém ohledu považuje okolí za staromódní? Bazírujete třeba na tom, že dohoda platí jen podáním rukou? Nebo se vás stále ještě netýká současná hyperkorektnost a při příchodu dámy vždy povstanete ze židle? Říkají vám doma, že jste staromódní, když si nepůjčujete peníze? Těch možností a oblastí, kdy a kde býváme staromódní, je dlouhá řada. A ať už o tom napíšete na zmíněný web, anebo zavoláte na číslo 731 800 900, bude to příběh na téma V čem jsem a zůstanu staromódní, na který se těším. Tak ještě jednou nerušený poslech noční linky a ptám se, v čem jste a zůstanete staromódní?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je 5 minut po 23. hodině, je tu čas noční linky Českého rozhlasu a ptám-li se na to, v čem jste a zůstanete staromódní, musím říct i to, že jsem si vlastně během písničky, kterou zpíval Petr Muk a možná ji znáte i v podání Václava Neckáře, uvědomil, že jsem staromódní třeba v tom, že si pobrukuju, no zpívám dokonce, s rádiem. Ne, nebudu to dělat naživo, nechci odhánět posluchače a posluchačky, ale zeptám se paní Staňky, která se dovolala jako první, v čem ona je a chce zůstat staromódní. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím rovněž posluchače.
0: Za všechny děkuji.
1: Jsem staromódní, pane Borku. Šíleně. V první řadě jsem odpůrce rozvodu. Takže s tím mnoho lidí nesouhlasí. A já zase se nemůžu smířit s tím, ať se podívám doleva, doprava, kdyby to byla mladá generace, ale staří lidé, dneska už osmdesátníci, pod jednou střechou je jich několik rozvedený. A ještě navíc poukazují na mladou generaci, kdyby radši byli sticha a nebyly kritiky. To je jedna věc.
0: Vy sama jste vdaná?
1: Prosím, ne, já jsem vdova. Měla jsem jednoho muže.
0: Rozumím. Já jsem se chtěl jenom dobrat nějakého konkrétního výsledku, protože vlastně mluvíte i o mně.
1: Jo, tak to bych nerada, promiňte.
0: Ne, to je v pořádku,
1: doufám,
0: není zač se omlouvat. Ne, v žádném případě. No, říkala jste druhá věc?
1: Je ta nemoc povolání. Já chodím, neumím nosit jinou barvu než černou. Chodím hodně v černý. A každou chvilku někdo mě tak chce píchnout, že nosím ty černý hadry, že proč chodím pořád v černým. Tak už mám svůj takový slogan na obranu, že moudrý člověk bude sticha a blbec mě nemůže rozhodit.
0: Vy můžete klidně dělat v médiích, protože tam těch útoků zmíněných jedinců, nebudu opakovat to slovo, tak tam si užíváme hodně.
1: No vidíte, já bych se s nima možná občas poradila. Nemám pocit, že bych měla nedostatečnou slovní zásobu. A další věc, nesnáším hodnocení Evropské unie. Poněvadž by se měly napravit křivdy dějin. V podstatě Velkomoravská říše byl pokus slučování státu, zachování míru v Evropě. A to byla prvopočátní nějaká taková Evropská unie. A druhé Jiří z Poděbrad se svou ženou Johanou. Mám takový pocit, že ty se také, nevím, jestli byli první nebo druzí, něco podobného zasloužili. Také se domnívám, že Německo nebylo tak bohatý stát, aby rozpoutalo druhou světovou válku. Takže naši páni politici...
0: Tady bych si vás dovolil zastavit. Paní Staňko, vraťme se k tématu. V čem jste staromódní?
1: Začít hovořit pravdu. Nesnáším blafování lidí a nesnáším lež. Jsem staromódní.
0: Děkuji za tuhle vaši vzpověď, paní Staňko, a přeju vám krásnou dobrou noc. No ještě jednou se zase pro změnu já omlouvám za to, že jsem vám skočil do řeči, ale
1: nic.
0: Politiku a politiky bych raději
1: já
0: v noční lince nevítal.
1: Nehodlala, já mluvím o dějinách, ne o politikách.
0: Vím, vím, ale to slovo tam padlo. Tak děkuji a mějte se hezky.
1: Mějte se krásně.
0: Naschledanou.
1: Dobrou noc. Naschledanou.
0: Jana z Jirkova píše na rozhlas.cz/linka, tedy na web, kam se může dostat i ten váš vzkaz týkající se tématu, v čem jsem a zůstanu staromódní. Tedy Jana píše následující. Tohle téma se mě velmi týká. Ano, spousta lidí, hlavně mladší ročníky, mě označují jako staromódní. Ovšem já bych se označila jako retromódní nostalgička. To zní lépe. A mají pravdu, velmi se mi například líbí móda 50. a 60. let, obdivuji historické kočárky a hračky a retro všeobecně. Současná doba je na mě příliš hektická, dává mi v životě dost zabrat. Jediné kladné, co přinesla, je pro mě lékařský pokrok a moderní technologie, které pomáhají usnadnit život. To je tak ale všechno. Ráda bych žila poklidnější život, kdy lidé k sobě měli blíž. V čem jste a zůstanete staromódní? Na tohle téma můžete volat během písničky Vašo Patejdla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu přeju, vážení přátelé. Ani zdaleka tady nejsem proto, abych uváděl všechno o sobě na téma, které je aktuální v každé noční lince, ale napadla mě ještě jedna věc, ve které jsem staromódní. Já jsem si to uvědomil, když jsem v Brně říkáme šalina, ale asi bych měl říct spíš tramvaj. Tak tedy, když jsem jel posledně tramvají a viděl jsem, kolik, nechci říkat věkově zařazených cestujících, ale přece jenom ti mladší se vlastně všichni dívali do mobilu. To já jsem se raději díval na hezký holky. No ale možná teď uslyšíme něco zásadnějšího na téma, v čem jsem a zůstanu staromódní. A to od paní Vlastiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku. Děkuji vám za vybrání písničky. A chtěla bych pozdravit pana Pepíka z Valaška a jeho paní přišla z nemocnice. Taky přeju hodně zdravíčka. A Robertovi do Olomouce a teď tématu. Já jsem staromodný k tomu, že rodičům říkám a starším osobám, to se sluší a patří. Rodičům jsem říkala do poslední chvíle. Byla jsem z pěti dětí a jediná já jsem to vydržela celý život a mám úctu ke starším lidem, jak to já. Vlastně moc pomáhám, když je potřeba. Teď už moc nemůžu, ale když jsem pomáhala hodně. A to by bylo asi nejvíc, aby mladí lidi, aby si hleděli starších lidí. A to je asi všechno. Pane Borečku, děkuji vám za to. A zatím nastavenou.
0: Paní Vlastino, můžu se vás ještě na něco zeptat?
1: Ano.
0: To vykání rodičům má ve vaší rodině, předpokládám, tradici. Je to tak?
1: Ano.
0: Vy máte potomky?
1: Já mám 5 potomků.
0: A všichni vám vykali? Říkali vám vy, maminko?
1: No, akorát ten nejmladší mě začal tykat. Ale jinak mě vykali.
0: A jak jste přijala to, že vám právě v duchu téhle rodinné tradice, o tom se chci bavit, že vám ten nejmladší začal tykat?
1: No, těžko jsem to nesla, ale nepřesvědčila jsem ho, tak už jsem pak nepokračovala. Už jsem zůstala při tom tykání, ale jinak bylo mě to hrozně líto, že mě jako tykal. Bohužel v učilišti se tak učili, to v té době nešel do učiliště, tak mě vykal. Jak přišel z učiliště, tak mě začal tykat. No tak už jsem ho pak nechala tomu, že už začal být dospělej, tak jsem ho tak nechala.
0: Jako byste naznačovala, že ho učiliště zvlčilo?
1: No, asi jo. Mezi těmi dětma, víte, že ti děti většinou týkali rodičům, že? A omrzení má, že? Tak si zvykla to týkání asi, nebo já nevím, proč. No, ale mrzlo mě to, bohužel nebylo už dětí. Už ty jako odvykl vykat. Ale jako ty 4 mě vykali.
0: Paní Vlastino, děkuji za čas, který jste věnovala noční lince a přeju vám,
1: krásný podzim. A šťastnou cestu domů.
0: Děkuji vám a naslyšenou. K tématu, v čem jsem a zůstanu staromódní, napsal Bedřich na rozhlas.cz/Lomítko/Linka. Dobrý večer, lidé můžou být staromódní na oblečení, třeba staré věci. Tady ten vzkaz, to jeho psaní končí. Bedřichu, děkuji i za těchto pár slov, ale možná, že jste udal směr těm dalším, kteří se budou chtít dovolat na 731 800 900 a říct také, v čem jsou a zůstanou staromódní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na malou chvilku se teď odmlčím, protože jakmile řeknu téma a přivítám naši paní posluchačku Noru, no tak už dál nemusím mluvit. Paní Noro, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem ráda, že mě takhle zdravíte, ale to mě nemusíte tímto způsobem uvádět. Já to vůbec nemám v úmyslu.
0: Ne, naopak,
1: tohle je dneska...
0: já vás chválím, tímto vás chválím, protože váš příběh má vždycky začátek, ten hlavní děj, závěr, rezime, no a celé je to vyklenuto skoro jako, řekněme, starověké drama. V čem jste a zůstanete staromódní?
1: Pane Borku, nechvalte dne před večerem. Ještě nevíte, a já taky nevím, jak se to vyvine, to, co chci říct. Nevím, jestli mi ty myšlenky v mozku dobře naskakují a jak to skončí. Tak jednak já nerada používám slovo, že myslím, protože se řídím jedním starým úslovím, které je takové velmi jadrné, ale když někdo myslí, tak vymyslí. No, není to nic pěkného. Já jenom potom posuzuji u sebe tak, že jsem se narodila do nějakého prostředí, v nějakém prostředí jsem vyrůstala, setkávala jsem se s těmi svými nejbližšími příbuznými a do dneška ale vím, že ten základ jsem získala ve své rodině, takové ty základy, které by měly být dány do vínku každému člověku, čili slušnost, umět poprosit, umět poděkovat, být vstřícný k ostatním, umět pochopit druhé, umět je taky vyslechnout, umět poradit a když se dostane do situace, že někdo potřebuje pomoc, tak tu pomoc mu poskytnout. Možná, že to mě později vedlo i k tomu, že jsem se rozhodla pro své povolání ve zdravotnictví, ale to bylo po vícero důvodu, to byla třeba z nemoc tatínka. Když nemůžu říct, já si nemyslím, že jsem staromódní, protože jsem v něčem vyrůstala a ona se ta doba měnila a člověk si věmy přijímal. Pochopitelně, že dneska nenosím takové oblečení, které jsem nosila ve svém dívčím věku, nebo když jsem šla třeba na medicínu, kdy byla tehdy ty široké sukně s těmi spodničkami, úzké pásy. No vyhovovalo to tehdy mému věku, mému typu postavy a podobně. Takže dneska zrovna tak, ne že bych nosila staré věci, když je dokážu využít, ale přijímám i to, co je nové. Pochopitelně se nedívám na nějaké modní výstřelky.
0: To bychom měli módu. To bychom měli módu, respektive oblečení, ale nikdy jste neslyšela třeba od svých nejbližších, babi nebo mami, ty seš tak staromódní?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne, to skutečně to neslyším. Já to beru i tak, že třeba nesouhlasí s nějakým nebo s mým názorem a podobně, ale to je vývoj u každého člověka, který je velmi individuální a když bych narazila, neříkám to z rodiny, ale obecně na nějakého blbce, tak tomu, když uvidím, že to je skutečně tupý člověk a blbec a že nemá smysl se s ním bavit, tak mu to nebudu vyvracet a půjdu od toho pryč. Pochopitelně, že se snažím pochopit i názory jiných, nebo to, co se děje kolem mě, tak si to potřebuji vysvětlit. A tady mě právě chybí, to není staromódnost, ale to, že já bych chtěla se dopídit k jádru věci, že jsem byla vždycky zvídavá. A slyším spoustu zpráv, přitom poslouchám jedině rádio a televizi, nemám internet, čili digitální techniku nemám prakticky žádnou, ale nejsem z toho absolutně smutná. Vůbec mi to k životu nechybí, ale formují se taky i dál, že si vyslechnu ty určité názory, nemusím s nimi vždycky souhlasit, ale to není otázka módnosti, to je spíš otázka toho, jestli já se třeba dovedu určité situaci přizpůsobit, aby to pro mě bylo vhodné, nebo když mě to nevyhovuje. Nemám ráda určité věci. Doslova jako, já, jak bych to řekla, no tak nesnáším třeba ty piercingy, ale všimněte si, že ta móda začala po těch 90. a teďka už tolik není. Nebo zrovna tak tetování, nebo nějaké určité takové výstřelky, protože když čtu Vondruškovi středověké knížky a když tam vidím, jakou měli třeba z módu, tak se říkám kolikrát, i mezi námi se pohybují lidi, kteří vypadají spíš, jako kdyby byli šašci z nějakého panoptika, ale konec konců středověká móda u mužů byla taky taková. Měli každou nohavici jiné barvy a nosili zahnuté boty a kadeřili si vlasy a podobně. Takže každá doba nese něco, a člověk si musí z té doby něco vybrat. Mám ráda i nové věci, ale hodnotím je podle jednak jejich užitečnosti, podle jejich výkonu, podle estetického sledu, eventuálně když jsou to určité nástroje, nebo řekněme i do kuchyně, hrnce nebo hrníčky, šálky a cokoliv, jak je to vytvarované, protože starý člověk už má trošinku jinou pohyblivost, jinou citlivost a potřebuje sahat po těch určitých věcech jinak, než byl zvyklý kdysi ve svém mladém nebo středním věku. Ale to si myslím, že je otázka přizpůsobení. A to, že jsem si zachovala slušnost a schopnost myšlení, to myslím je zákonitý vývoj a já jsem ráda, že jsem se tomu nenaučila, ale že se to do mě dostalo, že to ve mě zakotvilo a že to ve mě trvá do dneška. Takže já tomu neříkám staromódnost, ale schopnost přizpůsobit se určitým podmínkám, určitému prostředí. Hlavou se neprorazíš, to je naprosto jasné, tak proč já bych si rozbíjela vlastně hlavu o tu zeď, když to mohu udělat trochu jiným způsobem. A to neznamená, že bych ze svých myšlenek uhýbala. Stačí vám to?
0: Paní Noro, mně by stačilo, i kdybyste třeba řekla jenom tu první větu, ale i za ty ostatní vám děkuju. Mějte se hezky a děkuju za váš telefonát. Naslyšenou.
1: Pane Borku, taky zdravím vás i všechny. Dobrou noc, nočníčci.
0: Naslyšenou. Pavel ze Židlochovic napsal na rozhlas.cz lomítko linka tyto řádky. Tak já jsem takovým staromilcem hlavně v hudbě. Mám rád staré dobré písničky, zkrátka, protože současná hudební scéna není moc můj šálek čaje. No a taky jsem staromilec, co se týče módy. Na žádné módní výstřelky už si nepotrpím. To bejvávalo spíše za mlada. Teď už mám rád hlavně, aby mi bylo v oblečení pohodlně a plnilo svůj účel, když je teplo a nebo zima. No a abych nezapomněl, mám rád všechny filmy s Vlastou Burianem. Ty si myslím, že z módy nikdy nevídou. Tak dobrou noc všem, přeje Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Myslím, že nejen hlas, ale i rukopis Michala Davida jste poznali. Byl to on, který vám společně s Janem Bendigem zpívali v noční lince Českého rozhlasu. Vracíme se k tématu. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám chce říct Pepíno. Zdravím vás na Valašsko.
1: Dobrý večer, teď zdravím všechny posluchače, pokud ještě nespí, ať tak ten, no tak staromodní. Nám třeba s manželkou vytýkají, že já třeba, my zemědělčíme ještě, máme dobytek, že, tak seču ještě kosu, jako jak kdysi se seklo ručně, protože u nás to tam je takové hornáte, takže nějakou techniku moc se nedá používat, že no a hraběma se to hrabe a obraca a třeba obilě to ještě kosu hrabicu se seče, že a takové různé ty věci, že no, ale tak to má člověk zažité od mládí, že tak jako ten, no a třeba jste mluvili o vykání, to my jsme, nebo já jsem rodičům nikdy netykal, jako vždycky to už od mala byli naučeni vykať a stařečkovi tému dokonce onikať, jako jsme, jo, to už bylo tak samo sebu sa to.
0: A jak to máte se svými dětmi?
1: No, děti ty všechny tykají, a i vnuci.
0: Takže u vás se to vlastně zlomilo, dá se říct.
1: No, to automaticky, ať jsou to vnuci a pravnuci, takže to už je všecko samé tykání. A i tak, když člověk leda kde přijde, tak jako někdo vyká, ale většinou aj cizí se stane, že nejáci mladí a jako tykají nebo to, takže je to takové dost neslušné, bych řekl, že no, ale tak to člověk přejde, že to není tak důležité, že.
0: Pepíno, a jak jste na tom s používání takových technologií, moderních technologií, jako je třeba, no třeba internet, anebo internetové bankovnictví?
1: Ne, to vůbec ne.
0: Ne?
1: Já jdem, manželka ta něco tam jako praktikuje, ale já klasicky mám jako ten chytrý mobil, ale takové ty základní věci. Jinak to nepoužívám a už se to nechci za to ani učit.
0: Já v tomhle já vám docela rozumím, jsou věci, chápete, které se ani já už nechci učit,
1: no,
0: ale jsou obecně prospěšné. No,
1: v 80 rokách člověk potřebuje jeden pohyb, zdraví, že a tak, aby jsme fungovali.
0: Tak, tak.
1: No.
0: To jsem si uvědomil dnes, když jsem byl na žebříku a otrhával jsem švestku, protože dělám kvas, tak jsem si říkal, co já vlastně potřebuju. Ano, ještě ten pohyb, aby ještě jakž tak šel, abych se na ten žebřík dostal, aby potom v zimě bylo čím se zahřát, že?
1: Já jsem zase dělal povídla. Minulý týden. Celý týden jsem se s tím hrál. V kotli jsem to míchal.
0: Pomalé
1: to
0: míchání, ano, aby se nepřichytla. No jo.
1: To musí několik dní, až to úplně dotuha. Ono musí být tmavé a lesklé, ty povídla.
0: Tak, tak.
1: No.
0: Pepíno, děkuju za tenhle, no dá se říci, i návrat do starých časů.
1: Ještě bych chtěl paní Vlastičku z Krnova, jestli můžu pozdravit, ať zdraví, ať jí slouží zdraví, ať se drží, jo. Já jsem Přeskopec, ona je z Karlovic, pochodí, takže rád by ji pozdravil, jo.
0: Jako by se stalo, zdraví. Pepíno.
1: Jo, děkuju.
0: Není zač a mějte děkuju. Se hezky.
1: Mějte
0: naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Zdravím, přátelé, píše Bohumír na webu rozhlas.cz/Linka. Často mi naši mladí řeknou, dědo, kde to žiješ? Po starou my žít nebudeme. Přichází z nápady, já kroutím hlavou, nebo je ženu někam. Doma se někdy ptají, babi, co budeš dnes vařit? Ne, ne, dneska doma obědvat nebudu, já si koupím něco ve městě. V oblečení, jak by smet. Tomu nerozumíš, jak dneska mladí chodí. Od vás já si radit nenechám. No o mobilech ani nemluvě. Rozumím všemu. Ty dědo, na co jsi ten mobil kupoval? Tak bych mohl psát do nekonečna. Zakončuje svůj dnešní příspěvek posluchač Bohumír. A já se vás znovu ptám, v čem jste a v čem zůstanete staromódní?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po písničce, kterou zpívala Petra Janu, je čas v noční lince přivítat další posluchačku. Je to paní Emma, která čeká na čísle 731 800 900, s tím, že chce říct, v čem je a v čem zůstane staromódní. Dobrý večer, přeju, Emo.
1: Vám taky přeji všem posluchačům krásný večer. A paní Skrnová, která pochází z Valach jako já, taky jméno jsem zapomněla, ona ví, ona poslouchá každý večer, takže ji zdravím. V čem jsem zůstala úplně jako stabilní. A,
0: nebo, staromódní.
1: Stabilní.
0: Staromódní.
1: Staromódní. Tak já jsem z práce unavená, co moc pocká. To je jedno. Ale chci vám říct jednu věc. Mě rodiče vedli vždycky k poctivé práci. A to je pro mě důležité. Pro někoho v dnešní době je to jako staromodní věc, nebo zbytečná věc. Jo, ale jako práce.

0: tebe, ano, já si taky dopřeju.
1: No to, tak jako všechno v pořádku. Už jste si myslela, že tady nastoluju nějaké psychologické téma. Já jsem jenom chtěl slyšet to pokračování. Evo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
0: Vám všem to a řeknu vám jednu věc, že vaše radio je úžasné. Já přijedu z práce v 11, o půl jedné, jo, ve 12 a první co, tak si pouštím v ložnici vaše rádio a poslouchám téma.
1: Já se skoro až červenám, unavená z práce a přijde a pustí si rádio. Co si můžu přát víc? Emo.
0: Usínám u vašeho rádia a poslouchám. Před 11. po 11. hodině vaše rádio v noci ho poslouchám. I s Diankou, to je můj pejsek, který se mnou spínka. Jo, prostě jste úžasný, prostě lepší rádio a fakt asi neexistuje. A přeji vám všem hodně úspěchů, abyste měli hodně posluchačů, spokojených, tak jak jsem já. Protože kdykoliv zavolám, tak se vždycky dovolám.
1: No, to je pozitivum.
0: A to si velice vážím a vyslechnete si prostě můj názor a takové. A je to úplně super. Člověk se potřebuje občas vyventilovat. A vy jste ta ventilace pro mě, vaše rádio.
1: Tak já vás, co by velký ventilátor, zdravím a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
0: A ještě bych chtěla pozdravit pana Honzu, na kterého takom nemám momentálně štěstí. Protože když on má svátek, tak ten den já mám narozeniny. A ještě jsem neměla šanci ten den, když mám narozeniny a já Honza mu popřál, protože třeba odbadný, nebo později, nebo dřív, jo. Ale to vyjde.
1: To vyjde. To už se tématu netýká, to vyřídíme jindy. Mějte se hezky, Emo, a naslyšenou. V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Jenda napsal na rozhlas.cz/linka následující. Já zůstanu staromódní v nepoužívání žádné bankovní aplikace v mobilu a neukládání platebních karet vůbec nikam. Když chci něco platit, musím u toho být přítomen. Přítomen, žádné se to samo neexistuje. S bankou pracuji od jakživa v počítači a nemám potřebu platit faktury po cestě z místa A do místa B. A pokud jde o placení různými QR kódy, to vůbec neuznávám. Dělá se s tím spousty podvodů a pak se lidé diví, že přišli o spoustu peněz. To stále cituju psaní pana Jendy. Vybírám si pouze takové obchodníky, kteří mají normální terminál na karty a jakmile tam mají ceduly platba kódem, tak jdu pryč. A nebo platím hotovostí, které mám ovšem běžně u sebe jen několik desítek korun. Jestli za ten terminál někdo platí poplatky a jaké, to mě jako zákazníka vůbec nezajímá. Dokonce znám jednu prodejnu, řeznictví, kde terminál mají, karty přijímají, ale když chce člověk zaplatit kartou, jsou velmi hrubí a drzí na zákazníka. Tam už také nechodím. A všem, co karty neberou, od letošního léta říkám, byl jsem 9 dní na Malorce, odjel jsem tam s 30 eury a k překvapení mě samotného přijel jsem zpět s těmi samými 30 eury. Jedinou platbu jsem tam neudělal jinak než kartou. Takže je vidět, že když se chce, tak to jde. No Jendo, tady tedy končí jeho vzkaz, a Jendovi tak to na dálku vyřizuju. S tím placením kartou jsme na tom stejně. To je další věc, u které jsem si uvědomil, jak jsem staromódní, když platím v hypermarketu a všichni přiloží buď to moudré hodinky, anebo ještě moudřejší mobil, když to já musím najít a chci najít peněženku i s tou bankomatovou kartou. To je asi tak vrchol mých technologických vymožeností v tomto ohledu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: písničku už na ten vrán zpíval Karel Gott, tedy nikoli Any Song, ale Když milenky pláčou. A tohle je naše posluchačka Libuše, která do noční linky přináší ten svůj pohled na staromódnost. V čem jste staromódní a v čem chcete zůstat tak staromódní, paní Libuše? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. I všechny vás zdravím. A v čem jsou staromódní? Jsou staromódní v tom, že jsem vyučená pánskou Krejčovou. Celý život jsem pracovala v oděvním průmyslu nebo předtím v krasu a naučili jsme se, bylo nám vtloukáno pořád, káro musí pasovat, modrý s modrým, červený s červeným, nemusíme smít to být takhle. A když si vidím, co se prodává za nehorázný ceny, když je zešitý modrý káro s červeným dokupy, je to úplně děs a hrůza a ještě tolik peněz to stojí.
0: Takže módní jako výstřelky. Jsme u módních výstřelků.
1: Módní výstřelky, tak. Díravý kalhoty, jako vidím oblečení normálně. Když už má být někdo oblečený, tak má být normálně třeba barevná sukně, jednobarevný věc a obráceně. Nesmí být jedno kostkový a druhý proužkový. No to je prostě to a ty mě říkají tady, seš staromódní, no tak asi, že jo, ale jiná nebudu.
0: A teď mi řekněte, nemáte náhodou v rodině někoho, kdo je, jak bych to řekl, kdo ještě není sezdaný a třeba už se brzo objeví s partnerem či s partnerkou?
1: Ne, všichni už mají, jako
0: už mají.
1: Mám vnuky, jako všecko už je to poženěný, povdávaný a zaplať pánbu, všichni jsou normální.
0: No dobře, ale teď si vemte, že láska je mocná čarodějka, to není žádný cancor, jak se říká v Brně. Teď si vemte, že některý z vašich vnuků přijde představit babičce svoji nastávající a ona přijde v těch, jak vy říkáte, roztrhaných riflích, tedy džínách.
1: Ještě se to nestalo, ale fakt je, že mají jako tohle, tak to já taky beru, jako že si nasadil kšiltovky nebo takhle, Bůh ví co. To v tým mě to takhle nevadí. Mě vadí jenom takový ty až moc výstřední věci. No.
0: Libuše, takže co se týče módy, jste prostě staromódní. Červený k červenému, modrý k modrýmu, káru má sedět, žádný proužky a zároveň čtverečky. No to je pravda, že tak. Z toho potom přecházejí oči. A co takhle, řekněme, vlastnosti? Máte nějakou staromódní vlastnost?
1: Ne, ne, takový to tykání nebo tohle, to mě vůbec nevadí. Tykají mě normálně i ty vnoučata, i pravnoučata a vůbec mě to nevadí, v pohodě.
0: Mm-hmm. A co používání internetu?
1: Internet nepoužívám. To vůbec ne, ani to bankovnictví, jako to vůbec. Telefon normální, obyčejný a to je všechno.
0: Dobře. Od nikoho jste neslyšela? Babi nebo mami, ty seš v tomhle strašně staromódní?
1: Tak to ani ne, jenom říkají, že jsou až moc velký šetřílek a takový zbytečnosti.
0: No prosím, půjčky jste si nikdy nebrala?
1: Ale taky jo, jako když jsme pracovali a byly ty podnikové půjčky nebo takhle, tak to jo, ale jinak ne.
0: Já vám děkuju za váš telefonát, paní Libuše, a přeju vám krásný nový den. Začíná za necelých 5 minut. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V čem jsem a zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A na závěr téhle hodinky, samozřejmě kromě písničky, ještě jeden čtený vzkaz z webu rozhlas.cz/linka, kam napsala Dáša. Za mě jsem a doufám, že vždy budu staromódní v hodnotách, jako je slušnost a empatie. Děti jsem vychovala tak, aby se zastavili, dívali se lidem do očí a děkovali. A když něco chtějí, tak umí poprosit. Umějí se rozdělit, umí pomoci druhým a nekradou. A tohle všechno jsou úplný základy. Tohle jsou hodnoty, které by měly přetrvávat napříč stoletími a časem. Dáši, děkuji za její psaní a vám, pokud vás to třeba inspirovalo, ať už téma, nebo to aktuálně odrecitované psaní, vězte, že můžete stále psát a stále telefonovat i v té další části Noční linky. Začíná za pár chvil a to už bude nový den, bude pondělí 14. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dámy a pánové, vítám vás v novém dni a v novém týdnu. Píšeme pondělí 14. září 2026 u mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. No a téma? V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Telefonovat můžete tradičně na 731 800 900, psát jako vždy na web rozhlas.cz/linka. Tu první možnost teď využívá paní Libuše, která telefonuje, pamatuju si to dobře, z Mnichovic?
1: Ano, ano.
0: Zdravím vás.
1: Já vás zdravím a všechny posluchače, to jsou napřímo. Já teda staromodní nejsem, já mám ráda hezké věci a třeba nepomám se nějaký fecík nebo halenka, je to zachovalý, tak to ráda taky nosím. A jedna paní je mladá a ta se oblíká jako staromodně, jako šaty. Víte, jak se dřív nosívaly ty a kloboučky tomu a to se mi zase moc nelíbí, protože mladá se říká, no tak jako ta móda, tohleto staromódně se mi nelíbí.
0: Ona se nám ta staromódnost trošku, teda mě se trošku vymknula z rukou, protože se pořád pohybujeme na té módní úrovni. Já myslel třeba na takové věci jako staromódnost v tom smyslu, třeba už tady zaznělo, vykala jsem vždycky rodičům, nebo dáme na pouze ústní dohodu. Nemusí být všechno psáno, stačí podání ruky. Takhle jsem to taky myslel, ano, ale pokud to vidíte,
1: tak babička jako vykala mamince, to tři tak bylo. My jsme tykali i rodičům, i prarodičům, jo, jsme nevykali. A teď to není to vykání, že jo, to
0: bývalo. Dobře, a tak co třeba vlastnosti, které jsem tady jemně naznačil? Máte nějaké další vlastnosti, kvůli kterým jste si třeba od blízkých vysloužila o hodnocení Libuše je staromódní?
1: Ne, nejsem staromódní, já se ráda oblíkám. A jako ta paní říká, nosí černý, to ne, to se mi nelíbí. Já jedině to kombinuju s něčím černý a třeba světlý, to se mi líbí, ale černý nosí, to se mi nelíbí.
0: Dobře.
1: Takže jakože líbí se mi voda všechno, ale tohle to starodávný nebo něco takového, to ne, to se mi nelíbí. Takže, haló, slyším
0: se? Já vás poslouchám.
1: No, takže jako, no, já nevím, no. Znamená, že někdo je potrpí si na takové věci, ale já teda ne.
0: Takže nejste staromódní.
1: Ne.
0: Dobře, paní Libuše, píšu si čárku u moderně smýšlejících posluchaček Noční linky Českého rozhlasu. Jo? Mějte se pěkně. Dobrou noc.
1: Tak opatrujte se, dobrou noc, děkuju.
0: Naslyšenou. Tradičně píše i František, cituju: já si myslím, že na můj věk až moc využívám toho, co mě dnešní doba nabízí. Internetu, telefonů, automobilů, pracovních strojů a tak dál. Pozoruju, že mnohem mladší generace nějak za mnou zaostává. Aspoň s chutí pracovat. To se mně moc nelíbí, pokračuje František. A končí svoje psaní slovy: líbí se mně třeba kontakt s lékaři, kdy si léky objednám po telefonu a nemusím chodit do čekárny k lékaři pro recepty. Ohromná věc. Františku, máte pravdu, no ale tu staromódnost, tu tam nějak nemáme. Ale děkuji i za to, že jste napsal, že jste moderní chlap.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma V čem jsem a zůstanu staromódní. Řekl vám, paní Marcelo, někdy někdo, třeba i blízký, vy jste v něčem nebo ty jsi v něčem strašně staromódní? Dobrý večer.
1: No, tak jak jsem už předeslala, tak dneska moje vnučka, ale nejdřív vám chci říct to, čeho se držím celý život. Já jsem pracovala já jsem narozená v první polovině minulého století, tak už jsem stará baba. Ale měla jsem vždycky pod sebou i ve starým režimu zaměstnance. A zrovna tak po revoluci jsem jako měla firmu a tak dále. A nikdy jsem nedovolila nebo jsem nenabídla svým podřízeným, aby mi tykali. A hrozně se mi to osvědčilo, protože ono, když tak dojde k nějakému konfliktu nebo něco, tak daleko hůř se to rovná, když někdo si myslí, že je jako
0: vám rovnej.
1: Kámoš, jo. Takže, ale měli mě rádi, to jako každý říká, no za vás to bylo teda úžasný a tak dále. Ale to je vedlejší. Ale dneska mě šokovala vnučka nejmladší, která mi řekla mimo jiného, babi, prosím tě, nevíš, jestli je to normální, nebo co, jaký máš na to názor? A já říkám, o co jde? No, moje kamarádka, ona teď vycházela z základní školy a šla na gymnázium. A její kamarádka šla na soukromou školu. A říká, oni si tam tykají s učitelema a říkají jim křestním jménem. Tak asi to je tak normální. Já pám, aby taky tykáte na gymplu učitelům. No to ne, ale asi jste vy dřív narozený, jste asi staromódní.
0: No, to je zvláštní přístup, já o takové škole, tak jsem asi staromódní a taky už se mě to naštěstí moc netýká, ale já o takové škole moc neslyšel, zatím neslyšel.
1: No já jsem to dneska slyšela a říkám, prosím tě, to není možný a to jim říkají křestním jménem, jo, normálně křestním jménem a tykají jim, no tak to teda mě šokovalo teda.
0: No já jsem byl zase překvapen, když jsem nastoupil na střední školu a první, kdo začal nám všem, žákům, žákyním, tedy studentům a studentkám, na průmyslovce ovšem, začal vykat, byla naše profesorka češtiny.
1: No to právě, že dřív teda na těch druhých stupních, nebo vlastně v těch středních školách se dřív vykalo i žákům.
0: No, mě to překvapilo. Já jsem dítě, já jsem ten takzvaný boomer, jestli to říkám správně. Já jsem dítě vychované v tom rovnostářském systému, který měl být rájem na zemi. No, tak možná proto mě to překvapilo. Paní Marcelo, já vám děkuju.
1: No, není zač, mějte se krásně a všechny zdravím, kdo ještě nespí.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: V čem jsem a zůstanu staromódní, téma Noční linky, kterou posloucháte. Přidáte se na tomhle telefonu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je staromódnost, ale staromódnost nejen v oblékání, v mnoha oborech a v mnoha odvětvích, no prostě v mnoha oblastech byste to mohli o sobě slyšet při svém konání. Tak naschvál, paní Veroniko, kdy naposledy vám tohle, že jste staromódní, řekl někdo z blízké rodiny? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Veronika od Uherského Brodu. No tak, že by jsem byla staromodní, to mi přímo neřekl. Mám už také několik pravnuků, jsem starší ročník, ale když používám jako internet, mám internetové bankovnictví, ale museli mě to tam ty děti dát, sama bych si to nedala. Ale tak jako třeba slyším, babi, já už jsem ti to řekl dvakrát, ale klidně ti to zopakuju po třetí, jako když tomu nerozumíš. To jako
0: no tak my se už pomalej učíme v určitém věku, že?
1: Ano, to určitě právě říkám, protože už mám ty pravnuky, tak třeba to všecko chápu těžej, ale jako vyřídím si, co potřebuji na internetu nebo na tom bankovnictví, to jako hravě. Ale víte, co mě jako strašně vadí, že my třeba aj v televizi a kde všady nemáme trenéry, máme kouče, nemáme se dobře, máme se ready. Víte, mně to někdy připadá, jak kdyby jsme se měli za tu češtinu stydět. Proč musíme používat jako takové zkomoleniny, když máme tak krásný český jazyk?
0: Tady bych si dovolil jenom drobnou vsuvku. On vlastně i ten trenér je cizí slovo, ale to nechme být. Já jsem se pousmál, protože mi vlastně koukáte přes rameno. Jedním z blízkých budoucích témat na začátku října bude o češtině spíše nevážně. Přesné datum ještě samozřejmě sdělím, ale to jen tak na okraj a protože jste to zmínila. Takže vy se učíte i těm moderním věcem a tím pádem neslýcháváte tak často, že jste prostě staromódní.
1: No právě říkám, třeba mi to musí říct dvakrát nebo třikrát, ale jako používám.
0: No to je ta fáze věci. Učení, no tak jak říkám, už nám to do hlavy nejde tak rychle jako v 6, v 7, 8 letech, že jo?
1: Ano, ale jako neodsuzuju mladé, když mají trostranné kaloty. Že ne, že by se mě to líbilo, ale stejně s tím nic nenadělám. Tak proč bych jako, jak oni říkají, prudila, že?
0: No, tak. To je krásný český slovo. Děkuju, píšu si a možná to v říjnu vyřídíme. Veroniko, já vám děkuju za telefonát a přeji vám krásný nový týden.
1: Jenom bych chtěla pozdravit paní Aničku z Mikulova a paní Noru, která ráda velice poslouchám. Ale jinak mějte se hezky a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdo vám naposledy řekl, že jste v něčem staromódní? To není jen tak řečnická otázka, to je téma Noční linky, kterou právě posloucháte. A já na vlně Českého rozhlasu, tedy Noční linky Českého rozhlasu, vítám paní Soňu, abych se jí zeptal na to též. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. No.
0: Kdy naposled jste slyšela, že jste staromódní?
1: Vyloženě mi to nikdo neřekl, ale jsem staromódní v kuchyni. Jako ať už se to jedná o vaření takových těch obyčejných starých jídel, nemám ráda tady ty nové čínská kuchyně, vietnamská kuchyně, mexická kuchyně. Jako já se pořád držím podle mojí mámy tady té staré české kuchyně a myslím si, že aj mladým, jak vnukům, tak mladým jako synovi, že to prostě chutná. Jo.
0: Zkuste být konkrétnější. Mě by zajímalo, teda upozorňuji, že jsem naposledy jedl před 6 hodinami a začínám už pomalu teď slintat, ale zkuste být trošku konkrétnější a řekněte, jaká konkrétní jídla jsou těmi jídly, kterých, jak vy říkáte, se držíte.
1: Třeba takový. Byly to, možná se tomu říká lokše, takové ty placky z vařených brambor, na plotně.
0: Na sucho.
1: Já sice teď používám, plotinku. My jsme to vždycky namazali, to dělalo takové ty puchyřky, namazali sádlem, srolovalo se to a my jsme měli celý den, prostě jsme furt chodili, že jo, a tahali to. Pak je to třeba taková omáčka, je to fazolová omáčka, kterou moje máma dělávala a kterou dělávala beleše. Nejsou to prostě takové kynuté těsto, taky na sucho, upečené na pánví a není to tak dlouho, co jsem to dělala. Nejsou to langoše, ale jsou to takové beleše.
0: Někde se říká báleše třeba.
1: Báleše, ano.
0: Ano.
1: Potom jsou to třeba, já nevím, takové halušky, strapačky se tomu říká. Halušky jsou s brinzou, tady ty strapačky s tím kysaným zelím, trochu nějakého uzeného do tého. A to jsou takové jídla, které já prostě dívám, chutná to, takové ty české ingredience do toho, jak se říká, žádné dneska ty moderní, ani nevím, co to je, kolikrát, když čtu nějaký recept, tak ani nevím, co to je. No a za druhé, říkají mi, to mi vlastně řekla třeba dcera, staromódní v účesu. Já prostě od mládí, od děcka, od malička nosím krátký sestřih, že jo. Takový ten klasický, dříve se chodilo na pánské se ostříhat, jo. A jako pořádně nutijou do nějakého toho moderního střihu. Když jsem byla u holičky, ano, dobře, tak vyhovím, nechám si udělat nějaký ten nový střih. Ale já jsem se v tom necítila, já jsem prostě, nevím, byla jsem úplně někdo jiný, ale zase jsem se klasicky vrátila ke krátkému střihu a jsem spokojená.
0: Ale tady ten účesový konzervatismus je věc, kterému já velmi dobře rozumím. Já už bych si sám sebe ani nechtěl představovat z vlasy.
1: Já nevím, jak mi vypadá.
0: Víte, jak je to pohodlný mít tu holou hlavu?
1: Nevím, já nemám holou.
0: To bylo řečnicky samozřejmě, no. Já jsem spokojen tak, jak to je. Jakmile, já totiž říkám, jak to jednou chlapovi začne padat, je zbytečný honit nějaký přehazovačky, nastřelovat si vlasy, zbytečně. Všecko dolů.
1: No. Ale když to sluší těm chlapům, mně se to třeba fakt líbí, jako když můj kluk chodí od mládí, taky ne úplně, že by měl letiště, jak se říká, na hlavě, ale úplně nakrátko, úplně tak nějak. A dneska to sluší těm pánům.
0: Ano, jako američtí kosmonauti, že jo, se necháváme ostříhat. To je ončo, paní Sonio.
1: Jo, já jsem taky. No, takže já jsem v té kuchyni a třeba, dejme tomu, mám tady nějaký mixer, nějaký šlehač, jo, ale já si to ještě ráda vyšlehám. Víte, jak byla taková ta metla?
0: Ano, já ji mám doma, no. Teda jo. Nepoužívám, protože jsem líný, takže já to dělám právě tím šlehačem, ale mám ji tam.
1: Já ji ještě někdy právě používám, jo, takže držím se tady toho v té kuchyni, žádné nové ingredience, nějaké různé koření a to, klasika, zelenina, koření to základní, nějaká zelenina ze zahrádky a takové ty moderní jídla a já prostě nemůžu, jako mi se to... Třeba to chutná, nebo jasně, že jsem, když jsme jezdívali, že jsem okusila takový, ale doma se držím klasiky a je to pro některé je to staromodní, ty ani nevyzkoušíš tamto a takový a tam to chutná, tak držím se toho. Možná je to taky lenost, že se mi nechce nějaké ty nové recepty, ale klasika a vím, jak to dopadne, vím, co to je a nežádné nějaké názvy, fakt neznám, nebo neznám, čtu to, nějaké ty recepty, ale držím se svého. A hlavně ten účes, to se držím svého.
0: Já
1: a neumím si. Já jsem si jednou nechala, já mám takový špinavý blond vlasy, že je nakrátko ostříhaný, nechala jsem si jednou nějaký kaštanový přeliv udělat. Já jsem pak ráno vstala a podívala jsem se do zrcadla. No to byl jiný člověk, já jsem si na to nemohla zvyknout, než to odrostlo.
0: No teď říkám,
1: takže držím se klasiky.
0: Já už bych taky nemohl nosit vlasy. Soňo, děkuju a přeju vám krásný nový týden, který začal před půl hodinkou. Naslyšenou a buďte zdravá.
1: Taky naslyšenou, taky děkuju, dobrou.
0: Dobrou noc. V čem jsem a zůstanu staromódní. Je to téma, na které můžete reagovat, ke kterému se můžete vyjadřovat ještě zhruba půl hodinku. V obchodě chodím k pokladně s pokladní a platím, světe, div se, většinou hotově. Jsem asi konzerva. To říkám částečně za sebe, ale taky proto, že to napsala Eva z Jižních Čech. Takže, paní Evo, můžeme si takto na dálku podat ruce. Já jenom v případě krajní nouze, když je u dvou otevřených z 12 existujících pokladen velká fronta, tak jdu k těm automatickým, jinak ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: čem jste a zůstanete staromódní? Tuhle otázku už za chvilku položím i paní Liběně, ale vlastně se můžu zeptat ještě trošku jinak. Paní Liběno, když vám někdo dá přednost ve dveřích, třeba při vstupu do obchodu nebo na úřad, potěší vás to? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Marku. Potěší mě to, poněvadž já mám merle, tak mi otvírají spíš.
0: Tak to jsme asi oba dva staromódní.
1: Tak to je jediný asi, co je staromódní, ale když jsme byli jako děti, tak na nás navlíkli bohuví co a my jsme vypadali spíš jak čarodejnice. Nosili, každý nosil už silonky a my pořád takový ty punčocháče, který byly hrozný. No já si to nedovedu představit.
0: Já jsem taky nosil punčocháče, takový ty hnědý.
1: No, hnědý byli většinou.
0: Strašlivý, no, strašlivý.
1: No to bylo strašný a já si nedovedu představit, že bych to mým dětem dala na sebe. To bych asi vůbec ne. A v tom jídle, tak jako jídlo to není zase tak nějak staromodní. Jsou, museli jsme se naučit, když jsem chodila do učení, uhlířinu a to jsem nevěděla vůbec, jak se to dělá. No. Protože my jsme se to neučili a v té jedné hospodě, co jsem prasovala jakoby, tak říkali, prosím tě, takovouhle banalitu, protože to je automatický, tady si to dává každý. Já říkám, no my jsme se to neučili, já nevím, jak se to dělá. No tak mi to ukázali. No,
0: potřebujete hodně zbytků. Jo, vařený brambory, no, nějaký uzený okurku, máte
1: vím,
0: doma?
1: No, nějaký knedlík a no, tak dále.
0: Vlastně, smícha, no, jo, ein Topf takový.
1: To, tak nějak. Teď už to vím, že jo. A oni ještě mě svalně zkoušeli, jestli něco dokážu, tak se mě ptali, jestli umím ty drbáky, neboli bramborový šišky, nebo takový, já nevím, syrový brambory a vařený brambory.
0: Jo, chlupatý knedlíky.
1: Chlupatý knedlíky, ano, přesně.
0: No.
1: Ty jsou nejlepší jak k vrabčákům, když se dělá vrabci.
0: No, teď jste mě inspirovala. Nevím, co budu dělat příští. Teď už vím, co budu dělat příští víkend.
1: No, no a jako pohled ještě někdy posílám, vím, že je to drahý, ale posílám.
0: No prosím, to je další věc, kterou jsme ještě nezmínili, ano.
1: No vidíte to, poštovní známky, tak to ještě někdy posílám pohled, nebo nějaký dopis, ne jako moc, ale posílám většinou narozeninám, svátku a takhle. Jinak jako normálně, abych posílala, já nevím, to už je jedno. A potom ještě bych sem chtěla říct, že to nošení toho oblečení, no tak já bych teda na sebe dala jenom pouze to, co jako třeba řeknu příklad bílej svetřík, černý kalhoty nebo sukně, nebo zase je to jinak, že třeba nosím džíny, kterou nosím třeba trička, to jsou takový třeba červený tričko s modrým, no, oni většinou říkají zelená a modrá, to se mi tak nějak nelíbí, to by muselo být zelený a třeba nějaký světlejší kalhoty nebo to. Šaty nosím většinou dlouhý, já je nemám ráda krátký, a nebo až tak nějak do 3/4 těch
0: lítek.
1: Lítek, ano, přesně tak. Jinak nepoužívám jako tak nějak.
0: Ale že budeme probírat i módní estetiku, oblékání, ano. Tak to jsem nedoufal. No, tak děkuju za rozšíření obzoru.
1: Já bych ještě chtěla říct k tomu počítači. Počítač to u mě je, to neumím. Já teďka mám jako ten chytrý telefon, jak se říká, tak jsem ráda, že umím na něm aspoň psát, umím z něj zavolat a poslat nějakou fotku. Ale většinou se mi to někdy taky nepodaří.
0: No ale to vám musím pogratulovat. Moje mátě, její 80, má chytrý mobil a i to přijímání hovoru někdy jde až na potřetí. Ale že by psala nebo posílala fotky, tam se mi ještě bohužel nedotlačil. No, no takže paní Liběno, vy jste krutě moderní.
1: No, moc, no já už jsem skoro moderní. Když se něco mi stane s telefonem, tak musím počkat na vnučku, aby mi s tím něco dělala. Já jí říkám, hele, něco jsem tam zmáčkala a nevím co.
0: To znám, to znám.
1: On podá, tak počkej, babi, až tam přijdu, tak já to udělám.
0: Vysvětlí, vy to okamžitě zapomenete a příště vysvětluje znova, že jo?
1: No, přesně.
0: To je jako u nás.
1: Něco vím, něco nevím a je to. Já bych chtěla pozdravit Marušku Kudrnkovou, určitě to poslouchá, protože říkala, když ten kapitánčík tam bude, já prostě vůbec nevím. Tak já jsem, to byla náhoda, že jsem šla si lehnout, že jsem koukala na film a vy jste tam byl, tak já říkám, tak já mu to vyřídím. A jinak vás ještě pozdravuju Jarmilku, Drahušku a ostatní, jo, musím Ivanku Rybějovou, jestli nespí. Takže jako tohle to je opravdu, no, nosím normální věci, no. Já si třeba nevemu klobouk, já nenosím ani čepici v zimě, když je opravdu velká zima, všem kapucu a je to.
0: Jo, no tak to já musím, to mě potom zima
1: no, tak
0: na mozkové závity. Já mám letiště,
1: no.
0: Ono se to sice hezky uklízí, ale jako trošku to zebe, no, když je minus 20.
1: Aspoň ušetří se za hřeben.
0: To jo, já to jenom leštím. Mějte se hezky, paní Liběno, a dobrou noc.
1: Leštíte to sádnem nebo máslem?
0: Já to leštím, co přijde pod ruku.
1: Tak děkuji moc krát, naslyšenou.
0: Naslyšenou. A dobrý den nám přeje Vlasta. Ona totiž napsala, takže proto budu citovat. Nedá mi to připojit se do debaty. Je mi 81 let. Snažím se být slušná tak, jak nás rodiče vychovali. Já jsem už rodičům tykala a v mojí rodině si tykáme. Zeťáci mě vykají, i když jim tykání při příchodu do rodiny bylo nabídnuto. V práci s nadřízenými se vykalo, ale než jsem odešla do důchodu, tak převážně mladí si i s vedoucími tykali. Nedělá mi problém v obchodě, ve službách, pokud jsou příjemní, tak jim poděkovat a popřát pěkný den. Jinak se ráda bavím s počítačem. Posílám platby, objednám si občas v nabídce nějaké zboží, nějaké oblečení. Problém nemám ani s mobilem a když tak od toho mám vnuky a už i dva starší pravnuky. Čemu nerozumím, když pravnoučata mě začnou vykládat o postavičkách z různých pohádek. To už jsem mimo. Co se týče oblečení, snažím se vkusně oblékat. Držím se bývalého rčení zelený pro blázna dobrý. Tomu se tedy vyhýbám. Čemu se vyhýbám v nošení tenisek k letním šatům a na zádech batoh. Ráda si zajdu každý měsíc ke kadeřnici. Kosmetiku používám s mírou, když jdu do společnosti. Nikdy jsem tomu také nepodlehla se výstředně malovat. Co mě vadí na některých mladých, že nejsou úctiví k nám starým, ale ani k mladým ženám. Ať už se s nimi potkáte ve dveřích, aby dali přednost. Hejhle, tady to máme. Pomyslím si, chudáci. Chybí některým ty základy slušnosti. Takže vám přeji pěkný den a samozřejmě i všem posluchačům. Podepsána Vlasta. V čem jste a zůstanete staromódní?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář mi vlastně tak trošku napověděl. Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, je totiž v čem jsem a zůstanu staromódní. Blahopřát, to slovo ve mně vyvolalo jednu vzpomínku, konkrétně na film Vesničko má středisková, kdy Josef Sommer říká, to podávání rukou, to je strašný zlozvyk. Na západě od toho už úplně upustili. Když podáváte ruku, díváte se do očí, paní Dano. Dobrý večer.
1: Ano, krásný dobrý večer. Přeju vám a všem, Borku, všem posluchačům samozřejmě. No já jsem dneska jedno velké ucho, protože mě to fakt to zajímá, kdo je v čem staromódní. No a já teda samozřejmě, jak jste se zeptal, já když podávám ruku, tak se samozřejmě dívám do očí, protože v očích prostě to jsou okna do duše.
0: To vlastně. Je pravda, ale musí to mít člověk nacvičený, protože když se díváte do očí, tak potom zase těžko chytáte tu ruku. Někdy nemusíte trefit tu ruku.
1: Ale to já trefím. A to jako podání ruky pro mě...

0: No a my jsme vykali a já jsem vykala i tam, jako ze zdvořilosti prostě, ne, že by mě nutil někdo. Ze zdvořilosti. No a samozřejmě potom na střední škole nám taky mě překvapilo, že nám vykali.
1: Že to byl nezvyk v 15, když vám kantorka nebo kantor, jo, řekne vy, Dano, třeba vám řekla křestní jméno, ale řekla vy, jo, tak mě to překvapilo
0: ano,
1: strašně.
0: Ne. Ale učitelům bych teda nikdy v životě nedokázala tykat jako a mluvit, oslovovat je křestním jménem, to si vůbec nedovedu představit, jako na to špak profesorům, že jo. No a v čem já jsem jako konzerva, takový ten staropilec a to, já jsem prostě docela odkovaná, nebo odchovaná na hudbě nejen ze starých mistrů, ale prostě i Beatles třeba, aby a tak. Já prostě miluju hudbu, která má harmonii, já nesnáším vyloženě rap, jo, to teda prostě se mnou úplně hází do všech stran. A prostě mám ráda melodičnost a mám ráda prostě, když i v tom oblékání jsem taková vlastně ne staromódní, ale musíme to ladit prostě barevně. A samozřejmě, že se nevyhýbám džínám nebo džínový sukně, to vůbec ne, ale prostě to jdu s dobou, ale roztrhaný džín bych si na sebe už nevzala, teda to ne. To fakt ne. Ale byla tě šortky třeba nějaký tílečko táno.
1: Jo, já jsem zrovna v kraťasech, tak si akorát kontroluju. Jo, ještě. Tady v Brně to ještě jde.
0: No, tady u nás probržel celý den. Mimochodem mám po těch kapkách štěstí. Pro mě to bylo štěstí po úmorným létě horkém. Pro mě to bylo štěstí, že konečně jako jsem něco i dělala. A co se týče vaření, tak taky jsem taková trošku konzerva. A tam taky jako tak klasická jídla, prostě ne cizí, no cizí kuchyni. Jak se to vezme cizí, no italskou třeba já můžu velice... Velice můžu, ale jinak takové ty klasické omáčky. A i když teda už se vyhýbám docela knedlíkům, ale umím je samozřejmě.
1: Nechcete přibrat, no tak to já docela chápu.
0: No ano, přesně. Snažím se jít přímě a zdravě.
1: Já se snažím aspoň zdravě, když už ne střídně. Ale děkuju, že jste mi to zdůvodnila tímhle způsobem. Paní Dano, děkuju a přeju vám krásný nový týden, ať jste úspěšná.
0: Děkuju a moc mě těšilo dnešní povídání od všech posluchačů, vlastně od všech předřečníků, které jsem slyšela. Děkuju.
1: Za všechny děkuju taky. Naslyšenou. Ještě pořád můžete volat. Minimálně jeden telefonát na téma V čem jsem a zůstanu staromódní nás ještě v noční lince čeká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla maximalistka Eva Farna. Říkám to proto, že zpívala o tom, že všechno nebo nic. No a teď se můžeme ještě jedenkrát vrátit k tématu noční linky, kterou posloucháte. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám přichází říct Lenka. Zdravím do Prahy.
1: Já vás taky zdravím, Borku. Tak já jsem teda staromódní hlavně v tom, jak chodí upravený chlapy teda, ale nejde mi ani tak o módu nebo o oblečení, nesnáším teda teďko, jak nosí takový ty upnutý úzký nohavice úplně na tělo a krátký kalhoty a to takový jako nadkotníky skoro.
0: No, když on je to trend, oni se takhle šíjí
1: no,
0: i obleky.
1: To je strašný. To je strašný, jako mají krásný sako třeba, jako jo, ale k tomu tyhle ty plumpky skoro, to vypadá hrozně, ale to je jedna věc, co se týká oblíkání. A dneska jsem zrovna přemýšlela o jiný věci. Teď v poslední době všichni chlapi snad jsou fousatý. Já nevím, jak je to možné.
0: Já taky teda musím říct.
1: Dobré. A říkala jsem si, já jsem potkala chlapy, ne, tak mladý kluci ne, že jo, tak studenti to ještě ne, ale prostě jak už je ten chlap nějaký takový třeba kolem, já nevím, 30 nebo i možná 25, všichni fousy.
0: Já nevím, no tak v 25 jsem ještě byl holobrat, to je pravda.
1: No, a tak jak jim začnou růst, nebo co, já nevím, jak je to možný. Prostě od určitýho věku se chlapi snad přestali holit úplně.
0: Ale já to mám podobný se ženskýma, to stejný, já jako taky ty fousatý moc nemusím.
1: No tak ženský jsou leze úplně oholený teďka všude, že? Tak to je úplně jiná kapitola.
0: A to taky nemusí, ale to nechme zase na jindy a na úplně jiné
1: no,
0: téma.
1: To je na jindy, no ale to já nechápu, co to je, může mi to někdo vysvětlit, že prostě furt, já to zrovna u chlapů tohle nemám moc ráda. Já, mně se líbí, mně nevadí, když chlapi nemají vlasy, ale nelíbí se mi fousatý chlapy prostě, ale to je opravdu, jsem se na to dneska zaměřila, šla jsem městem a jestli jsem snad viděla jednoho voholeného chlapa.
0: No, nevím, tak to je. Teď mluvíte o provaze v domě oběšencově, jo? Tak jako paní Staňka říkala, že odpůrkyní rozvodu a mluvila s rozvedeným, no tak vy nemáte ráda fousaty a mluvíte s fousatým. No, ještě, že je mezi námi ta telefonní linka. No, třeba bych možná taky bude nějakou dostal za ušiska.
1: Ne, tak o těch rozvodech, no tak to je zase taky jiná kapitola, ale ještě bych se vrátila k tématu a sice, a to budete mít příště, asi to je ten český jazyk, teda to, na to jsem úplně alergická a opravdu musím říct, že jak komolí češtinu teď moderátoři jako ve sdělovacích procesích úplně strašně ten množnej střední rod. Jo, to je a posledně přísudkem, to znamená třeba témata se sdělovaly, to je šílený. Já jsem se na tohle to taky zaměřila, říkám, jak ta čeština prostě je snad jasná, když jsme se to všichni učili ve škole, no, jak můžou takhle mluvit.
0: Tady bych si s vámi dovolil jemně polemizovat. Ano, učili jsme se ve škole, ať už výjmenovaná slova, anebo skloňování všech číslovek, to znamená, že musíme sklonit opravdu všechny řády, stovky, desítky i jednotky, ale ono ne, všechno, co jsme se učili ve škole dnes znovu platí. Konkrétní případ, nebudu říkat, která je to hospoda, ale ve svém názvu má tři, jo? A teď u tří nebo u třech? No, dneska je možné obojí. No, my jsme se učili u tří, ale dneska už se říká i u třech.
1: Dobře, ale pravidla českého pravopisu přepsaný nebyly a nejsou. Ty platí pořád, ty jsou pořád stejný. Já nevím o tom, teda jsem už hodně let ze školy pryč, ale nevím o tom, že by se měnily.
0: No.
1: Nebo měnila.
0: Měnila.
1: Ta pravidla.
0: Měnila
1: no,
0: ta pravidla.
1: Tam
0: já myslím, že nějaký
1: taky
0: ty změny tam nastaly. Nějaké
1: jo,
0: ty změny tam nastaly. No s tou češtinou to bude legrace, ale až v říjnu, protože tu příští brněnskou noční linku uslyšíte ve středu a to bude linka svázaná s jedním velmi důležitým výročím. Jste cimrmanolog, Lenko?
1: Ježiš, no samozřejmě.
0: No tak v tom případě poslouchejte ve středu. Fenomén Cimrman.
1: No, ale víte, že když mě bylo kolem dvacítky, tak já jsem zpívala kdysi s takovým souborem, možná to pamatujete, Pánkovci se to jmenovalo.
0: Ano, sbor Lubomíra Pánka, první český punkový soubor.
1: Ty mě na to přivedli, já jsem byla na nějakém natáčení s nima, jako více teda, ale při jednom jeden náš zpěvák, to byl taky potom ještě režisér a dirigent Milan Wolf, tam o tomhle tomu začala, já jsem mu nerozuměla, jsem to vůbec neznala.
0: Nechme to až na tu středu, protože už nás trošku tlačí čas. Paní Lenko, já vám děkuji za telefonát. Ano, jsem použil jednu floskuli, kterou to bych taky neměl. A přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Teď už opravdu budu muset končit, protože jedna hodina se blíží. A příště za 22 hodin se vám se v noční lince ujme kolegyně Jarka Barboříková. Tak abyste věděli, tématem bude, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček, přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo bude asi opravdu hodně netradiční, protože je poctou malíři a výtvarníkovi, uznávanému grafikovi ostatně. Jméno samo už vás nenechá na pochybách. Pan Jiří Anderle. A taky velká rozhlasová osobnost, malíř slov v jeho dlouholetém programu Láska za lásku. No a tak místo povídek si budeme dnes víc povídat a kreslit slovy. Pěkný večer.

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

osvačil, na bříšku plavovlasé dívky, a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím

0: takový krásný společnosti.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
2: Tedy řeknu vám, že asi nejenom Švejkovi bývalo dobře v hostinci u Kalicha. V jeho novodobé historii si tam vybranou společnost, své přátele a kamarády zvali taky pánové Tomáš Tepfr a Vítězslav Jandák. No a rozhlasový mikrofon byl pokaždé u toho. I ve chvíli, kdy to u Kalicha Jiří Anderle s malířským plátnem vzpomínek rozsvítil právě tak, jak jsme to před chvílí slyšeli, stejně jako Jiří Suchý a pan Chesterton svou lampu na plyn.
3: Jiří Anderle,
4: no.
3: To je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takové klenoty, světový grafiky.
5: To bylo jste... už 80, 88 jsem to tam
3: 80,
5: viděl. Ne, 98.
3: 98.
5: Ta grafika je z roku 79.
3: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
4: No.
3: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
5: No, je, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
3: Posledních pěti století. To bylo krásný.
4: No co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
3: U mě taky, ale já jsem se nechtěl vytahovat.
4: Ne, já jsem
3: návod k vyloupení dneska.
4: Každý ráno na vás
3: každý
4: koukám.
3: Ráno?
4: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
3: A víš, že já
4: na
3: taky?
4: Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
5: Jo.
4: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostej originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
3: Tomášku,
4: tenkrát...
3: nevytahuj se, nemám ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
5: Ale vůbec ne.
3: Ne.
5: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
3: Jo, takhle.
5: A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak viseli ve starých selských rodinách, tam viseli obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
4: A to už byla přes... střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
5: ne, to byla na Vinohradech,
3: ne, na Vinohradech.
5: Na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. To byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek s tak zanícením nám vyprávěl o renesanci a jak a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to je nesmysl, protože renesance je od slova rinascit, znovu zrození a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florenci a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Anderle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
3: To je krásné. Co následovalo, Jiří?
5: No to byl chechtot. A křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
4: Dožena.
3: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby. No, dohnal a předehnal.
5: Ironie chtěla, no. Že to se psal rok 1952, A já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florencii, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo. I když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke Krajanovi, jo. A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
3: No.
5: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
3: základ
5: jsem byl jako
3: všeho.
5: Základ všeho. A
3: přesně.
5: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste ze sebou pořád škycák a kreslete všude a všecko.
3: Mm-hmm. Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Když ty jsi projel Černým divadle,
5: s Jirkou Srnce.
3: Jak jsi dostal k hraní?
5: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy a my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neužili. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
5: Když jsem dostal pozvánku na bienále, zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly, nebo do Stockholmu, nebo do San Francisca, normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, no a mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo. Já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? On říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
3: To je krásný.
5: Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
3: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. A vy třeba rozumíš, ono to platí doteď. No to je furt. A bude to platit, dokud budeme
5: stejně stát. Protože jednou jsem to říkal Jaroslavovi Seifertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země. Tady se úspěch neodpouští. No ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka Pitomýho udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzum. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
3: To je.
4: Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
5: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velké zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický jako dvoupatrový baráky, vysoký plastový flašky Coca-Coly, jo.
3: No.
5: My jsme na to čuměli. No a potom nad tím, ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Madam, majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěli plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma, my jsme tam stáli, to ještě to náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou. Ne, abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to. Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No to potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem. No byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a Já už to asi připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíš Maria, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izveníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, vod, tak to je krásný, tam když přijedu jdu vždycky do Bránického sklípka na pivo.
3: Jo.
5: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl, No jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil se Sostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom bránickým sklípku, víš?
3: To je hezký.
4: Úžasný.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Malíř a grafik Jiří Anderle, host našeho dnešního divadla, už připomněl, tedy alespoň ve stručnosti, ta léta, kdy pracoval v Praze v ateliéru na krásném místě, na Hradčanech, na Novém Světě. A právě jsem tedy pozval i našeho kolegu Tomáše Černého, když si spolu povídali svého času o místech a lidech, které Jiří Anderle v Praze poznal během svého malířského života a kteří ti lidé nebo která ta místa výrazně ovlivnili nebo ovlivnila jeho uměleckou práci. A začínáme vlastně tam, kde jsme před chvílí v hospodě u Kalicha skončili. Totiž u letitého přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
2: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz zrovna tam seděl vedle mě v křesle. Byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilost. A Amadeus, ten herec, nepříčetně chechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal čtyřikrát opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
3: Pamatuješ na tu scénu? No, jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
2: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle, celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
3: Společně s Jiřím Anderlem opouštíme Hradčanské náměstí a Loretánskou ulicí budeme stoupat k Černínskému paláci, ale cestou se pokusíme vniknout do té mnohokrát zmíněné kovárny.
2: Já jsem měl ateliér někde v Nuslích a můj spolužák Božňák z akademie, když to viděl, tak říkal, člověče, já mám pro tebe takový ateliér, to není nikde na světě, přímo na Hradčanech a z toho ateliéru je vidět na celou Prahu. To kdyby si získal, já bych tě s tím chlapem, který mu to patří, tam byla dřív kovárna, dal dohromady, ale musel bys mě za to něco dát. Protože Jarda sbíral všecko, ať to byly hrací karty nebo starý pohlednice, a on se mu strašně líbil můj orchestrion. Orchestrion s nápisem Polyfon byl dřevěná skříň a v tom se točila 3/4 metru veliká kulatá plechová deska a hrálo to starou nostalgickou takovou cinkavou muziku. Tak já, když tě skontaktuju s tím pánem Chabucem, který mu ta kovárna patří, a ty to dostaneš, tak mě musíš dát za to ten orchestrion, já to zadarmo nedělám. Já jsem říkal, Jardo, je tvůj, když to dostanu. No tak přišel ten den, přišel opravdu takovej dobrosrdečný pan Chabus. Říkal, no jo, tady se kovali dřív koně, ale od té doby, co tady přezdili tu čelní stěnu, tak už se tady koně nekovají. Je to jenom kovárna, která slouží opravám tady hradu. A my už tady vůbec neděláme. Kováři vymřeli, tady jsem nic nedělal, aspoň 20 let. Tak já vám dám souhlas, abyste si to mohl, ono to patří OPBH, pronajmout. Milada, když se na to podívala, když jsme tam potom přišli, viděla tu podlahu, viděla ty špalky s těma kovadlinama, jak byly zaseknutý do té země, tak říkala, Ježíš Maria, tady mezi těma dlaždicema, než to vyhrabu, tam byly nánosy stoletýho udusanýho hlína, kopita, hřebíky, rezaví. A ona chtěla mít ten pořádek, protože to všecko bylo v mezerách mezi růžovým mramorem, který se tady nedaleko těžil. No tak jsme to tak jako dali dohromady a zašli jsme tam v té kovárně, kde byla gigantická výheň. Od roku 61 až do roku 69 jsem byl u Černýho divadla, ale měl jsem tady oázu v centru Evropy. Tady je srdce Evropy, Praha, že jo?
3: Tady jsou široké chodníky a spousta stolků, židliček, piva, minerálek, čaj a foťáky a batohy.
2: Tady byla prodejna včela. Soňa s přenádherným poprsím tady prodávala. Tady to bylo exkluzivně vybavený obchod, aby západní turisti viděli, že si tady Češi žijou na vysoký noze. A Soňička obsluhovala. A já jsem jednou sem přišel s Boganem Hrabalem. A oni tady chodili za meňáci kupovat, jo. A Sonička vždycky, tak co to bude, až to bude, tak co? Čumte, ale něco říkejte, ježíš, koho si to Jiříku přived? To je pan spisovatel Hrabal, pojďte se podívat. Přišel genius české literatury, Bohumil Hrabal. A Bokan, jak to viděl, chytil se za hlavu, řekl, ježíšmarja, a utek. On to neměl rád.
3: Potom a co neměl rád, že se o něm říká, že je genius české literatury, nebo neměl rád pozornost?
2: Že mu ruší lidi kruhy, jo. On byl ve svém světě a rád, že jo. A najednou, když přijde takováhle rozrušující věta, že je představován a kouká z toho autogramiáda a tyhle ty věci, no tak toho úplně deptá, protože byl nesmírně citlivý a skromný a neměl rád slávu, strašně. Sice říkal, ono je to hezký, jako když kocourka drbou pod krkem, ale mě už to nezajímá. Mě to nezajímá od 16 let, protože já, když jsem tenkrát toužil napsat knížku básní a mít ji za výlohou nymburskýho knihkupce, aby to zaujalo ty holky, o který jsem měl zájem, a to se mě nesplnilo, tak jsem si řekl, nech to plavat, kamaráde, a dělal jsem agenta pojišťovny a prodával jsem drobný zboží a na Poldovce vkladně jsem tavil ocel a sběrnu papíru a výpravčího na nádraží v Kostomlatech a tak dále. On to střídal, aby nasával život, protože to se všecko zrcadlí v těch jeho knihách.
3: Zkusíme se dostat do kovárny.
2: Já se tam pokusím, pokusíme se tam dostat.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: A já jsem ten malíř, který tady v té kovárně měl. Můžeme vejít na pár minut do kovárny?
4: Tak už víte kudy, jenom
2: nezapomeňte. Jo, jste moc hezký. Takže se připravíme, bude to nerval, se mnou to tam sekne. Protože
4: jo,
2: já, tam
4: klid,
2: co
4: tam
2: já klid. Jsem tam všecko vyváděl.
3: Tady je to dneska samý brnění a samý kopí. Hrajou si tady na historickou dobu. Starý skříně se spoustou skla, starý vína, starý hodiny. Schody dolů. Klenba nad náma gotická.
2: Tak teďko jsme tady vešli do kovárny, ale zadním vchodem, který já jsem nepoužíval. Ten nebyl průchozí. Ale ocitli jsme se za výhní, kde stál tiskařský lis, kde se tiskly grafiky třeba metrový plotny. Pavel, Milan, Dřímal tady předváděli výkony, které nemají ve světě obdoby. Že ty moje velikánské grafiky, které jsou dneska, já to musím říct, vypadá to, že se chlubím, jo? Ale je to konstatování. Jsou ve všech předních světových muzeích. Ty se tiskly tady na tom místě. Tady jsou ty kameny, které Milada čistila.
3: Tady no to jsou krásné kamenné bloky 30x30 cm.
2: No právě,
3: ale nádherně se to leskne.
2: Tady byly regály na sušení tisku. Nebyl jsem na seznamu umělců schválených režimem, tak se to tenkrát všecko vyváželo do Kolína nad Rýnem a z toho Kolína nad Rýnem to šlo do všech světových předních muzeí. Tady měla Milada pro pan Butenovej vařič. Když přišla Madame Pompidou a přišla do kovárny a tamhle se podívala z toho okna na to město, na tu nádheru, tak řekla, merveille, très joli, a mohlo to snít. Prašti, to bylo nádherný. Výheň, ten měch jsme sem pověsili, ten jsme navolejovali, ty kožený měchy, ten tady visí na tom čele té výhně.
3: Čili i když je tady dneska restaurační interiér, tak ten měch obrovský, dobře metr a půl dlouhý, ten tady byl už tenkrát.
2: Ten byl bokem a já jsem ho z toho boku demontoval, abych ho měl na očích, protože on je přenádherný. To je prostě renesance nebo baroko. uhlí a koks. To jsme vyklidili a dali jsme si se madraci, tady jsme krásně spali. Tady se krásně spalo, museli jsme mít tady otevřený ty okna. No a tady byly štafle, tady se rodily ty nejvýznamnější cykly, iluze a realita. No prostě tady jsem prožil nádherných čtvrtstoletí, to je dlouhá doba.
3: Jsou tady dvě okna s nepředstavitelně uchvatným výhledem na malostranské střechy na Petří nadolu na Prahu. Ale mně se tady zdá tma na ateliér.
2: No, ono dřív, když to bylo vybílené, teďko to má takovej trošku tón do hněda, když to bylo zářivě bílý, tak to bylo dobrý světlo. No, tady to má, to okno má širokou špaletu, téměř metrovou. Tady jsem sedával. Tady jsem viděl ten gloriet s tou americkou vlajkou, pohled na Malou Stranu, na svatýho Mikuláše. Tady jsem prožil tolik šťastných chvil, když se tady barvily ty petřínský stráně naproti. To bylo úchvatný. Támhle vím, že tam je vyhlídková cesta, kterou jsem jako, když jsem byl druhým ročníku grafické školy v roce 52 s lopatou a hrábičkama v ruce pomáhal budovat. Támhle je vidět pomník Jaroslava Vrchlického, na kterém je vytesán nápis. Já v duši své celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snů. Jo? Překrásná soka Josefa Wagnera. To ke mně tady hovoří opravdu. Tady jsem měl pracovní stůl, štoček, na kterým řezníci Pavlíkovský, když porazili prase, tak ho porcovali. Já jsem ho z toho Pavlíkova ten starý řeznický stůl přivez sem a tady jsem na něm vyrejval ty měděné desky, ty grafiky. To bylo tady. Stole, já ti děkuju. Strope, ty jsi to všecko zažil a viděl. No. Na mě jdou až mrákoty. Potřebuju na vzduch, protože je to tady pro mě zážitek. Já tady vidím, ach můj Bože, jak jsme tady s Miladou žili takový šťastný roky. To nám bylo 30 a něco. Já bych to bral. Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

0: Louis Armstrong, další v takový krásný společnosti. V níž samozřejmě nechybí ani náš dnešní host, grafik a malíř Jiří Anderle. Ten byl zatím, tak říkajíc, středem pozornosti rozhlasového mikrofonu, ale sami dobře víte, že někdy stačí, stejně jako v té následující dnešní poslední ukázce, být třeba jenom přítomen a svou pozorností nebo někdy výrazným smíchem, jindy zase tichým přitakáním, podpořit celkovou atmosféru živé nahrávky. A tak se to Jiřímu Anderlemu povedlo společně s jeho dnes už několikrát připomínaným jmenovcem Jiřím Suchým v rozhlasovém cyklu Dva v Africe, kde byl jejich hostem také spisovatel Arnošt Lustig. No a dnes už tolikrát zmíněný Bohumil Hrabal nechyběl, považte, ani tentokrát. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Při cestě může člověk zabloudit. Strefil jste se vždycky tam, kde jste chtěl?
2: Málo kdy. Řeknu příběh, pro který jsem slavný v naší rodině. Jeli jsme, když jsme přijeli do Ameriky, tak nás pozvali na svatbu v North Liberty. A já jsem to dlouho nemohl najít, protože to bylo asi 200 mil, až jsem to konečně našel. A oni nám řekli, tak ano, my jsme o té svatbě slyšeli, ale ta je v South Liberty a není v neděli, ta byla včera. Takže pokud je o zabloudění, tak tím jsem v naší rodině slavný, mě nikdo nevěří. A já kdybych řekl, že jedu do New Yorku, tak se mnou nikdo nepojede. Tady pan Anderle řekne, jak zabloudil v Africe.
3: Jo, to je to Vagadugu, to je hlavní město Nigérie a my jsme tam jeli autobusem se podívat na nějaký plastiky a na nějaký kmeny a teď ten autobus se kodrcá a opustil město a najednou ty černoušci zašli říkat hurá lida a kolem sloni, jo. A teďko s tím autobusem zašli tak jako lomcovat zprava doleva a teďko tam nemají okýnka, tam jsou jenom takový mříže, protože tam je strašný vedro a teďko ty sloní choboty, teďko já vždycky se zoufal s tím, aby na nás ty choboty nemohli, já vždycky ten chobot odkop a úplně jsem byl z toho hotovej a když jsem několikrát takhle kopnul, tak najednou se ozve hlas mý ženy, co blbneš, proč tak řeš a co do mě kopeš, ono se mě to zdálo.
1: No a ztroskotání nebo uhnutí z cesty v tom přeneseném slova smyslu v životě, že si člověk vytýčí nějakou cestu a nedojde.
2: Já jsem byl na cestě do Austrálie a na Nový Zéland. A to musíš přistát v Hongkongu a v Hongkongu je taková úzká přistávací plocha.
1: Já jsem tam byl, já to znám.
2: No, to je taková plocha, kde ten pilot se modlí k jakýmukoliv náboženství, aby se trefil
1: pro jistotu všem
2: na tu úzkou rampu a aby se na ní trefil včas, aby dojel. A ten náš pilot se nějak netrefil a aby nespad do moře, tak prudce najednou klesnul. Trefil se tedy na tu rampu úzkou, ale rozbil hydraulické zařízení. A já myslím, že my jsme ani v tom Hongkongu přistát neměli, a protože jsme měli pasy socialistického Československa, tak nás okamžitě zatkli s manželkou jako komunistický špiony, což mou manželku šíleně rozčílilo. Protože ona říkala, snad si nemyslíte, že každý, kdo má pas socialistického Československa, je komunista. To křičela na toho důstojníka. No nejdřív nás tedy zatkli a uvěznili. No a ona pořád křičela, tak to se jim nezdálo. Ona se rozčílila, že ji podezírají z revoluční činnosti, tak nám přidělili zvláštního důstojníka a Rolls Royce, že nám za odměnu ukážou Hongkong a můžeme si koupit, co chceme, tedy k jídlu. A ona řekla, že s žádným důstojníkem nepůjde, tak on se musel převlíct. On se musel převlíct do civilu. Ona řekla, že nesnáší žádnou policii a oni jí vysvětlovali, že to britská královská armáda. Ona řekla, žádnou uniformu netrpím, tak opravdu ten člověk v civilu, já si pamatuju, že jsem si dal dva dorty k obědu, protože nám všechno platili. Ale to jsme ještě nezabloudili do té Austrálie a na Nový Zéland jsme nikdy nedojeli, protože moje žena se rozhodla, že za takových okolností nikam nejde a že se chce vrátit.
1: No, když mluvíte o tom přistávání, tak jeden můj přítel mě vyprávěl krásnou historku. Tady jel na vnitrostátní lince letecký a když dorazili do Bratislavy, tak tam přistál ten pilot naprosto vzorně, vůbec ani si neuvědomili, že už se dotkli země. A tenhle přítel, když vystupoval, tak říkal té letušce, vyřiďte prosím panu pilotovi, že ještě v životě jsem takhle krásně nepřistál. A ona mu na to říkala, ani my ne.
4: Yeah.

0: Pořád mám před očima tu křižovatku, kdy člověk se musí rozhodnout, jestli půjde tudy anebo jinudy, a někdy to je spojený s rizikem. Měl jste někdy takovou situaci?
1: Ne, teď je na řadě pan Andrle.
0: Aha, pan Andrle. Ano.
2: Já bych rád nechal slovo spisovateli Arnoštovi Lustigovi, ale to jsou takový ty životní fatální okamžiky, křižovatky, kdy člověk vlastně do každého dne vstupuje s velkým otazníkem. Vstává a neví, co se vlastně odehraje, protože, jak říkal Bogan Hrabal, víš, oni ty lidi jsou nepokorní, protože oni neví, že minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli se stala minulostí a budoucnost je šílená, protože lidský život nemá happy end. Prosím.
1: Hele, já se do toho vložím, že cituje Hrabala. Já jsem byl s Hrabalem u Niagarských vodopadů. Hrabal, to byl takový příběh, kterýmu, když jsem ukázal kongres, tak on řekl, že se mu chce strašně čůrat. Já jsem říkal, Bohuši, tady nemůžeš čůrat, to je kongres Spojených států. Oni jsou na to velice pyšní. Kromě toho, ty stojíš u tuje, který je 800 roků, a kdyby si počural, tak já za tebe zaplatím dvě pokuty. $250 za takzvaný neslušný odhalení, indecent exposure, to je $250, protože nemůžeš slíknout. Přijde strážník a hned ti dá lísteček. A za druhý dostaneš pokutu za to, že si jim počural tuhle 800letou tuji. On říkal, to se mě netýká, já mám lékařské potvrzení. Jo. Tedy se omlouvám. On to skutečně udělal. Já trnul, že jsem právě přišel o $450, ale tím tyto urinální problémy Hrabala nekončí. Byli jsme v Niagarských vodopádech a Hrabal se rozhodl, že jsou dva československé rekordy, oba Češi se zabili. Jeden chtěl proplavat z vrchu dolů Niagarskými vodopady a zabil se a částečně utopil. A druhý chtěl přelíst po provaze na šířku a spat a zabil se. Hrabal řekl, budu první Čech, který dosáhne rekordu a přežije to. A já říkám, dobře, řekni. A on říkal, já pročurám Niagarské vodopády ze zadu. Tak opravdu za $1 jsme se nechali spustit tím výtahem za vodopády, který to jsou takový veliký jeskyně, je to velice tmavý. A na druhém konci, než vstupujete, vidíte ty hrozný vodopády, ale ze zadu. No tak Hrabal se neslušně odhalil, to bylo $250, ale tam byla tma. A já jsem říkal, Bohuši, neblbni, ty vodopády mají takovou hustotu, že nemá šanci. A on říkal, to uvidíš. A on postupoval a říkal, Arnošte, doufám, že mě nezradíš a že to uděláš se mnou. Budeme mít

Rekord společně, jo, jsme kamarádi. Tak jsem tedy šel a najednou vidím, že u těch vodopádů stojí asi 17 amerických učitelek, který žasli, co to tenhle cizinec, zřejmě běloch, ale s fialavým mrazem a zimou, celý už mokrej, postupuje k těm vodopádům, jo. Já jsem říkal, Bohuši, budeme mít veliký potíže, to jsou učitelky. A on si nedal říct, protože chtěl být první Čech, který pročurá Niagarský vodopády. A opravdu to zkusil, tedy to by potřebovalo film, abyste viděli ten malej čurek proti těm mohutným vodopádům. To on zase nechtěl švindlovat a do smrti byl přesvědčen, že je první Čech, který pročural Niagarský vodopády. A to je všechno.

tak překroč práh. Svět patří tobě, vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: dálce v oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Strašlivě se začal smát,

0: zlý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane. Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Šaty z módy vyšly snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit.

0: tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako Lena. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane. Bouchačku si pustil níž, než do salonu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polohu, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
1: Český rozhlas, Český.